0: Radio Praha 107,1 FM a DAB+.
1: Na pláži v písku leželo srdce.

Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kdo to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha, hity, doprava, informace.

Retro. Protože osmdesátkový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: týdne.
1: Čtyři novinky jste tentokrát poslali do hry o body. Na desátém místě startuje Damiano David, The First Time. Už nehledám to místo. Na deváté příčce je Poetika, Blízko.

0: čtyřku se posunuli Milky, Just the way you are.
1: Tady si mi zpíval.
0: Třetí příčka beze změny, Kateřina Marie Tichá a Byt 66. Stříbro bere novinka, Eva Farna, Neříkej, co má se stát. A rovnou na první místo vstupují z pozice nováčka Hugel, Imael Angel a

0: Posloucháte reprízu pořadu Až na dřeň na Rádiu Praha.
1: Až na dřeň s Kateřinou Kubalovou.
2: Narodila se ve Znojmě, vystudovala DAMU, hrála na mnoha divadelních jevištích i v řadě televizních seriálů. Kromě toho napsala několik knih a vrhla se i na poezii. Hostem pořadu Až na dřeň bude Marta Danzingerová. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech.

0: Kateřinou Kubalovou.
1: Do pořadu Až na dřeň dnes přišla herečka, tanečnice a také spisovatelka a básnířka Marta Danzingerová. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: My se postupně dostaneme ke všem těm profesím, které já jsem teď vyjmenovala. Ale vy mi vlastně povězte, čím teď aktuálně nejvíc žijete. Co vás naplňuje? Ze všeho nejvíc. Ještě maminku jsem zapomněla.
2: Maminka, no tak to je právě zrovna teďka to, co mě naplňuje nejvíc, protože já mám konečně po nějaké době volno, udělala jsem si takový cílený volný podzim a věnuju se vlastně hodně svýmu odpočinku a tomu, že můžu tak nějak se synem trávit i jiný čas, než takový ten v tom schonu a z bodu A do bodu B, ale že si třeba jako užíváme, i včera jsme byli na tanečním představení, minulý týden jsme byli taky na představení na Malém princi, takže je to takový, že jako si užívám ten čas, že mám na to prostor.
1: Tak po tom loňském podzimu, kde jste tancovala ve Stardance, se tomu až tak úplně nedivím.
2: Je to tak. Možná mu trošku kompenzuju tady tenhle ten podzim.
1: Tak si to nahrazujete teď po roce. Povězte mi, co vás víc naplňuje? Seriály, kamera, divadlo? Co je vaší největší srdcovkou, hereckou?
2: Tak hereckou srdcovkou, když půjdeme čistě po tom herectví, tak je to divadlo. To mě jako opravdu tu energii vrací hodně. Odehrát si ten kontinuální příběh, protože je to něco jiného než před tou kamerou. Tam vám to pořád někdo trhá, tam vlastně, že ten příběh nehrajete od začátku do konce. Takže je to divadlo a taková ta nějaká jako týmovost v tom divadle, to je vždycky to, co mě nejvíc, já vlastně si kolikrát říkám, že mi úplně jedno, jestli je to před kamerou, nebo jestli je to divadlo, nebo jestli hrajeme pro děti na táboře, ale jako je důležitý, s kým hraju a co je to za lidi, jaký jsou to hráči a to je potom vlastně už úplně jedno, kde to je.
1: Vy už jste to trošku nakousla, že v tom divadle přece jenom hrajete ten příběh tak, jak je, bez toho zastavování, kdežto film, seriál se točí na přeskáčku. Je pro vás i proto třeba i ta příprava jiná, náročnější, rozdílná na ty role, které potom hrajete?
2: Jo, tak na to natáčení ta příprava je vyloženě taková fakt jako technická. Tam jde o ten text, který se člověk musí předtím naučit, aby potom vlastně byl schopnej, když už je ten jeho čas, podat ten nejlepší výkon. V tom divadle už ten text někde v hlavě je. My vlastně jsme zvyklí nosit ty texty tam několik let. A jak se to představení spustí, jak se zapne celá ta fyzická paměť toho, kde teďka jsme, v jaké situaci, tak vlastně ten text začne sám o sobě naskakovat. Takže ta příprava na to natáčení si myslím, že je taková techničtější a do toho divadla je to o takové jako koncentraci teď tady zapomenout na okolní svět a zahrát úplně jiný příběh.
1: Říkal mi tu před časem jeden herec, že byl svého času trošku přepracovaný a stávalo se mu, že na tom jevišti jel tak trošku na autopilota, že hrál právě, jak to měl naučené a pak si najednou uvědomil, ha, já jsem tady, já hraju. Stává se vám to někdy, že jste opravdu jako ten automat a vlastně jo, to tak skoro nevnímáte?
2: Jasně, jsou představení, které třeba strávíte v nějaký šílený únavě, přesně třeba po natáčecím dni, kdy to je opravdu náročný po 10 hodinách na place ještě hrát divadlo. Tak to musím se přiznat, že občas ten autopilot mě taky navštíví, ale vlastně to nemám ráda, no. Vždycky, když se to stane, tak si říkám, ach jo, dneska tam nebylo to něco, co jsem tomu mohla dát navíc. Já nevím, jestli to úplně ten divák může, jako jestli by to rozeznal, jo, jako kdyby viděl představení dvakrát to stejný, kdy to byl autopilot a kdy ne. A já si myslím, že jo, že prostě je důležitý tam to něco navíc dát, ale samozřejmě ten autopilot, proč ne, že jo, potřebuji si někdy trošku odpočinout.
1: Říká Marta Danzingerová.

0: Posloucháte reprízu pořadu Až na dřeň na Rádiu Praha.
1: Měla jste nějakou roli, která vám dala opravdu hodně zabrat? Až vy těch rolí máte za sebou hodně. Už jste hrála policistku, princeznu, Shakespeareovi, všechno možné. Máte obrovský rozptyl.
2: No já si myslím, že nejvíc zabrat mě asi dali ty role v těch začátcích, protože vlastně člověk do toho dává mnohem víc nějaký energie, stresový třeba, nebo nervozity, která tam nepatří, nemá tolik ještě nadhled, neví, že vlastně i ten klid mu může dost dopomoct do toho výkonu, aby byl nakonec lepší. Takže asi úplně ty počáteční role mě dali nejvíc zabrat, i když třeba nebyly tak náročný, jo? Nevím, jestli se dá takhle poměřovat náročnost těch rolí. A teďka třeba v současnosti mám roli v inscenaci Hedda Gabler na Ostrov v činoherním klubu, to mám moc ráda, to mám takovou teďka, nebo novinku, ono my jsme měli před rokem premiéru v březnu, takže ještě to není ani rok. A to je taková ta role, která mi dá opravdu zabrat tam jako v tu chvíli, že končím taková vyčerpaná, vyflusnutá, nedokážu moc odpovědět na základní otázky.
1: Úplně vás to táhne.
2: Jo, je to, tohle je opravdu taková náročná koncentrace.
1: Je pro vás na druhou stranu to bytí v té roli i takovou pomůckou? Já jsem někdy zaznamenala vaše věty o tom, že jste opravdu jakoby zvyklá být v té roli, že i třeba v tom zmiňovaném Stardance, v té taneční soutěži, jste si vymýšlela role pro ty jednotlivé tance, aby jste tam nemusela být jakoby sama za sebe.
2: Jo, jasně, je to takový trošku únik, ono to třeba jde krásně vidět na té únavě. Když jsem hodně unavená, tak vlastně vstoupím do té role, která ale unavená není, která je energická, nevím, nějaká třeba komedie, kde ta postava je energická, on vás to opravdu z té únavy jako dostane, z té vaší vlastní, protože přepnete do myšlení úplně jiného člověka v tu chvíli. Takže já jsem si i během toho Stardance tam dávala takový trošku zástupný, než je vyloženě role, spíš bych řekla žánry. Jo, spíš takový jako typy, že samozřejmě, když to byla veselá čača, tak jsem si dovedla představit, jako v jakém představení by to třeba jako by mohlo být tenhle ten tanec. A je mi to asi příjemnější, no, než vystupovat třeba, já vždycky obdivuju hrozně moderátory, protože to je pro mě tak

0: a vlastně se nic zásadního dramatického nestalo.
1: Byl to určitě v něčem zlom, protože já jsem si tam zkusila vlastně vystoupit z té komfortní zóny, že opravdu zatančíte před nejen teda živým publikem tam, ale před spoustu diváků u televizních obrazovek. A je to, vlastně dokud jsem to nezažila, tak jsem si ten pocit nedokázala představit. To, že se ozývá to teď, nevím, Quickstep zatančí Marta Danzingerová, Martin Prager. A je to fakt takový zvláštní moment, kdy tam člověk stojí a říká si, proč? Proč to děláš? Proč nejsi doma v teple, nemáš teplý ponožky a nekoukáš se prostě na seriál? Jo, a je to, já jsem vlastně na sebe tam byla hrozně pyšná, že jsem dokázala tohle jako překonat, tuhle tu výzvu celého toho kolosu. A že jsem si to dokázala ale zároveň i užít a vlastně říct si, nemít takový ty přehnaný jako nervy, jako jestli spadnu, jestli uklouznu, ano, no, tak jestli se to stane, tak se to stane. Vlastně přijmout všechny tyhle ty věci, nebo přijmout to, že ten tanec třeba umím zatančit mnohem líp, než jak ho tam potom předvedu. A už to vlastně nerozebírat zpětně a už si z toho nic jako nedělat a říct si, no tak takhle to prostě teďka bylo, protože to se třeba mnohokrát stalo, že jsme třeba zatančili tanec a museli jsme si jako pak vzadu říct, no tak škoda, no, jako natančili jsme to, nevím, na čtyřku, umíme to na desítku. Stalo se spousta věcí, které prostě mě zmátly světla, ono to jsou všechno, najednou třeba fakt začnou jinak svítit ty světla, než jste zvyklí na tom tréninkovém sále. Vy to vlastně s těma světlama si zkusíte dvakrát. A člověka to třeba zmate v té orientaci v tom prostoru. A když ho ten partner několikrát otočí, tak vlastně potom. To jsou takový úplně detaily, který třeba si ten běžný divák nedovede představit, ale pak tam jako jsou. Takže na všechny tyhle ty věci já jsem vlastně pak si říkala, jo, tak já jsem třeba na tohle to jsem opravdu byla nejpyšnější, že nemusím potom zpětně, že si to nevyčítám, když jsem to třeba pokazila, a že vlastně si řeknu, jo, tak jsme to zatančili, tak jak jsme to dneska zatančili. A už jsem neměla potom ty, no, ale my to umíme ještě takhle a my bychom to udělali a my. Jako, no, to byla obrovská škola a nejen taneční, ale škola života.
0: Říká Marta Danzingerová.
2: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin jedině na Rádiu Praha.

0: na dřeň.
1: Dalo by se říct jednou, dvěma větami, co vás na té vaší profesi vlastně úplně nejvíc baví a co vás k ní třeba kdysi vlastně přivedlo, co je toto nej?
2: No, mě úplně kdysi k tomu herectví přivedli. Já jsem k tomu měla opravdu takovou posvátnou úctu. Já jsem nějak byla přitahovaná už jako holčička k takovým těm pořadům televizním, těm 13. komnatám o těch hercích a o těch takový ty medailonky z toho jejich života. Mě to fakt fascinovalo. Takový ty jako bardi Národního divadla o tom jejich životě, jak vyrůstali, jak oni se k tomu dostali. A na mě z toho dýchala taková nějaká. Mně se strašně líbilo to spojení té literatury, těch příběhů, protože já jsem byla dítě, který hodně četl a měla jsem ty příběhy ráda. A toho, že je tam ten tým lidí, který vlastně něco společně vytvoří. Tohle bylo jako něco, co mě na tom od začátku fascinovalo. Takže tohle byl ten úplně původní jako pocit, že chci jít dělat divadlo.
1: Jaký byl potom ten střet s tou realitou, když jste vystudoval úspěšně všechny ty školy a šla jste hrát? Bylo to stejné, jako jste si vysnila, anebo vůbec ne?
2: No, samozřejmě bylo jako těžší najednou pochopit, že na té škole vám dávají ty lidi extrémní péči, ty pedagogové, všichni vlastně se starají o to, aby se vám to co nejvíc povedlo. V té praxi už se o vás nikdo nestará, vy už musíte vlastně jako sami. Ten režisér je tam jeden člověk na všechny ostatní lidi, na celý ten inscenační tým, na všechnu techniku. Takže vy už musíte začít jako mnohem víc pracovat sami. A taky najednou jsem pochopila, že opět na škole nám dávají role, aby jsme se něco naučili, dávají nám velký role, velký příležitosti, že samozřejmě na těch úplně títěrných rolích se člověk toho tolik nenaučí. Ale pak v té praxi vlastně třeba se vám stane, že na takovouhle roli 2-3 roky čeká herec. Takže je to najednou takový opravdu jako sebe-coaching toho, jak si ustát i ty chvíle, kdy ta práce není, jak vlastně se pořád nějak sám sebe pobízet k tomu, aby člověk byl pořád kreativní a neustrnul v nějakých zaběhlých šuplících, který už má naučený. A tohle je obrovská nějaká taková práce se svojí vlastní psychohygienou.
1: Dá se hraní zapomenout, když právě třeba nemáte možnost hrát v těch velkých rolích, nebo si třeba dáte pauzu nějakou pracovní?
2: To si myslím, že ne. Myslím si, že hraní se nedá.
1: Zůstane to.
2: Že to jo, samozřejmě asi člověk zapomene na takový jako nějaký třeba technický věci, co se týče hlasu, aby mluvil na hlas a jak ten hlas používat a tak, když to chvilku nepoužívá tu techniku. Ale hraní jako takový si myslím, že je hlavně o tom, jako se do toho co nejvíc uvolnit a vlastně se nebát a věřit sám sobě v té situaci. A to si myslím, že člověk nezapomene, že spíš já mám tu představu, že s věkem se to vlastně ten jako prohlubuje, protože s věkem odpadává taková nějaká jako sebekontrola. Já si myslím tohle, nevím, možná, že kdyby teďka tady byla herečka o 30 let starší, tak bychom si mohli v tomhletom, možná má třeba zase větší trému, jo, že nemá takový, já nevím, že už tam třeba zase odpadne takový ten pankáč, který je taky jako by pro to hraní dobrý, ale já si vlastně myslím, že to může být čím dál lepší.
1: Když si chci něco opravdu uvědomit nebo si v něčem udělat pořádek, musím to napsat. To někde řekla Marta Danzingerová. A tím se pomalu dostáváme k vašemu psaní. Vy už jste napsala 3 knihy a podle toho, co jsme si říkali před natáčením, to nejspíš není poslední váš literární počin. Kdy to vaše psaní odstartovalo? Opět někdy už v tom dětství?
2: Jo, já si myslím, že už v tom dětství jsem nedávno jsem zrovna našla takový bločky, ty mě teda úplně jako dojaly, takových různých zápisků, co se dělo u nás doma. A já jsem si třeba psala taky jako krátký dialog, jako já jsem řekla dvojtečka, máma řekla dvojtečka a takový jako, že jsem tímhle způsobem na ten svět nahlížela už tenkrát. Takže to psaní tam bylo nějak vždycky a je fakt, že jo, já když si potřebuji utřídit myšlenky a potřebuji se v něčem zorientovat, tak si to musím napsat.
1: Používáte to psaní i třeba terapeuticky, když je vám špatně z něčeho, z nějaké třeba události, vztahu,
2: jo,
1: čehokoliv.
2: Jo.
1: Vypíšete se z toho?
2: Vyloženě, že v tu chvíli bych se z toho vypisovala, tak to ani tolik ne. To spíš mám na to ty kamarádky, který pořád otravuju. Máme ty nekoneční hodinový hovory. Ale pak většinou poznám, že už to mám zpracovaný, když jsem schopná to dát na ten papír. A ono to v tom opravdu jako je. Jakože až jako zpětně některé situace, až třeba rok, 2 roky potom, co je prožiju, tak dokážu napsat na ten papír, takže z toho jde opravdu ten pocit, co jsem v tu chvíli prožívala. Tak to už si pak řeknu, aha, tak ty už to máš zpracovaný, už to dokážeš takhle jako předat.
1: takové texty potom zůstávají v tom šuplíku, někde dole schované, anebo se třeba objeví v některé z vašich knih?
2: Oni se tam občas objeví, anebo jsou třeba potom takovým jako pojítkem a vodítkem k tomu, že já třeba začnu něco psát. To se mi vlastně docela stává často, že otevřu nějaký takový deníček a řeknu si, je, tady je vlastně tenhle ten, já nevím, třeba si napíšu kousek nějaké postavy a až zpětně mě na to napadá celý ten příběh. Takže já bohužel těch deníčků mám strašně moc, takže já nevím, kde co všechno je, ale občas takhle něco objevím a je to takovej potom poklad.

0: Posloucháte reprízu pořadu Až na dřeň na Rádiu Praha.
1: Vaší knižní prvotinou byla kniha Nesmělí. Byla někdy, nebo možná je nesmělost i vaším tématem, nebo... Já si vás neumím představit, jako, že byste byla nesmělá. Nepůsobíte tak.
2: Jo, jako nesmělost. Teď už teda jsem si to zase zpracovala v té knížce, ale je to mým tématem. Já totiž mám strašně ráda nesmělý lidi. Já vlastně mám strašně ráda, když někdo ukáže takovou tu lidskou stránku toho, že nedokáže být si teďka silnej v kranflecích, tak jak vlastně ta doba pořád jako k tomu žene, aby jsme byli silní, aby jsme se dokázali za sebe postavit, aby jsme dokázali, já nevím, být v každé situaci pán té situace. Tak já mám vlastně ráda, když to některý ty lidi umí přiznat a teď se jim to propíše do toho obličeje a propíše se jim tam to jako, no já nic skrývat neumím, já jsem takovejhle. Tak to mě vlastně naplňuje hezkým pocitem z té lidskosti.
1: Takže to byla knížka taková chvála nesmělosti.
2: Jo.
1: Moc mě zaujalo, jak vznikala vlastně ta úplně nejnovější knížka, ta loňská, která se jmenuje Maluj můru nohama vzhůru. Ona vlastně vznikala na sociální síti. Mm-hmm. Z toho, co vám napsali vaši sledující, vlastně úplně cizí lidé, to je naprosto fascinující koncept.
2: No, to je takový
1: jak
2: koncept.
1: Jak to vzniklo?
2: To vzniklo tak, že jsem si to vymyslela jedno ráno a říkala jsem si, jo, tak já bych to mohla zkusit zrealizovat. Já jsem chtěla něco psát, ale neměla jsem přesně. Vlastně to vzniklo přesně z téhle myšlenky. Já nic nemám. Tak ale mám jako tady nějakou platformu, mám sociální síť, můžu zkusit něco vytvořit tam. Protože je to pořád téma, který mě nějak jako dráždí, ty socky nějak jako trošku si tam najít něco svýho. Takže jsem zkusila tenhle ten model, kdy já jsem ty lidi trošku naváděla. Já jsem samozřejmě věděla, jakým směrem to lehce chci vést, ale nechávala jsem se do toho inspirovat takovýma drobnostma. A to, co mě nejvíc znalo ke konci té knížky, byla představa, že to pak ty lidi vezmou do ruky a najdou tam drobný detail, najdou tam, nevím, že ta postava nese košík a na ten košík má na sobě barevné kytičky. A to mi psala paní, která psala, to by se mi líbilo, to měla vždycky moje babička, tenhle ten košík a já ho tam dám. Tak jsem si tak představovala toho člověka, jak sedí doma, čte tu knížku a říká, je, ono to tam opravdu je, tam jsou ty moje, ten můj nápad s těma kytičkama. Teď jsem si to vymyslela, je to banalita, ale tohle mě hnalo jako dopředu, abych tu knížku dopsala.
1: Měla jste potom zpětnou vazbu od těch lidí, kteří vám přispěli, že si to třeba přečetli a našli si tam ten svůj motiv?
2: Ano, na křtu knížky přišlo pár lidí, kteří mě říkali, že přispívali a pod jakým jménem jsou na tom Instagramu, abych si je vybavila, protože někteří opravdu přispívali opakovaně. S některýma jsem třeba něco i trošku konzultovala, že jsme, jakože oni třeba napsali nějaký nápad a já jsem říkala, jo, jako líbí se mi to a co kdyby to bylo ještě takhle, třeba ohledně toho názvu jsem takhle s jednou paní konzultovala. Ona mi napsala nohama vzhůru, že kdyby se mi bylo nohama vzhůru. A já nevím proč, prostě jsem přeto dělala to Maluj můru nohama vzhůru. Kdyby se to takhle rýmovalo, kdyby to byla taková. A pak už tam zase ale musela zpětně dodávat do toho příběhu vlastně ten smysl té můry, takže jsem si na sebe pořád
1: to
2: šila takovýhle můry.
1: Zajímalo, co ta můra znamená.
2: No, tak ta můra znamená, to je samozřejmě takový nějaký znak toho, že nám může přijít do života nějaká těžkost. Aha. Ta můra je nějaký znak jako takový jako předzvěstí něčeho jako špatného, ale my se na to můžeme podívat vždycky z jiného úhlu pohledu a udělat z toho nakonec třeba i svoji přednost. Takže to je nějaká linka, která tím příběhem proplouvá, protože jedna z těch postav je tohodle neschopná a pořád se hníje vlastně v takovém vlastním přesvědčení, že ta jeho cesta, kterou si vybral, tak je správná. A pak jsou tam postavy, které jsou schopné to jako přetvořit v něco lepšího.
1: Máte na ruce vytetovaného malého prince? Ne,
2: to je bojovníček. To je, on to vypadá jako malý prince, ale je to takový bojovníček, kterýho můj syn teďka kreslí všude, má takový teďka svůj, jako si našel vlastně takový znak a pořád to někde jako kreslí, že já vždycky otevřu nějaký notýsek a tam mám bojovníčka, takže já jsem si ho nechala vytetovat, takhle je to moje první tetování.
1: Říká Marta Danzingerová.
0: Už jste dali Praze like? Jste fanoušky našeho Facebooku? Sledujete náš Instagram? Ne? Nejvyšší čas to napravit. Na Facebooku i Instagramu hledejte Radio Praha. Radio Praha. Nejvíc hitů digitálních.

0: až na dřeň.
1: Kdo se dívá na video, tak si možná všiml, že náš dnešní host, herečka a také spisovatelka, autorka Marta Danzingerová, má před sebou na stole telefon, což se normálně nesmí. Ale ona může, má výjimku, protože v tom telefonu má svoji poezii. A já teď moc prosím o jeden kousek.
2: Tak já nevím, jestli se mi to povede přečíst dobře. Zkusím. Pracuju jako herečka, říkám před plexisklem na úřadu práce schrbená, koukajíc na paradentózní dásně paní úřední, která moje nevšední povolání nechce chápat. Cože? A kde jako? Já hraju v divadle. Aha. Ťuká do počítače a škrábe se na bradle. V jakým? V takovým malým. Zklamala se mi evidentně, že mě nezná, že nejsem ta něžná Eliška nebo Keliška z nějakýho Seroše. Na přijímačkách zahrála jsem i Choroše, i Milana Baroše, i dva koše plné jablíček, chce se mi zařvat. Víte, že když si zlomíte malíček na jevišti, nevykřiknete bolestí, ale většinou to vaše tělo pustí až v šatně? Zázrak. Herectví je někdy tmavej mrak, z kterého pořád chčije jen to, co nechcete. Někdy chcete mít prak a vystřelit se někam do kanceláře, když posté musíte přesvědčovat ty tváře, které o něčem rozhodují, že to, co umíte, jim za to stojí. Jste závislí na tom, co vám osud přinese, koho, jak a proč. Někdy kopete se do zadku a někdy nestíháte ani raní moč. Hraní je práce s energií, s proudem od vás ven a vy se rozhodujete každý den, kudy, kolik, kdy. Ježíš, dobrý den, slyším pod plexisklem na úřadu práce o pár let později. Vy jste hrála v seriálu Ženy v naději, že? To jsem milovala. Pojďte, já vám to orazítkuju, ať tady nemusíte čekat. Děkuju, říkám a slyším za mnou celou frontu hekat a je mi to trapný, ale fakt je ten, že čekám tam už druhý den a chce se mi čůrat a nestíhám zkoušku. Je to tak trošku neustálá hra samotného se sebou. Tak co uděláš s touhle výzvou, co je před tebou? Jsi překvapená, že ti to nejde? No nemusíš se hroutit, už to víš, že na tom nesejde, že všechno se děje s tebou tady tak, jak má. Pusť to a bav se a nepřemýšlej, že ať chceš nebo ne, je to především velice zábavné. A nakonec vůbec ne otravné, i když se ti v 5 odpoledne na konci natáčecí dne v zimě a v mrazu do divadla nechce. Je to hra. Hra s lidskou duší, občas prostřelenou kuší, hra s lidskou schopností zahrávat si s věrohodností. Je to bájo. Říct večer inspicience ájo, čau, všatně kolega, co už vypadá jak pan Tau, co neustále hledá know-how. Tak, tohle byl textíček Herečka se to jmenuje.
1: Definice herectví podle Marty Danzingerové. Jak jste ke slam poetry přišla?
2: No, já bych to musím úplně upravit. Ke slam poetry já jsem nikdy nepřišla, protože já vlastně nevím, co úplně slam poetry. Já jsem to viděla jednou nebo dvakrát naživo.
1: Ale výborně vám to jde.
2: Jak to někdo dělá, jsou skvělí ty lidi. Já je obdivuju, zvlášť ty, kteří jsou vlastně schopní na místě vytvořit ten slam, třeba i ze slov, kterým nabízí to publikum, tak k tomu mám opravdu velký obdiv. Jinak já si píšu básničky různě do deníčků, opět jako ty texty, tak těch mám spoustu někde všude. A tohle vzniklo tak, že jsem psala úplně něco jiného. Psala jsem text, už ani nevím jaký, něco jsem měla zase chuť napsat a pak jsem to nedopsala. A v rámci toho jednoho textu byl takovejhle jakoby v úvozovkách slam. A já jsem si to pak přečetla a říkala jsem si, to mě vlastně napadá jakoby další jakoby věci, jakože nejenom za tuhle tu paní, ale i třeba to se dá přece udělat na kohokoliv. A začala jsem se s tím takhle hrát a psát si jich víc. A pak mě napadlo, že by to mohla být takovej můj další jako instagramový nějaký počin, protože já nerada sdílím úplně ten osobní život. Nerada vlastně pořád dělám to, co třeba se tak jako nabízí, jako teď jsem v divadle, teď dělám tohle a tohle. A mám prostě vztah k tomu textu a k tomu slovu, takže mně přišlo, že by to mohlo fungovat a že by to mohlo být fajn tam dávat takovýhle krátký moje textíky, i když nevím vlastně, jestli to odpovídá nějakým pravidlům toho slemu, ale on asi žádný jako moc nemá, jo. A asi je to dost na každém tom interpretu, ale já tomu právě říkám spíš ten slamák, to jsou taky moje slamáky, což vzniklo z toho slova slam, že jo, ale úplně bych se neoznačovala za slam poetrist.
1: Máte v plánu někdy ty své slamáky, jak říkáte, předvést i opravdu před tím živým publikem, jako co by to udělalo?
2: Ty jo, já bych se to nenaučila naspamět v životě. Já bych se strašně bála to říkat jako nějaký svůj text spamět, abych to musela jedině číst, ale asi ne, nevím, nepřemýšlela jsem o tom. Jako přemýšlela jsem o nějaký audioverzi, to by mě docela bavilo si to takhle jako načíst a zahrát si to takhle na mikrofon. Ale uvidíme, ono je to strašně nová, čerstvá záležitost.
0: Rádio Praha 107,1 FM.

0: na dřeň.
1: Vnořila jste do některého ze svých textů, třeba těch slamáků, i třeba nějaké své soukromé bolení, trápení, zkušenost, protože asi posluchači zaznamenali, že máte za sebou docela složité období. Je tam něco?
2: Určitě se tam propisují nějaké věci. I třeba ani ne tak jako kolikrát moje osobní, jako z toho, co třeba slýchám, třeba v té mámě, to byl hodně oblíbený text, má tam takovou hezkou odezvu, tak v tom jsou spousta věcí, které ke mně dolehly nějak, co mě vykládají moje kamarádky, jak je to vlastně těžký a zároveň krásný žít ten plnohodnotný život mámy, která má navíc ještě třeba víc dětí, jak je ten vztah jako potom náročný s těma dětma. To se tam určitě propisuje a i vlastně tady v tomhletom textíku o tom herectví je kus nějakýho mýho. Vždycky se snažím, aby to nebyla jenom láska páska, ale aby tam byl nějaký ten můj pocit z toho, co chci vlastně jako předat. No, to jo.
1: Změnily vás ty události posledních let? Jen aby posluchači, kteří třeba neví, byli v obraze, tak prošla jste rozvodem. Víc to nebudeme rozpitvávat, ale jak moc vás to třeba životně změnilo, posunulo? Co to s vámi udělalo?
2: Nebyl to přímo rozvod, že bychom museli jít před nějaký soud, protože jsme nebyli sezdaný, tak v tomhle tom jsme to měli asi trošku jednodušší. Aspoň v téhleté části. A samozřejmě, že to je obrovská věc, kterou člověk promýšlí. Spíš si teďka říkám, jo, je to nějaká věc, kterou už si ponesu tím životem. Už to ovlivnilo samozřejmě můj vztah se synem, který se upevnil, ukotvil, ale zároveň spoustu věcí jsme si jako společně proboleli. Takže je to něco, co už sebou ponesu a s čím se třeba budu vyrovnávat každý ten další život jinak. Uvidíme, co mi to ještě přinese, ale samozřejmě to ovlivnilo velice výrazně.
1: A jaké máte sny? Mety? K čemu směřujete?
2: Já bych strašně ráda, pořád mám takový nějaký sen, ten pracovní, propojit víc to svoje psaní s tím divadlem. Zkusit pro to divadlo něco napsat, nebo pro film. Pořád si myslím, že to tam někde jako je. Ale uvědomuji si, jak je to, jako jsem k tomu velice pokorná, protože si pořád myslím, že na to ještě úplně nemám. Že ještě se potřebuji otřískat v nějakých jako jiných věcech, co se to psaní týče. Ale doufám, že to tam někde je, že to na mě čeká. A bavilo by mě pracovat s mladýma lidma, co se týče divadla. Naučit se takovou nějakou jako terapeutickou práci trošku, arteterapeutickou. Na to se taky začínám jako posledních pár let dívat. A co se mojí nějaký osobní kariéry týče, tak já si pořád přeju jenom pracovat fakt s dobrýma a talentovanýma lidma. To je pro mě hrozně jako zásadní. A může to být opravdu v podstatě cokoliv. A pak bych ráda byla tak jako svobodnější trošku, co se týče času, protože opravdu hodně jsem v tom, že mi na ten čas někdo sahá, že vlastně my jsme povolání, který už jako jedno z mála se musí pořád ohlížet na čas ostatních, aby jsme se tam všichni potkali. Takže trošku nějaké větší možná svobody v tom plánování toho času.
1: A ono to vyznělo i z toho slamáku herečka, který jste nám tady řekla, že ta závislost toho hereckého povolání a ta časová neuchopitelnost, nenaplánovatelnost je asi možná nejpalčivější věcí, jak to tak
2: jo,
1: vnímám
2: jo,
1: z vás.
2: Je to jako, on vám prostě pořád tu další práci pořád někdo drží ve svých rukou. Vy ji zas tak moc jako tím, že jenom, že podáváte dobrý výkon a jinak nevím, jak jinak to můžete jako ovlivnit. Jo, jakože pořád na to někdo vám jako může sáhnout a to je u té naší práce strašně těžký. Se s tím nějak pořád vyrovnávat, že to takhle je.
1: Co potřebujete k tomu, abyste si řekla, tak teď jsem fakt šťastná a spokojená, je mi dobře?
2: Já jsem šťastná a spokojená. Jako já jsem o tom nedávno přemýšlela, že já nemůžu říct, že bych jako nebyla šťastná i u těch nejtěžších chvílích toho života, že vlastně si myslím, že to je nějaká schopnost, to štěstí je schopnost se na to těma šťastnýma očima dívat. Jakože i když to byly třeba náročné chvíle, tak jsem si někde v hloubi duše mohla říct, jako wow, ale já prožívám tohle a strašně moc se tím učím a jsem zvědavá, kam mě to posune dál a co mi to přinese. A vždycky je tam tenhle ten úhel pohledu. Takže není to nic, jako že si řeknu, tak ještě budu mít tohle a už budu šťastná. To si myslím, že nic takového do toho života stejně nepřijde. Jako není to byt, není to auto, nejsou to šaty, prostě nic takového vnějškového. Vždycky to štěstí stejně musíme najít někde v sobě, no.
1: Říká Marta Danzingerová, která byla dnes hostem pořadu Až na dřeň. Moc vám za to děkuju. Tak se vám ve všem moc daří.
2: Děkuju.
1: Naschledanou. No a já už jen doplním, že si nás jako vždycky můžete poslechnout v podcastových aplikacích, v archivu Českého rozhlasu nebo se podívat na videozáznam z natáčení. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.
0: Poslouchali jste reprízu pořadu Až na dřeň. Nové díly vysíláme každou neděli po 12. hodině.

Retro. Protože osmdesátkový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádio Praha. Rádio Praha.

0: Nightwish a Nemo v 6 hodin na Rádiu Praha. Před námi dnešní první zprávy a s nimi ve studiu je Denisa Žižková.
1: Dobré ráno.

0: Vedení Prahy chce zajistit víc nouzových úkrytů pro ochranu obyvatel. V 16 hodin skončí dnes lhůta pro přihlášení kandidátů do komunálních i senátních voleb. Celý tento týden budou policisté častěji hlídat rychlost a zákaz požívání alkoholu za volantem. Dnes má být jasno nebo polojasno, odpoledne při přechodně zvětšené oblačnosti přehaňky nebo bouřky a teploty až 38 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Nový systém improvizovaných úkrytů chce vytvořit vedení Prahy ve spolupráci s hasiči a univerzitami. Do několika let vytipuje sklepy, garáže a další prostory v podzemí, které by v případě nouze sloužily k ochraně lidí. Prozrazuje vedoucí pracoviště ochrany obyvatelstva pražských hasičů Jakub Růžička.
2: Budeme vytipovávat vhodné objekty, posuzovat ty jejich přirozené ochranné vlastnosti a samozřejmě budeme ještě k tomu dávat nějaké další doporučení, jak by mohly případně zvýšit ty ochranné vlastnosti stavby. Můžeme se bavit i o nějakým jednoduchým pažení za pomocí dřevěných trámků nebo ucpání oken.
0: Ve stálých krytech, jako je například Folimanka, může v současné době se schovávat až 150 tisíc lidí. Skoro 350 tisíc osob by se mohlo naopak skrýt v metru a Strahovském tunelu. Dnes v 16 hodin skončí lhůta pro přihlášení kandidátů stran do podzimních komunálních i senátních voleb. Nejpozději do 4. hodiny odpolední musí být kandidátní listiny a přihlášky k registraci, to v případě senátních voleb, doručené příslušnému pověřenému obecnímu úřadu. Pak budou mít kandidáti ještě zhruba 2 týdny na odstranění chyb a nedostatků. Všechna jména oficiálně zveřejní v týdnu od 24. srpna na svých stránkách Český statistický úřad. Komunální volby a první kolo voleb do třetiny senátu budou 9. a 10. října.
3: Samozřejmě součástí té kontroly nebude.
0: Řidiči by tento týden měli počítat s větším množstvím policejních hlídek u silnic. Ty se při kontrolách zaměří hlavně na dodržování rychlosti. Na vytipovaných místech po celé republice jich budou stovky, říká mluvčí David Shen.
3: Samozřejmě součástí té kontroly nebude jenom měření rychlosti, ale také se zaměří na dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů. Je důležité, aby si řidiči uvědomili, že jde zejména o bezpečnost a plynulost silničního provozu. Bez ohledu na právě probíhající, chci tak apeluji na řidiče, aby dali noho z plynu a chovili se ohleduplně a vždy se věnovali plně řízení.
0: Do preventivní akce se zapojují i další evropské státy. V americkém státě Washington u města Spokane na třetí den pokračují silné lesní požáry, zničily nejméně 700 budov a donutily 64 tisíc lidí opustit domovy. To je o 4 tisíce víc než předchozí den, uvedly to tamní úřady. V oblasti se po extrémním suchu a silném větru od soboty rozšířily celkem 3 požáry. Podle guvernéra státu Washington Boba Fergusona zatím nejsou informace o žádných zraněných, je ale pravděpodobné, že se to změní, až se na místa dostanou pátrací týmy. Tenistka Tereza Valentová vypadla v prvním kole turnaje Canadian Open. Američance Tausendové podlehla ve 2 setech 4-6 a 5-7. V soutěži naopak pokračuje Nikola Bartůňková, která porazila domácí Andreskovou 7-5 6-4. Úspěšná byla v prvním kole i Karolína Plíšková, která vyhrála nad Ukrajinkou Olejníkovou ve 2 setech. Dnes se v Torontu představí další 2 Češky. Sára Bejlek nastoupí proti Polce Švjontekové a po ní se Kateřina Siňaková utká s Uzbek s tkánkou Rakimovovou. V Praze bude jasno nebo polojasno, odpoledne a večer by se mohly vyskytnout přehánky nebo bouřky a teploty dnes 36 až 38 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: Kuba Vodička je v dopravním infocentru. Zdravím tě, jak to vypadá na silnicích?
5: Hezké ráno, zatím je to celkem v poklidu, začnu kousek za Prahou na dálnici D1, pokud vyrážíte směrem na Brno, opatrně za Mirošovicemi na 22. a 5. kilometru, kde se v omezení srazil kamion s osobním autem, projíždí se pouze jedním pruhem, kolona zatím zhruba kilometr na několik minut. Přímo v Praze pak silnější provoz zatím jen v Novopatské před Kbelskou a na D7 před Prahou, kde je omezení u letiště v obou případech, ale zatím zdržení do 10 minut.
4: Já ti moc děkuju, hezké ráno.
5: Hezké ráno.
1: Rádio Praha.
6: Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
4: Minut po šesté startuje úterní ranní vysílání Rádia Praha s datem 4. srpna. Dominika mají dneska svátek, tak všechno nejlepší kluci a holky. Co nás čeká? Třeba Freya Ridings, Castles. A taky Lady Gaga a její How Bad Do You Want Me. Hezké ráno.

0: Lady Gaga. Je 7:15, posloucháte Rádio Praha v úterý 4. srpna. Dneska to bude zase o nervy, co se počasí týče, protože čekáme jasno až polojasno, odpoledne a večer se při přechodně zvětšené oblačnosti mohou výjimečně vytvářet přehánky nebo bouřky, ale upřímně moc bych tomu nedával. Teploty maxima 36 až 38 stupňů Celsia, takže fakt fest vysoko, teď jsme na 21 stupních a foukat bude slabý proměnlivý nebo východní vítr. A jak to vypadá na silnicích, nám řekne Kuba Vodička.
1: Hezké ráno. Opatrně, pokud jedete po dálnici D1 směrem z Prahy na Brno, za Mirošovicemi na 22. a půltém kilometru se stále řeší v omezení nehoda kamionu s osobním autem, průjezdný pouze levý pruh a kolona z 22. kilometru vás zdrží až 10 minut. Na příjezdu do Prahy po D7 zesílil provoz před omezením u letiště, kolona už ze 4. kilometru od Kněževsi na 10 minut a zdržíte se už v celé Novopatské před sjezdem na Kbelsko. Brzdí se aktuálně už na Pražském okruhu před sjezdem na Černý most. Zdržení až 15 minut.
0: Já ti moc děkuju. Hezké ráno.
1: Hezké ráno.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: Je 6:30 a před námi jsou zprávy Rádia Praha s Denisou Žižkovou.
1: Dobré ráno, dnes odpoledne skončí lhůta pro podání kandidátních listin do říjnových obecních a senátních voleb. Strany, hnutí, jejich koalice či nezávislí kandidáti musí nominaci dodat příslušnému obecnímu úřadu nejpozději v 16 hodin, pokud chtějí o místa na radnicích nebo v horní komoře parlamentu letos usilovat. Do Česka se dnes vrátí vrtulník, který ve Francii pomáhal s likvidací rozsáhlých lesních požárů. Novináře o tom v pondělí večer informoval mluvčí hasičského záchranného sboru České republiky Václav Pilný. Takzvaný modul leteckého hašení, který spolu s vrtulníkem tvoří dva piloti, dva technici a tři hasiči, do Francie odletěl v předminulém týdnu. Skupina 25 států Spojených států amerických vedených demokraty v pondělí zažalovala administrativu amerického prezidenta Donalda Trumpa kvůli zavedení nových cel na zboží od 60 obchodních partnerů. Podle agentury Reuters to uvedla kancelář generálního prokurátora státu Oregon Dana Rayfielda. Bílý dům na žádost o komentář zatím nereagoval. Fotbalisté Sparty jako třetí český tým zasáhnou do letošní kvalifikace evropských pohárů. V dnešním úvodním utkání třetího předkola Ligy mistrů přivítají na svém stadionu od 20 hodin Lyon, který ještě nikdy neporazili. Za čtvrté mužstvo uplynulé sezony francouzské ligy nastupuje Pavel Schulz. Český reprezentant ale do duelu na Letné nezasáhne kvůli zranění kolena. Dnes bude jasno nebo polojasno, odpoledne by se mohly vyskytnout přehánky nebo bouřky. Teploty dnes 36 až 38 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A jdeme na silnice s Kubou Vodičkou.
3: Hezké ráno. Na dálnici D1 směrem z Prahy na Brno si stále dejte pozor na kolonu v okolí Mirošovic. Auta se zastaví na 21. kilometru přímo u sjezdu na Mirošovice. Pomalu se jede až do omezení na 22. a půltý kilometr, kde se v pravém pruhu řeší nehoda kamionu s osobním autem s držením kolem 10 minut. Na příjezdu do Prahy po D7 už provoz zhoustl. Kolony začínají aktuálně na 5. kilometru u sjezdu na Středokluky s držením minimálně na 10 minut. Dlouhá kolona už je v celé Novopatské před sjezdem na Kbelskou. Provoz zastavuje už na Pražském okruhu na úrovni sjezdu na D11. Celkové zdržení až 20 minut. A hustý provoz také na Štěrboholské spojice před Průmyslovou od sjezdu na Běchovice. Zdržení na 10 až 15 minut.
0: Já ti moc děkuju, Kubo, měj se.
3: Ahoj.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

sedmé na Rádiu Praha třeba Daniel Polter, Bad Day. A nebo Ravin Leney a její Love Minute.

0: David Koller, nic není nastálo, je 6:45. Letní teploty svědčí mikrobům kazícím jídlo, upozorňují vědci. Při vyšší teplotě se urychlují chemické děje a třeba některé druhy zeleniny nám teď vydrží jen několik dní. Ne všechno, ale podle odborníků patří do ledničky.
1: Tady jsou sklizení cibule. Ty slupky a hlavně ten krček by měl se lámat a šustit.
2: Ještě když se tady mačkáte ten krček, nechrastí to moc.
1: Přesně tak. Tohle jsou cibule, které jsou na čerstvý použití.
3: Pavel Klouček z České zemědělské univerzity ukazuje čerstvě sklizenou úrodu. Ovoce a zelenina jsou živé i po sklizení a v horkém počasí všechno dozrává rychleji.
1: Ta rostlina vlastně jí nezajímá ten plod samotný, který zajímá nás. Ona se snaží co nejrychleji ten plod přezrát do stádia zralosti těch semen, což už pro nás většinou není jako ke konzumaci.
2: Ta dužnina, třeba u rajčat, ta se rozpadne, aby to semeno se mohlo zasadit.
1: Procesy se tam prostě urychlí. Rozpadá se ta dužnina, vysychá to, začíná to praskat. Vysoká teplota čerstvého ovoce a zelenině samozřejmě dobře nedělá.
3: Zaskažené potraviny můžou mikroorganismy, bakterie, kvasinky, plísně. V horkém počasí se množí rychleji, ale jen když k tomu mají i další podmínky, dodává mikrobioložka z Vysoké školy chemicko-technologické Kateřina Demnerová.
4: Bakterie nebo vyžadují vodu. Nejvíce nebezpečné jsou třeba maso, mléko, všechno, co má dostatek jako vody.
3: Maso nebo mléčné výrobky se mají uchovávat v ledničce. Mikrobům tam bude zima a nepomnoží se tolik. U zeleniny ale rozhodnutí není tak jednoznačné.
1: Okurky, rajčata primárně nepatří do lednice. Ve chvíli, kdy se tam objeví první známky kažení, tak je lepší dát do té lednice, kde vydrží ještě o pár dní déle.
3: Horké počasí nesvědčí kořenové zelenině.
1: Mrkve, která už tady od včerejška leží v teple a na suchu.
2: Vy ohýbáte v ruce, že to není křupavá mrkev?
1: Ne, ona úplně zgumovatí.
3: Naopak v teple a v suchu si libují cibule a česnek.
1: Ten stonek se dá krásně zlomit.
3: Vědci z České zemědělské univerzity zkoumají, jak jednoduchým způsobem zastavit množení nežádoucích mikrobů.
1: Takzvané esenciální oleje neboli silice, jak jsou těkavé, tak oni dokáží zabíjet ty mikroorganismy i v té plynné fázi.
2: V atmosféře.
3: Na některé druhy zeleniny vědci vytvořili speciální sáčky napuštěné potřebnou látkou. Z pozemků České zemědělské univerzity Martin Srb, Český rozhlas.
0: Dnes bude v Praze jasno až polojasno s teplotami 36 až 38 stupňů Celsia. Jo, bude zase vedro jak blázen, teď jsme na 21 stupních. Mimochodem po celý den o sebe dbejte, dávejte pozor, pijte pravidelně, abyste nám nevyschli, když o vysušení to úplně není. Každopádně odpoledne a večer se při přechodně zvětšené oblačnosti mohou výjimečně vytvářet přehánky nebo bousky a foukat bude jen slabý proměnlivý nebo východní vítr. Jakube, zdravím tě do dopravního infocentra.
5: Hezké ráno. Na příjezdu do Prahy po D7 stále poměrně hustý provoz před omezením u letiště. Kolony od sjezdu na Středokluky z 5. kilometru na až 15 minut. Na Pražském okruhu výrazně zesílil provoz směrem na letiště. Kolona začíná už před tunely u sjezdu na Písnici. Pomalu se jede až k nájezdu od Barrandova. Celé je to až na 25 minut. Popojíždí se také v celé Novopatské před sjezdem na Kbelskou. Ta kolona už se protahla až na Pražský okruh k nájezdu od Běchovic, zdržení 25 až 30 minut a hustý provoz stále také na Štěrboholské spojce před Průmyslovou. Kolony začínají také už na okruhu u D11. Pro celý úsek pojedete asi 1/4 hodiny.
0: Díky moc, Kubo, měj se.
5: Hezké ráno.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
7: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha, hity, doprava, informace.

0: To byla Ellie Goulding a její Black Prada dress. Je 7 hodin, ve studiu se mnou Denisa Žižková, připravené jsou zprávy Rádia Praha a my vám přejeme krásné úterní ráno.
1: Hezké ráno.

0: Dobrovolní hasiči budou kvůli horkům kropit ulice v centru Prahy. Okresní soud znovu projedná případ požáru domova Alzheimer v Roztokách u Prahy, při kterém v roce 2022 zemřely dvě ženy. Španělská Ceuta měla podle marockého vládního činitele migrační vlnu předvídat. Dnes bude jasno nebo polojasno a teploty až 38 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Teploty v Česku se dnes na mnoha místech budou podle meteorologů opět blížit k 39 stupňům Celsia. Centrum Prahy proto budou kropením a mlžením ochlazovat dobrovolní hasiči z první městské části. Pojedou například na Staroměstské a Václavské náměstí nebo k Pražskému hradu. Podle velitele jednotky Zdeňka Čiháka jim práci často komplikují někteří řidiči.
2: Je to hodně složitá práce vzhledem k zaparkovaným vozidlu. Máme místa, kde to máme fakt na milimetry, na průjezdy, ale děláme to pro lidi a to je nejdůležitější.
0: Okresní soud pro Prahu Západ se dnes znovu začne zabývat požárem domova Alzheimer v Roztokách u Prahy. V roce 2022 při něm zemřely dvě ženy. 55 lidí se zranilo. Případ vrátil k opětovnému projednání krajský soud. Ten loni v říjnu zrušil osvobozující verdikt pro tři zaměstnance společnosti, která domov opravovala.
3: Firma do budovy montovala nové vytápění. Požár měl podle obžaloby vzniknout nedbalostí při svařování potrubí. Soud bude muset znovu posoudit, jestli zaměstnanci firmy dodrželi všechna bezpečnostní pravidla. Vinu odmítají. Z Prahy Radek Duchoň, Český rozhlas.
0: Vrchní soud dnes bude rozhodovat v případu cizince obviněného ze špionáže pro čínskou tajnou službu. Dříve městský soud v Praze rozhodl, že má případ policie došetřit a obviněného propustit z vazby. Žalobce proti oběma rozhodnutím podal stížnost. Jde o první stíhání podle paragrafu zvaného neoprávněná činnost pro cizí moc. Podle servu Seznam zprávy působil Číňan v Česku dlouhodobě jako novinář píšící pro deník tamní komunistické strany. Jednání vrchního soudu o stížnosti bude neveřejné. Úřady Maroka a španělské Ceuty se vzájemně obvinují ze zodpovědnosti za migrační krizi z minulého týdne. Marocký vládní činitel řekl, že Ceuta měla situaci předpokládat. Šéf ceutské vlády Juan Vives předtím obvinil Rabat z toho, že migranty k překročení hranic pobízel a umožnil ho.
4: Vláda v Madridu i Rabatu předtím ze zodpovědnosti za incident obvinila pašeráky a dezinformace ze sociálních sítí. Podle marockého vládního činitele měla Ceuta předvídat efekt rozhodnutí španělského nejvyššího soudu. Ten přitom pouze znemožnil zrychlené vracení imigrantů zpět do Maroka, pokud připlavou. Před zneužíváním migrace proti Španělsku varovala šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová. O Ceutě dnes budou jednat ministři vnitra Evropské unie. Ze Ceuty Dominik Tesár, Český rozhlas.
0: Čeští hokejisté do 18 let vstoupili do Hlinka Grécky Cupu porážkou. V Edmontonu podlehli obhájcům prvenství ze Spojených států amerických 4-6. Další zápas čeká české reprezentanty dnes od 21 hodin našeho času proti Německu. V Praze bude jasno nebo polojasno odpoledne při zvětšené oblačnosti, přehaňky nebo bouřky a teploty 36 až 38 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: Jdeme na silnice, co se na nich děje, sleduje Kuba Vodička.
6: Hezké ráno. Problémy jsou stále na dálnici D1 směrem z Prahy na Brno, a to za sjezdem na Mirošovice na 22. a 5. kilometru. V omezení se stále řeší nehoda osobního auta s kamionem. Průjezdný pouze jeden pruh. Kolona narostla už zhruba na 20. kilometr. Čekejte zdržení směrem na Brno, tedy minimálně 15 minut. Na příjezdu do Prahy po D7 stále kolona před omezením u letiště. Od Středokluk z 5. kilometru je to na 15 minut. Na Pražském okruhu směrem na letiště už se vytvořila také dlouhá kolona, ta začíná u sjezdu na Vestec, pomalu se jede až k nájezdu od Barandova, celé je to asi na 25 minut. Kolonu čekejte také v celé Novopatské před sjezdem do omezení Vekbelské. Provoz se zastavuje aktuálně už na Pražském okruhu u sjezdu na Běchovice, celý úsek je minimálně na 30 minut a hustý provoz už také na Štěrboholské spojce před Průmyslovou, pomalu se jede už z okruhu od D11, celý úsek je na 15 až 20 minut.
5: Díky moc, Kubo, měj se.
6: Hezké ráno.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
5: Probouzíte se do úterý 4. srpna a činíte tak ve společnosti Rádia Praha a Honzy Chlaně. Hezké ráno přeju. Za chvilku Milky a Just the Way You Are. A nebo Walk the Moon a Shut Up and Dance. Hezké ráno.
1: Rádio Praha.
8: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: Dido a Life for Rent ve čtvrt na 8 na Rádiu Praha.
1: Perný den Rádia Praha.
2: Aby zvítězila pravda a láska.
3: Yes, we can.
4: Úterý 4. srpna. Vše nejlepší, milí. Dominik má svátek a tady je Petr Jungmann. Hezký den. Dynastie Přemyslovců vymřela po meči před 720 lety v roce 1306. V Olomouci byl zavražděn teprve 16-letý král Václav III. Na místě byl zabit i domnělý vrah Konrád z Botnštejna. Kdo byl ale skutečným pachatelem, o tom se stále vedou spekulace.
5: Komisař Mulén.
4: Komisař Mulén měl televizní premiéru před půl stoletím v roce 1976.
5: Já osobně se zajímám o každého.
4: V titulní roli zářil Yves Reniér. U nás dabingem Miroslava Moravce.
6: Takže půjdete i hned sebrat ty dva lumpy.
5: S radostí. Jakmile si budu jistit, že nemůže dojít k omylu.
4: Kanoista Martin Doktor získal na olympiádě v Atlantě svou druhou zlatou medaili ve dvou dnech před 30 lety v roce 1996.
7: Martin Doktor je olympijským vítězem na obou tratích.
4: Ten den atlantská olympiáda i skončila a samostatná česká výprava při své premiéře vezla domů 4 zlaté, 3 stříbrné a 4 bronzové medaile.
7: To je fantazie, přátelé, fantastický závěr.
4: Express Mnichova s regionálním vlakem se srazili u obce Milavče na Domažlicku před 5 lety. Na místě zemřeli 3 lidé, na 70 cestujících bylo zraněno. Před 125 lety se narodil Sačmo, Louis Armstrong. U příležitosti z tého výročí před 25 lety bylo mezinárodní letiště v jeho rodném New Orleans přejmenováno na letiště Louise Armstronga. Bývalý 44. prezident Spojených států Barack Obama sfoukne 65 svíček na dortu, jistě s hvězdami a pruhy. Já přeju hezký den.
0: Ten den bude jasný až polojasný s extrémně vysokými teplotami 36 až 38 stupňů Celsia, teď jsme na 22. Odpoledne a večer při přechodně zvětšené oblačnosti možná přijdou přehánky nebo bouřky a foukat bude slabý proměnlivý nebo východní vítr. Jak to vypadá na silnicích, nám teď řekne Kuba Vodička.
8: Hezké ráno, výrazné zdržení čekejte v koloně na z Pražského okruhu od sjezdu na Běchovice až do Novopatské, před sjezd do Kbelské, celkové zdržení až půl hodiny. Velmi silný provoz také na Pražském okruhu směrem na letiště, nesouvislá kolona začíná u sjezdu na Vestec, pomalu pojedete za oba tunely k nájezdu od Barandova, zde je to na 20 až 25 minut. Problémy jsou aktuálně v tunelu Blanka směrem na Smíchov, na konci tunelu Blanka před výjezdem na Karlovarskou stojí v pravém jízdním pruhu nepojízdné osobní auto. Musí se proto regulovat výjezdy do tunelu Blanka od Troji. Kolony čekejte z Liberecké nad Bulovkou, zdržení nějakých 15 až 20 minut. A problémy jsou v tuto chvíli také na Štěrboholské spojce před Průmyslovou. Pomalu se jede od sjezdu na Běchovice, zdržení asi na čtvrt hodiny.
0: Já ti moc děkuju, Kubo. Hezké ráno.
8: Hezké ráno.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Praha žije.
9: Rolling Stones, Flashpoint. Nejstarší rocková skupina světa a turné, které viděla i Praha na Strahovském stadionu v srpnu 1990. Rolling Stones. Živě na rádiu.

0: Milky, just the way you are, v 7:30 na Rádiu Praha, teď zprávy a Denisa Žižková.
1: Dobré ráno. Policie má na pražském letišti Václava Havla novou speciální jednotku. Dohlíží na bezpečnost cestujících, chrání vládní delegace a je připravená pomoc při mimořádných událostech, například při únosu letadla nebo teroristickém útoku. Jde o třetí jednotku tohoto typu v Česku. Podobné týmy působí také v jaderných elektrárnách Dukovany a Temelín. Stovky policistů budou tento týden na vytipovaných místech v Česku častěji kontrolovat rychlost aut. Hlídky budou také prověřovat, jestli řidiči nejezdí pod vlivem alkoholu nebo jiných nedovolených látek. Do preventivní akce se zapojují i další evropské státy. Češi stále častěji investují do nemovitostních fondů. Objem vložených peněz loni podle Asociace pro kapitálový trh vzrostl o 38%. To je výrazně vyšší nárůst než u akcí nebo dluhopisů. Investory láká hlavně to, že například kancelářské objekty nebo obchodní centra neustále zdražují a nabývají na hodnotě. Fotbalová Slavia prodloužila smlouvu s obráncem Mikulášem Konečným. 20-letý odchovanec pražského klubu se v Edenu nově upsal do roku 2031. Úřadující český mistr o tom informoval na svých internetových stránkách. Bude jasno nebo polojasno, přechodně zvětšená oblačnost by mohla přijít odpoledne a tak by se mohly objevit přehánky nebo bouřky. Teploty dnes vysoké 36 až 38 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Jdeme na silnice, jak to na nich vypadá, ví Kuba Vodička.
3: Příjemné ráno. Na příjezdu do Prahy po D7 stále kolo napřed omezením u letiště. Od sjezdu na středu Kluky z 5. kilometru je to na 15 minut. Na pražském okruhu směrem k letišti po pojíždí nesouvislá kolona, která začíná před sjezdem na Vestec. Pomalu se jede až k nájezdu od Barandova. Celý úsek je až na 25 minut. Dlouhou kolonu čekejte také v celé Novopatské ulici před sjezdem do Kbelské. Provoz se zastavuje prakticky už na pražském okruhu u sjezdu na D11, celé je to až na půl hodinu. Problémy jsou teď v tunelu Blanka směrem na Smíchov, opatrně za výjezdem na Dejvice, na Prašný most. V pravém pruhu stojí nepojízdná dodávka, musí se proto regulovat vjezdy do tunelu od Troji. Kolonu tak čekejte jak v ulici v Holešovičkách, tak v Liberecké. Od sjezdu na Prosek je to asi na 20 minut a hustý provoz čekejte ještě na okruhu a Štěrboholské spojce před Průmyslovou. Od D11 se zdržíte 15 až 20 minut.
0: Díky moc, Kubo, zatím ahoj.
3: Ahoj.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Po 7:30 v ranní Praze Tom Grennan, Little Bit of Love. A taky Ava Max, Wet Hot American Dream.

0: Lifehouse, halfway gone, je 7:45. Teploty v Česku se dnes na mnoha místech budou podle meteorologů opět blížit k 39 stupňům Celsia. Třeba v centru Prahy budou ulice a náměstí ochlazovat kropením a mlžením dobrovolní hasiči z první městské části. Mnohdy si tak vyslouží od turistů větší ovace než některé historické památky.
1: Stovky lidí a turistů se přišli podívat na orloj na Staroměstské náměstí. Většina z nich se snaží schovat před sluncem ve stínech, třeba pan Charles ze Spojených států.
2: Jsme z města Savannah v Georgii a je tu podobné horko jako u nás. Snažíme se zůstávat ve stínu a schovávat se dovnitř, když je moc velké teplo. Nemáme to rádi, ale zvykli jsme si.
1: Větší radost než orloj ale zbudili dobrovolní hasiči, kteří přijeli rozprašovat vodu. Rychlé osvěžení využil i Axel z Nizozemska.
3: Je to úžasné, je velké horko, obzvlášť ve městech. Snažím se pít hodně vody. Sledoval jsem předpověď počasí, ale nečekal jsem, že bude takové horko. Ale je to v pohodě.
1: Dobrovolní hasiči Prahy 1 takto ochlazují všechny ulice v centru metropole, kde se pohybuje velké množství lidí. Kromě Staroměstského náměstí tak jezdí třeba na to Václavské nebo k Pražskému hradu. Přibližuje velitel jednotky Zdeněk Čihák.
4: Kvůli tomu, aby se snížil ten pozemní ozon a trošku jsme ulevili našim obyvatelům Prahy 1. Jakákoliv kapka vody studený v tomhle vedru je úplně pro ně taková jako spásná věc.
1: Rozprašovaná voda je hygienicky nezávadná.
4: Ta voda je braná z kolektorů na uhelném trhu, není pitná, ale tím, že to jsou prosaky, vody tak je maximálně čistá, a takže je zadarmo a to je asi ta nejlepší cena.
1: Ochlazení v centru metropole můžou pomoct také fontány, mlžítka nebo pítka. Podle mluvčího pražských záchranářů Karla Kirste lidem při vysokých teplotách hrozí dehydratace nebo úžeh.
5: Základem je dodržovat pravidelný pitný režim. Ideální je vlažná minerální voda, naopak slazené a alkoholické nápoje mohou podpořit odvodnění. V rozpálených bytech může ulevit příjemná vlažná sprcha nebo chlazení hlavy a krku.
1: Pražští záchranáři navíc při vysokých teplotách musí častěji řešit případy otravy oxidem uhelnatým.
5: Teplé počasí může ovlivňovat odvod spalin u plynových zařízení, proto doporučujeme mít domácnost vybavenou detektorem oxidu uhelnatého.
1: Vysoké teploty nejvíce ohrožují seniory, osoby s chronickým onemocněním a děti. Z Prahy Josef Beneda, Český rozhlas.
0: Dneska budeme mít hodně horko, 36 až 38 stupňů Celsia, teď jsme na 22, k tomu bude jasno až polojasno. Odpoledne a večer se při přechodně zvětšené oblačnosti mohou vytvářet přehánky nebo bouřky a foukat bude slabý proměnlivý nebo východní vítr. A jak to vypadá na silnicích, doplní Kuba Vodička?
6: Příjemné ráno. Problém je stále v tunelu Blanka směrem na Smíchov, kousek za výjezdem na Dejvice, tedy na Prašný most. Stojí v pravém jízdním pruhu nepojízdná dodávka, musí se proto výrazně regulovat vjezdy do tunelu od Troj. Kolonu čekejte už z Liberecké ulice, kde se zastavíte kousek za sjezdem na Hloubětín, zdržení minimálně na 25 minut. Problémy jsou také na příjezdech k letišti, aktuálně už v obou směrech, směrem na Prahu. Kolona z 5. kilometru D7 směrem z Prahy se zastaví. Víte, u nájezdu z Evropské je to na 15 až 20 minut. Dlouhá kolona popojíždí na východní části Pražského okruhu. Od sjezdu na Běchovice pojedete pomalu až do Novopatské. Před sjezd na Kbelskou je to až na půl hodiny. Pomalu se jede také na Pražském okruhu v obou směrech před Ořechem. Směrem na D1 kolony od D5. Směrem na letiště se zastavíte už před sjezdem na Vestec. Obou směrně minimálně 20 až 25 minut zdržení. A kolony jsou ještě na jižní spojce směrem na Smíchov, od sjezdu na Pankráce jede pomalu až do Dobřížské před tunelem Rázovka, zdržení minimálně na 20 minut.
0: Díky moc, Kubo, měj se.
6: Ahoj.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
8: Každý den vám hrajeme nejvíc hitů a přinášíme nejnovější informace z hlavního města. Sledujte náš Facebook a přidejte se k nám. Rádio Praha. Nejvíc

0: Vedení Prahy chce zajistit víc nouzových úkrytů pro ochranu obyvatel, chce vytipovat vhodné sklepy a podzemní garáže. Ukrajina opět zaútočila v ruském vnitrozemí, vzdušný úder u Moskvy nepřežilo 5 lidí. Fotbalisté Sparty vstoupí do kvalifikace Ligy mistrů, na Letné přivítají Lyon. Dnes bude jasno nebo polojasno, přechodně přehaňky nebo bouřky, teploty až 38 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Praha hledá nové prostory pro ochranu obyvatel. Společně s hasiči a odborníky z univerzit chce vytvořit seznam tzv. Improvizovaných úkrytů, do kterých by se lidé v případě nebezpečí mohli schovat.
2: Mezi vhodné prostory pro improvizovaný úkryt patří například sklepy a garáže, popisuje vedoucí pracoviště ochrany obyvatelstva pražských hasičů Jakub Růžička.
3: Vlastně cokoliv, co je pod úrovní terénu, tak je takřka ideální.
2: Systém by měl doplnit současné stálé úkryty. V těch se podle mluvčího pražského magistrátu Víta Hofmana může schovat 150 tisíc lidí. Skoro 350 tisíc by se pak mohlo skrýt v metru a strahovském tunelu.
4: Ve stálých úkrytech je zajištěno ukrytí pro asi 40% obyvatel Prahy. Zbylých zhruba 60% se bude ukrývat v improvizovaných úkrytech.
2: Seznam improvizovaných úkrytů bude vedení metropole s odborníky a hasiči tvořit několik let. Z Prahy Petr Kastner, Český rozhlas.
0: Zaparkované auto se může pro zvířata a malé děti stát ve vedru nebezpečnou pastí. Strážníci i záchranáři proto upozorňují, aby za žádných okolností nezůstávali v autech sami. Při venkovní teplotě 35 stupňů může být uvnitř auta po čtvrt hodině 50 stupňů.
5: Všechno v pořádku, kluci, dobrý? Tohle to je na záchranu. Když se budete postavit tam do stínu, tak to bude lepší než v tom autě.
6: Extrémně vysoké teploty a 3 samotné děti v rozpáleném autě. Přesně takovou situaci řešili před pár dny strážníci městské policie Hradec Králové.
7: Přehřátí organismu je velmi rychlé, dochází k naprostému vyčerpání, k schvácení.
6: Říká Miroslav Tejkl ze záchranné služby hlavního města Prahy, podle kterého děti ani zvířata nechrání termoregulace tak dobře jako dospělé.
7: Může dojít ke křečím, k poruchám vědomí. Následně k smrti.
6: Když na samotné dítě v autě ve vedru narazíme, měli bychom i hned volat na jakoukoliv z tísňových linek. Andrea Skalická, Český rozhlas.
0: Ukrajinský útok nedaleko Moskvy má nejméně 5 obětí, dalších 6 lidí je zraněných. Na Telegramu to uvedl guvernér moskevské oblasti Andrej Roboljov. Vzdušný úder způsobil i požár skladiště u Moskvy. Ukrajinský dron zasáhl také sklad v Petrohradské oblasti. Útoky hlásí i ukrajinské úřady. Řízené letecké bomby z Ruska zabily jednoho člověka v severoukrajinském městě Sumy a další lidi zranili. Fotbalisté Sparty zahájí cestu do hlavní fáze Ligy mistrů. V úvodním třetím předkole na Letné dnes večer přivítají Olympique Lyon. Duel začne ve 20 hodin, odveta se bude hrát za týden ve Francii. S Lyonem do Prahy nepřiletěl český reprezentant Pavel Schulz, který kvůli zranění kolena chybí v nominaci. Trenér Fonseca nevyloučil Schulzův přestup. Podle francouzského serveru Foot Mercato má o Schulze zájem anglický klub Leeds United z Premier League. Dnes má být jasno nebo polojasno odpoledne při přechodně zvětšené oblačnosti, přehaňky nebo bouřky, teploty 36 až 38 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
8: Jdeme na silnice, co se na nich děje, sleduje z dopravního infocentra Kuba Vodička.
9: Hezké ráno. Problém máme stále v tunelu Blanka směrem na Smíchov. Za výjezdem na Dejvice stojí v pravém jízdním pruhu nepojízdná dodávka. Musí se proto výrazně regulovat výjezdy do tunelu od Troji. Kolona je proto už z Libereckého cjezdu na Hloubětín. Čekejte zdržení k tunelu na více než půl hodiny. Problém je aktuálně také na jižní spojce směrem na Štěrboholi. Před cjezdem na Vídeňskou stojí nepojízdná dodávka v pravém pruhu. Kolona začíná u nájezdu z Modřanské, zdržení až na čtvrt hodiny. Dlouhou kolonu čekejte stále v celé Novopatské před sjezdem na Kbelskou. Provoz se zastavuje už na okruhu v okolí sjezdu na Běchovice. Celý úsek je také zhruba na půl hodiny. Na pražském okruhu směrem na letiště. Po pojíždí nesouvislá kolona od sjezdu na Jesenici. Pomalu se jede až k nájezdu od Barandova. Zdržení celkově až 35 minut. A kolony čekejte před letištěm v obou směrech. Směrem z D7 kolona z 5. kilometru. Směrem z Prahy od Evropské je to na 15 až 20 minut.
8: Díky moc, Kubo, měj se.
9: Ahoj.
1: Rádio Praha.
10: Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
8: Vstáváte do úterý 4. srpna a jste s Rádiem Praha a Honzou Chlaněm. Hezké ráno.
11: Let's get down to business.

0: Sexy Dancers a Slim Jim ve čtvrt na devět na Rádiu Praha.
1: Praha je nej. Víte, kde v Praze najdete nejstarší dopravní značku, která vlastně značku vůbec nepřipomíná? Tak to se musíte vydat na Národní třídu, konkrétně k pasáži Platýs. Na fasádě domu je tu dodnes umístěná malá plastika sovy. Ta v historii signalizovala, jestli je ve dvoře další místo pro kočáry a vozy. Ovládala se táhlem. Když bylo ve dvoře volno, sova seděla na bydýlku hlavou vzhůru. Když visela hlavou dolů,

0: Praze jasno až polojasno, odpoledne a večer se při přechodně zvětšené oblačnosti mohou výjimečně vytvářet přehánky nebo bouřky. Maxima 36 až 38 stupňů Celsia, teď jsme na 24. Foukat bude slabý proměnlivý nebo východní vítr. A jak to vypadá na silnicích, nám teď řekne Kuba Vodička.
1: Hezké ráno, v tunelu Blanka směrem na Smíchov, opatrně za výjezdem na Dejvice, v pravém pruhu stále stojí nepojízdná dodávka, na místě už je odtahová služba, stále se ale regulují výrazně vjezdy do tunelu směrem od Troj, kolonu tak čekejte v Liberecké, už od sjezdu na Hloubětín, k tunelům je to na více než půl hodiny, na jižní spojce směrem na Štěrboholy stojí stále před sjezdem na Vídeňskou nepojízdná dodávka, v pravém pruhu kolona od nájezdu z Modřanské na 10 až 15 minut. Problém je aktuálně také na Rašínově nábřeží přímo ve Vyšehradském tunelu, kde se po kolizi tramvaje s nákladním autem projíždí Kyvadlově. Kolonu čekejte hlavně směrem do centra, od Podolské vodárny je to na čtvrt hodiny. Dlouhá kolona pak stále na Štěrboholce ze Štěrboholské spojky od sjezdu na Dolní Počernice, pomalu se následně jede přes Štěrboholskou spojku, přes celou Štěrboholskou spojku, okruh Novopatskou až ke sjezdu na Kbelskou, zdržení dohromady až 40 minut.
0: Já ti moc děkuju, Kubo, hezké ráno.
1: Hezké ráno.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou.

0: UDG a odlétáš 8:30 na Rádiu Praha. Teď zprávy a Denisa Žižková.
1: Přeji vám dobré ráno. Česko zažilo tropickou noc. Na stanici Bystřice pod Hostýnem na Kroměřížsku celou noc teplota kolísala kolem 29 stupňů Celsia. Minimální teploty se na většině míst pohybovaly kolem 20 stupňů, což je teplotní hranice pro tropickou noc. Vlna veder pokračuje v Česku několik dní, dnes bude na jihu Moravy až 40 stupňů. Odpoledne skončí lhůta pro podání kandidátních listin do říjnových obecních a senátních voleb. Strany, hnutí, jejich koalice či nezávislí kandidáti musí nominaci dodat příslušnému obecnímu úřadu nejpozději v 16 hodin, pokud chtějí o místa na radnicích nebo v horní komoře parlamentu letos usilovat. Stovky hasičů se dnes ráno snažili uhasit lesní požár v přírodní rezervaci na jihovýchodě Nizozemska, informovala o tom agentura AFP. Podle tamních úřadů požár, který vypukl v pondělí kolem poledne, stále není pod kontrolou a zasáhl už asi 100 hektarů. Tenista Vít Kopřiva postoupil na Masters z Montrealu do druhého kola. V něm ho čeká české derby s 8. nasazeným Jiřím Lehečkou. V úvodním duelu, který byl kvůli dešti několikrát odložen a přerušen, porazil domácího držitele divoké karty Alexise Galarneau 6-4 a 6-4. Bude jasno nebo polojasno, odpoledne by se mohly vyskytnout přeháňky nebo bouřky a teploty dnes v Praze 36 až 38 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Po zprávách dopravní informace s Jakubem Vodičkou.
3: Hezké ráno. Lepší zprávu budu mít z tunelu Blanka směrem na Smíchov. Za výjezdem na Dejvice se podařilo před chvilkou odtahnout nepojízdnou dodávku. Projíždí se bez omezení. Stále se ale lehce musí regulovat vjezdy do tunelu směrem od Troji. Kolona proto jak v ulici v Holešovičkách, tak v Liberecké od nájezdu z Hloubětína zdržení stále až půl hodiny. Na jižní spojce směrem na Štěrboholy stále blokuje pravý jízdní pruh před sjezdem na Vídeňskou nepojízdná dodávka. Kolona od Barandovského mostu zhruba na 15 minut. Velmi dlouhou kolonu čekejte ze Štěrboholské spojky, auta se zastavují kousek za Průmyslovou, pomalu se pak jede přes okruh a Novopatskou až ke sjezdu do Kbelské, celkové zdržení minimálně na 35 minut. A provoz vázne pak ještě na jižní spojce směrem na Smíchov, auta se zastavují kousek za nájezdem od Vídeňské, pomalu se jede za Barandovský most, kde je dopravní omezení, je to aktuálně na více než 20 minut.
0: Díky moc, Kubo, měj se.
3: Ahoj.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: V ranní Praze po 8:30 Clean Bandit, Demi Lovato a Solo. A budou taky Ižel, Imel, Angel a Ultra na té Moving to the Sun.

0: Cyril a James Blunt, Tears Dry Tonight. Je 8:45 a přichází Jirka Štefl.
1: Jak je důležité míti Oscara? Vydejte se do Grébovky na Open Air letní divadlo. Slavná komedie Oscara Wilda v podání divadla Ma se stává příběhem osamělého, rafinovaného člověka s brilantním smyslem pro humor, kterého společnost potrestala za potřebu být sám sebou. V Havlíčkových sadech se můžete pobavit, a to v úterý od 20 hodin. A když to nestihnete tentokrát, tak další reprízy jsou na programu od středy do pátku. A jestli vás to spíš táhne do kina, tak zkuste letní kino v holešovickém Doxu. Tam budou promítat dokumentární snímek 80 rozlícených novinářů, na kterém se podíleli i Češi. Film zachycuje dramatický boj redakce předního maďarského nezávislého serveru o zachování svobody slova pod sílícím politickým tlakem. Snímek, natočený přímo zevnitř redakce, sleduje eskalaci krize, která vyvrcholila hromadným odchodem desítek novinářů na protest proti vnějším zásahům. Tenhle snímek můžete vidět v úterý v holešovickém Doxu. A příjemné nejen kulturní zážitky přeje Jirka Štefl a Rádio Praha.
2: Praha je kulturou.
0: Dnes bude jasno až polojasno, odpoledne a večer se při přechodně zvětšené oblačnosti mohou výjimečně tvořit přehánky nebo bouřky. Maxima 630 až 38 stupňů Celsia, teď jsme na 24 a foukat bude slabý proměnlivý nebo východní vítr. Jak to vidí Kuba Vodička?
3: Hezké ráno, problémy jsou stále na příjezdu k letišti v obou směrech, směrem z D7 kolona od 5. kilometru od Středokluk, směrem z Prahy, pak komplikuje provoz nehoda u sjezdu na Horoměřice, kousek za Evropskou, kde se projíždí jen jedním pruhem, v obou směrech čekejte kolony na 15 až 20 minut. Na jižní spojce jsou také značné problémy, a to směrem na Štěrboholi, před sjezdem na Vídeňskou, nejenže zde už nějakou dobu stojí nepojízdná dodávka v pravém pruhu, ale před chvilkou se na úrovni této dodávky v levém pruhu srazila dodávka s osobním autem, takže jižní spojka u Vídeňské průjezdná jen středním pruhem. Kolona z Barandovského mostu minimálně na 15 minut, ale ten provoz teď začne ještě housnout. Dlouhou nesouvislou kolonu čekejte stále z jižní spojky od Lanového mostu, následně přes Štěrboholskou spojku okruh a Novopatskou až ke Kbelské, zdržení 35 až 40 minut. A na magistrále směrem na Holešovice brzdí provoz hned dvě omezení, jedno je u hlavního nádraží, druhé na Hlávkově mostě. Ze začátku Nuselského mostu celkové zdržení až půl hodiny.
0: Já ti moc děkuju, Jakube, hezké ráno.
3: Hezké ráno.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jediný

0: Praha 3 od začátku roku opravila desítky městských bytů na svém území. Dobrovolní hasiči budou kvůli horkům kropit ulice v centru Prahy. Okresní soud znovu projedná případ požáru domova Alzheimer v Roztokách u Prahy, při kterém v roce 2022 zemřely dvě ženy. Dnes má být jasno nebo polojasno, teploty až 38 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Praha 3 od začátku roku opravila 22 městských bytů různých dispozic. Zaplatila za to 12,5 milionu korun. V dalších 19 bytech pracují dělníci a zhruba 39 na úpravy čeká. Městská část podle radního Roberta Pecky z TOP 09 chce, aby její bytový fond nabízel příjemné bydlení pro jednotlivce i rodiny s dětmi.
2: Díky zavedení systému na kompletní rekonstrukci bytů se nám podařilo výrazně zrychlit celý proces oprav. Zároveň jsme přizvali bytovou architektku, aby byly byty nejen funkční, ale také dobře vypadaly.
0: Teploty v Česku se dnes na mnoha místech budou podle meteorologů opět blížit k 39 stupňům Celsia. Centrum Prahy proto budou kropením a mlžením ochlazovat dobrovolní hasiči z první městské části. Pojedou například na Staroměstské a Václavské náměstí nebo k Pražskému hradu. Podle velitele jednotky Zdeňka Čiháka jim práci často komplikují někteří řidiči.
3: Je to hodně složitá práce vzhledem k zaparkovaným vozidlu. Máme místa, kde to máme fakt na milimetry, na průjezdy, ale děláme to pro lidi a to je nejdůležitější.
0: Okresní soud pro Prahu Západ se dnes znovu začne zabývat požárem domova Alzheimer v Roztokách u Prahy. V roce 2022 při něm zemřely dvě ženy, 55 lidí se zranilo. Případ vrátil k opětovnému projednání krajský soud. Ten loni v říjnu zrušil osvobozující verdikt pro tři zaměstnance společnosti, která domov opravovala.
4: Firma do budovy montovala nové vytápění. Požár měl podle obžaloby vzniknout nedbalostí při svařování potrubí. Soud bude muset znovu posoudit, jestli zaměstnanci firmy dodrželi všechna bezpečnostní pravidla. Vinu odmítají. Z Prahy Radek Duchoň, Český rozhlas.
0: Nákladní loď v Hormuzském průlivu zasáhl neznámý projektil. Informovala o tom britská námořní služba. Případná zranění nebo škody nezmínila. Loď plula zhruba 37 kilometrů od ománského města Chasab. Informovala o tom agentura AFP. Úřady incident prošetřují. Je to jeden z mnoha podobných útoků po obnovení konfliktu mezi Spojenými státy a Íránem. Obě strany přitom tvrdí, že mají průliv pod kontrolou. Moderní pětibojaři Marek Grič a Matouš Tůma získali na úvod mistrovství Evropy v Istanbulu bronz ve štafetě. Ziskem medaile navázali na loňský titul z Madridu. Karolína Křenková a Kateřina Váňová byly čtvrté. Evropský šampionát potrvá do neděle. Dnes žádný z Čechů nenastoupí. Dnes bude v Praze jasno nebo polojasno odpoledne a večer. Při přechodně zvětšené oblačnosti se mohou výjimečně tvořit bouřky nebo přehánky a teploty 36 až 38 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: Jdeme na silnice, jak to na nich vypadá, sleduje Kuba Vodička.
6: Příjemné ráno. Na Pražském okruhu směrem na letiště čekejte nesouvislou kolonu. Ta začíná už zase zde na Jesenici. Pomalu se jede přes oba tunely až k nájezdu od Barandova. Zdržení dohromady asi 35 minut. Na jižní spojce směrem na Štěrboholy je stále problém. Před sjezdem do Vídeňské v pravém pruhu stojí nepojízdná dodávka. Kolona z Barandovského mostu na čtvrt hodiny. V tomto úseku se zdržíte i v opačném směru, tedy směrem na Smíchov, kde na jižní spojce je kolona od sjezdu na Pankra až za Barandovský most, kde je dopravní omezení u Dvoreckého mostu zdržení až 20 minut. Dlouhá nesouvislá kolona je také z jižní spojky od Lanového mostu směrem na Černý most. Následně se pak jede pomalu přes celou Štěrboholskou spojku okruha Novopatskou až Kekbelské zdržení až 40 minut. A pomalu se jede také na magistrále v centru Prahy směrem na Holešovice, kde je omezení jak u hlavního nádraží, tak na Hlávkově mostě. Kolony z Nuselského mostu z jeho začátku vás zdrží více než půl hodiny.
5: Já ti moc děkuju, Kubo, zatím ahoj.
6: Ahoj.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.

0: půl minuty po deváté. Hezké ráno, za chvilku Ella Langley a Choosing Texas. A bude taky Jade a Church.
1: Rádio Praha a Honza Chlán. Rádio Praha.

0: Dominik má svátek a tady je Petr Jungmann, hezký den. Dynastie Přemyslovců vymřela po meči před 720 lety v roce 1306. V Olomouci byl zavražděn teprve 16-letý král Václav III. Na místě byl zabit i domnělý vrah Konrád z Botnštejna. Kdo byl ale skutečným pachatelem, o tom se stále vedou spekulace.
1: Komisař Mulén.
0: Komisař Mulén měl televizní premiéru před půl stoletím v roce 1976.
1: Já osobně se zajímám o každého.
0: V titulní roli zářil Yves Reniér. U nás dabingem Miroslava Moravce.
2: Takže půjdete i hned sebrat ty dva lumpy.
1: S radostí. Jakmile si budu jistit, že nemůže dojít k omylu.
0: Kanoista Martin Doktor získal na olympiádě v Atlantě svou druhou zlatou medaili ve dvou dnech před 30 lety v roce 1996.
3: Martin Doktor je olympijským vítězem na obou tratích.
0: Ten den atlantská olympiáda i skončila a samostatná česká výprava při své premiéře vezla domů 4 zlaté, 3 stříbrné a 4 bronzové medaile.
3: To je fantazie, přátelé, fantastický závěr.
0: Express z Mnichova s regionálním vlakem se srazili u obce Milavče na Domažlicku před 5 lety. Na místě zemřeli 3 lidé, na 70 cestujících bylo zraněno. Před 125 lety se narodil Sačmo, Louis Armstrong. U příležitosti z tého výročí před 25 lety bylo mezinárodní letiště v jeho rodném New Orleans přejmenováno na letiště Louise Armstronga. Bývalý 44. prezident Spojených států Barack Obama sfoukne 65 svíček na dortu, jistě s hvězdami a pruhy. Já přeju hezký den.
4: Ten den bude jasný až polojasný s teplotami 36 až 38 stupňů Celsia, teď jsme na 27 a odpoledne a večer se při přechodně zvětšené oblačnosti mohou výjimečně vytvářet přehánky nebo bouřky a foukat bude slabý proměnlivý nebo východní vítr. Slovo má opět Kuba Vodička.
5: Příjemné ráno. Začnu dálnicí D7 před Prahou, kde popojíždí kolona před letištěm. Aktuálně ze 4. kilometru od Kněževsi. Směrem z Prahy se pak zdržíte od nájezdu z Evropské. V obou směrech je to asi na čtvrt hodiny. Na Pražském okruhu směrem na letiště pak čekejte dlouhou nesouvislou kolonu. Ta začíná už před sjezdem na Jesenici. Pomalu se jede až k nájezdu od Barandova za oba tunely. Celkové zdržení stále více než půl hodiny. Směrem k D1 v opačném směru kolona od D5 k Ořechu na 15 minut. Na jižní spojce čekejte zdržení směrem na Smíchov. Popojíždí se od sjezdu na Pankrát za Barandovský most až do Dobřížské ulice. Zdržení na více než 20 minut. Nesouvislá kolona popojíždí také z jižní spojky směrem na Černý most. Od Lanového mostu pojedete pomalu následně přes celou Štěrboholskou spojku, okruh a Novopatskou až ke Kbelské. Zde je to až na 40 minut. A na magistrále stále čekejte nesouvislé kolony přes celé centrum směrem na Holešovice. Ze začátku Nuselského mostu k Hlávkovu mostu pojedete až půl hodiny.
4: Díky moc, Kubo, měj se.
5: Ahoj.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
7: Instagramujete? Instagramujete? Tak si instagramujte, ale občas mrkněte i k nám na Rádio Praha. Na Rádio Praha. Uvidíte, jak vypadáme, co hrajeme i co se děje v hlavním městě. Rádio Praha. Nejvíc hitů ve vašem mobilu. Ve vašem mobilu.

0: Sebastián a Patrik Malý, Alma, je 9:30 a my si dáme zprávy Rádia Praha. Do studia s nimi přišla Denisa Žižková.
1: Přeji vám dobré dopoledne. Pražští policisté zachránili život muži, který chtěl skočit z Hlávkova mostu do Vltavy. Museli k němu slanit a dopravit ho na člun. Informoval o tom dnes policejní mluvčí Jan Daněk. Dramatický zásah se odehrál v noci z 22. na 23. července. Muž stál na mostním zábradlí a vyhrožoval skokem do řeky. Vyjednavači záchranáři se mu jeho úmysl snažili rozmluvit. Muže, který byl pod vlivem drog, si následně převzali do péče záchranáři a převezli ho do psychiatrické nemocnice. Na silnicích bude tento týden kontrolovat dodržování pravidel víc policistů. Preventivní akce se má zaměřit na dodržování povolené rychlosti nebo řízení pod vlivem alkoholu a jiných látek. Na vytipovaných místech budou stovky policistů. Dětský ombudsman Martin Beneš poprvé využil svého zákonného oprávnění a vstoupil do soudního řízení, které se týká dítěte. Na žádost dospívajícího chlapce podal odvolání proti rozhodnutí soudu, který odmítl svěřit jeho i mladšího bratra do pěstounské péče prarodičů, přestože existovalo podezření, že v rodině docházelo k fyzickému trestání a nepřiměřeným zásahům do soukromí dětí. O odvolání nyní rozhoduje krajský soud. Tenistka Daria Vidmanová se po finálové účasti na turnaji v Memphisu posunula poprvé v kariéře do první stovky světového žebříčku. V novém vydání pořadí WTA poskočila o 22 pozic na 92. místo a stala se 10. Češkou v top stovce. Počasí by mělo být dnes jasné nebo polojasné, odpoledne by se mohla objevit přehánka, také bouřka a teploty dnes 36 až 38 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Je po zprávách, takže se podíváme taky na silnice, ten pohled nám zprostředkuje Kuba Vodička.
3: Hezké ráno. Výraznou kolonu stále čekejte na Pražském okruhu směrem na letiště. Auta se zastavují u sjezdu na Vestec a pomalu se popojíždí přes oba tunely až k nájezdu od Barandova na úrovni Slivence. Zdržení stále až půlhodinové. Nesouvislá kolona, to hlavně kamionu v pravém pruhu, popojíždí z jižní spojky od sjezdu na Vršovice, následně přes Lanový most, celou Štěrboholskou spojku, okruh a Novopatskou až ke Kbelské. Osobní auta v tomto úseku ale levým pruhem projedou výrazně rychleji. Bouralo se v Povltavské ulici směrem do centra, kousek za odbočkou k Bulovce se srazila dvě auta, musí se objíždět protisměrem, hlavně ve směru do centra čekejte výraznou kolonu, ta začíná už v Čuprově ulici, zdržení až 20 minut a pomalu se jede ještě na jižní spojce směrem na Smíchov, kde začíná kolona u sjezdu na Pankrác, pomalu se pak jede až za Barandovský most do Dobřížské ulice před tunelem Rázovka, je to celé až na 25 minut.
0: Já ti moc děkuju, hezké ráno.
3: Hezké ráno.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

půl desáté na rádiu Praha Beyoncé Texas Hold'em. A taky Lost Frequencies a Are You With Me.

0: 3/10 na 10. Nový portál staveb spouští Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje. Jedná se o webovou aplikaci, která ukazuje všechny letošní dopravní stavby na silnicích 2. a 3. třídy. Řidičům má pomáhat s plánováním každé jízdy. Na portálu najdou všechny uzavírky, které by na trase mohly potkat.
1: Zde vidíme přehledovou mapu Středočeského kraje, kde jsou červeně označeny uzavírky a zeleně označeny hotové akce.
2: Nový portál staveb mi ukazuje ředitel Krajské správy a údržby silnic Aleš Čermák.
1: Je zde i plánovač tras, na kterém si můžeme naplánovat trasu z nějakého místa do nějakého místa, zobrazí trasa a okolo ní dané uzavírky.
2: Spravuje teda seznam všech těch aktuálních uzavírek.
1: Zde máme název dané stavby, můžeme si ji rozkliknout a otevřela se před náma stránka, kde je popsán předmět stavby.
2: Tady vidíme zelený proužek, který ukazuje, že momentálně uzavírka u Levína je z 84% hotová.
1: Přesně tak. A pod tím vidíme i termín realizace, tak aby jsme se dokázali datumově zorientovat.
2: Teď jsme v Říčanech, tak kdybych si chtěl najít tu nejbližší uzavírku.
1: Zadám Říčany. A zde vidím okružní křižovatku, která se nám tady zobrazuje hotová ze 42%.
2: Dodal ředitel Krajské správy a údržby silnic Čermák. Přesunul jsem se právě na silnici 101 v Říčanech, kde dělníci přestavují křižovatku na kruhový objezd. Stavby vedoucí Ondřej Růžička mi popisuje, jak práce postupují.
3: Máme provoz na jedné polovině té okružní křižovatky, nyní máme provoz spuštěný středem ostrůvku.
2: Teďka tady vidíme válec, to znamená, že pokládáte nový asfalt.
3: Přesně tak. Ty válce tady musely být dokonce 3, protože první válec vlastně hutní i hned za finisherem, druhý je rezervní a třetí je menší tandemový válec, který vlastně dohutňuje kraje asfaltové vozovky a podél obrubníků.
2: Právě takové projekty nově řidiči najdou ve středočeském portálu staveb. A to ještě předtím, než silničáři vyberou stavební firmu a dořeší administrativní detaily. Podle krajského radního pro silniční dopravu Josefa Pátka z ODS to pomůže také vedením obcí nebo třeba organizátorům veřejné dopravy.
4: Ta informace je velmi důležitá nejenom pro starosty obcí, ale zároveň i pro další investory ve veřejném prostoru, protože mohou včas vidět, kdy se bude realizace provádět.
2: Na letošní rok krajští silničáři naplánovali 289 dopravních staveb. Z Říčan Ondřej Mikušek, Český rozhlas.
0: Je úterý 4. srpna, v Praze bude jasno až polojasno, s teplotami v maximu 36 až 38 stupňů Celsia, takže hodně vysoko, dávejte na sebe pozor, teď jsme na 27. Odpoledne a večer se při přechodně zvětšené oblačnosti mohou objevit přehánky nebo i bouřky a foukat bude slabý, proměnlivý nebo východní vítr. A teď zase Kuba Vodička a dopravní informace.
5: Hezké ráno. Nesouvislá kolona především kamionů v pravém pruhu stále popojíždí z jižní spojky od sjezdu na Vršovice. Následně pokračuje přes Lanový most, Štěrboholskou spojku, okruh a Novopatskou až ke sjezdu na Kbelskou. Osobním autem v levém pruhu projedete celý úsek o něco rychleji. Na příjezdu do Prahy po dálnici D7 stále kolona před letištěm ze 4. kilometru od Kněževsi. Směrem z Prahy pak před letištěm kolona od Evropské. V obou směrech je to až na 15 minut. Na Pražském okruhu směrem k letišti velmi silný provoz, také především kamionů od sjezdu na Vestec, popojíždí se pomalu až za nájezd od Barandova. Zdržení pro kamiony je na více než půl hodinu, osobní auta zde projedou levým pruhem rychleji. Na jižní spojce se zdržíte ještě směrem na Smíchov, kde se brzdí za sjezdem na Pankrác a pomalu se jede za Barandovský most, je to na 10 až 15 minut. A na magistrále směrem na Holešovice stále brzdí provoz omezení u hlavního nádraží a následně i na Hlávkově mostě. Zastavíte se už před Nuselským mostem a přes celé centrum pojedete až půl hodiny.
0: Já ti moc děkuju a neloučím se, protože se uslyšíme i po 10. Zatím ahoj.
2: Ahoj.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
7: Rádio Praha Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože 80kový pecky nejsou pro starý. Naleďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádio Praha.

0: flow now. Ooh.
1: Oops. Spurs.
0: To the flow now. Ooh.

0: Česká policie má novou speciální jednotku, hlídá bezpečnost letiště Václava Havla. Praha 10 otevře dobrodružné hřiště na sídlišti Solidarita na začátku září. Na Letenské pláni staví dělníci pódium a tribunu pro páteční koncert Marka Ztraceného. Bude jasno nebo polojasno, odpoledne se mohou objevit přehánky teploty až 38 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Na bezpečnost cestujících na letišti Václava Havla v Praze dohlíží nová speciální policejní jednotka. Muži v zelených uniformách budou zasahovat třeba proti opilým nebo agresivním cestujícím. Policisté z nové jednotky se ale cvičí i na mimořádné situace, třeba na bombový nebo teroristický útok.
2: Situaci nemůžou nikdy podcenit, říká velitel speciální jednotky Jan Kubo.
3: My tam samozřejmě přijdeme s tím, že počítáme s tou nejhorší vlastně variantou, že ta hrozba je reálná.
2: Jeho zástupce Jan Pařík dodává, že proto umí všichni příslušníci například ovládat jakoukoliv techniku na letištní ploše.
4: Ať už jsou to schody, nějaký pás, jakýkoliv vozík.
2: Počet cestujících na letišti postupně narůstá. Podle odhadů jich odbaví za letošní rok dohromady skoro 19 milionů. V budoucí snu ještě víc. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
0: Děti z Prahy 10 si budou moci chodit hrát na takzvané dobrodružné hřiště. Vznikne na sídlišti Solidarita a nabídne možnost vyzkoušet si práci s různými materiály a nářadím. Městská část ho otevře na začátku září. Každý pátek budou hřiště využívat žáci z okolních škol, říká mluvčí Prahy 10 Jan Bruno Trop.
5: Děti zde budou moci pod dohledem zkušených lektorů stavit bunkry a domečky, pracovat se skutečnými nástroji nebo rozvíjet svou fantazii při volné hře.
0: Na pražské Letné staví technici dočasný stadion pro páteční koncert zpěváka Marka Ztraceného. Na jižní straně pláně montují pódium s výběžkem a naproti tribunu ve tvaru půlkruhu.
6: Na dopravení materiálů je potřeba asi 140 kamionů. Na přeměně Letenské pláně se podílí stovky lidí, říká zpěvák Marek Ztracený.
7: Je to vlastně z celé republiky, dá se říct i z celé Evropy. A den toho koncertu tady bude obsluhovat a fungovat téměř 800 lidí.
6: Diváci si podle Ztraceného na místě všimnou třeba netradičního rozvržení stadionu.
7: Chtěli jsme, aby lidi byli co nejblíž, to znamená, že hrajeme na šířku a kolem nás jsou lidi, takže jich tady bude spoustu, ale nikdo to nebude mít daleko.
6: Koncert bude trvat 2 hodiny a zpěvák plánuje zahrát 25 písniček. Před začátkem i po skončení akce bude v okolí posílená veřejná doprava. Z pražské Letné Dominik Kučera, Český rozhlas.
0: Fotbalisté Sparty vstoupí do třetího předkola Ligy mistrů. Na Letné ve 20 hodin přivítají v úvodním utkání francouzský Olympique Lyon. Dnes má být jasno nebo polojasno, odpoledne a večer se při přechodně zvětšené oblačnosti mohou výjimečně vytvářet přehánky nebo bouřky. Teploty dnes 36 až 38 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
8: A podíváme se, jak to vypadá na silnicích. Ty informace pro nás má Kuba Vodička.
9: Hezké dopoledne. Nesouvislou kolonu, hlavně kamionů v pravém pruhu, čekejte už ze Spořilovské od úrovně Chodova. Následně pak pojíždí přes celou jižní a štěrboholskou spojku až do Novopatské. Přete si je s Nagbelskou. Osobním autem v levém pruhu projedete celý úsek rychleji. Na pražském okruhu stále silný provoz v obou směrech před Ořechem. Od sjezdu na Vestec a v opačném směru od D5 čekejte zdržení 15 až 20 minut. A na magistrále směrem z Pankráce do centra se zastavíte aktuálně na začátku Nuselského mostu a v nesouvislé koloně se jede přes celé centrum až do omezení za Štvanicí na Hlávkově mostě. Celé centrum budete projíždět asi půl hodiny.
8: Díky moc, Kubo, měj se.
9: Ahoj.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha. So baby, don't worry.
8: 6:30 posloucháte Rádio Praha v úterý 4. srpna, pěkné dopoledne. Za chvilku Leonie a Don't Worry. A dáme si taky tuhle pecku Liquido a Narkotik.
1: Rádio Praha a Honza Klaň 107,1 FM a DAB+.

0: Likvido a narkotik ve čtvrt na 11 na Rádiu Praha. Nesouvislá kolona kamionů v pravém pruhu popojíždí ze začátku Spořilovské odchodová, následně pokračuje přes jižní a Štěrboholskou spojku až do Novopatské k omezení před Kbelskou. Pro kamiony zdržení víc než hodinové, osobní auta projedou výrazně rychleji. Na pražském okruhu směrem na letiště se jede pomalu od sjezdu na Vestec ke Slivenci, za nájezd od Barrandova je to na 25 minut. Omezení u letiště vás drží hlavně ve směru z Prahy, od Evropské je to na čtvrt hodiny a na jižní spojce se držíte směrem na Smíchov, brzdí se za sjezdem na Pankrác a za Barrandovský most, pojedete 15 minut.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.

0: Dermot Kennedy a Kiss Me v 10:30 na Rádiu Praha. Teď zprávy a ve studiu s nimi Denisa Žižková.
1: Přeji vám dobré dopoledne. Česko zažilo další tropickou noc. Na většině území se minimální teploty pohybovaly okolo 20 stupňů Celsia, informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Nejvíc naměřili meteorologové v Bystřici pod Hostýnem. Teplota tam během noci byla okolo 29 stupňů. Tropická vedra meteorologové očekávají i během dneška. Na jihu Moravy bude až 40 stupňů. Češi stále častěji investují do nemovitostních fondů. Objem vložených peněz loni podle Asociace pro kapitálový trh vzrostl o 38%. To je výrazně vyšší nárůst než u akcií nebo dluhopisů. Investory láká hlavně to, že například kancelářské objekty nebo obchodní centra neustále zdražují a nabývají na hodnotě. V Libanonu dnes mají den smutku. Země si připomíná 6 let od výbuchu skoro 3000 tun dusičnanu amonného v bejrůtském přístavu. Při explozi tehdy zemřelo přes 200 lidí, víc než 7000 bylo zraněných. Vyšetřování případu skončilo v březnu. Spis teď přezkoumává libanonské státní zastupitelství. Česká plavkyně Abhayali Bernardová přeplavala 29. července po třetí kanál La Manche, tentokrát způsobem prsa. Stala se teprve pátou ženou na světě, která slavnou úžinu přeplavala tímto náročným plaveckým způsobem. Dnes má být jasno nebo polojasno a teploty v Praze až 38 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Kubu Vodičku zdravím do dopravního infocentra. Jak jsme na tom?

0: následně po pojíždí přes celou Spořilovskou, jižní a Štěrboholskou spojku až do Novopatské k omezení před Belskou. Pro kamiony to zdržení je výrazně přes hodinu, osobní auta v levém pruhu ale jedou v celém úseku výrazně rychleji. Na pražském okruhu směrem na letiště stále nesouvislá kolona od sjezdu na Jesenici až ke Slivenci na úroveň nájezdu od Barandova, zdržení 20 až 25 minut. Provoz stále ještě vázne na výjezdu z Prahy směrem na letiště od Evropské ke sjezdu do Aviatické, to na 15 minut. A na magistrále směrem z Pankráce se stále auta zastaví na Nuselském mostě a v nesouvislé koloně se jede přes celé centrum až k omezení na Hlávkově mostě. Je to stále na 25 až 30 minut.
1: Já ti moc děkuju, Kubo, měj se.
0: Ahoj.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Dnes večer v České televizi.
4: ČT1. Detektivové a zbytek lovecké výpravy zůstávají odříznutí na ponurém zámku. Vyšetřování ve stylu Agáty Christie vede inspektorka Candice Renoirová. ČT2. Příznivý vítr přestává vát a kapitán Edmond Dantes přichází o vše, co miloval. Dva díly seriálu Hrabě Monte Cristo. A ČT Art. Tonda Blaník chce víš, a ne satirická komedie o největším českém lobbystovi současnosti. Prezident Blaník. Úterní večer s Českou televizí.
3: Radio Praha. Hity. Doprava. Informace.
1: Po půl jedenácté na Radio Praha třeba Jennifer Page a Crush. A taky je Cheat and Unperfect.

0: večíre na jeho Perfect je 10:45. Něco takového Letenská pláň v Praze už dlouho nezažila. Technici tam staví tribunu, pódium s výběžkem a 5 věží s obrazovkami. To všechno kvůli chystanému pátečnímu koncertu zpěváka Marka Ztraceného. Jak sám říká, bude to jeho zatím největší hudební vystoupení.
1: My se nacházíme zrovna u zvukařského stanu. Tady budou zvukaři, na druhé straně budou zase kvůli videu mít stan, ale jinak jsme zrovna v sektoru nastání. Myslím, že je tady krásný odsaď výhled.
2: Popisuje zpěvák Marek Ztracený uprostřed Letenské pláně. Kolem se práší z nákladních vozů, které přivážejí další techniku. Na jedné asi 17 metrů vysoké věži u pódia právě dělníci montují obrazovky.
1: Musí přijet 140 kamionů. Je na tom nejzajímavější, že se to celý staví kvůli 120 minutám. Před chvilkou tady zavěsili už takzvaný banány reprodveden na zvuk.
2: Na přípravě akce se podle Marka Ztraceného podílí stovky lidí. Dodává, že Letenskou pláň si vybral třeba kvůli výhledům na město.
1: Jsem si tady set a říkal jsem si, vidím Nahrad, vidím Petřín, vidím tamhle Žižkovskou rozhlednu a vidím spoustu místa, takže se lidi nebudou muset mačkat. Tak jsem do toho šlápnul, dneska jsme tady, beru to jako jeden z největších večerů, možná největší večer mýho života hudebního.
2: Koncert, který Marek Ztracený v pátek na Letenské pláni odehraje, potrvá 2 hodiny. V okolí bude kvůli akci posílená veřejná doprava. Z pražské Letné Dominik Kučera, Český rozhlas.
0: Koukneme na silnice. Na příjezdu do Prahy od D1 se zastavují kamiony v pravém pruhu před sjezdem na Opatov na 3. kilometru, následně popojíždí přes Spořilovskou, Jižní a Štěrboholskou spojku až do omezení v Novopatské pro kamiony, zdržení na víc než hodinu, osobní auta v levém pruhu projíždějí rychleji. Na okruhu směrem na D1 se bouralo za sjezdem na Jesenici, na 80. kilometru se srazil kamion s osobákem, projíždí se levým pruhem a chvilku se zdržíte. Kolonu čekejte v Lipské směrem z Prahy, od Evropské k omezení u letiště pojedete asi 15 minut a na magistrále směrem z Pankráce se zastavíte na Noselském mostě přes celé centrum až do omezení na Hlávkově mostě pojedete 30 minut.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, 80, 90, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: byl Hozier a Too Sweet. Je 11 hodin ve studiu se mnou Denisa Žižková. Máme pro vás zprávy Rádia Praha. Hezký den.
1: Hezké dopoledne.

0: podnikatel Roman Janoušek neuspěl se stížností u ústavního soudu. V 16 hodin skončí lhůta pro přihlášení kandidátů do komunálních i senátních voleb. Vyhořelou budovu v bývalém baťovském areálu ve Zlíně zítra převezme demoliční firma. Bude jasno nebo polojasno a teploty až 38 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Ústavní soud zamítl stížnost podnikatele Romana Janouška. Ten od státu žádal zhruba 155 milionů korun jako náhradu ušlého zisku v kauze Šambon. S většinou nároku ale neuspěl. Podnikatel byl spolu s dalšími lidmi obžalovaný kvůli podezření, že vylákali od zdravotních pojišťoven přes 239 milionů korun. Soudy ale neprokázaly, že by Janouškova společnost Šambon před pojišťovnami cokoliv zakrývala. Ministerstvo spravedlnosti Janouška už dříve vyplatilo přes 736 tisíc korun a omluvilo se mu. Dnes v 16 hodin skončí lhůta pro přihlášení kandidátů stran do podzimních komunálních i senátních voleb. Nejpozději do 3/4 hodiny odpolední musí být kandidátní listiny a přihlášky k registraci v případě senátních voleb doručené příslušnému pověřenému obecnímu úřadu. Pak budou mít kandidáti ještě zhruba 2 týdny na odstranění případných chyb a nedostatků. Všechna jména oficiálně zveřejní koncem srpna na svých stránkách Český statistický úřad, říká ředitel odboru voleb ministerstva vnitra Tomáš Jírovec.
2: V týdnu od 24. srpna lze předpokládat, že Český statistický úřad dá dohromady registr kandidátů jak pro komunální, tak pro senátní volby a v tom týdnu to bude dostupné.
0: Komunální volby a první kolo voleb do třetiny senátu se uskuteční 9. a 10. října. Demoliční firma ve středu převezme vyhořelou budovu v bývalém baťovském areálu ve Zlíně. Z Třince tam převáží techniku. Téměř 100-tunový bagr s hydraulickými nůžkami bude budovu postupně rozebírat od nejvyšších pater směrem dolů, říká mluvčí společnosti Cream Marcel Schmidt.
3: Demoliční práce budou zahájeny co nejdříve po předání torza, pokud statik ani dotčené orgány nevznesou zásadní připomínky ke zvolenému postupu. Společnou ambicí společnosti Cream i Build Synergy je zbourat hlavní torzo do 25 pracovních dnů od předání objektu.
0: 11-podlažní budova začala hořet 9. července. Hasiči s požárem bojovali 2 týdny. Definitivně ho uhasili 22. července. Čeští hokejisté do 18 let vstoupili do Hlinka Grecky Cupu v Edmontonu prohrou 4-6 se Spojenými státy. Národní tým po 35 minutách prohrával dokonce 2-6. Ve třetí třetině zápas ale ještě zdramatizoval. Důvod porážky hledal kouč reprezentační osmnáctky Jaroslav Nedvěd.
4: Začít celkem dobře, prvních, já nevím, řeknu 5-6-7 minut, pak jsme trošku asi podlehli dojmu, že to půjde samo. Amerika vycítila šanci, najednou získali momentum toho zápasu a už se to na nás valilo. Jsme prostě hráli dobrý hokej, 25 minut, to je málo prostě.
0: Další zápas čeká české reprezentanty dnes od 21 hodin našeho času proti Německu. Dnes má být jasnou nebo polojasnou odpoledne a večer při přechodně zvětšené oblačnosti, přehánky nebo bouřky a teploty 36 až 38 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: Jdeme na silnice, jak to na nich vypadá, sleduje Kuba Vodička.
6: Hezké dopoledne. Na příjezdu do Prahy po dálnici D1 se zastavují kamiony aktuálně kousek za sjezdem na Průhonice mezi 4. a 5. kilometrem. Následně pak kamiony popojíždí přes celou Spořilovskou, Jižní a Štěrboholskou spojku a pomalu jedou až do Novopatské, kde je dopravní omezení před Kbelskou. Pro kamiony to zdržení je stále více než na hodinu. Osobní auta ale projedou výrazně rychleji. Přímo v Praze se bouralo v tunelu Blanka směrem na Troju. Kousek za výjezdem na Letnou se srazila 2 osobní auta. Dobrou zprávou je, že už stojí v tuto chvíli s policií mimo jízdní pruhy v zálivu. Nebrání provozu, ale v tunelu se ještě rozjíždí kolona a chvíli rozjíždět bude. Regulují se proto také vjezdy do tunelu jak z Dobřišské ulice, tak hlavně z Patočkovy, kde se zdržíte kolem 10 minut. A pomalu pojedete na magistrále z Pankráce do centra. Z Nuselského mostu se jede v nesouvislé koloně až na most Hlávku, kde je k dopravní omezení zdržení asi 25 minut.
5: Já ti moc děkuju, zatím ahoj.
6: Ahoj.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
5: A půl minuty po 11. posloucháte Rádio Praha v úterý 4. srpna. Hezký den přeje Honza Klein, za chvilku Justin Timberlake a jeho Can't Stop the Feeling. A budou taky Sigala, Jaxomi, Island Kidron a Riptide.
1: Rádio Praha a Honza Klein 107,1 FM a DAB+.

0: Širilkou Fight for the Slav. Mimochodem, na Facebooku Rádia Praha opět máme další hlasování o tom, jakou desku si zahrajeme ve vinilu v pondělí 10. srpna v 9 večer. Proti sobě tentokrát stojí dva titáni pop music, Genesis s deskou Genesis a Queeny s deskou The Works. Je to na vás, hlasujte na Facebooku Rádia Praha. Teď dopravní informace, jak jsme na tom ve 11:45 na příjezdu do Prahy po D1 se zastavují kamiony v pravém pruhu za sjezdem na Průhonice. Na 5. kilometru následně popojíždí přes Spořilovskou, Jižní a Štěrbholskou spojku až do omezení v Novopatské. Kamiony se zdrží víc než hodinu, osobní auta v levém pruhu projedou rychleji. Kolona popojíždí na výjezdu z Prahy k letišti, kde je dopravní omezení. Od Evropské pojedete asi čtvrt hodiny a na magistrále do Holešovic brzdí provoz omezení u hlavního nádraží, následně také na Hlávkově mostě, z toho Nuselského celkové zdržení asi 20 minut.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Praha žije.
2: Rolling Stones, Flashpoint. Nejstarší rocková skupina světa a turné, které viděla i Praha na Strahovském stadionu v srpnu 1990. Rolling Stones. Živě na Rádiu Praha. Ve čtvrtek po 9. večer.
1: Rolling Stone, Flashpoint. Praha žije.

0: Farben Kiddo a Baby Goodbye v 11:30 na Rádiu Praha. Teď zprávy a Denisa Žižková.
1: Dobré dopoledne. České banky jsou v dobré kondici. Vyplývá to z výsledků dohledových zátěžových testů České národní banky. Podle nich by instituce odolaly i silnému zhoršení ekonomických podmínek, mají totiž velkou finanční rezervu. Testování se zúčastnilo celkem 13 tuzemských bank. Národní banka dělá zátěžové testy už od roku 2009. Hodnotí jimi stav finančního sektoru a odolnost jednotlivých institucí i celého systému. Turisté v Českém Švýcarsku se ve čtvrtek a v pátek nedostanou na vyhlídku Rudolfův kámen v Jetřichovicích na Děčínsku. Správa Národního parku bude v tyto dny opravovat přístupové schodiště, které je v havarijním stavu. Přípravné práce se dělají za provozu už nyní. Ruský voják v Sevastopolu zastřelil 4 lidi, z toho 3 civilisty. Muž nejdřív začal střílet na ostatní vojáky, jednoho z nich zabil a dalšího zranil, poté obrátil zbraň na civilisty. Proč začal střílet, zatím není jasné. 10 atletů dostane od Evropské atletiky zlatou korunu a prémii 50 tisíc eur za excelentní výkony, které předvedou příští týden na kontinentálním šampionátu v Birminghamu. Evropská federace v tiskové zprávě informovala o tom, že podobně jako před 2 lety v Římě odmění nejlepší muže i ženu v 5 skupinách disciplín. Dnes čekejte jasno nebo skoro jasno, odpoledne by se mohly objevit i přeháňky a teploty v Praze až 38 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Jdeme na silnice, jaká je situace v 11:30, nám řekne Kuba Vodička.
3: Hezké dopoledne. Největší problémy čekejte na příjezdu do Prahy po dálnici D1, kde se zastavují kamiony v pravém pruhu, aktuálně už na úrovni sjezdu na Průhonice na 7. kilometru. Pomalu pak jedou přes celou Spořilovskou, Jižní a Štěrboholskou spojku a pokračují až do omezení v Novopatské ulici. Pro kamiony aktuálně už zdržení více než 2hodinové. Osobní auta v levém pruhu se ale pohybují výrazně rychleji. Silný provoz je stále také na výjezdu z Prahy směrem na D7, zpomaluje se aktuálně už kousek za Karlovarskou, pomalu se jede až do omezení u letiště, celý úsek je na 15 až 20 minut a na magistrále směrem do Holešovice stále komplikují provoz 2 omezení, jedno u hlavního nádraží, druhé na Hlávkově mostě. Kolony začínají na mostě Nuselském a celkové zdržení přes centrum je asi na 20 minut.
0: Jakube, moc děkuju, zatím ahoj.
3: Ahoj.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: One Republic a One Night ve 11:45 na Rádiu Praha. Fotbalisty Sparty čeká večer vstup do kvalifikace Ligy mistrů. K tomu, aby se objevili v hlavní fázi jako Slavia, musí přejít přes dva soupeře. Tím prvním bude Olympique Lyon.
1: Všichni máme obrovskou motivaci zahrát si Ligu mistrů. To je samozřejmě cíl nás všech v klubu. Chceme se dostat do nejprestižnější soutěže v Evropě. Pro postup uděláme všechno, co bude v našich silách.
2: Tvrdí trenér fotbalové Sparty Brian Priske. Aby si Pražané po roční pauze znovu zahráli hlavní fázi Ligy mistrů, tak musí nejprve vyřadit Olympique Lyon a pak lepšího z dvojice Fenerbahce Istanbul Sturm Graz.
1: Víme, že to nebude jednoduché, to je jasné, ale ve fotbale je možné všechno a my věříme, že máme kvalitu na to uspět. Všimnul jsem si, že české kluby, když jsou v pozici outsidera, tak často zahrají velmi dobře.
2: Pro Lyon, který se v Praze představí bez zraněného českého reprezentanta Pavla Šulce, třetím předkolem Ligy mistrů teprve začne sezóna. Sparta si po úvodní ligové prohře 1-3 na hřišti Zbrojovky Brno zvedla sebevědomí vítězstvím 3-1 nad Zlínem.
3: Myslím, že nálada je dobrá. Sezónu jsme sice nezačali tak, jak jsme chtěli, ale v pátek jsme si spravili chuť výhrou. Přišlo několik nových hráčů, kteří dobře zapadli.
2: Říká záložník Pražanů Andrew Irwin. Úvodní zápas třetího předkola Ligy mistrů mezi fotbalisty Sparty a Olympique Lyon začne v přímém přenosu radiožurnálu Sport ve 20 hodin. Tomáš Petr, Český rozhlas.

0: před nehodou je jenom kratší kontrola, kolona za nehodou od 5. kilometru fronta kamionů v pravém pruhu až do Prahy, kde pokračuje přes jižní a štěrboholskou spojku až k omezení v Novopatské. Pro kamiony zdržení asi hodinu nebo přes hodinu, osobní auta pojedou rychleji. Silný provoz je na výjezdu z Prahy po D7. Od Evropské k omezení u letiště pojedete až 15 minut a na magistrále do Holešovic brzdí provoz omezení u hlavního nádraží a následně taky na Hlávkově mostě. Z toho Nuselského ke Štvanici je to na 20 minut.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

Lana Del Rey a First Light ve 12 hodin na Rádiu Praha. Dobrou chuť k obědu, my vám k tomu nabízíme další zpravodajskou relaci, kterou připravila Denisa Žižková.

0: Vedení Prahy chce zajistit víc nouzových úkrytů pro ochranu obyvatel. Chce vytipovat vhodné sklepy a podzemní garáže. Nový pavilon kolínské nemocnice slouží jako sklad zdravotnického materiálu, centrum informačních technologií a archív. Ukrajinské údery v Moskvě zabily 6 lidí, tvrdí to ruské úřady. Bude jasno nebo polojasno, odpoledne by se mohla objevit přehánka, teploty až 38 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Praha hledá nové prostory pro ochranu obyvatel. Společně s hasiči a odborníky z univerzit chce vytvořit seznam takzvaných improvizovaných úkrytů, do kterých by se lidé v případě nebezpečí mohli schovat.
2: Mezi vhodné prostory pro improvizovaný úkryt patří například sklepy a garáže, popisuje vedoucí pracoviště ochrany obyvatelstva pražských hasičů Jakub Růžička.
3: Vlastně cokoliv, co je pod úrovní terénu, tak je takřka ideální.
2: Systém by měl doplnit současné stálé úkryty. V těch se podle mluvčího pražského magistrátu Víta Hofmana může schovat 150 tisíc lidí. Skoro 350 tisíc by se pak mohlo skrýt v metru a strahovském tunelu.
4: Ve stálých úkrytech je zajištěno ukrytí pro asi 40% obyvatel Prahy. Zbylých zhruba 60% se bude ukrývat v improvizovaných úkrytech.
2: Seznam improvizovaných úkrytů bude vedení metropole s odborníky a hasiči tvořit několik let. Z Prahy Petr Kastner, Český rozhlas.
0: Kolínská nemocnice má na okraji areálu nový pavilon. Dvoupatrovou budovu ode dneška využívá pro skladování zdravotnického i jiného materiálu. Zázemí tam bude mít také archiv a centrum informačních technologií, říká mluvčí nemocnice Iveta Vávrová.
5: Nemocnici prakticky chyběly prostory pro skladování, a to jak pro skladování zdravotnického, tak i nezdravotnického materiálu a také prostory pro archivaci papírové dokumentace, kterou musí u hospitalizovaných pacientů nemocnice uchovávat až 40 let.
0: Nemocnice za stavbu zaplatila téměř 138 milionů korun, na polovinu ceny získala dotaci od Středočeského kraje. Ukrajinské drony podle ruských úřadů v Moskvě zabily 6 lidí a dalších 9 zranili. Údery znovu zasáhly také sklady ruského online prodejce Wildberries. Ruská protivzdušná obrana dnes údajně zneškodnila přes 300 ukrajinských bezpilotních letounů.
6: Ukrajinská armáda v posledních týdnech prakticky denně útočí na logistická centra a sklady velkých ruských online prodejců. Ukrajina internetového prodejce Wildberries zařadila na svůj sankční seznam. Podle Kyjeva pomáhá v zásobování ruské armády. Stejně pak zdůvodňuje ruská armáda své útoky na ukrajinské pošty. Rusko v noci na Ukrajinu útočilo leteckými pumami. Údery nepřežil jeden člověk. Další jsou zranění, informoval šéf vojenské správy Sumské oblasti Oleh Hryhorov. Obě země tvrdí, že vzdušné útoky míří na vojenské cíle. Ruská armáda ale opakovaně útočí raketami a drony taky na civilní infrastrukturu a jiné nevojenské objekty. Jiří Chábera, Český rozhlas.
0: Fotbalisté Sparty vstoupí do kvalifikace Ligy mistrů. V úvodním duelu třetího předkola přivítají na Letné francouzský Olympique Lyon. Zápas začne ve 20 hodin. Dnes má být jasno nebo polojasno, odpoledne a večer při přechodně zvětšené oblačnosti, přehánky nebo bouřky, teploty 36 až 38 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
7: A podíváme se na silnice. Kuba Vodička ví, jaká je situace.
8: Hezké poledne. Na příjezdu do Prahy po dálnici D1 opatrně na dojezdu do Kolony na 7. kilometru před sjezdem na Průhonice, kde se srazil v pravém pruhu dvě nákladní auta. Před nehodou je kolona pouze kratší, má necelý kilometr. Za nehodou ale se počítejte také s kolonou, protože zhruba od 4. kilometru je nesouvislá fronta kamionů v pravém pruhu až do Prahy, kde se následně kamiony popojíždí jak na jižní spojce Štěrboholské, tak jedou pomalu až do Novopatské, kde je dopravní omezení pro kamiony stále zdržení až na hodinu. Osobní auta ale projedou výrazně rychleji. Opatrně ještě v Žitné ulici, kousek pod křížením s magistrálou, v pravém pruhu se srazila dodávka s osobním autem. Výraznější kolona se zdále netvoří, ale projíždět určitě opatrně. A na magistrále směrem do Holešovic stále počítejte se zdržením. Kolony začínají na Nuselském mostě, pomalu se pak jede přes omezení u hlavního nádraží až na Hlávkův most, kde je druhé dopravní omezení, celkové zdržení až 25 minut.
7: Já ti moc děkuji, Kubo, a přeju hezký zbytek dne. Ahoj.
8: Měj se hezký den, ahoj.
1: Rádio Praha.
9: Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
7: Máme 4,5 minuty po 12. Ještě jednou dobrou chuť k vašemu obědu. Za chvilku tady u nás na Rádiu Praha Sombra. My body isn't ready. Už nehledám to. A nebo Poetika blízko.
1: Rádio Praha a Honza Klaň. 107,1 FM a DAB+.

0: znají nejen fotbaloví fanoušci. Pražský Eden, tam stojí největší fotbalový stadion v Česku. Jde o domov SK Slavia Praha. Fortuna Arena pojme skoro 20 000 lidí a pravidelně hostí ligové zápasy, reprezentaci i velké koncerty. Vznik stadionu ale připomínal nekonečný zápas. O nové aréně se mluvilo už od 60. let. Stavbu zastavila okupace, finance i vleklé spory o pozemky. Na svůj nový stadion čekala Slavia desítky let. Otevření přišlo až v roce 2008.
1: Praha je nej. Praha je nej. Radio Praha.
2: Na příjezdu po D1 se v dojezdu do Kolony srazily dva nákladňáky v pravém pruhu na 7. kilometru před sjezdem na Průhonice. Před nehodou je jenom kratší kolona. Za ní od 4. kilometru nesouvislá fronta kamionů v pravém pruhu až do Prahy, kde pokračuje přes Jižní a Štěrboholskou spojku až k omezení v Novopatské. Pro kamiony je to na hodinu, osobáky projedou rychleji. Opatrně v Žitné ulici, kousek pod křížení s magistrálou, v pravém pruhu se srazila dodávka s osobním autem. Výraznější kolona se ale netvoří a na magistrále směrem do Holešovic brzdí provoz omezení u hlavního nádraží a následně také na Hlávkově mostě. Z Nuselského mostu ke Štvanici je to na 25 minut.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
5: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin jedině na Rádiu Praha.

0: to byl Felix Jen a Ray Dalton a jejich Call It Love. Je půl jedné a vy posloucháte Radio Praha. Dáme si tedy další zprávy s Denisou Žižkovou.
1: Přeji vám dobré odpoledne. České banky jsou v dobré kondici. Vyplývá to z výsledků dohledových zátěžových testů České národní banky. Podle nich by instituce odolaly i silnému zhoršení ekonomických podmínek. Mají totiž velkou finanční rezervu. Testování se zúčastnilo celkem 13 tuzemských bank. Ústavní soud zamítl stížnost podnikatele Romana Janouška. Ten od státu žádal zhruba 155 milionů korun jako náhradu ušlého zisku v kauze Šambon. S většinou nároku ale neuspěl. Podnikatel byl spolu s dalšími lidmi obžalovaný kvůli podezření, že vylákali od zdravotních pojišťoven přes 239 milionů korun. Soudy ale neprokázaly, že by Janouškova společnost Šambon před pojišťovnami cokoliv zakrývala. Demoliční firma ve středu převezme vyhořelou budovu ve Zlíně. Podle mluvčího společnosti Krým, která ji vlastní Marcela Šmita, by ji měli zbourat do 25 dní. V budově bývalých Baťových závodů hořelo na začátku července. Požár zasáhl nejvyšší patra a velká část stavby se zřítila. Byly v ní sklady a kanceláře. Při požáru se nikdo nezranil. Jeho příčinu kriminalisté dál vyšetřují. Silné bouřky v noci na dnešek na severozápadě Německa lámaly a vyvracely stromy. Některé z nich spadly na elektrická vedení či na železniční koleje. U města Švelm v severním Porýní Vestfálsku museli cestující zůstat ve stojícím vlaku 4 hodiny, informovala dnes německá média. Dnes bude jasno nebo skoro jasno a teploty až 38 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Podíváme se na silnice, co se na nich děje, sleduje z dopravního infocentra kolega Lukáš Miller.
3: Je to tak, hezké odpoledne, tak na Pražském okruhu tam začneme, tam jsou komplikace směrem z D1 na letiště, kolony začínají u Jesenice a pokračují přes oba tunely až ke sjezdu na Barrandov, celkově zdržení asi 20 minut, navíc v Lochkovském tunelu pak stojí v levém pruhu nepojízdné osobní auto, musí se objíždět. Dopravu v Praze pak výrazně brzdí omezení ve Kbelské, projíždí se vždy pouze jedním pruhem kvůli velké rekonstrukci a kolony jsou tak z Černého mostu z východního okruhu až do Kbelské na 30 minut a 15 minut se popojíždí i ve Kbelské v opačném směru, to znamená z Letňan směrem k Novopatské. Pomalý provoz je na magistrále, zejména směrem do Holešovy, co mezení tam překáží u hlavního nádraží a také na Hlávkově mostě, zdržení celkově od Nuselského mostu do Holešovic asi 30 minut. A pomalý provoz je i na jižní a Štěrboholské spojice směr Černý most, kolony jsou nesouvislé od Spořilová ke sjezdu na Štěrboholy, zdržení celkově 20 minut.
0: Děkuji Lukáši, zatím ahoj.
3: Naslyšenou.
4: Rádio Praha. Doprava.

0: Johnny, I like you, me gustas tu, ve 3/4 na jednu na Rádiu Praha. Praha hledá nové prostory pro ochranu obyvatel. Společně s hasiči a odborníky chce vytvořit seznam takzvaných improvizovaných úkrytů. Mohou to být sklepy, podzemní chodby nebo i třeba podzemní parkoviště v obchodních centrech.
1: Nevím, kde bych našla úkryt a předpokládala bych, že bych šla do stanice metra.
2: Říká paní Kateřina. Kde v Praze najít úkryt, neví ani pan Pavel.
3: To nevím, já bych typoval metro, ale jako nevím.
2: Jedním ze stálých úkrytů v Praze je Folimanka. Z ulice Pod Karlovem do něj vstupujeme s vedoucím odboru ochrany obyvatelstva správy služeb hlavního města Petrem Koníčkem.
4: My jsme přišli vlastně přístupovou chodbou, která je lomená. V současné době se nacházíme před tlakovými dveřmi, kterými vejdeme do úkrytu. Ty dveře se uzavřou a budeme v prostorách úkrytu. Nyní už jsme v prostorech, které by využívali ukrývané osoby.
2: Tady jsou takové, vypadá to jako sudy nebo velké hrnce, nahoře dokonce puklice, co to je?
4: Do toho se dá takzvaný pohlcovač pro kyslíčník uhličitý.
2: Nad námi jsou taky velké roury. Šachta.
4: Jsme v prostorách takzvaného filtroventilačního zařízení a je to v podstatě zařízení, které dodává vzduch do celého úkrytu tak, aby zde ty ukrývané osoby mohly přežít.
2: Zeleným tlačítkem jste teď spustili celý ventilační systém, poměrně dost hlučí. Ale vyšli jsme na chodbu a nad námi je roura, tady z toho tedy fouká, když šáhnu. To je ten čistý vzduch.
4: Ano.
2: Ve stálých úkrytech, jako je Folimanka, se v Praze může schovat 150 tisíc lidí. Skoro 350 tisíc by se pak mohlo skrýt v metru a Strahovském tunelu. Další kapacity chce město společně s hasiči a odborníky z českých univerzit získat zavedením systému tzv. Improvizovaných úkrytů, říká vedoucí pracoviště ochrany obyvatelstva pražských hasičů Jakub Růžička.
5: Budeme vytipovávat vhodné objekty, posuzovat ty jejich přirozené ochranné vlastnosti a samozřejmě budeme ještě k tomu dávat nějaké další doporučení, jak by mohly případně zvýšit ty ochranné vlastnosti stavby.
2: Jak si můžeme představit různá doporučení? Je to například pažení, nějaké zpevnění konstrukce nebo něco v tom smyslu?
5: Ano, můžeme se bavit i o nějakým jednoduchým pažení za pomocí dřevěných trámků nebo ucpání okenních oken, nějak pomocí třeba pytlů s pískem, opravdu takovýhle jednoduchý primitivní způsoby.
2: Jako improvizovaný úkryt můžou sloužit veřejné stavby i ty soukromé.
5: Různý sklepy, garáže, vlastně cokoliv, co je pod úrovní terénu, tak je takřka ideální. Jo. Takže i třeba parkoviště v nákupních centrech, tak podobně.
2: Popsal vedoucí ochrany obyvatelstva pražských hasičů Jakub Růžička. Místa úkrytů najdou lidé v mapě na webových stránkách hlavního města. Z Prahy Petr Kastner, Český rozhlas.
0: Koukneme rychle na dopravu. Omezení brzdí provoz Vekbelské, projíždí se jen jedním pruhem kvůli velké rekonstrukci. Kolony jsou z Černého mostu z východního okruhu až do Kbelské na 30 minut 15 se popojíždí i Vekbelské z Letňan do Hloubětína. Silný provoz je na jižní a Štěrboholské spojce směrem na Černý most od Spořilova ke sjezdu na Štěrboholy na 20 minut. Na okruhu je silný provoz směrem z D1 na letiště. Kolony jsou od Jesenice ke sjezdu na Barrandov. Celkově asi na 20 minut a na D1 na příjezdu do Prahy před sjezdem na Průhonice na 7. kilometru stojí dva kamiony po nehodě v pravém pruhu a brzdí se před menší kolonou. Dávejte pozor.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
7: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.

0: Frozen, Madonna alespoň trochu chladivého vzduchu zanesla do éteru Rádia Praha, teď kdy je 13 hodin, protože venku normálně to vypadá jako někde v Alžírsku, Turecku, možná i v Maroku touhletou dobou. Ke 40 se má ten teploměr dneska dostat. Uvidíme, co nám o tom řekne Denisa Žižková ve zprávách, které začínají za pár okamžiků. Denisa Žižková už je připravená ve studiu, takže vítej, Deniso.
1: Děkuji, hezké odpoledne, Oldo.
0: Pojďme na zprávy.
1: We'll be right back.

0: Soud znovu osvobodil všechny tři obžalované kvůli požáru domova Alzheimer v Roztokách u Prahy. Pražské soudkyni Janě Miklové hrozí kárné řízení za to, že měla omezit advokáty v obhajobě. Ve španělské Ceutě pokračují problémy kolem přetížených přijímacích center pro uprchlíky. Ve městě jich zůstalo několik tisíc. Dnes bude polojasno až jasno, přechodně přehánky nebo bouřky, teploty 37 až 39 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Okresní soud pro Prahu Západ dnes znovu osvobodil všechny tři obžalované kvůli požáru domova Alzheimer v Roztokách u Prahy. Před 4 lety při něm zemřely dvě ženy, 55 lidí se zranilo. Obžalobě čelí dva jednatelé firmy Chod a Svářeč. Pokračuje soudkyně Jana Vrzalová.
2: To, jak došlo k požáru dne 1.6. roku 2022, se nepodařilo zjistit bez jakýchkoliv důvodných pochybností a existuje ve věci stále několik příčin, jak k danému požáru mohlo dojít.
0: Případ obžalovaného Svářeče a společnosti Chod předal soud do přestupkového řízení středočeským hasičům například kvůli tomu, že Svářeč neměl platné oprávnění. Rozsudek zatím není pravomocný, státní zástupce si nechal lhůtu na odvolání. Česká advokátní komora požaduje potrestání soudkyně Jany Miklové z Městského soudu v Praze. Komora se proto obrátila na Ministerstvo spravedlnosti, aby se soudkyní zahájilo kárné řízení. Českému rozhlasu to potvrdil mluvčí komory Roman Chrenčík. Za posledních 15 let vznesla komora jen jednotky takových podnětů.
3: Advokátní komora nesouhlasí s tím, jak Miklová vedla v roce 2024 kauzu skautského vedoucího, který měl zneužívat svěřenkyně. Komoře vadí třeba to, že soudkyně zakázala advokátům vznášet ústní námitky a hrozila jim postihem. Věcí už se zabývá Ministerstvo spravedlnosti, pokračuje mluvčí Nela Ješková.
4: Nyní příslušný útvar shromažďuje potřebné podklady pro náležité posouzení věci.
3: Soudkyně Miklová si za způsobem vedení hlavního líčení stojí. Českému rozhlasu to napsala v krátkém vyjádření. V minulosti se jí zastali i její nadřízení. Vít Kubant, Český rozhlas.
0: Španělské severoafrické město Ceuta se po víkendu vrátilo k běžnému životu. Většina z desítek tisíc lidí, kteří v noci na pátek nelegálně překročili hranice, se už vrátila domů. Ve městě zůstává několik tisíc běženců a uprchlická centra jsou dál přetížená. V ulicích také stále hlídkuje armáda.
5: V některých částech města se ukrývá více mladých Maročanů a armáda se je někdy snaží nahánět po ulicích a chytat. Někdy přijdou za policisty oni sami, že chtějí zpět do Maroka. Dramatičtější situace je u přijímacího centra pro migranty, které je přeplněné a přinejmenším stovky běženců, většinou ze subsaharské Afriky, přebývají podél silnice a na nedaleké pláži bez jakéhokoliv vybavení, jídla nebo pomoci. Policie je pouze hlídá. Nejvíce jsou zastoupeni Súdánci, které ze země vyhání táhlá občanská válka. Přímo u centra jsou častěji i ženy a dívky. Podle deníku El País policie aktuálně zaznamenala jen sporadické pokusy o to do Ceuty z Maroka přeplavat. Ze Ceuty Dominik Tesár, Český rozhlas.
0: Tenista Vít Kopřiva postoupil do druhého kola turnaje Masters v Montrealu. Domácího Kanaďana Galarnoa porazil 2-0 na sety. Druhé kolo čeká Kopřivu dnes večer našeho času. V českém derby nastoupí proti Jiřímu Lehečkovi. Ve stejné fázi ženského turnaje v Torontu dnes nastoupí Sara Bejlek a Kateřina Siňaková. Bejlek bude hrát proti Polce Švjontekové a Siňaková proti Rakimovové z Uzbekistánu. Bude polojasno až jasno, přechodně oblačno a teploty 37 až 39 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
6: Silnice jsou pořádně rozpálené a někde jsou dokonce i přeplněné. Zdržíte se až 30 minut. Kde přesně ví Lukáš Miller? Vítej, Lukáši.
7: Hezké odpoledne, tak to zdržení až půl hodiny, které si zmiňoval, tak je kvůli omezení ve Kbelské ulici. Tam se projíždí kvůli velké rekonstrukci vždy pouze jedním pruhem v každém směru a právě ty kolony jsou z Černého mostu z východního okruhu až do Kbelské na tu asi půl hodinu. 15 minut pak naberete ve Kbelské i z Letňan směrem do Hloubětína před nájezdem na Novopatskou. Pomalý provoz je na magistrále, zejména směrem do Holešovic. Jsou tam dvě omezení, jak u hlavního nádraží, tak také na Hlávkově mostě a zdržení celkově od Muselského mostu přes centrum asi 30 minut. 15 minut se popojíždí na magistrále i ve Velzonově, a to v úseku od Florence k muzeu. Plní se třeba také Letenský tunel směrem do centra, zdržení 10 minut, nebo 10 minut naberete i v Českobrodské před křižovatkou Jarov. Na Pražském okruhu je silný provoz, zde jedničky na letiště, kolony jsou tradiční od Jesenice až ke sjezdu na Barrandov celkově na 20 minut a ještě D1, příjezd do Prahy z Brna před sjezdem na Průhonice na 7. kilometru stojí v pravém pruhu kamion po nehodě a vybočuje se. Šťastnou cestu.
8: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
6: Krásné, žhavé, skoro až africké odpoledne je po 13. hodině, máme 4. srpna, je úterý a s námi budou Shakira a Barnaboy. Vzpomínat budeme na nedávné mistrovství světa ve fotbale, které pro nás neskončilo úplně nejlíp, ale to nevadí. Dalkeen, Everybody's Changing. Nebo Regan Bowman, Human. Pojďme tedy rozvlnit éter a ať se vám v těchto horkých dnech daří.
1: Rádio Praha

Hity, doprava, informace, s vámi je Rádio Praha. Je 13 hodin a 17 minut a protože máme úterý a máme 4. srpna, tak se chystá retro, jako ostatně každé úterý. To začíná dnes po 21. hodině. A kdo konkrétně bude? Queenie i Genesis, tedy dvě kapely a jejich slavné hity z desek, které jsou nominované v našem vinilu. Třeba to ovlivní vaše rozhodování u nás na Facebooku. O Focus a tři songy se postarají pak Electric Light Orchestra z přesně 45 let starého alba Time. No a k tomu dál budou Sandra, ABBA, Simple Minds, Cyndi Lauper, Paul McCartney a Michael Jackson a další legendy 80. let. Retro začíná dnes večer po zprávách v 9 hodin na Rádiu Praha na 107.1 FM a také v DAB+. A pojďme se podívat i aktuálně na dopravu. V

0: Je silný provoz směrem z D1 na letiště. Kolony jsou od Jesenice až ke sjezdu na Barrandov. Celkové zdržení je 20 minut. A ještě dálnice D1, příjezd do Prahy z Brna před sjezdem na Průhonice na 7. kilometru. Stojí tam dva kamiony po nehodě v pravém pruhu a brzdí se před menší kolonou. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože 80kový pecky nejsou pro starý. Naleďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: Hity, doprava, informace, s vámi Rádio Praha, máme pro vás zprávy ve 13.30 s Denisou Žižkovou.
1: Přeji dobré odpoledne. České dráhy postupně nainstalují kamerový systém do 55 příměstských vlakových souprav City Elephant, které jezdí v Praze a ve Středočeském kraji. Cílem je zvýšit bezpečnost cestujících, prevence kriminality a omezení vandalismu. Náklady jsou téměř 88 milionů korun. Hradí je Středočeský kraj jako objednavatel dopravy. Na jejímž financování se podílí také hlavní město Praha. Silničáři na dálnici D8 mezi Novou Vsí a na Mělnicku a Lovosicemi na Litoměřicku instalují nové technologie, které zásadně urychlí informovanost řidičů nejen v případě nehod. Takzvaná komunikační síť dálnice zajistí také rychlé informace ohledně počasí a stavu dálnice a zároveň bude připravená pro budoucí využití také pro vysílání informací přímo autonomním vozidlům. Obce dostanou od ministerstva zemědělství 300 milionů korun na opravu, výstavbu nebo odbahnění malých vodních nádrží. Žádost o dotace mohou podávat od 7. září do 7. října. Rezort o tom dnes informoval v tiskové zprávě. Francouzské a britské lodě zachránili 157 migrantů v Lamaňském průlivu poté, co jejich plavidlo začalo v úterý ráno hořet. Stalo se to poblíž přístavu Boulogne-sur-Mer. Podle místních úřadů zatím nejsou informace o obětech. Do Británie letos přes kanál La Manche připlulo na 14 000 lidí, nejméně 15 z nich při cestě zemřelo. Počasí by mělo být polojasné až jasné, přechodně se mohou objevit přeháňky nebo bouřky a teploty 37 až 39 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A Lukáš Miller nás provede po rozpálených silnicích. Lukáši?
3: Hezké odpoledne, tak dopravu stále komplikuje omezení ve Kbelské ulici. Kvůli velké rekonstrukci se jí projíždí vždy pouze jedním pruhem a kolony jsou hlavně směrem od jihu na sever, směrem k dálnici D8 na Ústí nad Labem. Jede hodně kamionů, takže nesouvisle se pojíždí už po spojkách od Spořilovské na Černý most a pak i dál do Kbelské. Pomalý provoz je také na magistrále, zejména směr Holešovice. Omezení je tam jak na Hlávkově mostě, tak také u hlavního nádraží. Zdržení celkově od Muselského mostu do Holešovic asi půl hodiny. 15 minut se pojíždí po magistrále i v opačném směru od Florence k muzeu. Plní se stále třeba Letenský tunel do centra, zdržení 10 minut. 10 minut pak naberete také třeba v Českobrodské ulici směrem z centra na příjezdu do Běchovic. Na Pražském okruhu stále silný provoz směrem z D1 na letiště, kolony jsou tam od Vestce přes oba tunely až ke sjezdu na Barrandov, celkově zdržení 20 minut. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Pěkné odpoledne a dobrý den. 13 hodin 34 minuty. My půjdeme za fotbalem, protože jeden z velmi významných zápasů se bude hrát dneska o 20 hodin na Letné. Víc si k tomu řekneme za 10 minut. Teď je tady Eva Farná a Miraj.

0: Nirvana a klasika Smells Like Teen Spirit, návrat do 90. 13 hodin 45 minut. To je přesně čas, kdy se budeme věnovat fotbalu. Řeknu to takhle, na jaře spolu seděli v jedné kabině, teď už ale proti sobě nastoupí ve snaze přiblížit se hlavní fázi fotbalové ligy mistrů. V Ližonu se v minulé sezóně sešel Adam Krabec s Krajanem Pavlem Šulcem a Slovákem Dominikem Greifem. Včera na Letné už ale Krabec zase zpátky v dresu Sparty bude bojovat proti svým bývalým spoluhráčům z Olympiku.
1: My jsme mali dobrý vzťah veľmi aj spolu s Pavlom, takže jsme boli taká trojka prirodzene. Nejaké to škádlenie som zažíval z ich strany, ale najmä teraz Pavlovej, Adam je úplný pohodiak, takže ten možno aj tým, že je o trochu mladší, tak som nedovolil ku mne, neviem, ale žiadne špionáže nenastávali.
2: Popisuje brankář Dominik Greif, jak vypadala v minulé sezóne slovensko-česká parta v Lyonu. Po návratu Adama Krabce do Sparty, ale dres Olympiku už oblékají jen právě Greif a Pavel Šulc. Český reprezentant ale k zápasu třetího předkola Ligy mistrů na Letnou nepřicestoval.
3: Pavel je nyní zraněný, má zánět kolene. Po mistrovství světa se k nám připojil poměrně pozdě a fyzicky na tom není nejlépe. On sám by v Praze rád nastoupil, ale není to bohužel možné. Pokud se ptáte na jeho případný přestup, možnosti jsou. Poslední sezóna se mu velmi vydařila a u nás v Lyonu je velmi oblíbený. Nemůžu teď říct, jestli odejde jinam. Pavel má velmi vysokou hodnotu a všechny kluby na něj budou dávat v Evropě velký pozor.
2: Tvrdí trenér Lyonu Paulo Fonseca. Proti bývalým spoluhráčům z Olympiku, se kterým ještě před čtvrtrokem sdílel jednu kabinu, se postaví spartianský záložník Adam Krabec.
4: To bude pro mě speciální zápas. Samozřejmě Lyon má neuvěřitelnou kvalitu, ale je to playoff a myslím si, že stát se může cokoliv, když budeme kompaktní a podáme všichni na standardní výkon, tak si myslím, že to může být zajímavý zápas.
2: Prohlásil Krabec hned po losu, který Spartě přisoudil pro třetí předkolo Ligy mistrů právě Olympic Lyon. A dojde ještě na jedno setkání starých známých. Brankář Dominik Greif bude na Letné čelit střeleckým pokusům dalšího slovenského reprezentanta, spartianského kapitána Lukáše Haraslína.
1: Tak Lukáša poznám prakticky od žiakov, kde sme spolu boli ešte v Slovane, že poznám približne jeho štýl futbalu a tiež je to veľmi kvalitný hráč, kapitán mužstva myslím.
2: Jestli bude na Letné úspešnejší slovenský brankář Dominik Greif nebo jeho reprezentační kolega Lukáš Haraslín, bude jasné večer. Úvodní duel třetího předkola Ligy mistrů mezi fotbalisty Sparty a Lyonu začne v přímém přenosu radiožurnálu Sport ve 20 hodin. Odveta je na programu za týden ve Francii. Tomáš Petr, Český rozhlas.
0: Pojďme na silnice. V Praze jsou komplikace na jižní spojce směrem na Smíchov. Před Barandovským mostem u sjezdu na Podolí je hlášena nehoda. Kolona od sjezdu na Pankráci na 15 minut. Dopravu brzdí zúžení Vegbelské, projíždí se vždy jedním pruhem a kolin jsou hlavně směrem od jihu na sever k dálnici D8. Jede tady po víkendu hodně kamionů a nesouvisle se popojíždí po spojkách od Spořilovské na Černý most a pak i do Belské. Pomalý provoz je na magistrále do Holešovy, co mezi překáží u hlavního nádraží a také na Hlávkově mostě a zdržení celkově od Muselského mostu je na 30 minut. 15 minut se popojíždí ve Vilzonově od Florence k muzeu, plní se Ječná z Karlova náměstí na IP Pavlova. Zdržení k magistrále je na 10 minut. Na okruhu je silný provoz směrem z D1 na letiště, kolony jsou od Vesce až ke sjezdu na Barandov, celkové zdržení 20 minut. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
6: Scrollujete? Jen si klidně

0: Hity, doprava, informace, Rádio Praha je s vámi na 107.1 FM a také v DAB+. A s námi je i Mirek Kasan, který přišel na zprávy ve 14 hodin.
1: Krásné odpoledne.

0: Univerzita Karlova by měla aktivně nabízet podporu všem poškozeným studentům po střelbě na Filozofické fakultě, vyzval ji k tomu advokát Uhlíř. Česká policie má novou speciální jednotku, která působí na letišti Václava Havla. Policisté hledají seniora z České Lípy, může být v ohrožení. A bude slunečno a vedro, s teplotami dnes do 39, zítra do 37 stupňů, místy s možností přeháněk nebo bouřek i silných.
1: Radio Praha. Zprávy.
0: Advokát a emeritní soudce Ústavního soudu David Uhlíř vyzval Karlovu univerzitu k aktivnímu oslovení poškozených studentů po střelbě na Filozofické fakultě z prosince 2023. Kritizuje, že zaměstnanci školy získali odškodnění od univerzity automaticky. U studentů byl ale přístup jiný, pokračuje David Uhlíř.
2: Pouze ti, kteří se obrátili na univerzitu, byli odkázáni na pojišťovnu, ale sama o sobě nijak nevyzvala. Považuji za nevhodné, aby tady v tom případě univerzita přistupovala jinak ke studentům a jinak k učitelům.
0: Univerzita Karlova se hájí tím, že nemá přístup k informacím o zraněních žáků, tak jako v případě svých zaměstnanců. Žádat o pomoc ale můžou dál. Advokát Uhlíř doporučuje, aby se na školu obrátili co nejdřív. Nárok na podporu totiž vyprší na konci roku. Při střelbě v prosinci 2023 zemřelo 14 lidí, 25 dalších útočník zranil. Na pražském letišti vznikla speciální policejní jednotka. Jde o třetí tým tohoto typu v Česku. Dva působí u jaderných elektráren Dukovany a Temelín. Nová jednotka na letišti dohlíží na bezpečnost všech cestujících, včetně vládních delegací a prezidentů. Zasahuje taky proti agresivním cestujícím a cvičí i zásahy u událostí, jako by byly teroristický útok nebo únos letadla. Popisuje velitel jednotky Jan Kubo.
3: My vlastně útvaru rychlého nasazení děláme ten plný servis, aby jsme kolegy z útvaru dostali přímo k letadlu a zajistili jsme jim vlastně přístup a všechny informace, které oni potřebují na ten samotný zákrok.
0: Policie pátrá po pohřešovaném seniorovi z České Lípy. 85-letý Vladimír Svítek odešel včera kolem 15. hodiny na procházku a zatím se nevrátil. Měl na sobě žluté tričko a krátké šedé kalhoty. Často nosí červenou kšiltovku, batoh a používá trekové hole. Je vysoký 175 cm, má štíhlou postavu, modré oči a krátké šedé vlasy. Jeho fotka je na webu policie. Jakékoliv informace o něm volejte na linku 150. Americké úřady dnes ze země deportovaly skoro 150 Venezuelců. Byl to první deportační let od ničivého zemětřesení, které latinsko-americkou zemi postihlo v červnu a vyžádalo si zatím přes 6 tisíc potvrzených obětí. Dalších 30 tisíc lidí se pohřešuje. Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa předtím do Venezuely navracela stovky migrantů týdně. Loni v říjnu Venezuelci ve Spojených státech navíc přišli o dočasný ochranný status. Ten pro víc než 300 tisíc migrantů znamenal záruku, že nebudou vyhoštěni, dokud pro ně nebude návrat bezpečný. České hokejisty do 18 let čeká po úvodní prohře na Hlinka Grecky Cupu v Edmontonu utkání s Německem. Včera čeští mladíci podlehli Spojeným státům 4-6, Němci zase prohráli s Finy 2-5. Duel Česko-Německo začne v 21 hodin našeho času. Odpoledne bude v Praze polojasno až jasno. Při přechodně zvětšené oblačnosti se mohou místy vytvářet přeháňky nebo bouřky i velmi silné s kroupami a nárazy větru. Nejvyšší teploty vystoupí na 37 až 39 stupňů Celsia. Zítra se má oproti dnešku o 2 stupně ochladit na 35 až 37 stupňů. Bude polojasno nebo skoro jasno. Odpoledne a večer znovu s možností přeháněk nebo bouřek i silných.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: Lukáš Miller je připravený provést nás aktuální pražskou dopravou. Pojď na to, Lukáši. Je to tak, hezké odpoledne, tak v Praze dobré zprávy z jižní spojky, lepší situace je tam směrem na Smíchov, nehodu před Barandovským mostem, která překážela, odklidili, kolona od sjezdu na Pankrát se dává do pohybu. Dopravu ale celý dnešek brzdí zúžení ve Kbelské ulici, tou se projíždí až do poloviny srpna vždy pouze jedním pruhem, je to kvůli velké rekonstrukci, no a ty kolony jsou teď po víkendu hlavně směrem od jihu na sever, směrem na ústeckou dálnici D8, jede hodně kamionů a ty nesouvisle postávají po spojkách od Spořilovské až na Černý most a pak i do Kbelské, osobní auta zpravidla projíždí rychleji. Pomalý provoz i pro osobní auta je pak na magistrále, zejména směr Holešovice, je to kvůli omezením, které jsou u hlavního nádraží a také na Hlávkově mostě, zdržení celkově od Nuselského mostu na průtahu centrem půl hodiny. 15 minut se popojíždí také ve Velzonově od Florence k muzeu a 10 minut naberete i Věčné z Karlova náměstí na IP Pavlova. Šťastnou cestu!
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
4: Krásné a také pořádně žhavé odpoledne. Člověk si říká, že je škoda, že není nadovolené, že je někde v práci, ale zase na druhou stranu máme tady Turecko, možná i Maroko, co se počasí je týče. Jen to moře trochu chybí, ale voda stále ještě je v našich řekách a třeba i na nějakém příjemném koupališti. Kdo nás na tu cestu vyprovodí svým hlasem? Taylor Swift. Support Lesbia. A taky Ellie Goulding. It doesn't feel like love to me. Ať se vám daří a zvládáte horko.
1: Odpolední Praha. A Olda Burda. I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

I knew it, I knew you, Taylor Swift s touhle krásnou novou písní, která vyšla 5. června tohoto roku a doprovází film Toy Story 5, který prý viděla ze začátku Taylor Swift a tu hudbu k němu napsala tak nějak mimochodem a v pohodě. Mimochodem je to také 15. single Taylor Swift, který se umístil na prvním místě americké hitparády Billboard Hot 100. No a těch jedniček v hitparádách, světových hitparádách získala tahle píseň samozřejmě daleko víc, včetně například Austrálie, Rakouska, Belgie, Kanady a dalších zemí, které bychom mohli dál jmenovat. To byla Taylor Swift s námi na Rádiu Praha. Pojďme se ale podívat také na aktuální dopravu. Dopravu brzdí zúžení Vegbelské, projíždí se jedním pruhem a kolony jsou hlavně směrem od jihu na sever k dálnici D8. Po víkendu jede hodně kamionů a nesouvisle se popojíždí po spojkách od Spořilovské na Černý most i do Gbelské. Osobní auta projíždí rychleji. A pomalý provoz je na magistrále směr Holešovice, dlouhodobé omezení u hlavního nádraží a také na Hlávkově mostě a zdržení od Nuselského mostu nesouvisle v koloně asi 30 minut. 15 minut se popojíždí ve Wilsonově od Florence k muzeu, plná je Ječná z Karlova náměstí na IP Pavlova, to vás zdrží 10 minut. Okruh, tady je silný provoz

0: Hity, doprava, informace. No a k informacím nás teď přenesla Ellie Goulding, tedy ke zprávám ve 14.30 s Mirkem Kasanem.
1: Hezké odpoledne. Český hydrometeorologický ústav kvůli vysokým koncentracím přízemního ozonu vyhlásil v Praze smogovou situaci, platí do odvolání. Proto bychom měli při pobytu venku omezit fyzickou zátěž. Platí to hlavně pro lidi s chronickými dýchacími potížemi, seniory a malé děti. Smogová situace souvisí s aktuálními extrémně vysokými teplotami. Končí lhůta pro podání kandidátních listin do obecních i senátních voleb. Strany a hnutí můžou nominovat své kandidáty do dnešní 16. hodiny. Volby budou 9. a 10. října. Druhé kolo senátních voleb je naplánované o týden později. Všechna jména kandidátů Český statistický úřad oficiálně zveřejní na konci letních prázdnin na svých stránkách. Demolice torza vyhořelé 34. budovy v bývalém baťovském areálu ve Zlíně by měla začít zítra. Hlavní část torza chce demoliční firma odstranit do 25 pracovních dnů. Využije k tomu především demoliční bagr, který bude pomocí hydraulických nůžek rozebírat zničenou budovu od nejvyšších pater. V Dublinu právě začíná pohřeb irského zpěváka a kytaristy Glena Hansarda. Smuteční obřad se koná v katedrále svatého Patrika a vysílá ho irská veřejnoprávní stanice RTE. Na včerejší veřejné rozloučení s Glenem Hansardem přišly tisíce lidí. Zemřel minulý týden při nehodě na motorce, bylo mu 56 let. Tenisty Víta Kopřivu a Jiřího Léčku čeká ve druhém kole turnaje Masters z Montrealu české derby. Duel začne na tvrdém povrchu v Kanadě později večer našeho času. Na ženském turnaji v Torontu se představí dnes také dvě české tenistky. Sáru Bejlek čeká Polka Iga Švionteková a Kateřina Siniaková nastoupí proti Kamile Rakhimové z Uzbekistánu. V Praze bude odpoledne slunečné, při přechodně zvětšené oblačnosti se mohou místy vytvářet přehánky nebo bouřky i velmi silné. Nejvyšší teploty vystoupí na 37 až 39 stupňů Celsia. Zítra naměříme nejvýš 37 stupňů. Bude polojasno nebo skoro jasno odpoledne a večer znovu s možností přehánek nebo bouřek i silných.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Venku je slušná horečka, 39 stupňů a naštěstí v autech klimatizace. I když stát někde dlouho s klimatizací, ani to není žádný met. Tak kde se postává, to ví Lukáš Miller.
3: Hezké odpoledne, tak hodně dlouho se stojí třeba na východě metropole kvůli opravám k Belské ulice. Tou se projíždí vždy pouze jedním pruhem kvůli velké rekonstrukci, no a jede hodně kamionů směrem od jihu na sever, po víkendu směrem na ústeckou dálnici D8, no a nesouvisle tak po pojíždí po spojkách už od Spořilovské, pokračují v kolonách na Černý most a pak i v Novopatské do Kbelské. Osobní auta ale tímto místem projíždí zpravidla levým pruhem rychleji. Pomalý provoz přetrvává na magistrále směrem do Holešovic. Dlouhodobé omezení je jak u hlavního nádraží, pak také na Hlávkově mostě, tam se jezdí dokonce jedním pruhem a zdržení celkově od Nuselského mostu v nesouvislých kolonách asi 30 minut. 15 minut pak naberete na magistrále také v opačném směru od Florence k muzeu. Stále plná je třeba i Ječná ulice z Karlova náměstí na IP Pavlova, zdržení asi 10 minut. A na Pražském okruhu je silný provoz, zejména směrem z D1 na letiště, kolony jsou od Vesce a pokračují až ke sjezdu na Barrandov, je to na 20 minut. A 15 minut se popojíždí po okruhu i směrem na D1 od plzeňské D5 k Hořechu. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Krásné odpoledne ve 14 hodin a 33 minut. Je 4. srpen, no a 4. srpen znamená přání Dominikům a Dominikám všeho nejlepšího. A také spoustu dalších událostí, které mapuje Petr Jungmann. Řekne nám o nich za 10 minut.

0: Berný den, Rádia Praha.
1: Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Úterý 4. srpna. Vše nejlepší, milí. Dominik má svátek a tady je Petr Jungmann. Hezký den. Dynastie Přemyslovců vymřela po meči před 720 lety v roce 1306. V Olomouci byl zavražděn teprve 16-letý král Václav III. Na místě byl zabit i domnělý vrah Konrád z Botnštejna. Kdo byl ale skutečným pachatelem, o tom se stále vedou spekulace.
4: Komisař Mulén.
3: Komisař Mulén měl televizní premiéru před půl stoletím v roce 1976.
4: Já osobně se zajímám o každého.
3: V titulní roli zářil Yves Renier, u nás dabingem Miroslava Moravce.
5: Takže půjdete i hned sebrat ty dva lumpy.
4: S radostí. Jakmile si budu jistit, že nemůže dojít k omylu.
3: Kanoista Martin Doktor získal na olympiádě v Atlantě svou druhou zlatou medaili ve dvou dnech před 30 lety v roce 1996.
6: Martin Doktor je olympijským vítězem na obou tratích.
3: Ten den atlantská olympiáda i skončila a samostatná česká výprava při své premiéře vezla domů 4 zlaté, 3 stříbrné a 4 bronzové medaile.
6: Přátelé, fantastický závěr.
3: Express z Mnichova s regionálním vlakem se srazili u obce Milavče na Domažlicku před 5 lety. Na místě zemřeli 3 lidé. Na 70 cestujících bylo zraněno. Před 125 lety se narodil Sačmo, Louis Armstrong. U příležitosti z tého výročí před 25 lety bylo mezinárodní letiště v jeho rodném New Orleans přejmenováno na letiště Louise Armstronga. Bývalý 44. prezident Spojených států Barack Obama sfoukne 65 svíček na dortu, jistě s hvězdami a pruhy. Já přeju hezký den.
7: Pojďme do pražské dopravy. Tu brzdí dlouhodobé omezení Vekbelské, projíždí se vždy jen jedním pruhem, kolony jsou hlavně směrem na sever z Ústecké D8. Nesouvisle se popojíždí po spojkách od Spořilovské na Černý most a pak i do Kbelské. V kolonách jsou hlavně kamiony, osobní auta projíždějí o něco rychleji. 10 minut naberete na jižní spojce směr Smíchov od sjezdu na Pankrác k Barandovskému mostu. Pomalý provoz je na magistrále směr Holešovice, dlouhodobé omezení je u hlavního nádraží a také na Hlávkově a zdržení celkově od Nuselského mostu v nesouvislé koloně asi 30 minut. Na pražském okruhu je silný provoz směrem z D1 a letištěm pomalu se jede před sjezdem na Ořech do plzeňské D5, od plzeňské D5 i Lochkovského tunelu je to vždycky na 10 minut. Šťastnou cestu.
8: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
0: Viny.
8: Každé pondělí na Rádiu Praha. Na Rádiu Praha.
0: Zpátky do 80. Genesis a bezejmenné album z roku 1983. Nebo o rok mladší Queen a The Works. Genesis s Philem Collinsem nebo Queen s Freddie Mercury. U nás na Facebooku si vyberte vinyl na pondělní večer.

0: Lola Young, Messi, s vámi je Rádio Praha, je tu 15. hodina a je tady taky Mirek Kasan. Mirku, jdeš dneska na fotbal?
1: Já budu tady v práci sledovat fotbal.
0: Byla kontrolní otázka, takže budeš sledovat.
1: No budu a trošku se toho bojím.
0: A nějaký tip na vítězství?
1: Radši ne.
0: Dobře, jdeme na zprávy.
2: Krásné odpoledne. Soud znovu osvobodil všechny tři obžalované kvůli požáru domova Alzheimer v Roztokách u Prahy. Praha 3 od začátku roku opravila desítky městských bytů na svém území. Fotbalisté pražské Sparty dnes večer na Letné přivítají Olympique Lyon. A bude slunečno s teplotami dnes do 39, zítra do 37 stupňů. Místy s možností přehánek nebo bouřek i silných.
3: Rádio Praha. Zprávy.
2: Okresní soud pro Prahu Západ dnes znovu osvobodil všechny tři obžalované kvůli požáru domova Alzheimer v Roztokách u Prahy. Před 4 lety při něm zemřely dvě ženy, 55 lidí utrpělo zranění. Obžalobě čelí dva jednatelé firmy Chod a Svářeč. Pokračuje soudkyně Jana Vrzalová.
4: To, jak došlo k požáru dne 1.6. roku 2022, se nepodařilo zjistit bez jakýchkoliv důvodných pochybností a existuje ve věci stále několik příčin, jak k danému požáru mohlo dojít.
2: Případ obžalovaného Svářeče a společnosti Chod předal soud do přestupkového řízení středočeským hasičům, například kvůli tomu, že Svářeč neměl platné oprávnění. Rozsudek zatím není pravomocný, státní zástupce si ponechal lhůtu na odvolání. Praha 3 od začátku roku opravila 22 městských bytů různých dispozic. Zaplatila za to 12,5 milionu korun. V dalších 19 bytech pracují dělníci a zhruba 39 bytů na úpravy čeká. Městská část podle radního Roberta Pecky z TOP 09 chce, aby její bytový fond nabízel příjemné bydlení pro jednotlivce i rodiny s dětmi.
5: Díky zavedení systému na kompletní rekonstrukci bytů se nám podařilo výrazně zrychlit celý proces oprav. Zároveň jsme přizvali bytovou architektku, aby byly byty nejen funkční, ale také dobře vypadaly.
2: Meteorologové varují před velmi silnými bouřkami. Ty budou během odpoledne a večera vznikat na jihozápadě Čech a postupně se přesouvat na sever. Doprovázet je může silný vítr i kroupy, upozorňuje Martin Tomáš z Českého hydrometeorologického ústavu.
6: Mohou se vyskytovat zejména nárazy větru 70 až 100 km za hodinu, a to i v širším okolí bouří. Kroupy přes 2 cm a krátkodobě přívalové srážky.
2: Teploty ale klesnou minimálně, dosahovat můžou až 39 stupňů Celsia. I dnes proto platí výstraha před velmi vysokou zátěží teplem, na jihu Moravy a v Polabí pak před extrémní zátěží. Kvůli suchu taky na většině území dál platí výstraha před požáry. Francouzské a britské lodě zachránili 157 migrantů v Lamaňském průlivu, poté co jejich plavidlo začalo v úterý ráno hořet. Stalo se to poblíž přístavu Boulogne-sur-Mer. Podle místních úřadů zatím nejsou informace o obětech. Do Británie letos přes kanál La Manche připlulo na 14 000 lidí. Nejméně 15 z nich při cestě zemřelo. Fotbalisty Sparty čeká večer úvodní duel třetího předkola Ligy mistrů. Na Letné přivítají od 20 hodin Olympique Lyon, který v historii ještě nikdy neporazili. Pokračuje trenér Sparty Brian Priske.
7: Máme Lyon docela hodně nasledovaný. Analyzovali jsme minulou sezónu a všechny jeho přípravné zápasy, protože Liga jim ještě nezačala. Máme také vlastního v úvozovkách skauta Adama Krapce, který nám toho hodně řekl nejen o klubu a týmu, ale také o jeho individualitách. Lyon patří mezi nejlepší týmy v Evropě. Je to pro nás velká výzva, ale víme, že na Letné jsme schopni dokázat velké věci.
2: Úvodní zápas třetího předkola Ligy mistrů mezi fotbalisty Sparty a Lyonu začne v přímém přenosu Radiožurnálu Sport ve 20 hodin. Počasí odpoledne bude v Praze polojasno až jasno. Při přechodně zvětšené oblačnosti se mohou místy vytvářet přehánky nebo bouřky i velmi silné s kroupami a nárazy větru. Nejvyšší teploty vystoupí na 37 až 39 stupňů Celsia. Zítra se má o 2 stupně ochladit na 35 až 37 stupňů. Bude polojasno nebo skoro jasno. Odpoledne a večer znovu s možností přehánek nebo bouřek i silných.
8: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Rozpálené silnice jsou zvladatelné pouze s klimatizací a také s velkou trpělivostí. Kde ji budete potřebovat nejvíc, ví Lukáš Miller. Lukáši?
9: Hezké odpoledne, tak určitě na východní části města, konkrétně kvůli omezení ve Kbelské ulici, tou se projíždí vždy pouze jedním pruhem, je to kvůli velké rekonstrukci až do poloviny srpna takto. A kolony jsou hlavně tedy směrem na sever, k ústecké dálnici D8, nesouvisle se popojíždí už po jižní a štěrboholské spojice, a to od Spořilovské na Černý most a pak i po Novopatské dál do Kbelské. V těch kolonách podle záběru z kamer jsou ale převážně kamiony, osobní auta projíždí levým pruhem rychleji. A 10 minut pak naberete na jižní spojice směr Smíchov od sjezdu na Pankrác k Barandovskému mostu. Pomalý provoz je na magistrále, největší zdržení stále směr Holešovice. Dlouhodobé omezení totiž překáží jak u hlavního nádraží, tak také na Hlávkově mostě, a zdržení celkově od Nuselského mostu v nesouvislé koloně půl hodiny. Na Pražském okruhu je pak silný provoz mezi D1 a letištěm. Pomalu se jede vždy před sjezdem na Ořech, a to od plzeňské D5 i od Lochkovského tunelu. Je to tam obousměrně asi na 10 minut. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Krásné odpoledne, máme několik minut po 15. hodině, s vámi Rádio Praha na 107.1 FM a také v DAB+. No a v tomhle parném létě se můžeme těšit i na skvělou muziku, která rozvlní éter. Kdo s ní přijde? Rouzlin. Dál Alex Warren. A dál taky Bruno Mars s Markem Ronsonem a jedinečným hitem Uptown Funk z roku 2014. Mimochodem hitem, který získal i Grammy. To všechno u nás na Rádiu Praha. Ať se vám daří, přeje od mikrofonu Olda Burda.

0: Miroslava, co ty, právě nastolil letní atmosféru u nás na rádiu Praha. Je 15 hodin a 17 minut, ale hlavně máme úterý a úterý u nás patří vždycky retru po 21. hodině. No a dneska konkrétně budou jak Queeni, tak i Genesis, to znamená dvě kapely a jejich slavné hity z desek nominovaných v našem vinilu. Třeba to nějakým způsobem ovlivní i vaše rozhodování u nás na Facebooku. O Focus a tři songy se postarají také Electric Light Orchestra, tedy ELO, z přesně 45 let starého alba Time. No a k tomu dál přijdou Sandra, ABBA, Simply Minds, Cyndi Lauper, Paul McCartney a Michael Jackson a další legendy 80. Retro dnes večer po zprávách 9 hodin na 107.1 FM a v DAB+. Nenechte si to ujít. A je tady taky Lukáš Miller a doprava.
1: Hezko odpoledne, tak v Praze stále provoz brzdí zejména dlouhodobé omezení ve Kbelské ulici. Tam se projíždí jedním pruhem a ty kolony začínají už na jižní spojce, de facto u Spořilovské, a pokračují pak na Černý most a také v Novopatské až právě do Kbelské ulice, zejména teda směrem na dálnici D8. Jsou to tam hlavně kamiony v pravém pruhu, osobní auta levým pruhem projedou výrazně rychleji. 10-minutové zdržení pak čekejte na jižní spojce také před Barandovským mostem směr Smíchova, toho cizdu na Pankrác. Ucpává se také magistrála směrem do Holešovic, je to kvůli dlouhodobým omezením, jedno je na Hlávkově mostě, druhé u hlavního nádraží, a to zdržení celkově z Nuselského mostu přes centrum je asi půl hodiny. A na Pražském okruhu silný provoz mezi D1 a letištěm, vždy před sjezdem na Ořech, pomalej se jede od Lohkovského tunelu, také od plzeňské D5 a čekejte vždy 10 minut navíc. Šťastnou cestu!
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Už jste dali Praze like? Stefanoušky naše.

0: Hity, doprava, informace. S vámi je Rádio Praha, teď je 15:30. Mirek Kasan ve studiu, jsou tu zprávy.
1: Hezké odpoledne. Policie dnes dopoledne preventivně evakuovala budovu ústavního soudu v Brně. Při rekonstrukci tam dělníci našli skorodovanou munici, pravděpodobně ze druhé světové války. Policie o tom informovala na síti X. Na místě zasahoval pyrotechnik. Policistům se munici podařilo bezpečně odvést. Obce dostanou od ministerstva zemědělství 300 milionů korun na opravu, výstavbu nebo odbahnění malých vodních nádrží. Cílem je posílit zadržování vody v krajině a zvětšit bezpečnost při zvýšených průtocích. Žádost o dotace můžou podávat od 7. září do 7. října. Program potrvá do roku 2028. Ve Strážnici na Hodonínsku naměřili meteorologové před 14:00 odpoledne 40,3 stupně Celsia. Jde o první překonání 40-stupňové hranice na Moravě od začátku měření. Vyplývá to z dat Českého hydrometeorologického ústavu a teplota dál stoupá. Státy Evropské unie nabízejí pomoc Španělsku s ochranou vnějších hranic před nelegální migrací. Oznámil to irský ministr vnitra Jim O'Callaghan po online jednání s ostatními ministry vnitra 27. Pomoc by podle něj mohla být jak finanční, tak organizační. Ministři vnitra jednali v reakci na migrační krizi, která minulý týden postihla španělskou exklávu Ceuta na severu Afriky. Evropská atletika znovu rozdá za excelentní výkony na nacházejícím evropském šampionátu finanční prémie. Evropská federace informovala o tom, že podobně jako před 2 lety v Římě odmění nejlepšího muže i ženu v 5 skupinách disciplín. Každý dostane 50 000 eur, tedy v přepočtu 1 200 000 korun. Evropský šampionát v Birminghamu začne příští pondělí. Po zbytek odpoledne bude v Praze polojasno až jasno. Při přechodně zvětšené oblačnosti se mohou místy vytvářet přehánky nebo bouřky i velmi silné. Nejvyšší teploty vystoupí na 39 stupňů Celsia. Zítra se má o 2 stupně ochladit. Bude polojasno nebo skoro jasno. Odpoledne a večer znovu s možností přeháněk nebo bouřek i silných.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Lukáš Miller nás provede pražskou dopravou a především problémy v ní.
3: Dneska odpoledne tak v Praze stále největší komplikace na východě metropole, je to kvůli dlouhodobému omezení Vekbelské ulici, tou se projíždí vždy pouze jedním pruhem, je to kvůli velké rekonstrukci. No a ty kolony míří hlavně směrem na sever metropole, do Letňana, následně i na ústeckou dálnici D8. Nesouvisle se popojíždí jak po spojkách od Spořilovské na Černý most, tak pak také i v Novopatské na příjezdu do Kbelské. Jsou to převážně kamiony, osobním se to dá projet rychleji. Pomalu se jede na jižní spojce také před sjezdem na příjezdu k Barandovskému mostu, od sjezdu na Pankrác zdržení směr Smíchov 10 minut. Ucpává se průtah centrem po magistrále směrem do Holešovic, je to kvůli dlouhodobým omezením jak u nádraží, tak na Hlávkově mostě, je to od Nuselského mostu asi na půl hodiny celkově. Probíhá také menší regulace tunelů, takže kolony jsou v Plzeňské, Povltavské nebo i v Patočkově ulici, pomaleji se jede i v Dobříšské obou směrně. A na dálnici D5 je čerstvá komplikace za výjezdem z Prahy do Plzně za nájezdem z okruhu na 2. kilometru stojí nepojízdné auto v pravém pruhu. Kolona je tak už z pražského okruhu. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Dnes večer v České televizi.
5: ČT1. Detektivové a zbytek lovecké výpravy zůstávají odříznutí na ponurém zámku. Vyšetřování ve stylu Agáty Christie vede inspektorka Candice Renoirová. ČT2. Příznivý vítr přestává vát a kapitán Edmond Dantes přichází o vše, co miloval. 2 díly seriálu Hrabě Monte Cristo. A ČT Art? Tonda Blaník chce víš, aneb satirická komedie o největším českém lobbystovi současnosti. Prezident Blaník. Úterní večer s Českou televizí.
2: Radio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Pěkné odpoledne, dobrý den v 15:34. Půjdeme k soudu, protože ten znovu osvobodil všechny tři obžalované v případu tragického požáru domova Alzheimer v Roztokách u Prahy z roku 2022. Kauze se budeme věnovat za 10 minut.

0: Kiss from a Rose Seal s námi na rádiu Praha je 15 hodin 45 minut. Okresní soud pro Prahu Západ dnes znovu osvobodil všechny tři obžalované kvůli požáru domova Alzheimer v Roztokách u Prahy. Před 4 lety při něm zemřely 2 ženy, 55 lidí se zranilo. Obžalobě čelili 2 jednatelé firmy Chod a Svářeč. Jednání soudu sledoval kolega Radek Duchoň, kterého teď mohu pozdravit ve vysílání. Vítej, Radku.
1: Hezký den. Soud znovu posuzoval, jestli Martina Chotovi z firmy Chod dodrželi bezpečnostní předpisy a nezanedbali kontrolu při svařování plynového potrubí v kotelně. Zabýval se i obžalobou svářeče Luďka Rohlíčka, který měl v době svařování propadlé oprávnění, nebyl řádně proškolený a na místě svařování nebyla provedena dostatečná kontrola. Žalobce navrhoval pro svářeče Rohlíčka 3,5 roku vězení, 3,5letý trest chtěl žalobce i pro Martina Chota. Chotové navrhoval 3letou podmínku. Dneska ale soudkyně Jana Vrzalová zopakovala, že nebylo možné přesně zjistit, proč začalo hořet a všechny je zprostila obžaloby. Připomenu, že objekt začal hořit 1. června roku 2022. U požáru zasahovalo kolem 100 hasičů a vyhlášený byl nejvyšší stupeň požárního poplachu. 2 pacientky zemřely na udušení při akutní otravě oxidem uhelnatým, 10 klientů se zranili a museli je hasiči evakuovat.
0: Soud si dnes pozval ještě několik znalců. O čem mluvili?
1: U soudu mluvili o tom, jestli mohlo začít hořet třeba od nedopálku cigarety nebo jestli byla někde vadná elektroinstalace. Také zkoumali, jak a co přesně svářeč svařoval autogenovou soupravou. Také zaznělo, že se mohl objekt teoreticky i prakticky vznítit od řezání kovů uhlovou bruskou. Od ní podle znalců mohou jiskry létat až 4 metry daleko. Na jasnou otázku soudkyně, co mohlo požár způsobit, znalci řekli, že to nejde jednoznačně určit a že nejpravděpodobnější příčinou se jeví právě řezání uhlovou bruskou.
0: Co říkají na zprošťující rozsudek samotní zaměstnanci firmy a jejich obhájci?
1: Obhájci vinu dlouhodobě odmítali a zaměstnanci firmy se dnes ke zprošťujícímu rozsudku nechtěli vyjadřovat, na jejich tvářích ale byla patrná úleva. A ještě dodám, že domov je po rekonstrukci zkolaudovaný a jeho celková kapacita je 64 lůžek.
0: Soud znovu osvobodil všechny tři obžalované v případu tragického požáru domova Alzheimer v Roztokách u Prahy z roku 2022. Podrobnosti k tomu měl kolega Radek Duchoň a já díky za to. Naslyšenou, Radku.
1: Hezký den, naslyšenou.
0: Pojďme na aktuální dopravu do Prahy. Lukáš Miller je tady s ní.
2: Tak v Praze ta situace prakticky neměná. Dopravu nejvýrazněji komplikuje omezení ve Kbelské ulici, tou se projíždí až do poloviny srpna vždy pouze jedním pruhem a ty kolony jsou hlavně směrem na sever, tedy směrem k ústecké dálnici D8. Kamiony teď začínají postávat na Lanovém mostě a pokračují na Černý most. Tam navíc u nákupní zóny Černý most řeší i nehodu v odstavném pruhu a kolona pak pokračuje i dál přes Novopatskou až do Kbelské. Celkově je to asi na půl hodiny. Osobní auta projedou rychleji a začíná se plnit i příjezd od plzeňské, od ústecké dálnice D8, to znamená v Cínovecké. Kolona začíná za sjezdem na Zdiby, pak zdržení ke Kbelské 15 minut. Kolona asi na 10 minut je pak na jižní spojice také obou směrně mezi Barandovským mostem a magistrálou. Pomalý provoz je i na magistrále směr Holešovice, je to kvůli omezením, ty jsou dlouhodobě u Hlávkova na Hlávkově mostě a také u hlavního nádraží. Kolony jsou tak z Nuselského mostu asi na půl hodiny. 20 minut naberete ve Vlzonově, také z Florence k muzeu. A probíhá také regulace tunelů, takže kolony před vjezdy do nich jsou v Plzeňské, v Radlické, Patočkově nebo i v Povltavské v Troji. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: Hity, doprava, informace. No a v téhle chvíli už tady máme aktuální zprávy a s nimi přišel do studia Mirek Kasanty. Zprávy jsou v 16 hodin. Vítej, Mirku.
1: Díky, Oldo. Dobré odpoledne. Policie má na pražském letišti Václava Havla novou speciální jednotku. Jde o třetí tým tohoto typu v Česku. Praha 10 otevře s novým školním rokem dobrodružné hřiště na sídlišti Solidarita. Dočasná ochrana Ukrajinců bude vázaná na splnění vojenské povinnosti. Ministr Metnar rozhodnutí vítá. A zítra bude polojasno nebo skoro jasno. Odpoledne a večer se místy mohou vyskytnout přeháňky nebo bouřky i silné a naměříme nejvýš 37 stupňů.
2: Radio Praha. Zprávy.
1: Na pražském letišti Václava Havla začala působit nová speciální policejní jednotka. Má dohlížet na bezpečnost cestujících nebo zasahovat proti agresivním lidem. V případě teroristického útoku nebo únosu letadla by taky pomáhala útvaru rychlého nasazení. Jde o třetí jednotku tohoto typu v Česku. Podobné působí taky v elektrárnách v Dukovanech a Temelíně. Nejde ale o jedinou složku, která na bezpečnost cestujících na rozeňském letišti dohlíží, říká mluvčí letiště Denisa Hejtmánková.
3: Patří mezi ně například pracovníci bezpečnostní kontroly, letištní ochranka, tým pohotovostního a krizového řízení, letištní hasiči, psovodi, pracovníci jednotlivých dispečingů nebo sokolníci, kteří mají na starosti biologickou ochranu letiště.
1: Počet cestujících na pražském letišti Václava Havla postupně narůstá. Letos by jich mohlo odbavit skoro 19 milionů. Děti z Prahy 10 si budou moci chodit hrát na takzvané dobrodružné hřiště. Vznikne na sídlišti Solidarita a nabídne jim možnost vyzkoušet si práci s různými materiály a nářadím. Městská část ho otevře na začátku září. Každý pátek budou hřiště využívat žáci z okolních škol, uvedl mluvčí Prahy 10 Jan Brunotrop.
4: Děti zde budou moci pod dohledem zkušených lektorů stavit bunkry a domečky, pracovat se skutečnými nástroji nebo rozvíjet svou fantazii při volné hře.
1: Podmínky pro udělení dočasné ochrany lidem z Ukrajiny se zpřísní. Nově ji získají jen žadatelé, kteří splnili svou vojenskou povinnost. Rozhodnutí Rady Evropské unie začne platit zítra. Zpřísnění vítá ministr vnitra Lubomír Metnar z hnutí ANO. Nové podmínky podle něj omezí počty nově příchozích Ukrajinců o desítky procent. Pravidla se budou vztahovat na nové žadatele o dočasnou ochranu. Nebudou se týkat těch, kteří ji už v Evropské unii dostali a pouze si ji prodlužují. Podle údajů ministerstva vnitra je v Česku zhruba 400 tisíc lidí s dočasnou ochranou. Za poslední týden jich přišlo asi 800. Horka v Polsku mohla přispět k úmrtí skoro 500 lidí, informuje o tom polský zpravodajský web Polsat News na základě údajů ministerstva zdravotnictví. Největší nárůst úmrtí zaznamenaných záchrannou službou byl na přelomu června a července, kdy se teploty několik dní za sebou blížily ke 40 stupňům Celsia.
5: Na přelomu června a července polská záchranná služba zaznamenala celkem 477 úmrtí. Nejvíce 29. června, kdy padl teplotní rekord v celém Polsku. V ten den meteorologové naměřili průměrnou celostátní teplotu 40,5 stupně Celsia a záchranná služba během svých výjezdů zaznamenala 179 úmrtí. To je dvojnásobek oproti dnům před vlnou veder. Nejvíce výjezdů ale služba evidovala až den poté, 30. června. Podle deníku Fakt.pl to mohlo být způsobené opožděnou reakcí dehydratovaných a vyčerpaných starších a chronicky nemocných lidí. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
1: Zítra mají teploty v Polsku, stejně jako u nás, dosáhnout 37 stupňů Celsia. České hokejisty do 18 let čeká dnes po úvodní prohře na Hlinka Grecky Cupu v Edmontonu utkání s Německem. Včera čeští mladíci podlehli Spojeným státům 4-6, Němci zase prohráli s Finy 2-5. Duel Česko-Německo začne v 21 hodin našeho času. Po zbytek odpoledne se mohou v Praze při přechodně zvětšené oblačnosti místy vytvářet přehánky nebo bouřky i velmi silné s kroupami a nárazy větru. V noci bude jasno až polojasno, postupně až oblačno a ochladí se na 22 až 20 stupňů Celsia. Zítra bude polojasno nebo skoro jasno, odpoledne a večer se místy při přechodně zvětšené oblačnosti vyskytnou přehánky nebo bouřky i silné.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A Lukáš Miller přináší aktuální dopravní zpravodajství po 16.
7: Hezké odpoledne, tak v Praze už je silnější odpolední špička, největší komplikace ale působí dlouhodobé omezení ve Kbelské ulici, tou se projíždí vždy pouze jedním pruhem na ty kolony, delší jsou tedy směrem na sever, směrem k ústecké dálnici D8, nesouvisle se popojíždí po spojkách de facto z Lanového mostu až na Černý most a pak i po Novopatské dál do Kbelské. V kolonách jsou to tam hlavně kamiony, osobní auta projíždí o něco rychleji a v opačném směru na příjezdu do Kbelské po ústecké dálnici D8 je před Kbelskou kolona od sjezdu na Zdiby asi na 15 minut. Pomalý provoz je také na magistrále, směrem do Holešovic blokuje provoz dlouhodobé omezení u hlavního nádraží a také na Hlávkově mostě. Celkově se od Muselského mostu v nesouvislých kolonách jede asi 30 minut. 20 minut pak naberete i ve Vlzonově od Florence k muzeu. Probíhá také regulace tunelu Blanka, kolony také čekejte před vjezdy do nich v Povltavské, Plzeňské Patočkově i v Dobřížské ulici. A na Pražském okruhu kolony obou směrně před sjezdem na Ořech, a to od plzeňské dálnice D5, také od Lokovského tunelu, je to vždy na 20 minut. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Krásné odpoledne po 16. hodině s Rádiem Praha, které je vaším dnešním průvodcem. No a pokud bude i dál, můžete se těšit na skvělou muziku, se kterou přijdou Damiano David. Andy Kroll. A nebo právě teď si, ať se vám daří, přeje od mikrofonu Olga Burka.

0: Mary J. Blige s námi na 107.1 FM a také v DAP+, tady je Rádio Praha. Dnes večer po 21. hodině bude naše vysílání ve znamení 80. let, ale v pondělí také. Otázka zůstává, kdo z koho, zda Genesis a nebo Queen, kterou desku vyberete? Genesis a nebo Queen The Works. Pokud se zaměřím na Genesis, tak na desce z roku 1983 najdete takové hity jako Mama, That's All nebo Home by the Sea. No a pokud se podívám na The Works z roku 84, tak tady najdete Radio Gaga, Hammer to Fall nebo I Want to Break Free. Koho zvolíte? Queeny nebo Genesis? Zatím Genesis u nás na Facebooku lehce vedou. Jak to bude dál, záleží i na vašich hlasech. Hlasujte tedy na našem Facebooku.
1: Na pražské Letné stojí stadion, který už více než 100 let sleduje historii českého fotbalu. Domov AC Sparta Praha je nejstarším stadionem v Praze, na kterém se dodnes hraje ligový fotbal. První zápas se tu odehrál už v roce 1917. Stadion má za sebou i jednu obrovskou tragédii. V roce 1934 zachvátil hlavní dřevěnou tribunu ničivý požár.

0: Lukáš Miller nám řekne, kde je to nejucpanější v Praze.
1: Hezké odpoledne, tak určitě stále na východu metropole, jako ostatně každý den provoz brzdí dlouhodobé omezení, které je ve Kbelské ulici, opravuje se tam Kbelská ulice opravdu důkladně a projíždí se vždy pouze jedním pruhem až do poloviny srpna a dnes ten provoz je mimořádně silný po víkendu, kolony jsou hlavně směrem k ústecké dálnici D8 a do Letňan, nesouvisle se popojíždí od Lanového na Černý most a pak i do Kbelské, jsou to hlavně kamiony, osobním autem se to dá projet rychleji.

0: Na čtyřku se posunuli Milky, Just the way you are.
1: Tady si mi zpíval.
0: Třetí příčka beze změny, Kateřina Marie Tichá a Byt 66. Stříbro bere novinka, Eva Farna, Neříkej, co má se stát. A rovnou na první místo vstupují z pozice nováčka Hugel, Imael Angel a

0: Prava informace. S vámi Rádio Praha 16.30. Máme pro vás zprávy.
1: Dobré odpoledne. Český hydrometeorologický ústav kvůli vysokým koncentracím přízemního ozónu vyhlásil v Praze a ve středních Čechách smogovou situaci, platí do odvolání. Proto bychom měli při pobytu venku omezit fyzickou zátěž. Platí to hlavně pro lidi s chronickými dýchacími potížemi, seniory a malé děti. Smogová situace souvisí s aktuálními extrémně vysokými teplotami. Dnes také padl teplotní rekord pro 4. srpen na všech českých meteorologických stanicích. Vyplývá to z dat Českého hydrometeorologického ústavu. Na 10 místech už teplota vystoupala nad 40 stupňů Celsia. Hodnoty ale ještě nejsou konečné a během odpoledne se můžou dál měnit. Demolice torza vyhořelé 34. budovy v bývalém baťovském areálu ve Zlíně by měla začít zítra. Hlavní část torza chce demoliční firma odstranit do 25 pracovních dnů. Využije k tomu především demoliční bagr, který bude pomocí hydraulických nůžek rozebírat zničenou budovu od nejvyšších pater. Španělské severoafrické město Ceuta se po víkendu vrátilo k běžnému životu. Většina z desítek tisíc lidí, kteří v noci na pátek nelegálně překročili hranice, se už vrátila domů. Ve městě zůstává několik tisíc běženců a uprchlická centra jsou dál přetížená. V ulicích také stále hlídkuje armáda, která se někdy snaží nahánět a chytat mladé Maročany. Někdy ale za policisty přijdou sami, že chtějí zpátky do Maroka. Tenisty Víta Kopřivu a Jiřího Lehečku čeká ve druhém kole turnaje Masters v Montrealu české derby. Začne na tvrdém povrchu v Kanadě později večer našeho času. Na ženském turnaji v Torontu se dnes představí také dvě české tenistky. Sáru Bejlek čeká Polka Iga Švionteková a Kateřina Siniaková nastoupí proti Kamile Rakhimovové z Uzbekistánu. Zítra bude v Praze polojasno nebo skoro jasno. Odpoledne a večer se místy při přechodně zvětšené oblačnosti vyskytnou přeháňky nebo bouřky i velmi silné. Nejvyšší teploty vystoupí k 35 až 37 stupňům Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Pojďme na silnice a to konkrétně teď s Lukášem Millerem.
3: Hezké odpoledne, tak v Praze už je silný odpolední provoz na obvyklých místech. Komplikace byly v Dobříšské ulici směr Barandovský most. Za výjezdem z tunelu Mrázovka se srazila dvě auta, stála v levém pruhu, před minutou ale odjela. Průjezd tunely tak ale musí regulovat kvůli tomu, takže kolony čekejte v Radlické, v Plzeňské, Povltavské nebo třeba i v Patočkově ulici směr tunely. A dopravu brzdí pak dlouhodobé omezení ve Kbelské. Kolony jsou delší směrem na sever, směrem k ústecké dálnici D8. Pomalu se jede po spojkách od Průmyslov na Černý most, pak je přes Novopatskou do Kbelské. Navíc na Černém mostě u IKEA zase řeší další nehodu, je tam v připojení od Hradecké dálnice. Na příjezdu po dálnici D8 je před Kbelskou kolona od sjezdu na Zdiby, je to na 15 minut. 10 minut pak naberete i na jižní spojice mezi magistrálu a Barandovským mostem obousměrně. Pomalý provoz je pak i na magistrále. Směrem do Holešovic je to kvůli omezení u nádraží a Hlávkově mostě, celkově od Nuselského mostu asi na půl hodiny. 20 minut se jede na magistrále také od Florence k muzeu. A ještě Pražský okruh, ten se uspává tradičně obousměrně před sjezdem na Ořech od plzeňské D5 i Lochkovského tunelu, je to vždy na 20 minut. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Felix Jen, Avril Lavigne, Chaperone, ti všichni už za chviličku u nás na rádiu Praha na 107.1 FM a také v DAB+. A také Jirka Štefl, který přinese pražské tipy.

0: Chaperone s námi na 107.1 FM a také v DAP Plus, tady je Rádio Praha. No a 16.45 pro vás máme pražské tipy Jirky Štefla.
1: Z Rádia Praha vám přeju hezký den. Zvyšte si tepovou frekvenci, a to díky filmu Zatracená krvavá láska. Ten vás vezme do konce 80. let na vyprahlý americký zapadákov. Samotářská provozní posilovny Lou se bezhlavě zamiluje do Jackie, nabušené kulturistky, která míří vyhrát mistrovství do Las Vegas. Vášnivá láska a německé steroidy vlí ústřední dvojici dožil obrovskou dávku energie. Zatracenou krvavou lásku promítají v letním kině v kasárnách Karlín, a to ve středu od 20.30. A kde se vykoupat a kde schladit? Tak třeba čakovické letní koupaliště nabízí dva bazény, jeden hlubší pro plavce a sportovce, druhý spíš pro děti. Slunit se tam můžete na travnaté pláži. Otevřenou tam mají mezi 9 a 19 hodinou. No a travnaté pláže, kvalitní vodu a 50-metrový bazén, takové zázemí zase nabízí koupaliště Petinka v pražských Střešovicích. A navíc voda na Petince nezavání chlorem, protože k čištění vody byla zvolena nejnovější technologie. Jirka Štefl, Rádio Praha.
0: A jdeme se teď podívat na aktuální dopravu. Co vidí konkrétně Lukáš Miller? Tady v Karlíně začíná pršet, takže to bude klouzat.
2: Je to tak, hezké odpoledne, tak zatím ten déšť ještě provoz nekomplikuje zásadně, ale to se samozřejmě může změnit. Teď to spíše více komplikuje omezení ve Kbelské ulici, to je dlouhodobě až do poloviny srpna, projíždí se vždy pouze jedním pruhem a směrem na sever. Jede hodně kamionů od jihu, takže směrem na sever k dálnici D8 ten provoz je výrazně silnější. Kolony začínají už na spojkách u Průmyslové, pokračují pak na Černý most a pak i dál přes Novopatskou do Kbelské. Je to zdržení celkově skoro půl hodiny. A na příjezdu do Prahy po dálnici D8 z Ústí nad Labem také kolona, od sjezdu na Zdiby je to asi na čtvrt hodiny k vjezdu do Kbelské ulice. Komplikace byly v Dobřížské ulici směrem k Barandovskému mostu, za výjezdem z tunelu Mrázovka tam byla nehoda, ta už je ale odklizená, nicméně kvůli odpolední špičce stále dobíhá regulace v průjezdu tunely, takže kolony čekejte v Radlické, v Plzeňské, třeba také i v Pavltavské nebo v Patočkově, vždy směr tunely Blanka. Dopravu pak brzdí také omezení na magistrále směrem do Holešovic, opravuje se vozovka u hlavního nádraží a pak se pracuje i na Hlávkově mostě. Kolony jsou asi na půl hodiny už od Nuselského mostu. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Praha žije.
4: Rolling Stones, Flashpoint. Nejstarší rocková skupina světa a turné, které viděla i Praha na Strahovském stadionu v srpnu 1990. Rolling Stones. Živě na rádiu Praha. Ve čtvrtek po 9. večer. Rolling Stones, Flashpoint.
3: Praha žije.

0: Teď zprávy na 17. hodinu, ve studiu už je Mirek a Sane. Mirku, vítej, hezké odpoledne.
1: Díky, vítám Petra Zajíčka, dobré odpoledne všem. Univerzita Karlova by měla podle advokáta Uhlíře aktivně nabízet podporu všem poškozeným studentům po střelbě na Filozofické fakultě. Soud znovu osvobodil všechny tři obžalované kvůli požáru domova Alzheimer v Roztokách u Prahy. Policisté hledají 85-letého seniora z České Lípy, může být v ohrožení. A zítra bude slunečno s teplotami do 37 stupňů. Odpoledne a večer místy při přechodně zvětšené oblačnosti s přeháňkami nebo bouřkami i silnými.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Advokát a emeritní soudce Ústavního soudu David Uhlíř vyzval Univerzitu Karlovu k aktivnímu oslovení poškozených studentů po střelbě na Filozofické fakultě z prosince 2023. Kritizuje, že zaměstnanci školy získali odškodnění od univerzity automaticky. U studentů byl ale přístup jiný. Pokračuje David Uhlíř.
3: Pouze ti, kteří se obrátili na univerzitu, byli odkázáni na pojišťovnu, ale sama o sobě nijak nevyzvala. Považuji za nevhodné, aby tady v tom případě univerzita přistupovala jinak ke studentům a jinak k učitelům.
1: Univerzita Karlova se hájí tím, že nemá přístup k informacím o zraněních studentů, tak jako v případě svých zaměstnanců. Žádat o pomoc ale můžou dál. Advokát Uhlíř doporučuje, aby se na školu obrátili co nejdřív. Nárok na podporu totiž vyprší na konci roku. Při střelbě v prosinci 2023 zemřelo 14 lidí, 25 dalších útočník zranil. Okresní soud pro Prahu Západ dnes znovu osvobodil všechny tři obžalované kvůli požáru domova Alzheimer v Roztokách u Prahy. Před 4 lety při něm zemřely dvě ženy, 55 lidí utrpělo zranění. Obžalobě čelí dva jednatelé firmy Chod a Svářeč, pokračuje soudkyně Jana Vrzalová.
4: To, jak došlo k požáru dne 1. 6. roku 2022, se nepodařilo zjistit bez jakýchkoliv důvodných pochybností a existuje ve věci stále několik příčin, jak k danému požáru mohlo dojít.
1: Případ obžalovaného Svářeče a společnosti Chod předal soud do přestupkového řízení středočeským hasičům, například kvůli tomu, že Svářeč neměl platné oprávnění. Rozsudek zatím není pravomocný, státní zástupce si nechal lhůtu na odvolání. Policie pátrá po pohřešovaném seniorovi z České Lípy. 85-letý Vladimír Svítek odešel včera kolem 15. hodiny na procházku a zatím se nevrátil. Měl na sobě žluté tričko a krátké šedé kalhoty. Často nosí červenou kšiltovku, batoh a používá trekové hole. Má štíhlou 175 cm vysokou postavu, modré oči a krátké šedé vlasy. Jeho fotografie je na policejním webu. Jakékoliv informace o něm volejte na linku 150. Polské stíhačky dnes ráno zachytily nad Baltským mořem ruský průzkumný letoun Il-20M. Pohyboval se v tu chvíli 56 kilometrů severozápadně od polského pobřeží. Na síti X to oznámil polský ministr obrany Vladislav Košiňák-Kamiš. Incident označil za provokaci a ruské testování připravenosti zemí Severoatlantické aliance. Od začátku července je to už několikátý případ, kdy polské nebo spojenecké stíhačky startovaly k ruským vojenským letounům nad Baltským mořem a v blízkosti východního křídla NATO. Fotbalisté Sparty dnes večer nastoupí v úvodním domácím utkání třetího předkola Ligy mistrů proti Olympiku Lyon. Za francouzský klub hraje i český reprezentant Pavel Schulz, toho ale do zápasu nepustí zánět kolene. Úvodní hvist rozhodčího zazní na Letné ve 20 hodin. Zápas odvysílá v přímém přenosu digitální stanice Radiožurnál Sport. Odveta je na programu za týden v Lyonu. Po zbytek odpoledne se mohou v Praze při přechodně zvětšené oblačnosti místy vytvářet přeháňky nebo bouřky i velmi silné. V noci bude jasno až polojasno, postupně až oblačno a ochladí se na 22 až 20 stupňů Celsia. Zítra bude polojasno nebo skoro jasno, odpoledne a večer se místy při přechodně zvětšené oblačnosti vyskytnou přeháňky nebo bouřky i silné. Nejvyšší teploty vystoupí na 35 až 37 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
0: A doplníme dopravní informace, slovo má Lukáš Miller.
5: Hezké odpoledne, tak v Praze je silný odpolední provoz, kolony na obvyklých místech, na jižní spojce se teď vytvořila kolona směrem na Smíchov, na příjezdu k Barandovskému mostu se popojíždí od sjezdu na Krč do Vídeňské, zdržení okolo 30 minut. Provoz brzdí také dlouhodobé omezení Vekbelské, kolony jsou zejména směrem na sever, k směrem k ústecké dálnici D8, nesouvisle se popojíždí po jižní a štěrboholské spojce od Lanového na Černý most a pak i přes Novopatskou do Kbelské. Na příjezdu po D8 z Ústí nad Labem před Kbelskou kolona od sjezdu na Zdiby na 15 minut. Regulován je průjezd tunely Blanka, kolony před vjezdy do nich tak čekejte v Radlické, Plzeňské, Povltavské, Dobřížské i Patočkově ulici. Pomalý provoz je pak na magistrále směrem do Holešovic, je dlouhodobé omezení u nádraží a také na Hlávkově mostě, zdržení od Nuselského mostu přes centrum půl hodiny. 20 minut se pak stojí na magistrále také od Florence k muzeu a na Pražském okruhu jsou kolony obou směrně před sjezdem na Ořech, a to od Plzeňské dálnice D5, také od Lochkovského tunelu v obou případech na 20 minut. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: A to už je nabídka muziky po 17. hodině. Lucie. Zaspívá Taylor Swift. Třeba Holly Humberstone. A já jsem Petr Zajíček, přeji vám hezký den.

0: Tak to byla Taylor Swift na rádiu Praha. Teď už, co budeme hrát dnes večer po 9. hodině v našem pravidelném hudebním speciálu Retro. Je totiž úterý a to znamená, že se vrátíme jako vždy do 80. let minulého století. A tentokrát tady budou třeba Queeni i Genesis, tedy dvě kapely a jejich slavné hity z desek nominovaných momentálně v našem vinilu, tedy vám dány v plen k vašemu hlasování, co si tedy budeme ve vinilu hrát příští pondělí, jestli Queeni nebo Genesis. Takže my to dneska s Petrem Jungmanem připomeneme mezi 9. a 10. právě ty slavné hity z těch desek, o které se tady v tom hlasování jedná. Ale samozřejmě nejenom to. Bude tady pravidelný fokus na album, tentokrát slavných ELO, Electric Light Orchestra. Budou tu tři songy z 45 let starého alba Time. A k tomu třeba Sandra, která letos i v Praze oslaví 50 let na hudební scéně, legendární švédská ABBA, vynikající skočtí Simple Minds, Cyndi Lauper zaspívá, Paul McCartney a třeba také král popu Michael Jackson. Takže rozhodně skvělá nabídka muziky z 80. Pokud je to vaše doba, máte rádi hity z 80. let, tak rozhodně i dnes poslouchejte Retro po 21. hodině po zprávách tady na Rádiu Praha. A teď už se podíváme na dopravu, tady vše sleduje celé dnešní odpoledne Lukáš Miller.
1: Hezké odpoledne a sleduju, že provoz je dneska silnější. Kolony jsou třeba na jižní spojce směrem na Smíchov. Na příjezdu k Barandovskému mostu se po pojíždí od sjezdu na Krč stojí se od Vídeňské a to zdržení skoro půl hodiny na vině omezení, které je za mostem u Lihovaru. A dopravu brzdí také dlouhodobé omezení ve Kbelské ulici. Kolony jsou tak hlavně směrem k dálnici D8, tedy na sever, nesouvisle se po pojíždí už po spojkách od Lanového na Černý most a pak i kolony pokračují dál přes Novopatskou do Kbelské. V opačném směru, tedy na jih, na příjezdu po dálnici D8 kolona před Kbelskou je od sjezdu na Zdiby asi na 15 minut. Regulován je průjezd tunely Planka, takže kolony stále čekejte třeba v Radlické, Plzeňské, Povltavské nebo i v Patočkově ulici. Pomalý provoz je pak na magistrále směrem do Holešovic. Dlouhodobé omezení překáží jak u hlavního nádraží, tak také na Hlávkově mostě. Zdržení celkově na průtahu centrem asi půl hodiny. 20 minut se pak stojí také v opačném směru na magistrále od Florence k muzeu. A na Pražském okruhu 20-minutové kolony obou směrně před sjezdem na Ořech, a to jak od sjezdu na Lochkov, tak také od plzeňské D5. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: Tak tolik Tata Boys na Rádio Praha, jsou tady krátké zprávy s Mirkem Kasanem.
1: Dobré odpoledne. Na Moravě poprvé od začátku měření padla hranice 40 stupňů Celsia. Ve Strážnici na Hodonínsku naměřili meteorologové před 2 hodinou odpolední 40,3 stupně. Vyplývá to z dat Českého hydrometeorologického ústavu. A dnes podle nich padl teplotní rekord pro 4. srpen na všech českých meteorologických stanicích. Policie dopoledne preventivně evakuovala budovu ústavního soudu v Brně. Při rekonstrukci tam dělníci našli skorodovanou munici, pravděpodobně ze 2. světové války. Policie o tom informovala na síti X. Pyrotechnikům se munici podařilo bezpečně odvést. Skončila lhůta pro podání kandidátních listin do obecních i senátních voleb. Strany a hnutí mohly nominovat své kandidáty do dnešní 16. hodiny. Volby budou 9. a 10. října. Druhé kolo senátních voleb je naplánované o týden později. Státy Evropské unie nabízejí pomoc Španělsku s ochranou vnějších hranic před nelegální migrací. Oznámil to irský ministr vnitra Jim O'Callaghan po online jednání s ostatními ministry vnitra 27. Pomoc by podle něj mohla být jak finanční, tak organizační. Ministři vnitra jednali v reakci na migrační krizi, která minulý týden postihla španělskou exklávu Ceuta na severu Afriky. Slovenský fotbalista Samuel Lavrinčík se po jedné sezóně v Jablonci vrací do Ružomberoku. 25-letý záložník bude v mužstvu českého trenéra Jaroslava Kestla půl roku hostovat. Součástí dohody je opce na přestup. Severočeši o tom informovali na klubovém webu. V Praze bude zítra polojasno nebo skoro jasno. Odpoledne a večer se místy při přechodně zvětšené oblačnosti vyskytnou přeháníky nebo bouřky i silné. Nejvyšší teploty vystoupí k 35 až 37 stupňům Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A pojďme se v 17:30 podívat i na dopravu. Informace má Lukáš Miller.
3: Hezké odpoledne, tak v Praze stále je silný odpolední provoz na jižní spojce, poměrně velké zdržení směrem na Smíchov. Na příjezdu k Barandovskému mostu se popojíždí od sjezdu na Krč do Vídeňské, to zdržení je skoro půl hodiny. Na vině je omezení, které je za mostem u Lihovaru. Dopravu také brzdí omezení ve Kbelské, ta je vždy průjezdná pouze jedním pruhem až do poloviny srpna kvůli velké rekonstrukci a kolony jsou tak kvůli tomu už na spojkách od Lanového mostu na Černý most a pak i dál do Kbelské a také na příjezdu po D8 z Ústí nad Labem, kolona je od sjezdu na Zdiby až do Kbelské, to na 15 minut. Regulován je průjezd tunely, Blanka, kolony, tak čekejte třeba v Radlické, v Plzeňské, v Patočkově nebo i v Povltavské ulici. Pomalý provoz pak je také na magistrále, směrem do Holešovic, překáží omezení u hlavního nádraží a pak také na Hlávkově mostě. Celkově je to na průtahu centrem asi na půl hodiny, 20 minut se stojí na magistrále také od Florence k muzeu. A na Pražském okruhu připomínáme kolony obou směrně před sjezdem na Ořech. Kolony jsou tam od plzeňské dálnice D5 a v opačném směru od Lochkovského tunelu. Je to v obou případech na 20 minut. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Fibichova 2. symfonie, Beethovenovy houslové romance, výběr z Dvořákových legend a předehra ke Smetanově Prodané nevěstě. To byl program prvního koncertu rozhlasových symfoniků. Odehráli ho z kraje října roku 1926. Po 100 letech se k témuž programu vrátí na prvním programu jubilejní z té sezóny. Bude to další rozhlasová stovka, kterou připomeneme už za chvíli v našem seriálu.

0: 100 let uplynulo od okamžiku, kdy za mikrofon usedli hudebníci a k posluchačům se nesla hudba v podání prvního rozhlasového orchestru. Oficiálně svou činnost rozhlasový orchestr zahájil 1. října roku 1926 a hned následující den uspořádal svůj první koncert pod taktovkou šéfdirigenta Jošky Charváta. Do nové z té sezóny vstoupí orchestr nejenom s novým šéfdirigentem, ale s programem, který zahrál právě na prvním koncertě před 100 lety.
1: Byl to Smetana předehra Prodané nevěstě, Dvořák, Výběr z legend, vedle toho Beethovenovy obě romance pro housle a Fibichova druhá symfonie. A my se právě chystáme tento program zařadit jako zahajovací koncert té sezony 24. září letošního roku.
2: Přibližuje ředitel rozhlasových symfoniků Jakub Čížek. Tento koncert, stejně jako 5 dalších, povede nový německo-japonský šéfdirigent orchestru Elias Grandi.
3: To, že je tu tento orchestr tak dlouho, opravdu něco znamená. Pro dirigenta není lepší příležitost, jak započít své působení, než právě ve chvíli stých narozenin takového uskupení. Budu se snažit tento stoletý strom zalévat. Jakékoliv poškození by způsobilo bolest nejen jemu, ale všem lidem, kteří ho obdivují, i těm, kteří si jeho existenci ani neuvědomují a jen kolem něj chodí.
2: Elias Grandi se s rozhlasovými symfoniky poprvé oficiálně představil už koncem června na koncertu pro svatovícké varhany. Symbolicky tak převzal taktovku šéfdirigenta od Petra Popelky, který ale bude nadále se symfonickým orchestrem Českého rozhlasu spolupracovat.
4: Loučení nemám rád, my budeme pokračovat dál, že jo? Jenomže nebudu ve funkci šéfdirigenta, nicméně budu se vracet k orchestru jako hostující dirigent. Já se ujmu konkrétně dvou koncertů, jeden naší koncertní řadě v Obecním domě, kde zahrajeme tu ikonickou skladbu Svěcení jara a hlavně mám hroznou radost, že naše pozvání, moje pozvání přijal Gutier Capuçon. Se kterým už jsem provedl spousta koncertů a konkrétně Dvořákův čelový koncert. My jsme to tuhle počítali s Gutiem, my jsme to hráli asi 15x, 16x spolu.
2: V jubilejní sezóně se těleso představí i pod taktovkou jiných českých a zahraničních dirigentských hvězd. Mimo jiné Jakuba Hruši, Václava Luxe, Tomáše Hanuse nebo Jana Kučery. Ten povede symfoniky i při unikátním spojení hudby symfonické a funkové. Letos v listopadu ve Fóru Karlín Sočr zahraje společně s Monkey Business. The bees on my life, bees on my life. A na konci letošního roku symfonikové v Obecním domě zopakují úspěšný projekt Tisíc hlasů.
5: Vypadá to tak, že se přihlásí amatérské sbory celé republiky, což už učinili. Já teď to číslo nemám, minule to bylo zhruba 25 sborů a celkově 900 účinkujících.
2: To byste chtěli tu tisícovku pokořit?
5: Co pak my bychom chtěli, ale je trošku složité se vejít do Smetanovy síně zároveň i s orchestrem a zároveň, abychom tam měli nějaké publikum, ale chceme se dostat na tisícovku účinkujících. A
2: tentokrát to bude pro Vltavskou filharmonii.
5: Tentokrát to bude s podtitulem Pro Vltavskou filharmonii, a to z důvodu toho, že jednak je tady určité partnerství a podpora i ze strany Českého rozhlasu tomuto dlouhodobému a dlouholetému projektu. Všichni si na druhou stranu přejeme, aby skutečně Praha měla nový koncertní sál a chceme to tímto celou tu myšlenku podpořit.
2: Orchestr podle ředitele Jakuba Čížka odehraje i speciální koncert Pod tmě. Ten podpoří nadační fond Českého rozhlasu Světluška. Ve výroční sezóně taky posluchačům nabídne 7 nových kompozic, vzniklých převážně na objednávku orchestru. Tomáš Malešek, Český rozhlas.
0: A teď pohled na pražskou dopravu s Lukášem Millerem.
6: Hezké odpoledne, tak v Praze stále čekejte, silný odpolední provoz, pomalu se třeba jede po jižní spojce směrem k Barandovskému mostu, ta kolona je od Vídeňské až za most, kvůli omezení je to asi na 20 minut. Komplikace jsou teď také na náměstí IP Pavlova v Legerově ulici, v křižovatce s Ječnou, tak tam je teďka nehoda, překáží, blokuje jeden pruh a čekejte kolony a ty kolony pak pokračují i za nehodou právě až do omezení, které je u hlavního nádraží a pak také do omezení, které je na Hlávkově mostě. Celkově to zdržení na průtahu centrem po magistrále je asi půl hodiny. A hodně ucpaná je kvůli této nehodě i Ječná, ta teď stojí od Tančícího domu až právě na IP Pavlova, to je na 20 minut. Připomínáme také omezení ve Kbelské ulici, které je dlouhodobě kvůli tomu popojíždí jižní a Štěrboholská spojka, teď od Průmyslové, od Europarku na Černý most a pak i dál v Novopatské právě do Kbelské. A na Pražském okruhu čekejte kolony obousměrně před sjezdem na Ořech, pomalu se jede jede od plzeňské D5, také od Lhokovského tunelu, je to v obou směrech na 20 minut. Šťastnou cestu.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
8: Rádio Praha. Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože osmdesátkový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádio Praha.

0: Tak to byla vzpomínka na Prince na Rádiu Praha. Teď už je tady čas na zprávy na 18. hodinu. Ve studiu Mirek Kasan. Hezký podvečer.
1: Hezký podvečer. České dráhy zavádějí v příměstských vlacích City Elephant v Praze a okolí bezpečnostní kamery. Praha 3 na svém území od začátku roku opravila desítky městských bytů. Ukrajinská tajná služba zmařila desítky pokusů o vraždu ukrajinských vojáků. Rusové k tomu zneužívají internetové seznamky. A zítra bude slunečno, odpoledne a večer místy při přechodně zvětšené oblačnosti s přeháňkami nebo bouřkami i silnými a naměříme až 37 stupňů.
2: Radio Praha. Zprávy.
1: Bezpečnost cestujících ve vlacích City Elephant na příměstských linkách v Praze a okolí začínají hlídat kamery. Technici je zatím nainstalovali do 6 z 55 souprav. Ve zbylých jednotkách budou postupně přibývat do podzimu příštího roku. Kamery zaplatí Středočeský kraj jako objednavatel dopravy a dá za ně 88 milionů korun. Pokračuje mluvčí Českých drah Nikola Moravcova.
3: Po dokončení bude vybavena každá třívozová souprava celkem 42 kamerami. 12 z nich bude snímat okolí vlaku zvenčí, 28 prostor uvnitř vozů a dvě budou umístěné přímo na stanovišti strojvedoucího.
1: Bezpečnostní kamery ve vlacích příměstské dopravy v Praze a okolí mají i další společnosti, například KŽC nebo RegioJet. Praha 3 od začátku roku opravila 22 městských bytů různých dispozic. Zaplatila za to 12,5 milionu korun. V dalších 19 bytech pracují dělníci a zhruba 39 bytů na úpravy čeká. Městská část podle radního Roberta Pecky z TOP 09 chce, aby její bytový fond nabízel příjemné bydlení pro jednotlivce i rodiny s dětmi.
4: Díky zavedení systému na kompletní rekonstrukci bytů se nám podařilo výrazně zrychlit celý proces oprav. Zároveň jsme přizvali bytovou architektku, aby byly byty nejen funkční, ale také dobře vypadaly.
1: Na pražské Letné vyrůstá dočasný stadion pro páteční koncert zpěváka Marka Ztraceného. Na jižní straně letenské pláně montují technici pódium s výběžkem naproti tribunu ve tvaru půlkruhu.
5: Na dopravení materiálu je potřeba asi 140 kamionů. Na přeměně letenské pláně se podílí stovky lidí, říká zpěvák Marek Ztracený.
6: Je to vlastně z celé republiky, dá se říct z celé Evropy a den toho koncertu tady bude obsluhovat a fungovat téměř 800 lidí.
5: Diváci si podle Ztraceného na místě všimnou třeba netradičního rozvržení stadionu.
6: Chtěli jsme, aby lidi byli co nejblíž, to znamená, že hrajeme na šířku a kolem nás jsou lidi, takže jich tady bude spoustu, ale nikdo to nebude mít daleko.
5: Koncert bude trvat 2 hodiny a zpěvák plánuje zahrát 25 písniček. Před začátkem i po skončení akce bude v okolí posílená veřejná doprava. Z pražské Letné Dominik Kučera, Český rozhlas.
1: Ukrajinská kontrarozvědka SBU od letošního ledna překazila přes 50 pokusů ruské tajné služby FSB o vraždu ukrajinských vojáků prostřednictvím online seznamek. Uvedl to zpravodajský web Ukrajinská pravda. Moskva podle Kyjeva k navazování kontaktu a domlouvání schůzek využívá i provokatéry. Ruští agenti se snažili ukrajinským vojákům například podat otrávené jídlo nebo nápoje. V lednu se špion FSB pokusil ubodat Ukrajince, kterého pozvala na schůzku v průmyslovém areálu žena z falešného účtu. Čeští hokejisté do 18 let dnes na Hlinka Grecky Cupu v Edmontonu nastoupí ke druhému utkání. Poté, co včera prohráli se Spojenými státy 4-6, je čeká souboj s Německem. Němečtí mladíci v úvodním duelu zase prohráli s Finskem 2-5. Utkání Česko-Německo začne v 21 hodin našeho času. Večer bude v Praze oblačno až polojasno, místy se mohou vyskytnout přeháňky nebo bouřky i silné. Ochladí se na 22 až 20 stupňů Celsia. Srážky postupně ustanou a oblačnosti ubude. Zítra bude polojasno nebo skoro jasno. Odpoledne a večer se místy při přechodně zvětšené oblačnosti vyskytnou přeháňky nebo bouřky i silné. Nejvyšší teploty 35 až 37 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A teď doprava a Lukáš Miller.
7: Hezký podvečer, tak v Praze stále je odpolední nebo respektive podvečerní špička, největší zdržení teď na magistrále směrem do Holešovic, ty kolony se táhnou už z Nuselského mostu a pokračují přes omezení u muzea, u hlavního nádraží a také na Hlávkově mostě. Celkově na průtahu centrem do Holešovic zdržení asi 40 minut. 20 minut se popojíždí také ve Vilzonově ulici od Florence k muzeu, to znamená v opačném směru. Dopravu tak pak brzdí dlouhodobé omezení ve Kbelské, stále jedou kolony směrem k dálnici D8, nesouvisle se popojíždí po spojkách z Lanového na Černý most, pak i přes Novopatskou do Kbelské. Plní se v Praze třeba i Kolbenová do centra k Vysočanské, to je na 20 minut. 20 minut se popojíždí i v Povltavské od Prosecké k Bulovce a ucpává se i od Stářova ulice z Karlína směrem na Palmovku. A na Pražském okruhu stále ucpaný příjezd ke sjezdu na Ořech, a to od plzeňské D5, také od Lochovského tunelu, v obou směrech asi na 20-25 minut. Šťastnou cestu.
8: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
2: Pražský update. Pražští hasiči.
9: Lidé z Prahy 3 se můžou vyjádřit.
2: Praze nepojede o víkendu metro.
9: Vedení Prahy schválilo smlouvy.
2: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha. Pražský update.
0: V dnešním pražském updateu se například dozvíte, jak se dobrovolní hasiči z Prahy 1 stali ze dne na den hvězdami, kterým se dokonce v centru našeho hlavního města i tleská. Dále uslyšíte podrobnosti o nové speciální jednotce, která začala působit na letišti Václava Havla. A už za pár okamžiků prozradíme, kde se v Praze můžete ukrýt v případě mimořádné situace, tedy samozřejmě kromě metra, to asi napadne každého. Já jsem Petr Zajíček a přeji vám hezký úterní večer.
2: Pražský update. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, na Rádiu Praha. Pražský update.

0: Pražský update.
1: Praha hledá nové prostory pro ochranu obyvatel. Společně s hasiči a odborníky chce vytvořit seznam takzvaných improvizovaných úkrytů. Mohou to být sklepy, podzemní chodby nebo třeba podzemní parkoviště v obchodních centrech.
2: Nevím, kde bych našla úkryt a předpokládala bych, že bych šla do stanice metra.
3: Říká paní Kateřina, kde v Praze najít úkryt, neví ani pan Pavel.
4: To nevím, já bych typoval metro, ale jako nevím.
3: Jedním ze stálých úkrytů v Praze je Folimanka. Z ulice Pod Karlovem do něj vstupujeme s vedoucím odboru ochrany obyvatelstva správy služeb hlavního města Petrem Koníčkem.
5: My jsme přišli vlastně přístupovou chodbou, která je lomená. V současné době se nacházíme před tlakovými dveřmi, kterými vejdeme do úkrytu. Ty dveře se uzavřou a budeme v prostorách úkrytu. Nyní už jsme v prostorech, které by využívali ukrývané osoby.
3: Tady jsou takové, vypadá to jako sudy nebo velké hrnce, nahoře dokonce puklice, co to je?
5: Do toho se dá takzvaný pohlcováč pro kyslíkník uhličitý.
3: Nad námi jsou taky velké roury. Šachta.
5: Jsme v prostorách takzvaného filtroventilačního zařízení a je to v podstatě zařízení, které dodává vzduch do celého úkrytu tak, aby zde ty ukrývané osoby mohly přežít.
3: Zeleným tlačítkem jste teď spustili celý ventilační systém, poměrně dost hlučí, ale vyšli jsme na chodbu a nad námi je roura, tady z toho tedy fouká, když šáhnu. To je ten čistý vzduch.
5: Ano.
3: Ve stálých úkrytech, jako je Folimanka, se v Praze může schovat 150 tisíc lidí. Skoro 350 tisíc by se pak mohlo skrýt v metru a Strahovském tunelu. Další kapacity chce město společně s hasiči a odborníky z českých univerzit získat zavedením systému tzv. Improvizovaných úkrytů, říká vedoucí pracoviště ochrany obyvatelstva pražských hasičů Jakub Růžička.
6: Budeme vytipovávat vhodné objekty, posuzovat jejich přirozené ochranné vlastnosti a samozřejmě budeme ještě k tomu dávat nějaké další doporučení, jak by mohly případně zvýšit ty ochranné vlastnosti stavby.
3: Jak si můžeme představit různá doporučení? Je to například pažení, nějaké zpevnění konstrukce nebo něco v tom smyslu?
6: Ano, můžeme se bavit i o nějakým jednoduchým pažení za pomocí dřevěných trámků nebo ucpání okenních oken, nějak pomocí třeba pytlu s pískem, opravdu takovýhle jednoduchý primitivní způsoby.
3: Jako improvizovaný úkryt můžou sloužit veřejné stavby i ty soukromé.
6: Různý sklepy, garáže, vlastně cokoliv, co je pod úrovní terénu, tak je takřka ideální, jo, takže i třeba parkoviště v nákupních centrech a tak podobně.
3: Popsal vedoucí ochrany obyvatelstva pražských hasičů Jakub Růžička. Místa úkrytů najdou lidé v mapě na webových stránkách hlavního města. Z Prahy Petr Kastner, Český rozhlas.
0: Pražský update na Rádiu Praha. Pražský update. Pražský
1: update. A teď pražská doprava a Lukáš Miller.
7: Hezký podvečer, tak v Praze vrcholí podvečerní špička, největší zdržení stále na magistrále směrem z jižního města do Holešovic. Kolony začínají už na Nuselském mostě za Vyšehradem a pokračují přes omezení u muzea, pak u dalšího zúžení u hlavního nádraží až do omezení na Hlávkově mostě. Tím se projíždí směr Holešovice stále pouze jedním pruhem a celkově na průtahu centrem Prahy zdržení na magistrále asi 40 minut. 15 minut pak naberete v koloně také v opačném směru, tedy ve Vlzenově od Florence k muzeu. Na provoz brzdí rovněž i dlouhodobé omezení v Ekbelské, tam je to hlavně silný transitní provoz směrem k dálnici D8 na Ústí nad Labem. Nesouvisle se popojíždí od Průmyslové na Černý most a pak také přes Novopatskou do Kbelské. Stále ucpaná je třeba i Kolbenová na příjezdu k Vysočanské směrem do centra zdržení 20 minut. 20 minut se zdržíte i v Povltavské ulici, a to teď od Balabenky k Bulovce. Ucpaná je i cesta z Karlína směrem na Palmovku po Vodstářově ulici. A na pražském okruhu kolony obou směrně před Ořechem, od Lohkovského tunelu i plzeňské D5, je to v obou směrech na 20 minut. Šťastnou cestu.
0: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Každý den vám hrajeme nejvíc hitů a přinášíme nejnovější informace z hlavního města. Sledujte náš Facebook a přidejte se k nám. Rádio Praha. Nejvíc hitů v digitálu.

0: události a reportáže z hlavního města. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze. Na rádiu Praha. Pražský update. Pražský update.
1: Bezpečnost na pražském letišti Václava Havla hlídá nová speciální policejní jednotka, patří pod cizineckou policii. Cestující mohou potkat muže v zelené uniformě od vstupní haly až po samotný gate a někdy také přímo v letadle. Dohlížejí na bezpečnost vládních delegací, prezidentů, ale i všech ostatních cestujících a připraveni jsou i na nejhorší, bombový a teroristický útok nebo i únos letadla.
2: Jen před několika dny zasahovali policisté ze speciální jednotky, jejich velitel major Jan Kubo jim říká bojovníci, proti muži, který o sobě ironicky prohlásil, že je terorista.
3: Bohužel my tady tu situaci nemůžeme nikdy podcenit.
2: I když potom muž vysvětloval, že se pokusil o špatný vtip, nikam neodletěl. Speciální jednotka se stará taky o bezpečnost vládních delegací nebo prezidentů. Zasahují taky třeba proti opilým nebo agresivním cestujícím, někdy i přímo v letadlech.
3: Člověk, který bude agresivní, může použít jako zbraň cokoliv, co je v letadle.
2: Proto znají příslušníci speciální jednotky přesně typy letadel. Zásahy v nich pravidelně cvičí, jak dokládá záznam z jejich přípravy pořízený televizí Prima. Pomáhat tak můžou třeba i útvaru rychlého nasazení, známému pod zkratkou URNA. K tomu vytvořili podle zástupce velitele jednotky majora Jana Paříka speciální zásahové karty. V nich je například maximální počet cestujících, pozice únikových i hlavních východů a další informace. Každý z jednotky umí navíc ovládat jakoukoliv techniku na letištní ploše, doplňuje Pařík.
4: Ať už jsou to schody, nějaký pás, jakýkoliv vozík,

0: stali se tak od července třetí speciální jednotkou české policie. Od roku 2010 má vlastní tým jaderná elektrárna Temelín a od roku 2016 i jaderná elektrárna Dukovany. Letiště je navíc jedním z takzvaných měkkých cílů. Do konce letošního roku by mohlo podle odhadů odbavit dohromady skoro 19 milionů cestujících. Rostoucí počet cestujících potvrzuje mluvčí letiště Denisa Hejtmánková.
1: Letiště Praha odbavilo za první polovinu tohoto roku 8 224 302 cestujících. Ve srovnání s loňským rokem se jedná o nárůst téměř 6%.
0: Na čím dál větší počet lidí na letišti a jejich bezpečnost se tak připravuje i speciální jednotka. V budoucnu by mezi sebou chtěla mít třeba i vyjednavače. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
2: Pražský update.
3: Pražští hasiči.
4: Lidé z Prahy 3 se můžou vyjádřit.
2: V Praze nepojede o víkendu metro.
4: Vedení Prahy schválilo smlouvy.
2: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze. Na rádiu Praha. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský

0: Posloucháte Pražský update a je na řadě souhrn dnešních pražských zpráv, který připravil Mirek Kasan.
1: Hezký podvečer. Advokát a emeritní soudce Ústavního soudu David Uhlíř vyzval Univerzitu Karlovu k aktivnímu oslovení poškozených studentů po střelbě na Filozofické fakultě z prosince 2023. Kritizuje, že zaměstnanci školy získali odškodnění automaticky, zatímco studenti o něj musí požádat. Univerzita se hájí, že nemá přístup k informacím o zraněních studentů. Žádat o podporu můžou dál, nárok na ně ale vyprší na konci roku. Na pražském letišti Václava Havla začala působit nová speciální policejní jednotka. Má dohlížet na bezpečnost cestujících nebo zasahovat proti agresivním lidem. V případě teroristického útoku nebo únosu letadla by taky pomáhala útvaru rychlého nasazení. Jde o třetí jednotku tohoto typu v Česku. Podobné působí také v elektrárnách v Dukovanech a Temelíně. Praha hledá nové prostory pro ochranu obyvatel. Společně s hasiči a odborníky z univerzit chce vytvořit seznam takzvaných improvizovaných úkrytů, do kterých by se lidé v případě nebezpečí mohli schovat. Účastníci letní školy ČVUT dnes v Praze soutěžili s autonomními drony. Jejich letošním úkolem bylo prozkoumat prostředí poživelné katastrofy, například po zemětřesení. Týmy vysokoškolských studentů z Česka i ze zahraničí dostali zrané lokace, které bylo potřeba co nejrychleji prozkoumat a získat fotografie, aby záchranáři získali přehled o situaci a věděli, na co se připravit. Děti z Prahy 10 si budou moci chodit hrát na takzvané dobrodružné hřiště. Vznikne na sídlišti Solidarita a nabídne jim možnost vyzkoušet si práci s různými materiály a nářadím. Městská část ho otevře na začátku září. Každý pátek budou hřiště využívat žáci z okolních škol. Fotbalisty pražské Sparty čeká úvodní duel třetího předkola Ligy mistrů. Na Letné přivítají od 20 hodin Olympic Lyon, který v historii ještě nikdy neporazili. Zápas odvysílá v přímém přenosu stanice Radiožurnál Sport. Praze bude zítra polojasno nebo skoro jasno. Odpoledne a večer se místy při přechodně zvětšené oblačnosti vyskytnou přehánky nebo bouřky i silné. Nejvyšší teploty vystoupí na tropických 35 až 37 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A po zprávách jako vždy dopravní informace a Lukáš Miller.
3: Hezký podvečer, tak v Praze ten provoz pozvolna slábne, zdržení stále, ale čekejte na magistrále směrem do Holešovic. Jednak je omezení u muzea, další pak u hlavního nádraží a hlavně pak na Hlávkově mostě. Tam je to zúžení dokonce do jednoho pruhu a celkově tak na průtahu centrem Prahy ztratíte od Nuselského mostu asi 25 až 30 minut. 15 minut se popojíždí v koloně i ve Vlzenově od Florence k muzeu. Dopravu brzdí také dlouhodobé omezení ve Kbelské, ta je až do poloviny srpna kvůli velké rekonstrukci, průjezdná vždy jen jedním pruhem. Kolony jsou teď už pouze směrem na sever k dálnici D8 na Ústí nad Labem, a to z Černého mostu přes Novopatskou do Kbelské, to zdržení 20 minut. Plní se pak Kolbenová směrem k Vysočanské, do centra je to na 20 minut, 15 minut se popojíždí směr centrum i v Poděbradské na příjezdu k Harfě. A na Pražském okruhu kolona teď směrem z letiště na D1, asi 15 minut naberete od sjezdu na Studůlky ke sjezdu na Ořech. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
5: Máte rádi novinky?
6: Tak si nalaďte každou středu

0: Máme 4. srpna a na Rádiu Praha je čas na Perný den Petra Jungmana.
1: Perný den Rádia Praha.
2: Aby zvítězila pravda a láska.
3: Yes, we can.
4: Úterý 4. srpna. Vše nejlepší, milí. Dominik má svátek a tady je Petr Jungmann. Hezký den. Dynastie Přemyslovců vymřela po meči před 720 lety v roce 1306. V Olomouci byl zavražděn teprve 16-letý král Václav III. Na místě byl zabit i domnělý vrah Konrád z Botnštejna. Kdo byl ale skutečným pachatelem, o tom se stále vedou spekulace.
5: Komisař Mulén.
4: Komisař Mulén měl televizní premiéru před půl stoletím v roce 1976.
5: Já osobně se zajímám o každého.
4: V titulní roli zářil Yves Reniér, u nás dabingem Miroslava Moravce.
6: Takže půjdete i hned sebrat ty dva lumpy.
5: S radostí. Jakmile si budu jíst, že nemůže dojít k omilu.
4: Kanoista Martin Doktor získal na olympiádě v Atlantě svou druhou zlatou medaili ve dvou dnech před 30 lety v roce 1996.
7: Martin Doktor je olympijským vítězem na obou tratích.
4: Ten den atlantská olympiáda i skončila a samostatná česká výprava při své premiéře vezla domů 4 zlaté, 3 stříbrné a 4 bronzové medaile.
7: To je fantazie, přátelé, fantastický závěr.
4: Express z Mnichova s regionálním vlakem se srazili u obce Milavče na Domažlicku před 5 lety. Na místě zemřeli 3 lidé, na 70 cestujících bylo zraněno. Před 125 lety se narodil Sačmo, Louis Armstrong. U příležitosti z tého výročí před 25 lety bylo mezinárodní letiště v jeho rodném New Orleans přejmenováno na letiště Louise Armstronga. Bývalý 44. prezident Spojených států Barack Obama sfoukne 65 svíček na dortu, jistě s hvězdami a pruhy. Já přeju hezký den.
1: Rádio Praha 107,1 FM.

0: Pražský update.
1: Teploty v Česku se dnes na mnoha místech opět blížily ke 40 stupňům Celsia. Třeba v centru Prahy ulice a náměstí ochlazovaly kropením a mlžením dobrovolní hasiči z první městské části. A mnohdy si tak vysloužili od turistů větší ovace než některé historické památky.
2: Stovky lidí a turistů se přišli podívat na orloj na staroměstské náměstí. Většina z nich se snaží schovat před sluncem ve stínech, třeba pan Charles ze Spojených států.
3: Jsme z města Savannah v Georgii a je tu podobné horko jako u nás. Snažíme se zůstávat ve stínu a schovávat se dovnitř, když je moc velké teplo. Nemáme to rádi, ale zvykli jsme si.
2: Větší radost než orloj ale zbudili dobrovolní hasiči, kteří přijeli rozprašovat vodu. Rychlé osvěžení využil i Axel z Nizozemska.
4: Je to úžasné, je velké horko, obzvlášť ve městech. Snažím se pít hodně vody. Sledoval jsem předpověď počasí, ale nečekal jsem, že bude takové horko. Ale je to v pohodě.
2: Dobrovolní hasiči Prahy 1 takto ochlazují všechny ulice v centru metropole, kde se pohybuje velké množství lidí. Kromě staroměstského náměstí tak jezdí třeba na to Václavské nebo k Pražskému hradu. Přibližuje velitel jednotky Zdeněk Čihák.
5: Kvůli tomu, aby se snížil ten pozemní ozon a trošku jsme ulevili našim obyvatelům Prahy 1. Jakákoliv kapka vody studený v tomhle vedru je úplně pro ně taková jako spásná věc.
2: Rozprašovaná voda je hygienicky nezávadná.
5: Ta voda je braná z kolektorů na uhelném trhu, není pitná, ale tím, že to jsou prosaky, vody tak je maximálně čistá, a takže je zadarmo a to je asi ta nejlepší cena.
2: Ochlazení v centru metropole můžou pomoct také fontány, mlžítka nebo pítka. Podle mluvčího pražských záchranářů Karla Kirse lidem při vysokých teplotách hrozí dehydratace nebo úžeh.
6: Základem je dodržovat pravidelný pitný režim. Ideální je vlažná minerální voda, naopak slazené a alkoholické nápoje mohou podpořit odvodnění. V rozpálených bytech může ulevit příjemná vlažná sprcha nebo chlazení hlavy a krku.
2: Pražští záchranáři navíc při vysokých teplotách musí častěji řešit případy otravy oxidem uhelnatým.
6: Teplé počasí může ovlivňovat odvod spalin u plynových zařízení, proto doporučujeme mít domácnost vybavenou detektorem oxidu uhelnatého.
2: Vysoké teploty nejvíce ohrožují seniory, osoby s chronickým onemocněním a děti. Z Prahy Josef Beneda, Český rozhlas.
0: Pražský update na rádiu Praha. Pražský update. Pražský update.
1: A po 15 minutách opět pohled na pražskou dopravu s Lukášem Millerem.
7: Hezký podvečer, tak ta doprava už se poměrně výrazně sklidňuje, kolony ale největší stále zůstávají na magistrále, a to zejména směrem do Holešovic. 10 minut se stojí na konci Nuselského mostu před semafory v Legerově a delší zdržení je pak o kus dál na Hlávkově mostě, tam se projíždí pouze jedním pruhem kvůli opravě mostu a kolona je teď de facto od hlavního nádraží, je to na dalších 15 minut. 10 minut se popojíždí ve Vlzenově také v opačném směru, to znamená směrem na jižní město od Florence nesouvisle až k muzeu, k Václavskému náměstí. Ucpává se stále na východě metropole Novopatská ulice, to teď popojíždí z Černého mostu do omezení ve Kbelské, je to asi na 20 minut a kolony zhruba na 10 minut, pak čekejte třeba v Bělohorské obousměrně před křižovatkou Vypich a plní se i Poděbradská ulice na příjezdu k Harfě směrem do centra Prahy. Šťastnou cestu.
8: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
0: Vinyl.
8: Každé pondělí na Rádiu Praha.
9: Na Rádiu Praha.
0: Zpátky do 80. Genesis a bezejmenné album z roku 1983. Nebo o rok mladší Queen a The Works. Genesis s Philem Collinsem nebo Queen s Freddie Mercury. U nás na Facebooku si vyberte vinyl na pondělní večer.

0: A ještě počasí, večera v noci bude oblačno až polojasno a lokálně se mohou vyskytnout přehánky nebo bouřky i silné. Přesto nás čeká tropická noc, moc se neochladí, teploty 22 až 20 stupňů Celsia. Zítra budou opět vedra, nejprve jasno až polojasno a postupně oblačno a opět možnost přehánek nebo bouřek i silných. Nejvyšší denní teploty 35 až 37 stupňů.
1: Pražský update. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, na rádiu Praha. Pražský update.
2: Pražský update.
3: Hit týdne.
1: Číslo 3.
4: Číslo 3.

0: Californication, tak to byly Red Hoti, tedy Red Hot Chili Peppers na Rádiu Praha. Teď už tady máme 19. hodinu a je tady čas na další zprávy. Ve studiu už je Mirek Kasan. Mirku, vítej, hezký večer.
1: Děkuji, Petře, hezký večer. Po celém Česku dnes padaly teplotní rekordy. Na 12 místech teplota překročila 40 stupňů. Polské stíhačky opět vzlétly k ruskému vojenskému letounu nad Baltským mořem. Fotbalisty Sparty čeká úvodní třetí předkolo Ligy mistrů s francouzským Lyonem. A zítra bude slunečno s teplotami do 37 stupňů. Odpoledne a večer místy při přechodně zvětšené oblačnosti s přeháňkami nebo bouřkami i silnými.
2: Rádio Praha. Právě.
1: Teplotní rekord pro 4. srpen dnes padl na všech meteorologických stanicích v Česku. Na 12 místech teplota vystoupala nad 40 stupňů Celsia. Nejvíc naměřili v Plzni Bolevci. Odpoledne tam bylo 41,5 stupně. První 40 v historii měření taky zažili na Moravě, a to na třech místech. Polovina všech měřicích stanic v Česku pak překonala nebo dorovnala svůj absolutní teplotní rekord. Centrum Prahy dnes kvůli vedru ochlazovali kropením a mlžením dobrovolní hasiči z první městské části. Vyjeli například na Staroměstské a Václavské náměstí nebo k Pražskému hradu. Podle velitele jednotky Zdeňka Čiháka jim ale práci často komplikují někteří řidiči.
3: Je to hodně složitá práce vzhledem k zaparkovaným vozidlu. Máme místa, kde to máme fakt na milimetry, na průjezdy, ale děláme to pro lidi a to je nejdůležitější.
1: Nad Čechami postupují silné bouřky. Ty se odpoledne tvořily hlavně ve středočeském kraji a teď postupují dál na sever. Postupně zasahují taky Ústecký a Liberecký kraj, říká meteorolog Miloš Dvořák.
4: Největší potíže budou asi s nárazy větru. Jsou tam relativně četné výjezdy hasičů k popadaným stromům, větvím a tak dále. Takže to bude asi to hlavní. Srážek na těch bouřkách moc není. Další věc, která se může objevit, tak jsou kroupy kolem 2-3 cm.
1: Bouřky by po 8. hodině večera měly slábnout a postupně odejít mimo území Česka. Teploty ale klesnou jen minimálně. Polské stíhačky dnes ráno zachytily nad Baltským mořem ruský průzkumný letoun IL-20M. Pohyboval se v tu chvíli 56 kilometrů severozápadně od polského pobřeží. Na síti X to oznámil polský ministr obrany Vladislav Košiniak-Kamiš. Incident označil za provokaci a ruské testování připravenosti zemí Severoatlantické aliance. Od začátku července je to už několikátý případ, kdy polské nebo spojenecké stíhačky startovaly k ruským vojenským letounům nad Baltem a v blízkosti východního křídla NATO. Už za necelou hodinu vstoupí fotbalisté Sparty do třetího předkola Ligy mistrů. Na Letné přivítají francouzský Olympique Lyon. Pražané v úvodu sezóny prohráli v Šancelize na hřišti Zbrojovky Brno. Minulý pátek ale vyhráli doma nad Zlínem. O náladě v kabině mluví záložník letenských Andrew Irving.
5: Myslím, že nálada je dobrá. Sezónu jsme sice nezačali tak, jak jsme chtěli, ale v pátek jsme si spravili chuť výhrou. Přišlo několik nových hráčů, kteří dobře zapadli.
1: Úvodní duel dvojzápasu třetího předkola Ligy mistrů mezi Spartou a Lyonem odvysílá v přímém přenosu Radiožurnál Sport. Večer bude v Praze oblačno až polojasno. Místy se mohou vyskytnout přeháníky nebo bouřky. Je silné, ochladí se na 22 až 20 stupňů Celsia. Postupně srážky ustanou a oblačnosti ubude. Zítra bude polojasno nebo skoro jasno. Odpoledne a večer se místy při přechodně zvětšené oblačnosti znovu vyskytnou přeháníky nebo bouřky. Je silné, nejvyšší teploty vystoupí k 35 až 37 stupňům.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A doprava a Lukáš Miller.
6: Hezký podvečer, tak v Praze už ten provoz se výrazně sklidnil, kolony čekejte pouze na magistrále, zejména směrem do Holešovic, stojí se chvíli na Nuselském mostě před Legerovou, pak také 5 minut postojíte ve Vilzonově u hlavního nádraží v omezení a další kolona na 5 minut je před Hlávkovým mostem směrem do Holešovic, celkově to zdržení okolo 15 minut. 5 minut se popojíždí ve Vilzonově také od hlavního nádraží k muzeu na Václavské náměstí. A na východě metropole stále ještě silnější provoz v Novopatské ulici na příjezdu do opravované Kbelské. Stojí se teď z Černého mostu, jsou to převážně kamiony. Zdržení celkově 10 minut. Šťastnou cestu.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Po 19. hodině tady budou Fast Boy a Clock Clock. Pak třeba Panic at the Disco. A nebo Pedro Capo a Faruko. A už za chvilku uslyšíte podrobnosti k pátečnímu koncertu Marka Ztraceného na pražské Letné. Já jsem Petr Zajíček, hezký večer.

že může to být složitý, i když působí to jednoduše, navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju. Jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znám.

0: Tak to byla novinka od Marka Ztraceného a já hned navážu reportáži k tomuto zpěvákovi, neboť v Praze na Letné technici staví tribunu, pódium s výběžkem a pět věží s obrazovkami. To všechno kvůli chystanému pátečnímu koncertu Marka Ztraceného. Jak sám říká, bude to jeho zatím největší hudební vystoupení.
1: My se nacházíme zrovna u zvukařského stanu. Tady budou zvukaři, na druhé straně budou zase kvůli videu mít stan, ale jinak jsme zrovna v sektoru nastání. Myslím, že je tady krásný odsaď výhled.
2: Popisuje zpěvák Marek Ztracený uprostřed Letenské pláně. Kolem se práší z nákladních vozů, které přivážejí další techniku. Na jedné asi 17 metrů vysoké věži u pódia právě dělníci montují obrazovky.
1: Musí přijet 140 kamionů. Je na tom nejzajímavější, že se to celý staví kvůli 120 minutám. Před chvilkou tady zavěsili už takzvaný banány reprodveden na zvuk.
2: Na přípravě akce se podle Marka Ztraceného podílí stovky lidí. Dodává, že Letenskou pláň si vybral třeba kvůli výhledům na město.
1: Jsem si tady set a říkal jsem si, vidím Nahrad, vidím Petřín, vidím tamhle Žižkovskou rozhlednu a vidím spoustu místa, takže se lidi nebudou muset mačkat. Tak jsem do toho šlápnul, dneska jsme tady, beru to jako jeden z největších večerů, možná největší večer mýho života hudebního.
2: Koncert, který Marek Ztracený v pátek na Letenské pláni odehraje, potrvá 2 hodiny. V okolí bude kvůli akci posílená veřejná doprava. Z pražské Letné Dominik Kučera, Český rozhlas.
3: Praha žije muzikou.
4: Praha žije muzikou.
3: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin jedině na Rádiu Praha.

0: Tak tolik Keep on Running od kapely Milli Vanilli, což už byl vlastně rok 1990, konec 80. A my se právě do 80. teď na chviličku vrátíme, a to tím, že připomínám hlasování na Facebooku Rádia Praha. Nové hlasování, pozor, do pořadu Vinyl, protože včera v pondělí jsme samozřejmě vámi zvolené album odvysílali a teď už je zase chvíle volit další album na další pondělí, což bude tedy příští pondělí 10. srpna večer. A jaká je tentokrát nabídka od našeho hudebního dramaturga Petra Jungmana? Tak zvolil právě muziku z 80., jak jsem naznačil. A jsou to dvě skvělá alba, dvou skvělých kapel. Genesis a Queen. No, není zase horší výběr, zase po čase používám ten příměr, který prostě se mi nabízí, a sice Sofiina volba. Genesis a jejich album Genesis z roku 1983, 12. studiovka, kde je třeba skladba Mama, nebo That's All, a nebo Queen a The Works, tedy album 10. v tomto případě Queenu z roku 1984, a tam jsou tedy věci jako Radio Gaga, I Want to Break Free, Hammer to Fall a další. Tak já mám, přiznám se osobně tedy, samozřejmě větší vztah ještě k těm Queenům, protože to bylo jedno z prvních zahraničních alb, které jsem kdy v životě jako kluk držel v ruce. A právě protože tam byly ty megapecky jako Radio Gaga nebo I Want to Break Free, tak jsem říkal, to je neskutečný zázrak. Tu desku jsem navíc vůbec nekupoval tady, dostala se mi do rukou úplně náhodou, protože tady k sehnání nebyla, maximálně na nějaké burze před rokem 89, to bylo myslím rok 86 nebo 7, kdy jsem ji poprvé třímal v rukou, ale prostě můj příbuzný měl známé v Holandsku a ty mu to poslali, takže já byl úplně v sedmém nebi samozřejmě s tímhle tím albem, takže proto ta osobní vzpomínka ke Queenům, ale samozřejmě Genesis taky vynikající muzika a vlastně to album, které nepojmenovali, které prostě nese název Genesis z roku 80, tak tam už vlastně začali i tím, že odešel Peter Gabriel a za mikrofon si stoupnul Phil Collins, tak začali trošičku komerčnit Genesis a vlastně se v těch osmdesátkách začali dostávat i do hit parád, protože předtím vlastně ty věci byly hodně art rockový a neměli tu potřebu být hity, takhle bych to řekl. Tady už se to začalo lámat třeba s tímto albem. Takže co si nakonec dáme, Genesis nebo Queen? Je to opravdu těžká volba. Já jsem se před malou chvílí díval na začátek hlasování, protože to se rozjelo dneska, takže těch hlasů tam ještě tolik není. A je to těsné, velmi těsné, zatím lehce vedou Genesis. Je to na vás. Hlavně zahlasujte na Facebooku Rádia Praha.
1: Večerní Praha.
2: A Petr Zajíček. Petr Zajíček.
3: Let him march again. Welcome to the paradise.
4: Cuatro abrazos y un café.

0: Tak to byla filmová muzika Lucka Bílá a písnička, která se jmenovala stejně jako film Čas dluhů. Teď jsou tady pražské tipy a s nimi Jirka Štefl.
1: Z Rádia Praha vám přeju hezký den. Zvyšte si tipovou frekvenci, a to díky filmu Zatracená krvavá láska. Ten vás vezme do konce 80. let na vyprahlý americký zapadákov. Samotářská provozní posilovny Lou se bezhlavě zamiluje do Jackie, nabušené kulturistky, která míří vyhrát mistrovství do Las Vegas. Vášnivá láska a německé steroidy vlí u střední dvojici dožil obrovskou dávku energie. Zatracenou krvavou lásku promítají v letním kině v kasárnách Karlín, a to ve středu od 20.30. A kde se vykoupat a kde schladit? Tak třeba čakovické letní koupaliště nabízí dva bazény, jeden hlubší pro plavce a sportovce, druhý spíš pro děti. Slunit se tam můžete na travnaté pláži. Otevřeno tam mají mezi 9. a 19. hodinou. No a travnaté pláže, kvalitní vodu a 50-metrový bazén, takové zázemí zase nabízí koupaliště Petinka v pražských Střešovicích. A navíc voda na Petince nezavání chlorem, protože k čištění vody byla zvolena nejnovější technologie. Jirka Štefl, Rádio Praha.
2: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha, hity, doprava, informace.

0: Máme 20 hodin, je čas na další dnešní zprávy a ve studiu už je s nimi připraven kolega Mirek Kasan. Mirku, stále hezký večer.
1: Hezký večer, Petře.

0: Meteorologové rozšířili smogovou situaci kvůli přízemnímu ozónu z Prahy a středních Čech i na Ústecký kraj. Podnikatel Roman Janoušek neuspěl se stížností u ústavního soudu. Dočasná ochrana Ukrajinců bude vázaná na splnění vojenské povinnosti. Ministr Metnar rozhodnutí vítá. A zítra bude slunečno, odpoledne a večer místy, při přechodně zvětšené oblačnosti s přeháňkami nebo bouřkami i silnými a naměříme až 37 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Smogová situace kvůli přízemnímu ozónu platí už ve třech krajích, v Praze, Středočeském a Ústeckém kraji. Výstraha Českého hydrometeorologického ústavu platí do odvolání. Lidé by proto měli při pobytu venku omezit fyzickou zátěž. Platí to hlavně pro ty s chronickými dýchacími potížemi, seniory a malé děti. Smogová situace souvisí s aktuálními extrémně vysokými teplotami. Přízemní ozon vzniká při intenzivním slunečním záření, reakcí uhlovodíků a oxidů dusíku. Hasiči zasahují u požáru lesa a pole v Křečovicích na Benešovsku. Kvůli přehřátí organismu museli zdravotníci ošetřit 4 hasiče a jednoho z nich převezli do benešovské nemocnice. V jednu chvíli bylo na místě až 31 jednotek, včetně 2 vrtulníků a specialistů na lesní požáry. Pokračuje mluvčí hasičů Tereza Sýkora-Flígrova.
2: Soustředíme se nejvíc na ochranu okolí, protože požár se nám rozšiřuje i na obydlené budovy a na místní klášter. Na místě je řízen štáb velitele zásahu, ochrana obyvatelstva pro zasahující hasiče, protože samozřejmě v tomhle teple je ten požár pro naše síly velice náročný.
0: Před 18. hodinou v Křečovicích hasiči snížili stupeň poplachu z nejvyššího 4. na 3. Ústavní soud zamítl stížnost podnikatele Romana Janouška. Ten od státu žádal zhruba 155 milionů korun jako náhradu ušlého zisku v kauze Šambon. S většinou nároku ale neuspěl. Podnikatel čelil spolu s dalšími lidmi obžalobě kvůli podezření, že vylákali od zdravotních pojišťoven přes 239 milionů korun. Soudům se ale nepodařilo prokázat, že by Janoušková společnost Šambon před pojišťovnami cokoliv zakrývala. Ministerstvo spravedlnosti Romanu Janouškovi už dříve vyplatilo přes 736 tisíc korun a omluvilo se mu. Podmínky pro udělení dočasné ochrany lidem z Ukrajiny se zpřísní. Nově ji získají jen žadatelé, kteří splnili svou vojenskou povinnost. A to na základě rozhodnutí Rady Evropské unie, které začne platit zítra. Zpřísnění vítá ministr vnitra Lubomír Metnar z hnutí ANO. Nové podmínky podle něj omezí počty nově příchozích Ukrajinců o desítky procent. Pravidla se budou vztahovat na nové žadatele o dočasnou ochranu. Nebudou se týkat těch, kteří už v Evropské unii dostali a pouze ji prodlužují. Podle údajů ministerstva vnitra je v Česku zhruba 400 tisíc lidí s dočasnou ochranou. Za poslední týden jich přišlo asi 800. Atleti s nejlepšími výkony na nadcházejícím evropském šampionátu znovu dostanou finanční prémie, každý v přepočtu 1 milion a 200 tisíc korun. Evropská federace informovala o tom, že podobně jako před 2 lety v Římě odmění nejlepšího muže i ženu v 5 skupinách disciplín. Evropský šampionát v Birminghamu začne příští pondělí a v nominaci na něj je 52 českých atletů, včetně obhájce titulu v hodu oštěpem Jakuba Vedlejcha. Večer bude v Praze oblačno až polojasno. Místy se mohou vyskytnout přeháňky nebo bouřky i silné. Postupně se ochladí na 22 až 20 stupňů Celsia. Srážky postupně ustanou a oblačnosti ubude. Zítra bude polojasno nebo skoro jasno. Odpoledne a večer se místy při přechodně zvětšené oblačnosti vyskytnou přeháňky nebo bouřky i silné. Nejvyšší teploty vystoupí na 35 až 37 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
3: Tak doprava už je po 8. večerní, většinou bez větších komplikací, tak ještě nějaké drobnosti. D11, první kilometr ve směru do Prahy, tady by mělo na hradecké dálnici stát nějaké odstavené, porouchané osobní vozidlo, tak při dojezdu do Prahy po hradecké dálnici opatrně. Další porouchané vozidlo je na D8 ve směru z Prahy na Ústí nad Labem a je to na 11. kilometru v tomto případě a opatrně si ještě, určitě opatrně na D10, je to Mladoboleslavská dálnice. Ve směru do Prahy tentokrát je to na 13. kilometru, tam dokonce snad nehoda a buď je to střed dvou vozidel a jsou tam nějaká zvířata anebo vozidla se zvěří. Přesně nevíme, je to popsané velice chaoticky, takže opatrně D10, 13. kilometr směrem do Prahy. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha. Je to jasný, továrna na sny.
3: A tady už je hudební jmény po 20. hodině. Budou tady Tata Boys. 21 Pilots. So I'm taking my time on my ride. A třeba When's Joy. A já jsem Petr Zejček a přeji vám hezký úterní večer.

0: Češtinu můžete slyšet i desítky miliard kilometrů daleko od Země. Dvojice kosmických sond Voyager totiž nese nahrávky pozemských pozdravů. Ten český namluvil skoro před 50 lety vědec Václav Otakar Kostroun, žijící ve Spojených státech. Letos se tam za ní vypravila expedice z brněnské hvězdárny.
1: Milí přátelé, přejeme vám vše nejlepší.
2: Řekl vesmíru v roce 1977 Václav Kostroun. Letos mu bude 88 let. Většinu života strávil ve Spojených státech, ale na českou zemi stále myslí, jak uvedl v nahrávce vydané hvězdárnou a planetáriem v Brně.
3: Jsem hrdý, že díky mému hlasu je čeština nejdál ve vesmíru, kam jsme se jako lidstvo dostali.
2: Sonda Voyager 1 letos na podzim překoná vzdálenost jednoho světelného dne od Země. To je, velmi zaokrouhleno, skoro 26 miliard kilometrů. Vědci chtěli poslat do hlubin vesmíru vzkaz pro případné mimozemské nálezce nebo aspoň jako památku na lidstvo.
3: Já jsem byl ve své laborce a dostal telefon, že natáčejí pro Voyager. Tak jsem měl pár minut přemýšlet.
2: Pana Kostrouna pochopitelně zajímalo, proč si vybrali právě jeho. Proč neoslovili třeba Organizaci spojených národů?
3: Jo, oni tam šli, ale každý ten chtěl mluvit 20 minut a ta malá zlatá deska neměla tu kapacitu.
2: Hlasy jsou kvůli trvanlivosti nahrané na malé pozlacené gramofonové desce. To, že vědci o prázdninách a odpoledne sehnali na Cornellově univerzitě pana Kostrouna, bylo velké štěstí. Zdůrazňuje spolupracovník brněnské hvězdárny Tomáš Přibyl.
4: Skončil školní rok, spousta pracovníků v té době už byla pryč. Pan Kostroun si naštěstí nevzal dovolenou, byl naštěstí natolik ochotný, že se zvedl, ušel těch několik set metrů k administrativní budově, vymyslel tu krásnou větu.
2: Nahrávka sice vznikala velmi improvizovaně a narychlo, ale pan Kostroun by do dneška na svých slovech nic neměnil.
3: Řekl to stejný, jako co můžeme říct, jako přátelé, vítáme vás.
2: Ke zlaté desce vědci přibalili i gramofonovou jehlu a jednoduchý návod, jak ji přehrát. A také kosmickou adresu planety Země. Nikdo neví, jestli ji někdy někdo objeví.
3: Stephen Hawking myslel, že to je možná nebezpečný.
2: I kdyby mimozemšťané naši planetu podle údajů na sondě vypátrali, za našeho života se to nestane. Martin Srb, Český rozhlas. Praha žije. Rolling Stones, Flashpoint. Nejstarší rocková skupina světa a turné, které viděla i Praha na Strahovském stadionu v srpnu 1990. Rolling Stones. Živě na rádiu Praha. Ve čtvrtek po 9. večer. Rolling Stones.
5: Praha žije. Praha žije.
6: Akce. Kamera. Jeden.

Posloucháte Rádio Praha a teď už nabídka toho, co tady bude po 21. hodině, tedy zhruba za půl hodiny po zprávách po 9. Je úterý, tak to samozřejmě bude návrat do 80. pořadu Retro. A dnes budou na začátku Queeni a Genesis, tedy dvě kapely a jejich slavné hity z desek nominovaných v našem vinilu. Tak vám je náš hudební dramaturg Petr Jungmann připomene. Konkrétně se tady můžete těšit hned na začátku Retra na I Want to Break Free z alba The Works a od Genesis zazní Home by the Sea. O Focus a tři songy se postarají ELO, Electric Light Orchestra a přesně 45 let staré album Time. Budou to tedy konkrétně Twilight, Ticket to the Moon a Here is the News. Dále tady bude zpěvačka, která letos slaví 50 let na scéně, Sandra, od ní si dáme Secret Land. Švédská ABBA, ta se připomene songem When All is Said and Done. Budou tady skočtí Simple Minds, u mikrofonu samozřejmě vynikající zpěvák Jimmy Kerr. Cyndi Lauper zaspívá a dohromady Sir Paul McCartney a Michael Jackson v duetu Say, Say, Say z 80. A bude toho samozřejmě mnohem víc. A československou hudební scénu té doby tentokrát zastoupí mému srdci velmi blízký Michal Prokop. Od něj si připomeneme bitvu o Karlův most.

Du hast mich. Du hast.

0: Ve Francii se po rozsáhlých lesních požárech zvedla obrovská vlna solidarity. Lidé vybírají peníze, vaří obědy hasičům nebo jenom čekají u silnice, aby mohli poděkovat projíždějícím požárníkům. Pomoc lidé organizují hlavně v departmentu Gironde, kde natáčel náš zpravodaj ve Francii.
1: Skupinka tak 50 lidí postává u silnice, jsou tu dospělí i děti, mají transparenty s nápisy Merci, tedy děkuji, mají tam srdíčka a čekají na to, až projedou hasiči, aby jim mohli poděkovat.
2: Děkujeme hasičům, ať už jsou to naši hasiči nebo Češi, Slováci, zkrátka ze všech zemí, které nám pomohly. Chtěli jsme taky vyjádřit vděk dobrovolníkům nebo zemědělcům, kteří se taky zapojili do hašení požárů.
1: Říká Julia, který dal dohromady skupinu sousedů, aby společně poděkovali. Jejich domy totiž od rozsáhlého lesního požáru dělili jenom necelé 3 kilometry.
2: Je to velká úleva. Nebylo nám úplně dobře. Naše obec Lila byla v první linii. Požár byl velmi blízko, asi 2 až 3 kilometry odsud.
1: Vlna solidarity se zvedla i v Bordeaux, od kterého byl v jednu chvíli požár asi 15 kilometrů. Městu, které má zhruba 270 tisíc obyvatel, dokonce hrozila evakuace. Influencerka Julia z Bordeaux proto využila sílu sociálních sítí a začala organizovat dodávky jídla pro hasiče.
3: Restaurace navařily jídlo a dobrovolníci ho doručili přímo hasičům. Zapojilo se 70 restaurací a kaváren z Bordeaux a okolí.
1: Říká Julia, která zdůrazňuje, že její sbírka nepomáhala jenom hasičům, ale i dalším nezbytným profesím.
3: Myslím, že dnešní doba není snadná a tohle všem udělalo radost. Pohladilo to po duši, vidět, jakou z toho mají hasiči radost. A chtěla bych zdůraznit, že jsme nepomáhali jenom hasičům, ale taky záchranářům nebo mechanikům. Na ty se zapomíná, ale jsou to mechanici, díky kterým můžou hasičské vozy znovu hasit, když se rozbíjí a je potřeba je opravit.
1: Iniciativa nakonec během 5 dní doručila 2500 porcí. Zapojit se do pomoci chtěla i Katarína ze Slovenska, která žije nedaleko Bordeaux i Zín.
4: Koláče. Prostě napíkla jsem hromadu koláčů a išli jsme s maskami a hledali jsme nějaké ty centra a našli jsme. Našli jsme velké centrum, kde se oni všetci zhromažďovali, tak tam jsme přišli, byli jsme vítaní. Bylo to velmi pěkné vidět tu stránku toho národa, ľudskou. Ako prostě držia spolu a fakt všetci v tom boli.
1: Katarína se musela s manželem a dětmi na několik dní evakuovat. Když jim v noci zazvonil mobil, že mají odejít, zbalili si to nejnutnější a jeli co nejdál od Bordeaux. Nakonec na několik dní zůstali u příbuzných, kteří žijí 6 hodin jízdy autem.
4: Pátek večer jsem vešala prádlo a Julien mi vraví, daj to radšej dovnútra, něco jde. A už jsme to cítili však. Ten dým sa nedalo dýchať, začal padať popol, čierny, takže to bolo veľmi nepríjemné, ale išli sme si lahnúť v poriadku. A o 3. ráno nám obom začal húkať telefon, zobudili sme sa, že čo sa deje, no tak samozrejme evakuácia ľudí, okamžite opustíte domovy. Keď toto človek nezažije, tak ty pocity jsou, to je strašné.
1: Kvůli požáru se regionu vyhýbají turisti, kteří ruší rezervace a Gironde přichází o důležitý zdroj příjmů. O zákazníky přicházejí hotely, kempy nebo restaurace. Katarína ale věří, že se Gironde zpamatuje.
4: Myslím si, že se pozbírá rychlejší, než si myslíme. I keď horela Duna, ty lesy okolo Duny, tak do roka to bylo vyčistené. Byly vytvorené ty zábrany protipožiarné. A postupně už vidíte, jako ta příroda se snaží zase pozbírat. Myslím si, že to bude dobré. Bude to dlouhší trvat, ještě možno pár rokov to bude tam horieť pod tými stromami, ta zem ještě bude horúca, ale podle mě to bude dobré. A toto je tak unikátní region vo Francúzsku, že ty lidé budou chodit.
1: Požár v Žironď těžce zasáhl obec Liporž, kde popelem lehlo na 200 domů. Celkem oheň sežehl přes 42 000 hektarů porostu, zejména borových lesů. Vyšetřovatelé pracují s verzí, že požár způsobila jiskra od mulčovacího stroje, která zapálila vyschlou vegetaci. Francie právě prožívá extrémně horké léto a od června zemi zasáhly už 4 vlny veder. Horko a sucho vytvářejí podmínky, ve kterých se požáry šíří mimořádně rychle a podle vědců bude kvůli klimatickým změnám podobné počasí stále častější. Z Francie Marcel Faltis, Český rozhlas.
5: Instagramujete? Instagramujete? Tak si instagramujte, ale občas mrkněte i k nám na Rádio Praha. Na Rádio Praha. Uvidíte, jak vypadáme, co hrajeme i co se děje v hlavním městě. Rádio Praha. Nejvíc hitů ve vašem mobilu. Ve vašem mobilu.

0: Rádio Praha
1: 107,1 FM
0: a DAB Plus.
2: I had a dream.

0: Billie Eilish na rádiu Praha. Teď už jsou tady zprávy na 21. hodinu i s fotbalem a se vším všude je tady Mirek Kasan. Mirku, hezký večer.
1: Hezký večer přeji. V celé České republice dnes padly teplotní rekordy. Morava i centrum Prahy zažili první 40. Pražské nemocnice evidují kvůli vedrům až o 15% víc pacientů. České dráhy zavádějí v příměstských vlacích City Elephant v Praze a okolí bezpečnostní kamery. Zítra bude slunečno s teplotami do 37 stupňů. Odpoledne a večer místy při přechodně zvětšené oblačnosti s přeháňkami nebo bouřkami i silnými.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Polovina meteorologických stanic v Česku dnes překonala své absolutní teplotní rekordy. Nové maximum pro 4. srpen pak má všech 171 stanic. Nejvíce naměřili v Plzni Bolevci, kde bylo 41,5 stupně Celsia. První 40 v historii měření zažili Morava a taky centrum Prahy. Nad 40 stupňů se nakonec teplota dostala na 12 místech Česka. Varování meteorologů před vysokou zátěží teplem platí do zítřka. V pražských nemocnicích ošetřili kvůli vlně veder v posledních dnech až o 15% víc pacientů. Uvedli to mluvčí nemocnic na Bulovce, v Motole, na Homolce nebo Všeobecné fakultní nemocnice. V nemocnici na Františku ubylo pacientů včera a dnes dokonce o polovinu víc, než je běžné. Nejčastěji měli problém s přehřátím organismu, tedy úpalem, úžehem nebo dehydratací. Současná vedra jsou riziková hlavně pro seniory, malé děti, onkologické pacienty nebo pacienty s chronickými onemocněními. Bezpečnost cestujících ve vlacích City Elephant na příměstských linkách v Praze a okolí začínají hlídat kamery. Technici je zatím nainstalovali do 6 z 55 souprav. Ve zbylých jednotkách budou postupně přibývat do podzimu příštího roku. Kamery zaplatí Středočeský kraj jako objednavatel dopravy a dá za ně 88 milionů korun. Pokračuje mluvčí Českých drah Nikola Moravcová.
3: Po dokončení bude vybavena každá třívozová souprava celkem 42 kamerami, 12 z nich bude snímat okolí vlaku zvenčí, 28 prostor uvnitř vozů a 2 budou umístěné přímo na stanovišti strojvedoucího.
1: Bezpečnostní kamery ve vlacích příměstské dopravy v Praze a okolí mají i další společnosti, například KŽC nebo RegioJet. Říjnových voleb do pražského zastupitelstva se chce zúčastnit 24 politických uskupení. Po konci lhůty pro podání přihlášek pro registraci do voleb to sdělil mluvčí hlavního města Vít Hofman. V minulých volbách před 4 lety kandidovalo 22 subjektů. Pražané budou volit stejně jako tehdy v jednom obvodu 65 zastupitelů. Kromě toho se v metropoli konají volby do zastupitelstev městských částí a ve 3 obvodech i do senátu. Ruský vzdušný útok na východoukrajinský Kramatorsk zranil 24 lidí, oznámila to doněcká vojenská zpráva. Celkem dnes na Ukrajině ruské útoky zranily bezmála 30 osob.
4: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na svém telegramovém kanálu zveřejnil drastické záběry, na kterých ruský dron útočí na prodejce zeleniny v Chersonu. A takové safary na obyčejné lidi Rusové v Chersonu pořádají každý den, napsal Zelenský. Na Kramatorsk dnes ráno Rusko zaútočilo několika leteckými bombami FAB-250. Poškodili 6 bytových domů, 2 školy, banku, poštu, obchody a zaparkovaná auta, oznámil náčelník doněcké oblastní vojenské správy Vadim Filaškin. Raketa Onyx dnes dopadla na předměstí Oděsy a poškodila obchody, uvedly místní úřady. Další rakety zasáhly přístav a lodě. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
1: Fotbalisté pražské Sparty dnes hostí v úvodním utkání 3. předkola Ligy mistrů Olympic Lyon. Po prvním poločase platí na Letné stav 0-1. Sparta měla po celou dobu víc ze hry, v poslední minutě se ale vlastní gól dal Martin Suchomel. Večer bude v Praze oblačno až polojasno, místy se mohou vyskytnout přeháňky nebo bouřky i silné. Ochladí se na 22 až 20 stupňů Celsia. Srážky během noci postupně ustanou a oblačnosti ubude. Zítra bude polojasno nebo skoro jasno, odpoledne a večer se místy při přechodně zvětšené oblačnosti vyskytnou přeháňky nebo bouřky i silné. Nejvyšší teploty vystoupí na 35 až 37 stupňů.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
2: Rádio Praha.
5: Každé úterý se v čase vracíme do 80. let. Retro. Vzpomínejte, objevujte a dobře se bavte s Rádiem Praha.

řekla. Radio Praha. Nejvíc hitů ve městě, na FM i v digitálu. Nelaďte se na Prahu. Dnešní Fokus. Třikrát slavné album nebo osobnost 80. let v retru

0: každé pondělí na Rádiu Praha. Na Rádiu Praha.
1: Zpátky do 80. Genesis a bezejmenné album z roku 1983. Nebo o rok mladší Queen a The Works, Genesis s Philem Collinsem nebo Queen s Freddie Mercury. U nás na Facebooku si vyberte vinyl na pondělní večer. Legendární hity 80. let každé úterý večer na Rádiu Praha. Retro.

0: je 22 hodin. Vedení Prahy chce zajistit víc nouzových úkrytů pro ochranu obyvatel. Pražské soudkyni hrozí kárné řízení. Podle advokátní komory v případu omezovala obhájce. Na Letenské pláni vyrůstá pódium a tribuna pro páteční koncert Marka Ztraceného. A taky zítra bude slunečno a vedro. Odpoledne a večer místy s přeháňkami nebo bouřkami i silnými a naměříme až 37 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Nový systém improvizovaných úkrytů chce vytvořit vedení Prahy. Ve spolupráci s hasiči a univerzitami do několika let vytipuje sklepy, garáže a další prostory v podzemí, které by v případě nouze sloužily jako útočiště. Pokračuje vedoucí pracoviště ochrany obyvatelstva pražských hasičů jako Růžička.
2: Budeme vytipovávat vhodné objekty, posuzovat jejich přirozené ochranné vlastnosti a samozřejmě budeme ještě k tomu dávat nějaké další doporučení, jak by mohli případně zvýšit ty ochranné vlastnosti stavby. Můžeme se bavit i o nějakým jednoduchým pažení za pomocí dřevěných trámků nebo ucpání oken.
0: Ve stálých krytech, jako je například Folimanka, se může v současné době schovat 150 tisíc lidí. Skoro 350 tisíc osob by se pak mohlo skrýt v metru a ve Strahovském tunelu. Česká advokátní komora požaduje potrestání soudkyni Jany Miklové z Městského soudu v Praze. Obrátila se proto na ministerstvo spravedlnosti, aby se soudkyní zahájilo kárné řízení. Za posledních 15 let advokátní komora vznesla jen jednotky takových podnětů. Českému rozhlasu to potvrdil její mluvčí Roman Chrenčík.
3: Advokátní komora nesouhlasí s tím, jak Miklová vedla v roce 2024 kauzu skautského vedoucího, který měl zneužívat svěřenkyně. Komoře vadí třeba to, že soudkyně zakázala advokátům vznášet ústní námitky a hrozila jim postihem. Věcí už se zabývá ministerstvo spravedlnosti, pokračuje mluvčí Nela Ješková.
4: Nyní příslušný útvar shromažďuje potřebné podklady pro náležité posouzení věci.
3: Soudkyně Miklová si za způsobem vedení hlavního líčení stojí. Českému rozhlasu to napsala v krátkém vyjádření. V minulosti se jí zastali i její nadřízení. Vít Kubant, Český rozhlas.
0: Na pražské Letné vyrůstá dočasný stadion pro páteční koncert zpěváka Marka Ztraceného. Na jižní straně Letenské pláně montují technici pódium s výběžkem a naproti tribunu ve tvaru půlkruhu.
5: Na dopravení materiálu je potřeba asi 140 kamionů. Na přeměně Letenské pláně se podílí stovky lidí, říká zpěvák Marek Ztracený.
6: Je to vlastně z celé republiky, dá se říct z celé Evropy a den toho koncertu tady bude obsluhovat a fungovat téměř 800 lidí.
5: Diváci si podle Ztraceného na místě všimnou třeba netradičního rozvržení stadionu.
6: Chtěli jsme, aby lidi byli co nejblíž, to znamená, že hrajeme na šířku a kolem nás jsou lidi, takže jich tady bude spoustu, ale nikdo to nebude mít daleko.
5: Koncert bude trvat 2 hodiny a zpěvák plánuje zahrát 25 písniček. Před začátkem i po skončení akce bude v okolí posílená veřejná doprava. Z pražské Letné Dominik Kučera, Český rozhlas.
0: Státy Evropské unie nabízejí pomoc Španělsku s ochranou vnějších hranic před nelegální migrací. Oznámil to irský ministr vnitra Jim O'Callaghan po jednání se svými protějšky ze zemí 27. Pomoc by podle něj mohla být jak finanční, tak organizační. Ministři vnitra jednali online v reakci na migrační krizi, která minulý týden postihla španělské město Ceuta na severu Afriky. Podle aktuálních údajů španělské vlády tam od čtvrtka do pátku přišlo z Maroka na legálně asi 72 tisíc lidí. Většina z nich už se ale mezi tím vrátila zpátky a nikdo z nich se nedostal do evropské části Španělska. Česká tenistka Sára Bejlek podlehla ve druhém kole turnaje v Torontu bývalé světové jedničce Ize Świątekové z Polska hladce 0-6 a 3-6. Se šestinásobnou grandslamovou šampionkou prohrála letos podruhé. Ve dvou setech s ní vypadla také ve druhém kole na Roland Garros. Večer bude v Praze oblačno až polojasno. Místy se mohou vyskytnout přehánky nebo bouřky i silné. Ochladí se na 22 až 20 stupňů Celsia. Srážky postupně ustanou a oblačnosti ubude. Zítra bude polojasno nebo skoro jasno. Odpoledne a večer se místy při přechodně zvětšené oblačnosti vyskytnou přehánky nebo bouřky i silné. Nejvyšší teploty vystoupí na 35 až 37 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Rádio Praha.
7: Oh, Father, tell me.

Karlova mostu se ukrývá nejkratší pražská ulice. Ulice Jiřího Červeného na Kampě měří pouhých 27 metrů. Nemá veřejné osvětlení ani domovní čísla a spíš než ulici připomíná tajemný průchod. Nese jméno zakladatele slavného kabaretu Červená sedma. Ten před svou smrtí napsal báseni, ve které si přál, aby po něm byla pojmenovaná nejmenší ulice v Praze. Dlouhé roky to byl jen vtip. Teprve v roce 2001 získal tenhle úzký průchod oficiální jméno. Bez lamp, bez domovních čísel, ale s opravdu výjimečným příběhem.

0: týdne.
1: Čtyři novinky jste tentokrát poslali do hry o body. Na desátém místě startuje Damiano David, The First Time. Už nehledám to místo. Na deváté příčce je Poetika, Blízko.

čtyřku se posunuli Milky, Just the way you are. Tady si mi zpíval. Třetí příčka beze změny, Kateřina Marie Tichá a Byt 66. Stříbro bere novinka, Eva Farna, Neříkej, co má se stát. A rovnou na první místo vstupují z pozice nováčka Hugel, Imael Angel a

0: Posloucháte reprízu pořadu Až na dřeň na Rádiu Praha.
1: Až na dřeň s Kateřinou Kubalovou.
2: Narodila se ve Znojmě, vystudovala DAMU, hrála na mnoha divadelních jevištích i v řadě televizních seriálů. Kromě toho napsala několik knih a vrhla se i na poezii. Hostem pořadu Až na dřeň bude Marta Danzingerová. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech.

0: Kateřinou Kubalovou.
1: Do pořadu Až na dřeň dnes přišla herečka, tanečnice a také spisovatelka a básnířka Marta Danzingerová. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: My se postupně dostaneme ke všem těm profesím, které já jsem teď vyjmenovala. Ale vy mi vlastně pověste, čím teď aktuálně nejvíc žijete. Co vás naplňuje? Ze všeho nejvíc. Ještě maminku jsem zapomněla.
2: No. Maminka, no tak to je právě zrovna teďka to, co mě naplňuje nejvíc, protože já mám konečně po nějaké době volno, udělala jsem si takový cílený volný podzim a věnuju se vlastně hodně svýmu odpočinku a tomu, že můžu tak nějak se synem trávit i jiný čas, než takový ten v tom schonu a z bodu A do bodu B, ale že si třeba jako užíváme, i včera jsme byli na tanečním představení, minulý týden jsme byli taky na představení na Malém princi, takže je to takový, že jako si užívám ten čas, že mám na to prostor.
1: Tak po tom loňském podzimu, kde jste tancovala ve Stardance, se tomu až tak úplně nedivím.
2: Je to tak. Možná mu trošku kompenzuju tady tenhle ten podzim.
1: Tak si to nahrazujete teď po roce. Povězte mi, co vás víc naplňuje? Seriály, kamera, divadlo? Co je vaší největší srdcovkou, hereckou?
2: Tak hereckou srdcovkou, když půjdeme čistě po tom herectví, tak je to divadlo. To mě jako opravdu tu energii vrací hodně. Odehrát si ten kontinuální příběh, protože je to něco jiného než před tou kamerou. Tam vám to pořád někdo trhá, tam vlastně, že ten příběh nehrajete od začátku do konce. Takže je to divadlo a taková ta nějaká jako týmovost v tom divadle, to je vždycky to, co mě nejvíc, já vlastně si kolikrát říkám, že je mi úplně jedno, jestli je to před kamerou, nebo jestli je to divadlo, nebo jestli hrajeme pro děti na táboře, ale jako je důležitý, s kým hraju a co je to za lidi, jaký jsou to hráči a to je potom vlastně už úplně jedno, kde to je.
1: Vy už jste to trošku nakousla, že v tom divadle přeci jenom hrajete ten příběh tak, jak je, bez toho zastavování, kdežto film, seriál se točí na přeskáčku. Je pro vás i proto třeba i ta příprava jiná, náročnější, rozdílná na ty role, které potom hrajete?
2: Jo, tak na to natáčení ta příprava je vyloženě taková fakt jako technická. Tam jde o ten text, který se člověk musí předtím naučit, aby potom vlastně byl schopný, když už je ten jeho čas, podat ten nejlepší výkon. V tom divadle už ten text někde v hlavě je. My vlastně jsme zvyklí nosit ty texty tam několik let. A jak se to představení spustí, jak se zapne celá ta fyzická paměť toho, kde teďka jsme, v jaké situaci, tak vlastně ten text začne sám o sobě naskakovat. Takže ta příprava a na to natáčení si myslím, že je taková techničtější a do toho divadla je to o takové jako koncentraci teď tady zapomenout na okolní svět a zahrát úplně jiný příběh.
1: Říkal mi tu před časem jeden herec, že byl svého času trošku přepracovaný a stávalo se mu, že na tom jevišti jel tak trošku na autopilota, že hrál právě, jak to měl naučené a pak si najednou uvědomil, ha, já jsem tady, já hraju. Stává se vám to někdy, že jste opravdu jako ten automat a vlastně jo, to tak skoro nevnímáte?
2: Jasně, jsou představení, které třeba strávíte v nějaký šílený únavě, přesně třeba po natáčecím dni, kdy to je opravdu náročný po 10 hodinách na place ještě hrát divadlo. Tak to musím se přiznat, že občas ten autopilot mě taky navštíví, ale vlastně to nemám ráda, no. Vždycky, když se to stane, tak si říkám, ach jo, dneska tam nebylo to něco, co jsem tomu mohla dát navíc. Já nevím, jestli to úplně ten divák může, jako jestli by to rozeznal, jo, jako kdyby viděl představení dvakrát to stejný, kdy to byl autopilot a kdy ne. A já si myslím, že jo, že prostě je důležitý tam to něco navíc dát, ale samozřejmě ten autopilot, proč ne, že jo, potřebuji si někdy trošku odpočinout.
1: Říká Marta Danzingerová.

0: Posloucháte reprízu pořadu Až na dřeň na Rádiu Praha.
1: Měla jste nějakou roli, která vám dala opravdu hodně zabrat? A že vy těch rolí máte za sebou hodně. Už jste hrála policistku, princeznu, Shakespeareovi, všechno možné. Máte obrovský rozptyl.
2: No já si myslím, že nejvíc zabrat mě asi dali ty role v těch začátcích, protože vlastně člověk do toho dává mnohem víc nějaký energie, stresový třeba, nebo nervozity, která tam nepatří, nemá tolik ještě nadhled, neví, že vlastně i ten klid mu může dost dopomoct do toho výkonu, aby byl nakonec lepší. Takže asi úplně ty počáteční role mě dali nejvíc zabrat, i když třeba nebyly tak náročný. Jo? Nevím, jestli se dá takhle poměřovat náročnost z těch rolí. A teďka třeba v současnosti mám roli v inscenaci Hedda Gabler na Ostrov v činoherním klubu, to mám moc ráda, to mám takovou teďka, nebo novinku, ono my jsme měli před rokem premiéru v březnu, takže ještě to není ani rok. A to je taková ta role, která mi dá opravdu zabrat tam jako v tu chvíli, že končím taková vyčerpaná, vyflusnutá, nedokážu moc odpovědět na základní otázky.
1: Úplně vás to táhne.
2: Jo, je to, tohle je opravdu taková náročná koncentrace.
1: Je pro vás na druhou stranu to bytí v té roli i takovou pomůckou? Já jsem někdy zaznamenala vaše věty o tom, že jste opravdu jakoby zvyklá být v té roli, že i třeba v tom zmiňovaném Stardance, v té taneční soutěži, jste si vymýšlela role pro ty jednotlivé tance, aby jste tam nemusela být jakoby sama za sebe.
2: Jo, jasně, je to takový trošku únik, ono to třeba jde krásně vidět na té únavě. Když jsem hodně unavená, tak vlastně vstoupím do té role, která ale unavená není, která je energická, nevím, nějaká třeba komedie, kde ta postava je energická, on vás to opravdu z té únavy jako dostane, z té vaší vlastní, protože přepnete do myšlení úplně jiného člověka v tu chvíli. Takže já jsem si i během toho Stardance tam dávala takový trošku zástupný, než je vyloženě role, spíš bych řekla žánry. Jo, spíš takový jako typy, že samozřejmě, když to byla veselá čača, tak jsem si dovedla představit, jako v jakém představení by to třeba jako by mohlo být tenhle ten tanec. A je mi to asi příjemnější, no, než vystupovat třeba, já vždycky obdivuju hrozně moderátory, protože to je pro mě taková jako jít si tam stoupnout sám za sebe, je pro mě opravdu jedna z nejnáročnějších disciplín, kterou si dovedu představit.
1: Že byste měla třeba i větší trému?
2: Určitě.
1: Kdybyste byla
2: mnohem,
1: za Martu
2: mnohem,
1: Danzingerovou.
2: Já nevím, jestli kdybych něco nemoderovala, jestli bych si nemusela jako vymyslet nějaký alter ego, který moderuje za mě. Abych nebyla tak nervózní.
1: Jste byla nějaká paní moderátorka.
2: Paní moderátorka, no.
1: S Martou Danzingerovou si dnes povídáme o rolích, ale také jsme zmínili Stardance. Byl to pro vás nějaký zlom profesní, životní, anebo to vaším životem tak prosvištělo a vlastně se nic zásadního, dramatického nestalo?
2: Byl to určitě v něčem zlom, protože já jsem si tam zkusila vlastně vystoupit z té komfortní zóny, že opravdu zatančíte před nejen teda živým publikem tam, ale před spoustu diváků u televizních obrazovek. A je to vlastně, dokud jsem to nezažila, tak jsem si ten pocit nedokázala představit. To, že se ozývá to teď, nevím, Quickstep zatančí Marta Danzingerová, Martin Prager. A je to fakt takový zvláštní moment, kdy tam člověk stojí a říká si, proč? Proč to děláš? Proč nejsi doma v teple, nemáš teplý ponožky a nekoukáš se prostě na seriál. Jo, a je to, já jsem vlastně na sebe tam byla hrozně pyšná, že jsem dokázala tohle jako překonat, tuhle tu výzvu celého toho kolosu. A že jsem si to dokázala ale zároveň i užít a vlastně říct si, nemít takový ty přehnaný jako nervy, jako jestli spadnu, jestli uklouznu. Ano, no, tak jestli se to stane, tak se to stane. Vlastně přijmout všechny tyhle ty věci, nebo přijmout to, že ten tanec třeba umím zatančit mnohem líp, než jak ho tam potom předvedu. A už to vlastně nerozebírat zpětně a už si z toho nic jako nedělat a říct si, no tak takhle to prostě teďka bylo, protože to se třeba mnohokrát stalo, že jsme třeba zatančili tanec a museli jsme si jako pak vzadu říct, no tak škoda, no, jako natančili jsme to, nevím, na čtyřku, umíme to na desítku. Stalo se spousta věcí, které prostě mě zmátly světla, no to jsou všechno, najednou třeba fakt začnou jinak svítit ty světla, než jste zvyklí na tom tréninkovém sále. Vy to vlastně s těma světlama si zkusíte dvakrát. A člověka to třeba zmate v té orientaci v tom prostoru. A když ho ten partner několikrát otočí, tak vlastně potom. To jsou takový úplně detaily, který třeba si ten běžný divák nedovede představit, ale pak tam jako jsou. Takže na všechny tyhle ty věci já jsem vlastně pak si říkala, jo, tak já jsem třeba na tohle to jsem opravdu byla nejpyšnější, že nemusím potom zpětně, že si to nevyčítám, když jsem to třeba pokazila, a že vlastně si řeknu, jo, tak jsme to zatančili, tak jak jsme to dneska zatančili. A už jsem neměla potom ty, no, ale my to umíme ještě takhle a my bychom to udělali a my. Jo, takový.
1: takový ten...
2: Jako, no, to byla obrovská škola a nejen taneční, ale škola života.
1: Říká Marta Danzingerová.
0: Máte rádi novinky?
3: Tak si nalaďte každou středu

0: až na dřeň.
1: Dalo by se říct jednou, dvěma větami. Co vás na té vaší profesi vlastně úplně nejvíc baví a co vás k ní třeba kdysi vlastně přivedlo? Co je toto nej?
2: No, mě úplně kdysi k tomu herectví přivedli. Já jsem k tomu měla opravdu takovou posvátnou úctu. Já jsem nějak byla přitahovaná už jako holčička k takovým těm pořadům televizním, těm 13. komnatám o těch hercích a o těch takový ty medailonky z toho jejich života. Mě to fakt fascinovalo. Takový ty jako bardi Národního divadla o tom jejich životě, jak vyrůstali, jak oni se k tomu dostali. A na mě z toho dýchala taková nějaká. Mně se strašně líbilo to spojení té literatury, těch příběhů, protože já jsem byla dítě, který hodně četl a měla jsem ty příběhy ráda. A toho, že je tam ten tým lidí, který vlastně něco společně vytvoří. Tohle bylo jako něco, co mě na tom od začátku fascinovalo. Takže tohle byl ten úplně původní jako pocit, že chci jít dělat divadlo.
1: Jaký byl potom ten střet s tou realitou, když jste vystudoval úspěšně všechny ty školy a šla jste hrát? Bylo to stejné, jako jste si vysnila, anebo vůbec ne?
2: No, samozřejmě bylo jako těžší najednou pochopit, že na té škole vám dávají ty lidi extrémní péči, ty pedagogové, všichni vlastně se starají o to, aby se vám to co nejvíc povedlo. V té praxi už se o vás nikdo nestará, vy už musíte vlastně jako sami. Ten režisér je tam jeden člověk na všechny ostatní lidi, na celý ten inscenační tým, na všechnu techniku. Takže vy už musíte začít jako mnohem víc pracovat sami. A taky najednou jsem pochopila, že opět na škole nám dávají role, aby jsme se něco naučili, dávají nám velký role, velký příležitosti, že samozřejmě na těch úplně títěrných rolích se člověk toho tolik nenaučí. Ale pak v té praxi vlastně třeba se vám stane, že na takovouhle roli 2-3 roky čeká herec. Takže je to najednou takový opravdu jako sebe-coaching toho, jak si ustát i ty chvíle, kdy ta práce není, jak vlastně se pořád nějak sám sebe pobízet k tomu, aby člověk byl pořád kreativní a neustrnul v nějakých zaběhlých šuplících, který už má naučený. A tohle je obrovská nějaká taková práce se svojí vlastní psychohygienou.
1: Dá se hraní zapomenout, když právě třeba nemáte možnost hrát v těch velkých rolích, nebo si třeba dáte pauzu nějakou pracovní?
2: To si myslím, že ne. Myslím si, že hraní se nedá.
1: Zůstane to.
2: Že to jo, samozřejmě asi člověk zapomene na takový jako nějaký třeba technický věci, co se týče hlasu, aby mluvil na hlas a jak ten hlas používat a tak, když to chvilku nepoužívá tu techniku. Ale hraní jako takový si myslím, že je hlavně o tom, jako se do toho co nejvíc uvolnit a vlastně se nebát a věřit sám sobě v té situaci. A to si myslím, že člověk nezapomene, že spíš já mám tu představu, že s věkem se to vlastně ten jako prohlubuje, protože s věkem odpadává taková nějaká jako sebekontrola. Já si myslím tohle, nevím, možná, že kdyby teďka tady byla herečka o 30 let starší, tak bychom si mohli v tomhletom, možná má třeba zase větší trému, jo, že nemá takový, já nevím, že už tam třeba zase odpadne takový ten pankáč, který je taky jako by pro to hraní dobrý, ale já si vlastně myslím, že to může být čím dál lepší.
1: Když si chci něco opravdu uvědomit nebo si v něčem udělat pořádek, musím to napsat. To někde řekla Marta Danzigerová a tím se pomalu dostáváme k vašemu psaní. Vy už jste napsala 3 knihy a podle toho, co jsme si říkali před natáčením, to nejspíš není poslední váš literární počin. Kdy to vaše psaní odstartovalo? Opět někdy už v tom dětství?
2: Jo, já si myslím, že už v tom dětství jsem nedávno jsem zrovna našla takový bločky, ty mě teda úplně jako dojaly, takových různých zápisků, co se dělo u nás doma. A já jsem si třeba psala taky jako krátký dialog, jako já jsem řekla dvojtečka, máma řekla dvojtečka a takový jako, že jsem tímhle způsobem na ten svět nahlížela už tenkrát. Takže to psaní tam bylo nějak vždycky a je fakt, že jo, já když si potřebuji utřídit myšlenky a potřebuji se v něčem zorientovat, tak si to musím napsat.
1: Používáte to psaní i třeba terapeuticky, když je vám špatně z něčeho, z nějaké třeba události, vztahu,
2: jo,
1: čehokoliv.
2: Jo.
1: Vypíšete se z toho?
2: Vyloženě, že v tu chvíli bych se z toho vypisovala, tak to ani tolik ne. To spíš mám na to ty kamarádky, který pořád otravují. Máme ty nekoneční hodinový hovory. Ale pak většinou poznám, že už to mám zpracovaný, když jsem schopná to dát na ten papír. A ono to v tom opravdu jako je. Jakože až jako zpětně některé

A až zpětně mě na to napadá celý ten příběh. Takže já bohužel těch deníčků mám strašně moc, takže já nevím, kde co všechno je. Ale občas takhle něco objevím a je to takovej potom poklad.

0: Posloucháte reprízu pořadu Až na dřeň na Rádiu Praha.
1: Vaší knižní prvotinou byla kniha Nesmělí. Byla někdy, nebo možná i je nesmělost i vaším tématem, nebo... Já si vás neumím představit, jako, že byste byla nesmělá. Nepůsobíte tak.
2: Jako nesmělost. Teď už teda, jsem si to zase zpracovala v té knížce, ale je to mým tématem. Já totiž mám strašně ráda nesmělý lidi. Já vlastně mám strašně ráda, když někdo ukáže takovou tu lidskou stránku toho, že nedokáže být si teďka silnej v kranflecích, tak jak vlastně ta doba pořád jako k tomu žene, aby jsme byli silní, aby jsme se dokázali za sebe postavit, aby jsme dokázali, já nevím, být v každé situaci pán té situace. Tak já mám vlastně ráda, když to některý ty lidi umí přiznat a teď se jim to propíše do toho obličeje a propíše se jim tam to jako, no já nic skrývat neumím, já jsem takovejhle. Tak to mě vlastně naplňuje hezkým pocitem z té lidskosti.
1: Takže to byla knížka taková

0: A chvála nesmělosti.
1: Jo.
0: Moc mě zaujalo, jak vznikala vlastně ta úplně nejnovější knížka, ta loňská, která se jmenuje Maluj můru nohama vzhůru. Ona vlastně vznikala na sociální síti z toho, co vám napsali vaši sledující. Vlastně úplně cizí lidé. To je naprosto fascinující koncept.
1: No, to je takový
0: jak
1: koncept.
0: Jak to vzniklo?
1: To vzniklo tak, že jsem si to vymyslela jedno ráno a říkala jsem si, jo, tak já bych to mohla zkusit zrealizovat. Já jsem chtěla něco psát, ale neměla jsem přesně. Vlastně to vzniklo přesně z téhle myšlenky. Já nic nemám. Tak ale mám jako tady nějakou platformu, mám sociální síť, můžu zkusit něco vytvořit tam. Protože je to pořád téma, který mě nějak jako dráždí, ty socky nějak jako trošku si tam najít něco svýho. Takže jsem zkusila tenhle ten model, kdy já jsem ty lidi trošku naváděla. Já jsem samozřejmě věděla, jakým směrem to lehce chci vést, ale nechávala jsem se do toho inspirovat takovýma drobnostma. A to, co mě nejvíc znalo ke konci té knížky, byla představa, že to pak ty lidi vezmou do ruky a najdou tam drobný detail, najdou tam, nevím, že ta postava nese košík a na ten košík má na sobě barevné kytičky. A to mi psala paní, která psala, to by se mi líbilo, to měla vždycky moje babička, tenhle ten košík a já ho tam dám. Tak jsem si tak představovala toho člověka, jak sedí doma, čte tu knížku a říká, je, ono to tam opravdu je, tam jsou ty moje, ten můj nápad s těma kytičkama. Teď jsem si to vymyslela, je to banalita, ale tohle mě hnalo jako dopředu, abych tu knížku dopsala.
0: Měla jste potom zpětnou vazbu od těch lidí, kteří vám přispěli, že si to třeba přečetli a našli si tam ten svůj motiv?
1: Ano, na křtu knížky přišlo pár lidí, kteří mě říkali, že přispívali a pod jakým jménem jsou na tom Instagramu, abych si je vybavila, protože někteří opravdu přispívali opakovaně. S některýma jsem třeba něco i trošku konzultovala, že jsme, jakože oni třeba napsali nějaký nápad a já jsem říkala, jo, jako líbí se mi to a co kdyby to bylo ještě takhle, třeba ohledně toho názvu jsem takhle s jednou paní konzultovala. Ona mi napsala nohama vzhůru, že kdyby se to bylo nohama vzhůru. A já nevím proč, prostě jsem přeto dělala to Maluj můru nohama vzhůru. Kdyby se to takhle rýmovalo, kdyby to byla taková. A pak už tam zase ale musela zpětně dodávat do toho příběhu vlastně ten smysl té můry, takže jsem si na sebe pořád
0: to
1: šila takovýhle můry.
0: Zajímalo, co ta můra znamená.
1: No, tak ta můra znamená, to je samozřejmě takový nějaký znak toho, že nám může přijít do života nějaká těžkost. Aha. Ta můra je nějaký znak jako takový jako předzvěstí něčeho jako špatného, ale my se na to můžeme podívat vždycky z jiného úhlu pohledu a udělat z toho nakonec třeba i svoji přednost. Takže to je nějaká linka, která tím příběhem proplouvá, protože jedna z těch postav je tohodle neschopná a pořád se hníje vlastně v takovém vlastním přesvědčení, že ta jeho cesta, kterou si vybral, tak je správná. A pak jsou tam postavy, které jsou schopné to jako přetvořit v něco lepšího.
0: Máte na ruce vytetovaného malého prince? Ne,
1: to je bojovníček. On to vypadá jako malý princ, ale je to takový bojovníček, kterýho můj syn teďka kreslí všude, má takový teďka svůj, jako si našel vlastně takový znak a pořád to někde jako kreslí, že já vždycky otevřu nějaký notýsek a tam mám bojovníčka, takže já jsem si ho nechala vytetovat, takhle je to moje první tetování.
0: Říká Marta Danzingerová. Scrollujete? Jen si

0: až na dřeň.
1: Kdo se dívá na video, tak si možná všiml, že náš dnešní host, herečka a také spisovatelka, autorka Marta Danzingerová, má před sebou na stole telefon, což se normálně nesmí. Ale ona může, má výjimku, protože v tom telefonu má svoji poezii. A já teď moc prosím o jeden kousek.
2: Tak já nevím, jestli se mi to povede přečíst dobře. Zkusím. Pracuju jako herečka, říkám před plexisklem na úřadu práce schrbená, koukajíc na paradentozní dásně paní úřední, která moje nevšední povolání nechce chápat. Cože? A kde jako? Já hraju v divadle. Aha. Ťuká do počítače a škrábe se na bradle. V jakým? V takovým malým. Zklamala se mi evidentně, že mě nezná, že nejsem ta něžná Eliška nebo Keliška z nějakého Seroše. Na přijímačkách zahrála jsem i Choroše, i Milana Baroše, i dva koše plné jablíček, chce se mi zařvat. Víte, že když si zlomíte malíček na jevišti, nevykřiknete bolestí, ale většinou to vaše tělo pustí až v šatně? Zázrak. Herectví je někdy tmavý mrak, z kterého pořád chčije jen to, co nechcete. Někdy chcete mít prak a vystřelit se někam do kanceláře, když posté musíte přesvědčovat ty tváře, které o něčem rozhodují, že to, co umíte, jim za to stojí. Jste závislí na tom, co vám osud přinese, koho, jak a proč. Někdy kopete se do zadku a někdy nestíháte ani raní moč. Hraní je práce s energií, s proudem od vás ven a vy se rozhodujete každý den, kudy, kolik, kdy. Ježíš, dobrý den, slyším pod plexisklem na úřadu práce o pár let později. Vy jste hrála v seriálu Ženy v naději, že? To jsem milovala. Pojďte, já vám to orazítkuju, ať tady nemusíte čekat. Děkuju, říkám a slyším za mnou celou frontu hekat a je mi to trapný, ale fakt je ten, že čekám tam už druhý den a chce se mi čůrat a nestíhám zkoušku. Je to tak trošku neustálá hra samotného se sebou. Tak co uděláš s touhle výzvou, co je před tebou? Jsi překvapená, že ti to nejde? No nemusíš se hroutit, už to víš, že na tom nesejde, že všechno se děje s tebou tady tak, jak má. Pusť to a bav se a nepřemýšlej, že ať chceš nebo ne, je to především velice zábavné. A nakonec vůbec ne otravné, i když se ti v 5 odpoledne na konci natáčení dne v zimě a v mrazu do divadla nechce. Je to hra. Hra s lidskou duší, občas prostřelenou kuší, hra s lidskou schopností zahrávat si s věrohodností. Je to bájo. Říct večer inspicience ájo, čau. Všetně kolega, co už vypadá jak pan Tau, co neustále hledá know-how. Tak, tohle byl textíček Herečka se to jmenuje.
1: Definice herectví podle Marty Danzingerové. Jak jste ke slam poetry přišla?
2: No, já bych to musím úplně upravit. Ke slam poetry já jsem nikdy nepřišla, protože já vlastně nevím, co úplně slam poetry. Já jsem to viděla jednou nebo dvakrát naživo.
1: Ale výborně vám to jde.
2: Jak to někdo dělá, jsou skvělí ty lidi. Já je obdivuju, zvlášť ty, kteří jsou vlastně schopní na místě vytvořit ten slam, třeba i ze slov, kterým nabízí to publikum, tak k tomu mám opravdu velký obdiv. Jinak já si píšu básničky různě do deníčků, opět jako ty texty, tak těch mám spoustu někde všude. A tohle vzniklo tak, že jsem psala úplně něco jiného. Psala jsem text, už ani nevím jaký, něco jsem měla zase chuť napsat a pak jsem to nedopsala. A v rámci toho jednoho textu byl takovejhle jakoby v úvozovkách slam. A já jsem si to pak přečetla a říkala jsem si, to mě vlastně napadá jakoby další jakoby věci, jakože nejenom za tuhle tu paní, ale i třeba to se dá přece udělat na kohokoliv. A začala jsem se s tím takhle hrát a psát si jich víc. A pak mě napadlo, že by to mohla být takovej můj další jako instagramový nějaký počin, protože já nerada sdílím úplně ten osobní život. Nerada vlastně pořád dělám to, co třeba se tak jako nabízí, jako teď jsem v divadle, teď dělám tohle a tohle a mám prostě vztah k tomu textu a k tomu slovu, takže mně přišlo, že by to mohlo fungovat a že by to mohlo být fajn tam dávat takovýhle krátký moje textíky, i když nevím vlastně, jestli to odpovídá nějakým pravidlům toho slemu, ale on asi žádný jako moc nemá, jo. A asi je to dost na každém tom interpretu, ale já tomu právě říkám spíš ten slamák, to jsou taky moje slamáky, což vzniklo z toho slova slam, že jo, ale úplně bych se neoznačovala za slam poetrist.
1: Máte v plánu někdy ty své slamáky, jak říkáte, předvést i opravdu před tím živým publikem, jako co by to udělalo?
2: Ty jo, já bych se to nenaučila naspaměť v životě. Já bych se strašně bála to říkat jako nějaký svůj text paměť, bych to musela jedině číst, ale asi ne, nevím, nepřemýšlela jsem o tom. Jako přemýšlela jsem o nějaký audioverzi, to by mě docela bavilo si to takhle jako načíst a zahrát si to takhle na mikrofon. Ale uvidíme, ono je to strašně nová čerstvá záležitost.

0: na dřeň.
1: Vnořila jste do některého ze svých textů, třeba těch slamáků, i třeba nějaké své soukromé bolení, trápení, zkušenost, protože asi posluchači zaznamenali, že máte za sebou docela složité období. Je tam něco?
2: Určitě se tam propisují nějaké věci. I třeba ani ne tak jako kolikrát moje osobní, jako z toho, co třeba slýchám, třeba v té mámě, to byl hodně oblíbený text, má tam takovou hezkou odezvu, tak v tom jsou spousta věcí, které ke mně dolehly nějak, co mě vykládají moje kamarádky, jak je to vlastně těžký a zároveň krásný žít ten plnohodnotný život mámy, která má navíc ještě třeba víc dětí, jak je ten vztah jako potom náročný s těma dětma. To se tam určitě propisuje a i vlastně tady v tomhletom textíku o tom herectví je kus nějakýho mýho. Vždycky se snažím, aby to nebyla jenom láska páska, ale aby tam byl nějaký ten můj pocit z toho, co chci vlastně jako předat. No, to jo.
1: Změnily vás ty události posledních let? Jen aby posluchači, kteří třeba neví, byli v obraze, tak prošla jste rozvodem. Víc to nebudeme rozpitvávat, ale jak moc vás to třeba životně změnilo, posunulo? Co to s vámi udělalo?
2: Nebyl to přímo rozvod, že bychom museli jít před nějaký soud, protože jsme nebyli sezdaný, tak v tomhle tom jsme to měli asi trošku jednodušší. Aspoň v téhle té části. A samozřejmě, že to je obrovská věc, kterou člověk promýšlí. Spíš si teďka říkám, jo, je to nějaká věc, kterou už si ponesu tím životem. Už to ovlivnilo samozřejmě můj vztah se synem, který se upevnil, ukotvil, ale zároveň spoustu věcí jsme si jako společně proboleli. Takže je to něco, co už sebou ponesu a s čím se třeba budu vyrovnávat každý ten další život jinak. Uvidíme, co mi to ještě přinese, ale samozřejmě to ovlivnilo velice výrazně.
1: A jaké máte sny? Mety? K čemu směřujete?
2: Já bych strašně ráda, pořád mám takovej nějaký sen, ten pracovní, propojit víc to svoje psaní s tím divadlem. Zkusit pro to divadlo něco napsat, nebo pro film. Pořád si myslím, že to tam někde jako je. Ale uvědomuji si, jak je to, jako jsem k tomu velice pokorná, protože si pořád myslím, že na to ještě úplně nemám. Že ještě se potřebuji otřískat v nějakých jako jiných věcech, co se toho psaní týče. Ale doufám, že to tam někde je, že to na mě čeká. A bavilo by mě pracovat s mladýma lidma, co se týče divadla. Naučit se takovou nějakou jako terapeutickou práci trošku, arteterapeutickou. Na to se taky začínám jako posledních pár let dívat. A co se mojí nějaký osobní kariéry týče, tak já si pořád přeju jenom pracovat fakt s dobrýma a talentovanýma lidma. To je pro mě hrozně jako zásadní. A může to být opravdu v podstatě cokoliv. A pak bych ráda byla tak jako svobodnější trošku, co se týče času, protože opravdu hodně jsem v tom, že mi na ten čas někdo sahá, že vlastně my jsme povolání, který už jako jedno z mála se musí pořád ohlížet na čas ostatních, aby jsme se tam všichni potkali. Takže trošku nějaké větší možná svobody v tom plánování toho času.
1: A ono to vyznělo i z toho slamáku, herečka, který jste nám tady řekla, že ta závislost toho hereckého povolání a ta časová neuchopitelnost, nenaplánovatelnost je asi možná nejpalčivější věcí, jak to tak
2: jo,
1: vnímám
2: jo,
1: z vás.
2: Je to jako, on vám prostě pořád tu další práci pořád někdo drží ve svých rukou. Vy ji zas tak moc jako tím jenom, že podáváte dobrý výkon a jinak nevím, jak jinak to můžete jako ovlivnit. Jo, jakože pořád na to někdo vám jako může sáhnout a to je u té naší práce strašně těžký. Se s tím nějak pořád vyrovnávat, že to takhle je.
1: Co potřebujete k tomu, abyste si řekla, tak teď jsem fakt šťastná a spokojená, je mi dobře?
2: Já jsem šťastná a spokojená. Jako já jsem o tom nedávno přemýšlela, že já nemůžu říct, že bych jako nebyla šťastná i u těch nejtěžších chvílích toho života, že vlastně si myslím, že to je nějaká schopnost, to štěstí je schopnost se na to těma šťastnýma očima dívat. Jakože i když to byly třeba náročné chvíle, tak jsem si někde v hloubi duše mohla říct, jako wow, ale já prožívám tohle a strašně moc se tím učím a jsem zvědavá, kam mě to posune dál a co mi to přinese. A vždycky je tam tenhle ten úhel pohledu. Takže není to nic, jako že si řeknu, tak ještě budu mít tohle a už budu šťastná. To si myslím, že nic takového do toho života stejně nepřijde. Jako není to byt, není to auto, nejsou to šaty, prostě nic takového vnějškového. Vždycky to štěstí stejně musíme najít někde v sobě, no.
1: Říká Marta Danzingerová, která byla dnes hostem pořadu Až na dřeň. Moc vám za to děkuju.
2: Taky
1: vám
2: ve
1: všem moc daří.
2: Děkuju.
1: Naschledanou.
2: Naschle.
1: No a já už jen doplním, že si nás jako vždycky můžete poslechnout v podcastových aplikacích, v archivu Českého rozhlasu nebo se podívat na videozáznam z natáčení. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.
0: Poslouchali jste reprízu pořadu Až na dřeň. Nové díly vysíláme každou neděli po 12. hodině.

0: Energie. Rolling Stones, Flashpoint. Nejstarší rocková skupina světa a turné, které viděla i Praha na Strahovském stadionu v srpnu 1990. Rolling Stones. Živě na rádiu Praha. Ve čtvrtek po 9. večer. Rolling Stones, Flashpoint.
1: Praha žije. Praha žije.
0: Rádio Praha. Hity doprava.

0: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Vražda Jána Kuciaka a Martiny Kušnírové. Případ, který změnil všechno. Manipulace s těly v domě ve Velké Mači, chyba patologa a zmizelá zbraň. Vyvstaly otázky. Pokračujeme v četbě o mimořádném pátrání po zabijácích, kteří před 8 lety šokovali Slovensko. Dnes je úterý 4. srpna.
1: Vražda Jána a Martiny. Vyšetrovanie. Napísala Laura Kelokalinská. Vydal Ringier Slovakia Media. Diel 2. Časť 1. Pozor, môže unikať plyn.
0: První pohled policejní hlídky, která v neděli 25. února 2018, pozdě večer, nahlédla oknem do domu Jána Kuciaka a Martiny Kušnírové, odhalil znepokojivý nález. Dvojice uniformovaných mužů uviděla na podlaze ležet nehybné tělo, zřejmě mladé ženy. Ale žádné indicie o tom, co se stalo. Jakoby se tam zastavil čas. V místnosti se svítilo, na jídelním stole ležely dva otevřené notebooky, taky mobilní telefony, dva čajové šálky a pak jeden menší, asi s nedopitou kávou. Uprostřed stolu bylo v lahvičce od hořčice pár sněženek. Nic víc se zvenku vidět nedalo. Za stolem nikdo neseděl. Následovaly kroky, které kromě prvotního pokusu o případnou záchranu osoby z domu měly pomoci odhalit, co se tam vlastně stalo a kdy přesně k tomu došlo. Jenže událost provázely přešlapy, které věci ještě víc zamotaly. Policisté se nepokusili vstoupit do domu sami. Přivolali si na pomoc hasiče. Poslali jim jednotku ze Seredě. Když jeden z jejich členů vstupoval na dvůr, všiml si, že vedle rekonstruovaného domu stojí také stará letní kuchyňka nebo kůlna, jejíž dveře byly otevřené. Jestli je otevřeli policisté, to nevím, upozornil hasič později při svém výslechu vyšetřovatele. Během zásahu ještě nikdo netušil, že právě tam se jen před pár dny skrýval vrah a čekal na vhodnou chvíli, aby vstoupil do domu. Vchodové dveře domu byly zavřené a hasiči si mysleli, že jsou zamčené. Zatímco připravovali nářadí, aby je vypáčili, jeden z nich sáhl na kliku. K jeho překvapení se dveře otevřely. I když nešlo to moc dobře, jakoby jedno z jejich křídel vázlo. Na pár vteřin hasič vešel dovnitř. Následoval ho i velitel zásahové skupiny. V chodbičce se svítilo stejně jako v první místnosti. Naproti dveřím si muži všimli menšího schodiště, které vedlo do vyvýšené části domu. Po pravé ruce měli kuchyň, ve které už předtím viděli oknem ze dvora nehybně ležící osobu. Potom ale otočili hlavy doleva a na schodech do sklepa zahlédli ve tmě další tělo. Patřilo muži poněkud robustnější postavy. Byl to investigativní novinář Jan Kuciak, což ale dvojice nemohla vědět. Tvář měl otočenou dolů, jakoby ani neležel, ale spíš klečel. Všichni ven, zvolal velitel hasičské jednotky a s kolegou okamžitě opustili dům. Zaujalo mě, že pod hlavou byly pravděpodobně zvratky. Takových věcí si všímám jako první, abych věděl, jestli tam můžu pustit svoje lidi, protože za ně nesu odpovědnost. Vysvětloval později hasič policistům, když jim během výslechu popisoval situaci v domě. Po objevení druhého člověka bez známek života vzniklo podezření, že se oba mohli otrávit jedovatým plynem. Jeden z hasičů si na velitelův pokyn vzal speciální oblek s dýchacím přístrojem. Když ho na sebe natáhl, velitel ho znovu poslal prozkoumat dům. Ze vstupní chodby muž zamířil doprava, do kuchyně. Hned jsem šel k oknu a otevřel jsem ho. Bylo staré, mělo víc křídel, takže jsem ho musel otevírat na dvakrát. Z parapetu jsem odhrnoval věci, které tam měly naskládané, popsal hasič. V tu chvíli ale už slyšel hlasy z předsíně. Běžte ven, na zemi jsou nábojnice. Tak zněly rozkazy. Hasič v zásahovém obleku zvolnil své pohyby a opatrně, aby nic neodkopl ani neposunul, vyšel před dům. Zlaté nábojnice jsem si všiml na koberečku před vchodem do kuchyně, když jsem šel ven. V domě se nacházely celkem 4 zjevné důkazy, že se tam střílelo a manipulovalo se zbraní. Jedna nábojnice ležela na rohošce před kuchyní, druhá odskočila do tenisky v chodbě. V ní byl taky jeden nevystřelený náboj, druhý přistál na židli v kuchyni. Neobvyklý nález vystřelené, ale i nepoužité munice objasnilo až pozdější vyšetřování. Odhalilo, že střelec měl problémy s pistolí, která se mu zasekávala. Na místě činu ji ve spěchu ručně natahoval, takže mu z ní vypadly i 2 nevystřelené náboje. Po otevření okna se dům provětral, ale střelivo na podlaze dávalo jasný signál, že obavy z úniku plynu vlastně nejsou ani na místě. Po hasičích vešli dovnitř 2 zdravotníci a taky lékařka z posádky rychlé záchranné služby. Když jsme všichni najednou v doprovodu policie vešli do domu, podíval jsem se nalevo a tam jsem uprostřed schodiště uviděl klečet chlapa. Krev nebylo z tohoto úhlu vůbec vidět, vzpomínal později před vyšetřovateli jeden ze zdravotníků. Krev tu mohl přehlédnout, protože v chodbičce bylo přítmí. Našlapoval tam opatrně. Taky on si všiml munice rozházené po zemi. V kuchyni uviděl bezvládné tělo mrtvé mladé ženy. Ležela u skříňky v kaluži krve. Tělo bylo otočené tváří nahoru. Měla jí potřísněnou krví, popisoval zdravotník. Policisté ženu brzy identifikovali podle dokladů v peněžence. Byla to Kuciakova snoubenka Martina Kušnírová. Hádka mezi partnery? Ozbrojená loupež? Nebo nájemná vražda? Lidem zasahujícím v domě muselo být už v tu chvíli bez jakýchkoliv pochybností jasné, že se nacházeli na místě násilného trestného činu. Přesto se tam v zápětí odehrály události, které byste v učebnici kriminalistiky nikdy nenašli.
1: Část 2. Hľadali zbraň.
0: Na místo činu dorazili příslušníci kriminálky z krajského ředitelství v Trnavě. V domě se už pohyboval i policejní technik, který chtěl podle zdravotníkových slov zjistit, kde má Martina Kušnírová střelnou ránu. Záchranář s doktorkou proto postupně přetočili její tělo na obě strany. My bychom takové věci dělat neměli, takovouhle manipulaci s tělem, protože když lékařka konstatuje smrt, nesmíme s tělem manipulovat. I laik ví, že v takových případech a při takové vraždě se s tělem nesmí hýbat kvůli dokumentaci. Jsem ale povinný poslouchat příkazy doktorky, prohlásil záchranář během pozdějšího výslechu. S tělem Jána Kuciaka už on osobně nehýbal a ani přitom nepomáhal. Z chodby ale viděl, že lékařka hledala rány i na jeho těle. Nevím přesně, asi za ramena ho chytila. Viděli jsme, že má na hrudníku krev. No a pak ho položila zpátky. Ale nevím, jestli do té samé polohy, protože jsem vyšel ven. Celé se mi to nelíbilo, jak to dělají. Ona mi řekla, že policisté chtěli vědět, kde je střelná rána. Myslím si, že ani ona sama by s tělem nemanipulovala. To my neděláme a ani nesmíme. Říkal jsem to i policistům. S těly obětí tedy hýbali hned na začátku zdravotníci s policejním technikem a nikdo z toho nepořídil žádný kamerový záznam. Přesnou polohu, ve které se mrtví původně nacházeli, už tedy nebylo možné určit ani zdokumentovat. I lékařka později vysvětlovala, že střelná zranění hledala na pokyn policejního technika. Na svou obranu zdůraznila, že měla rukavice. Výpovědi účastníků této předběžné prohlídky naznačují, že se zřejmě snažili zjistit i to, jestli někde u Jána Kuciaka nenajdou zbraň. Technik mi řekl, vždyť on je postřelený. Potom se mě zeptal, jestli tam pod tělem vidím zbraň. A já jsem mu odpověděla, že ji nevidím, popsala lékařka. Žádná zbraň po tomto strašném činu v domě nezůstala. jenom dvě nehybná těla, dvě nábojnice, dva náboje a spousta nezodpovězených otázek.
1: Časť tretia. Nesprávny čas vraždy.
0: Protože byla otrava plynem hned na místě vyloučena a všechno nasvědčovalo tomu, že se v domě odehrála vražda, přivolali do Velké Mače lékaře k ohledání mrtvých. Abdulreza Majidi, patolog pocházející z Íránu, ale dlouhodobě působící na Slovensku, dorazil na místo činu pozdě v noci, z neděle na pondělí. Měl provést prohlídku obou těl, posoudit jejich zranění a předběžně, před závěry nařízené pitvy, určit alespoň přibližný čas úmrtí obětí. Na základě všeho, co jsem viděl, jsem došel k závěru, že oběti zemřely někdy v pátek mezi polednem a půlnocí, oznámil patolog výsledek svého vyšetření. Tento čas určil na základě posmrtného stuhnutí těl a absence pokročilých posmrtných změn. Patolog Abdulreza Majidi ale určil čas smrti špatně. Teprve po pitvě se policisté dozvěděli, že k vraždě došlo o dva dny dřív, než se domníval lékař, který prováděl ohledání na místě činu. Takže ne v pátek, odpoledne ani večer, ale už ve středu 21. února ve večerních hodinách, kdy se Ján a Martina odmlčeli a přestali zvedat telefony i odpovídat na zprávy. Špatný odhad času vraždy použil tehdejší policejní prezident Tibor Gašpar. Ten krátce po odhalení smrti mladého novináře přišel s verzí o drogové stopě. Policisté totiž zjistili z odposlechů v naprosto nesouvisející kauze, že právě v pátek 23. února 2018 se dvě osoby podezřelé z drogové trestné činnosti domlouvaly na cestě do Velké Mače. S poznámkou, že je potřeba vzít si zbraně. Policejní prezident mluvil také o informaci, že se v té době po pozemcích v obci pohyboval další člověk, který pak nastoupil do auta. Gašpar to všechno pospojoval s případem vraždy novináře. Tyto události se ale odehrály v pátek, kdy Ján a Martina leželi už dva dny v domě bez známek života. Ať už vědomně nebo nevědomně, vnesl tehdejší policejní prezident do případu nové podezření kvůli nepřesně určenému datu vraždy. Taková verze by vyvracela úplně původní Gašparovo tvrzení, že Kuciakova vražda souvisí s jeho investigativní prací. První prohlídka obětí si vysloužila ostrou kritiku ze strany Slovenské společnosti pro soudní lékařství, podle které měl být na místě činu přítomen soudní znalec. Některá média už dřív upozornila na nekompetentnost lékaře z místa činu. Nejednalo se o soudního znalce, ale o patologa, který přednášel histologii.
1: Část čtvrtá. Kočnerová kamarádka a patolog.
0: Případ si v pondělí 26. února 2018 převzala Národní kriminální agentura. Když chtěl vyšetřovatel na začátku prověřit postup lékaře a vyslechnout ho jako svědka, na první pokus se to nepodařilo. Abdulreza Majidi během prvního výslechu 28. března 2018 odmítl cokoliv říct s odůvodněním, že ho nikdo nezbavil mlčenlivosti. V odborných kruzích dodnes kroutí hlavou nad tím, k čemu by souhlas s jeho výslechem byl potřebný, protože obvykle se to nedělá. Trvalo víc než měsíc, než ministerstvo zdravotnictví, úřad veřejného zdravotnictví a prokurátor vyřešili, kdo by měl jeho výslech formálně schválit. Nakonec to udělali rodiče Jána a Martiny, kteří v případě mají postavení poškozených. Abdulreza Majidi tedy vypovídal až v květnu 2018 a na výslech přišel spolu s advokátkou Zuzanou Tománkovou Mikovou, která je kamarádkou podnikatele Mariana Kočnera, dnes obžalovaného z objednání Kuciakovy vraždy. Později vyšlo najevo, že Kočner s Tománkovou Mikovou spolu s dalšími přáteli strávili společnou dovolenou u moře. Ze zpráv v Kočnerově šifrované komunikační aplikaci Threema Vyplývá, že tato právnička s advokátní licencí spolu se svým manželem Petrem pomáhala Kočnerovi na přelomu let 2017 a 18 sbírat podpisy pro jeho nově vznikající stranu Cíl. Kočner a právnička si o straně psali jako o společném projektu, který potřebuje kampaň. Tománková-Miková je ale známá hlavně svou další aktivitou. Patřila k zakladatelům resocializačního zařízení Čistý den v Galantě, zaměřeného na terapii drogově závislých mladistvých, které se v roce 2016 dostalo do centra pozornosti. V té době totiž propukl skandál týkající se sexuálního zneužívání klientek tohoto zařízení. O dva roky později mu ministerstvo práce odebralo akreditaci. Byl to právě Kočner, kdo radil manželům Tománkovým ohledně mediální strategie, stejně jako při vyšetřování podezření kolem jejich centra. Kauze Čistý den a propojením kolem Tománkové-Mikové se věnoval také novinář Jan Kuciak. A když Kočner skončil ve vazbě kvůli kauze falšování směnek, Tománková-Miková ho tam díky plné moci, jako jeho advokátka, mohla navštěvovat. Nikdy se nevyjasnilo, jestli existovala souvislost mezi tím, že na jedné straně se advokátka přátelí s Kočnerem a na straně druhé zastupuje patologa v případě vraždy Jána Kuciaka. Faktem ale je, že jen pár hodin po skončení výslechu doktora Majidiho si Marián Kočner s advokátkou Tománkovou Mikovou prostřednictvím zpráv domlouval schůzku v bratislavském hotelu, kde se měli setkat druhý den ráno. Obsah jejich rozhovoru zůstává neznámý.
1: Časť 5. Vyšetrovanie, aké tu nikdy nebolo.
0: Dvě nehybná těla Jana a Martiny odvezli v pondělí 26. února brzy ráno z jejich vysněného domu ve Velké Mači. Policie stanovila, že na základě prvotních stop se jedná o případ promyšlené dvojnásobné vraždy. Případ v Národní kriminální agentuře přidělili vyšetřovateli Petru Juhásovi z pobočky NAKA Západ v Nitře. Dozorujícími prokurátory se stali Vladimír Turán spolu s Jurajem Novockým z úřadu speciální prokuratury. Zřejmě i bouřlivá reakce veřejnosti způsobila, že policejní prezidium sestavilo k objasnění této vraždy jeden z největších vyšetřovacích týmů v historii slovenské kriminalistiky, takzvaný tým Kuciak. Na začátku měl ale k dispozici jen velmi chabé stopy. Už během prohlídky místa činu se operativci vrhli na sběr materiálu, o který by mohli velmi rychle přijít, totiž zajímali se o záznamy ze všech dostupných bezpečnostních kamer po Velké Mači, aby žádný z nich nebyl smazán. Během shromažďování videozáznamů se k policistům dostávalo také hodně informací od svědků, které museli poměrně rychle vyhodnotit. Několik obyvatel obce si myslelo, že v uplynulých dnech viděli nebo slyšeli něco podezřelého. Například se jim najednou rozsvítilo venkovní světlo na fotobuňku, nebo začal štěkat pes. Případně si všimli, že se po obci pohybují jim neznámí lidé. Po vraždě byli přesvědčeni, že o všech těchto událostech je třeba informovat policisty. Lidi to dávali do souvislostí, ale uváděli různé dny. Vzpomínal na hektické období z počátku vyšetřování šéf týmu Kuciak Petr Juhás. Navíc místní obyvatelé nahlásili mnoho událostí v době, kdy ještě nebyl jasně stanoven přesný čas vraždy. Vyčlenění policisté, kromě třídění těchto ústních hlášení, taky celé dny pozorně prohlíželi kvantum videozáznamů, na kterých byly hodiny záběrů z konkrétních míst v obci. Hledali na nich podezřelý pohyb osob nebo vozidel. Vlastně cokoliv, co by je nasměrovalo na stopu vraha nebo vrahu.
1: Časť 6. Mozaika posledních hodin.
0: Obraz posledních dnů obětí byl na začátku vyšetřování hodně kusí, protože rodina se s nimi už delší dobu nemohla spojit. Policisté a operativci se snažili získat co nejvíc informací od lidí z okolí Jána a Martiny. Cenné zprávy poskytl pan František, který do ledna 2018 bydlel v jejich bezprostředním sousedství. Potom se s rodinou přestěhoval do Galanty, ale s Jánem zůstali v kontaktu. Naposledy spolu komunikovali přibližně půl dne před vraždou. Novinář ho v osudné středeční dopoledne požádal o pomoc, protože už od úterý řešil znovu problém s autem, které mívalo poměrně často poruchu. Tentokrát odhadoval, že se mu vybila autobaterie. Nepojízdné vozidlo nechal zaparkované před obchodním domem Tesco v nedaleké Galantě. Nejdřív si chtěl od bývalého souseda půjčit kabely, aby mohl nastartovat pomocí jiného auta. Ten je ale neměl. Nabídl mu proto nabíječku, kterou by baterii oživil. Vždy ochotný pan František ji na večer odnesl Jánovi domů. Nikdy jsem neviděl, že by zamykali branku. Když jsem k ním chodíval, branka byla vždycky otevřená, ale chodil jsem tam, jen když jsem věděl, že je někdo doma. Co se týká vstupních dveří do domu, tak pokud byli oba doma, tak měli dveře zavřené, ale odemčené. Takový mám dojem. Ale když byla Martina doma sama, dveře zamykala. Nedokážu říct, jestli zamykali vstupní dveře i branku na noc. Popsal pan František zvyky svých někdejších sousedů, se kterými se za krátkou dobu spřátelil. Když k ním toho dne dorazil s nabíječkou, Ján byl ještě v práci v Bratislavě. Doma zastihl jen Martinu. Měla dobrou náladu. Vyměnili si ale jen pár slov. František se tam dlouho nezdržel. Bylo to naposledy, co spolu mluvili. A zřejmě byl taky poslední, kdo ji viděl naživu. Kromě Jána Kuciaka a vraha. Krátce na to odjela pryč i Martina Kušnírová. Ve svém služebním autě vyrazila do nedaleké Galanty, aby tam vyzvedla svého snoubence. Jan Kuciak v tom městečku obvykle vystupoval z autobusu nebo vlaku, když se vracel z práce domů. Za normálních okolností by do Velké Mače pokračoval svým autem, které tam nechával zaparkované před obchodním domem. Protože mu ale přestalo startovat, tak ho tentokrát přijela vyzvednout Martina druhým vozem. Z jeho porouchaného Passatu pouze vyndali baterii, aby ji doma nabili. Když analytici zkoumali záznamy z večerního parkoviště v Galantě, na chvíli se jim zdálo, že vidí stín u kapoty Jánova auta. Mohl mu někdo přestřihnout kabely? Uvažovali nahlas. Poté záznam znovu a znovu podrobně studovali a došli k závěru, že to byl opravdu jen dojem. Policie po vraždě prověřovala, jestli Jána nebo Martinu někdo sledoval, když každý zvlášť mířil do Galanty, případně během jejich společného návratu z galantského parkoviště až před dům do Velké Mače. Dorazili tam krátce po 7 večer. Policie vyzývá občany z okresů Galanta, Šala, Dunajská Streda, ale i občany, kteří těmito okresy projížděli, aby si zálohovali data z kamerových záznamů z motorových vozidel ze dne 21. února 2018 v době od 17 do 22 hodin. Tohle oznámení prolétlo 4. března 2018 médií. Vyšetřovací tým Kuciak se chtěl dostat k dalším důkazům. Videa zachycující dění na ulicích mezi Galantou a Velkou Mačou ale neprozradila, že by se někdo na Jána s Martinou nalepil a sledoval je. Ani nemohla. Vrah už byl na místě. Schovával se v letní kuchyňce na dvoře u domu mladého páru,

řidič. Vozidlo spachateli pak zmizelo ve tmě za vesnicí. Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu jsme dneska vydali druhý díl letošní letní četby z knihy Vražda Jána a Martiny Vyšetřování. Její autorkou je Laura Kel Kalinská, novinářka ze serveru Aktuality.sk a za vydáním stojí Ringier Slovakia Media. Části, které jste v českém překladu slyšeli, jsou oproti originálu krácené a editované, a to samozřejmě zřejmě se souhlasem autorky. Opět dodávám, že události popsané v této epizodě, ale samozřejmě i v samotné Laurině knize, vycházejí ze skutečností, faktů, úředních dokumentů, dostupných informací z vyšetřování a taky ze soudních spisů, které byly k dispozici k datu uzávěrky v lednu 2024. Od nového roku, letošního roku, a možná jste o tom u nás i slyšeli, probíhá obnovený proces s Marianem Kočnerem a Alenou Žužovou. Připomínám, že Kočner je obžalovaný z objednávky vraždy Jána Kuciaka, Žužová z jejího zprostředkování. Ale tomu se budeme věnovat zase někdy příště, další díl už ve středu. Naslyšenou zítra.

0: Vláda Andreje Babiše slíbila, že nebude zvyšovat žádné daně a přesto jich vybere mnohem víc než vláda minulá. Pomocí má řada opatření a jedním z těch zásadních je zavedení nové elektronické evidence tržeb pro obchodníky, takzvané EET 2.0. Jak to bude fungovat a jak daňové úřady dokáží více potírat šedou ekonomiku, to je téma dnešního dílu pořadu Peníze a vliv. Jeho hlavním hostem bude ředitelka finanční správy Simona Hornochová. Příjemný poslech přeje Jana Klímová. Nové EET má do obchodů, provozoven, ale i kanceláří, kde probíhají platby při osobním kontaktu se zákazníkem či klientem, přinést spravedlnost. To znamená zvýšit tlak na podnikatele, aby evidovali své tržby a platili z nich příslušné daně, hlavně DPH a daně z příjmu. Ti, co neplatí, totiž mají neoprávněnou výhodu nižších nákladů. Takové je hlavní vysvětlení ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO. Proč se má EET od roku 2027 znovu zavést. Při nedávném představení návrhu ministryně také řekla.
1: Evidovat tržby je normální. Není to nic výjimečného a postupuje tak zhruba 20 evropských zemí.
0: Nové EET má být podle ministryně jednoduché a bez dodatečných nákladů.
1: Podnikatelé nemusí pořizovat nové pokladny ani drahý software. Stačí jim stávající zařízení nebo běžný chytrý telefon.
0: Do něj si podnikatelé stáhnou zdarma státní aplikaci, nebudou ani muset vydávat účtenky.
1: Takže diskuze na téma tiskárníček, papíru, mizících dat, všechno máme za sebou, odpadá.
0: Dodala Alena Schillerová a spočítala, že nový systém zvýší příliv daní do státního rozpočtu nejméně o 15 miliard korun ročně. Z EET 2.0 mají mít podle návrhu vlády výjimku pouze podnikatelé, kteří jsou v prvním pásmu paušální daně, mají roční příjmy do 1 milionu korun či platí měsíční paušální daň 1500 korun a povinné odvody na sociální a zdravotní pojištění. Nebude se také týkat těch, co mají příjmy do 50 tisíc korun za rok. První EET u nás původně zavedla vláda, v níž bylo hnutí ANO, a to před 10 lety. V době covidu ho ale vláda Andreje Babiše vypnula, aby prý podnikatelům ulevila, a následná vláda Petra Fialy celý systém zrušila k 1. lednu 2023. Ve sněmovně to vysvětloval tehdejší ministr financí a bývalý místopředseda ODS Zbyněk Stanjura.
2: Důvod pro zrušení. První je, že přestanou být drobní podnikatelé, podnikatelé jako celek, s prostými podezřelými, který se v režimu 24/7 musí vyviňovat a dokazovat státu, že nešvindlují, nešidí a že jsou poctiví.
0: Dalším důvodem podle Stanjury byl také fakt, že prudce vzrostl počet bezhotovostních plateb na 60% v roce 2021 s předpokládaným růstem na 80% v roce 2025, takže EET podle něj stejně nedávalo smysl.
2: Jak si jistě všichni pamatujeme, ústavní soud zrušil jako neústavní povinnost evidovat tržby provedené bezhotovostní platbou. Mezitím se taky zavedl institut paušální daně, kde je marginální vliv EET.
0: Pro zrušení zákona nakonec hlasovala celá tehdejší koalice, tedy jak Spolu, tak Starostové a Piráti. Proti znovu zavedení EET teď tyto strany brojí z opozičních lavic sněmovny. Podle poslance ODS Jiřího Havránka budou chtít ve sněmovně jednat o změnách.
3: Jak rozšířit například to penzum těch drobných podnikatelů, aby se jich EET netýkala a nepřinášela jim administrativu a popřípadě další výdaje. To jsou věci, kam budeme určitě chtít směřovat naši kritiku a budeme se chtít třeba bavit i o tom, za opravdu všechny jednotlivé segmenty podnikání, všechny jednotlivé živnosti v tomhle musí být obsaženy.
0: TOP 09 chce návrh nového zákona kvůli evidenci bezhotovostních plateb zamítnout úplně. Podle strany je totiž protiústavní. Ve studiu je se mnou teď ředitelka finanční správy Simona Hornochová. Funkci získala sice za bývalého ministra financí Zbyňka Stanjury, byla to ale právě ona, kdo se podílel před 10 lety na zavádění původního systému EET z pozice tehdejší náměstkyně ministra financí Andreje Babiše, z níž ale později odešla. O EET i o tom, jak se zavádí i jak vlastně funguje výběr daní, ví ale každopádně všechno. Dobrý den.
4: Dobrý den a děkuji za pozvání.
0: Podle Aleny Schillerové, ale i podle vás, jak jste to i vy sama vysvětlovala nedávno při představení EET 2.0, tak je ten systém jiný a není tedy v rozporu s nálezem ústavního soudu z roku 2020, jak tvrdí tedy opoziční poslanci teď. Připomenu, že ústavní soud zrušil tu povinnost podnikatelů evidovat platby kartami a přes banky právě s tím, že stát si tyto údaje dokáže obstarat sám, když potřebuje, a že tedy nemá přinášet vlastně další zátěž na podnikatele. Tak co se tedy teď změnilo, protože tohle podle mě platí pořád?
4: Za prvé potřeba říct, že ten nález ústavního soudu má asi 55 stran. A vždycky tyhle úvahy soudů, zejména když jsou v ústavně právní rovině, potřeba číst celé. To znamená, ústavní soud posuzoval situaci v tom roce 2015, kterou jsme zaváděli v té předchozí evidenci tržeb, a hodnotil, že si nemá a nesmí finanční správa zavést systém na evidování bezhotovostních plateb, ale že se stát má omezit v tom, jaké informace získává sám sebe za předpokladu, že je může získat jinou cestou.
0: No ale to platí podle mě pořád.
4: Ono to neplatí a upřímně řečeno z pozice finanční správy to absolutně neplatilo ani tehdy, protože samozřejmě vždycky ten detail je důležitý. Když my, naši kontroloři, vidí, jakým způsobem fungují bezhotovostní platby a snažíme se je dohledávat, tak vlastně poměrně brzy skončíme v tom, že mění se bankovní účty, na které jsou ty platby posílané. Platby se vybírají v hotovosti, končí za nimi jakákoliv stopa. Ty účty jsou často v zahraničí, protože jsou to různá ta startupová prostředí a podobně, která nám zákazníkům velmi ulehčují život. Na druhou stranu pro finanční správu v tomto už je prostě nedohledatelné, protože za A to míří často do zahraničí a za B ty platby se potom někde agregují a posílají se jako jednou částkou tomu, kdo realizoval tu službu podnikateli, prostě na účet. Takže ta dohledatelnost v dnešním světě, když se podíváme, kam se vlastně ubírá to celé spektrum bezhotovostních plateb, skutečně iluzorní.
0: Pokud třeba poslanci znovu podají ústavní stížnost nebo žalobu, tak jako se to stalo při tom prvním zavádění EET, tak nepochybujete o tom, že to dokážete obhájit?
4: Ústavní soud je samozřejmě nezávislá instituce a my obrovsky respektujeme. I proto jsme ten nález ústavního soudu četli velmi pozorně, protože upřímně řečeno, to jsou myšlenky, které jsou velmi nadčasové. To se netýká jenom evidence tržeb. A já jsem přišla ještě jednou do služeb státu právě proto, že věřím tomu, že v dnešní digitalizované době se ta správa daní dá dělat jenom digitalizovaně. Takže já jsem přesvědčená o tom, že tím, jak my jsme opustili úplně ten koncept toho EET, tak jak byl postavený minule.
0: Čili, že se nezbírají třeba jednotlivé data, žádné identifikační čísla vlastně těch klientů
4: a
0: tak dále.
4: No to se nezbíralo nikdy. Předtím jsme říkali, pokud někdo platí hotově nebo kartou, pak se eviduje. Ukázkový příklad jsou e-shopy. Tady jste zavedli prostě nerovnováhu mezi druhy těch bezhotovostních plateb, protože pokud někdo platil na e-shopu kartou, tak se evidovalo a pokud poslal převodem na účet, tak se neevidovalo. A my jsme tu rovnováhu se snažili srovnat a zároveň jsme říkali, dobře, tak se podíváme, uděláme krok zpátky a podíváme se, kde jsou ta největší rizika krácení daní. A proto je ten koncept postavený jinak a říkáme, zákon definoval takzvanou kontaktní platbu, to znamená z očí do očí, když vlastně ten poskytovatel služby a ten zákazník v tom okamžiku si zaplatí, zrealizují tu platbu, pak se eviduje, ale potom nemůžeme zakládat žádnou diskriminaci mezi druhy těch plateb, protože prostě samozřejmě by to motivovalo k tomu zase obcházení toho zákona, nedávalo by to smysl.
0: Vy jste zmínila, že jste se dívali, kde jsou ty největší úniky. U jaké skupiny podnikání nebo v čem teď vidíte ten největší problém v tom nepřiznávání tržeb? Jinými slovy, jako kde by vlastně to EET mělo nejvíce pomoci?
4: Upřímně řečeno, my, když se díváme na naše data, tak to nepřiznávání tržeb, případně vyrábí nějakých fiktivních nákladů, fiktivních faktur, kopírování účtenek, opakované uplatňování účtenek je obrovský fenomén, který se nám tady rozšířil na tom trhu. Když se díváme na velká data a vývoj vlastně ekonomiky, tak se vyloženě opravdu jako nabízí jmenovat ten gastrosektor. Je to obor, kde opravdu ty úniky nejspíš existují, protože to vidíme na těch velkých datech. Zároveň je to obor, kde ta elektronická evidence tržeb je velmi efektivní. Myslím si, že i proto nemůžu soudit úvahy politické reprezentace, ale i proto to zpropitné. Mm-hmm. Že tam to opravdu ten efekt bude mít. Mm-hmm. Bude to mít patrně efekt dost velký, viděli jsme to i minule. A proto já třeba, byť jsem přítel spíš toho, aby se každý spravedlivě podílel na výběru daní nebo na tom, aby ten stát fungoval, tak jsem spíš příznivec osouzení toho spropitného, aby se prostě ten náraz do těch lidí zmírnil.
0: Čem konkrétně třeba to EET pomůže, když mluvíte o fenoménu falešných faktur nebo umělém zvyšování nákladů, tak proč by to teď ty podnikatelé měli přestat dělat? Nebo konkrétní příklad, objednáte si řemeslníka, ve většině případů prostě je to bez papíru, na černo. Proč on by se teď měl začít chovat jinak?
4: Samozřejmě jsou sektory, kde efekty té elektronické evidence tržeb budou vždycky malé a menší, ale to neznamená, že tam nebudou. U těch řemeslníků tam třeba typicky, já jsem se ptala kolegu a máme takový zajímavý fenomén, že lidi to často dožene. Nám chodí desítky případů podání, řekněme udání, na to, že lidé si nechali něco udělat od řemeslníka, samozřejmě bez dokladů, a potom se nedovolali žádné reklamace, žádné opravy těch věcí a tak. A potom jako zřejmě v té bezmoci prostě sednou a napíšou podání na finanční úřad, tenhle řemeslník funguje bez dokladů. Já nevím, já si myslím, že prostě ta praxe se musí někam posunout, ale zároveň bavíme se o sektoru, kdy ten stát má zajímat někdo s velkým obratem, s větším obratem, ne když si někdo vypomůže v rámci sousedské výpomoci, to je nesmysl samozřejmě. Když si třeba jdete zakládat živnost v různých okolních státech, tak ten stát vám rovnou řekne, tady bys měl mít plus minus takový obrat a plus minus takové příjmy. A my čekáme, že se budeš pohybovat někde v těchto rovinách. Pokud to tak bude, tak ta informace je zatím nebudeš v hledáčku finanční správy. Tohle dělají u živnostenské úřady, že mají nějakou jako mapu. A mně to připadá velmi fér, že vlastně ta spolupráce nebo ta informovanost toho poplatníka je dobře, tak pokud budu přiznávat svoje tržby, stát vidí, jak asi plus minus by mělo fungovat moje podnikání, tak budu v klidu, nebudu se muset tím dál zabývat.
0: Zeptám se ještě na výjimky z toho EET. Zatím je tam tedy jedna, o které jsem mluvila, to znamená pro ty lidi, kteří jsou teď v režimu paušální daně a mají tržby do 1 000 000 korun. Opozice upozorňuje na to, že jí přijde, že to je velmi úzký okruh lidí, a proč tedy zrovna tržby do 1 000 000, když paušální daně se dají platit i s tržbami do 2 000 000. Tak proč jste zvolili zrovna tuhle tu výjimku, a rovnou se zeptám ještě, co by to znamenalo, kdyby se ty výjimky tedy začaly rozšiřovat?
4: Nemůžu komentovat, jak jsme zvolili, protože to bylo politické rozhodnutí na úrovni stávající vládní koalice, ale můžu k tomu mít tu odbornou glosu. Ona to není výjimka, ona je to v podstatě nabídka, něco v tom smyslu, co jsem říkala předtím, když vlastně připlatíte větší částku daně, protože v té základní paušální záloze jenom 100 korun na daně dneska. Takže v té nabídce je, pokud budete platit 1500, to znamená o 1400 korun měsíčně víc na dani, potom nemusíte evidovat tržby, protože ten stát předpokládá, že toto je nějaký férový příspěvek do fungování toho státu. Elektronická evidence tržeb, aby měla svůj efekt, tak cílí právě do těch subjektů, které říkají, my máme obrat pod něco v České republice pod 2 000 000 korun, protože ta předchozí vládní reprezentace nastavila vlastně vstup do režimu plácovství DPHčka na 2 000 000 korun. A proč ten segment mezi 1 000 000 a 2 miliony? My to vidíme, když dostaneme data. Teď jste si mohli všimnout, že vlastně napříč všemi médii rezonovaly naše kauzy, kdy jsme dostali data z mezinárodní výměny informací ohledně těch platform taxikářských přeprava osob. Tam jenom u 2 platform za jeden rok krácení DPH 1 000 000 000 korun. Zase je to ta vyváženost digitální ekonomiky, snadnost podnikání versus snadnost daňových úniků. My jsme díky tomu viděli, že přesně tyhle firmy, které předstíraly, že mají obraty do 2 000 000 korun, vznikaly, zanikaly. A je zatím pár zahraničních osob, v zásadě organizovaný zločin často. A my jsme požádali ty platformy a dostáváme přesně ta měsíční data o tom, jakým způsobem vlastně vyfakturovávají ty provozovatele.
0: Jsou to, je to no a na tyhle na to, platformy nějak zabere
4: na ty se to nepoužije. Na ty se to nepoužije právě proto, že my jsme s nimi dokázali uzavřít memoranda. Ale je to o tom, že soukromý subjekt s námi uzavře memorandum o tom, že bude poskytovat data a ty částky jsou obrovské. Když si vezmete, to jsou jenom dvě platformy za jeden rok, miliarda na DPHčku. A tam to nedopadá, protože díky tomu konstruktu, který jsme teďka nastavili, vlastně další evidenci nepotřebujeme.
0: Zeptám se, nemáte obavu třeba, že vlastně se tím ještě víc jako podpoří nějaké rozdělování toho podnikání, tak abyste se vešli do toho 1 milionu, jo, že to vyvolá třeba další odchody prostě do té šedé ekonomiky?
4: Nejsem si jistá, jestli to může vyvolat víc, protože tohle je naprosto běžná praxe v určitých segmentech. Finanční správa tady vede řadu soudních sporů ohledně toho, kdy je to ještě fér a kdy už je to obcházení, krácení daní a podobně. Ta judikatura zatím není úplně hojná, ale bohužel je jednou ano, jednou ne. Takže já si myslím, že i jako přínos do té ekonomiky, že se všichni dozvíme, jak nám soudy v tomhle případě, teda nejvyšší správní soud, nastavují ty mantinely. A říkám, v momentě, kdy my tady obrovsky investujeme do umělé inteligence, celá republika vlastně se digitalizuje, všechno se zrychluje, tak finanční správa přece nemůže zůstat někde ve středověku a ta data, která sbírá, jako nesmět používat.
0: Naším hostem je ředitelka finanční správy Simona Hornochová. Jedním z důvodů, proč se EET zavádí, je právě boj s šedou ekonomikou. To také zdůrazňuje současná vláda, je to její velké téma. Máte nějaké odhady, jak je tedy ta šedá ekonomika u nás velká?
4: My se přiznáme, že neděláme si vlastní analýzy šedé ekonomiky, že spíš sledujeme ty studie, které vznikají za pomocí různých akademických pracovišť. Protože když se na to podíváte, tak typicky jedna z kartových společností si pravidelně dělá tyhle průzkumy. A tam Česká republika vychází, že ten objem šedé ekonomiky je kolem něco pod 14%, 13,7 aktuálně nebo tak nějak. Ale když srovnáte nedávno, zase jedna z poradenských firm publikovala studii a tam je Česká republika někde kolem 7%. A mezi 7% a téměř 14% je teda dost rozdíl. Mm-hmm. A takže podle té metodologie třeba Slovensko vychází, že má menší objem šedé ekonomiky než Česká republika. Intuitivně si troufnu tvrdit, že to je divné, ale to vychází tak dlouhodobě. A vychází to z nějakých metodik, takže my spíš sledujeme ty trendy, kdy ono se to opravdu příliš nezmenšuje. I proto, když se podívám, jakou má technologickou podporu fungování finanční správy, byl to jeden z impulzů, proč jsem se odhodlala ještě jednou přijít pomoci státu. My se sledujeme takzvaný VAT gap, což je vlastně dopočítaná mezera ve výběru DPH, což je pro nás výrazně přesnější, protože to počítá i Evropská komise. Počítají to naši analytici a tam nám to vychází plus minus podobně. A tam se momentálně někde kolem 8% jakoby nevýběru DPH z nějakého objemu ekonomiky, kde by se to DPH čekalo.
0: Což je v porovnání s ostatními zeměmi zhruba.
4: Tam jsou taky kolem průměru, ale problém je v tom, že ty naše stávající nástroje, což je typicky kontrolní hlášení, došly na hranu svých možností. I proto to EET nám přinese nejenom tu konkrétní kontrolu, ale my vlastně potřebujeme mít nějakou datovou základnu, abychom se fakt na tu ekonomiku dívali jako v globálnějším pohledu a viděli vlastně ty anomálie, tak jak vznikají.
0: Já se ptám na tu šedou ekonomiku, protože vláda hodně spoléhá na to, že se jí podaří zmenšovat a mluvila dokonce až o nějakém bilionu korun, které tam jsou. Teď Alena Schillerová říká, že konzervativní odhad přílivu daní do rozpočtu jenom díky EET a právě tím omezování šedé ekonomiky bude 15 miliard korun. Za vás jako finanční správu je to reálné, že ročně se podaří vybrat o 15 miliard korun více?
4: Já věřím tomu, že ano, za předpokladu, že se udrží ta podoba toho EET tak, jak je navržená. Ono to bylo i minule. Ty zkratky, které vlastně, že tak jako z povahy věci v rámci té veřejné diskuze probíhají, ono to není EET jako EET. Ta minulá logika byla narušená právě tím nálezem ústavního soudu, kde se nám nepodařilo zadefinovat tak, aby ústavní soud neměl k tomu výhrady. A tím, jak nám vypadly ty bezhotovostní platby kartou, Tak vypadl ten analytický potenciál. Hmm. Čímž pádem to zase byl represivní nástroj, náhodné kontroly. Potom jsme četli v novinách takové ty na první pohled jako neadekvátní. Prodáte jednu krabičku tiktaků, dostanete 10 000 pokutu za to, že jste nezaevidoval tržbu nebo nevyvěsil ceduly v provozovně. Jo, za mě úplně jako absurdní přístup, ale vlastně jediný možný, když nám někdo řekl, nemůžete evidovat bezhotovostní platby. Pokud se přeneseme do dnešní doby a řekneme, když funguje digitalizovaný ekonomika, musí fungovat digitalizovaně státní správa a finanční správa, nejenom v tom, kdy my se snažíme maximálně zlepšovat naše služby vůči našim klientům, občanům, ale zároveň i dovnitř té kontrolní činnosti. Tak ten efekt tam bude a ten potenciál v tom plném náběhu při používání vlastně té datové základny, kterou díky tomu EET získáme, je tam skutečně poměrně velký.
5: Já vlastně směřuju k tomu, jestli to EET není takový kanon na komára, protože jasně je dobře, když v určitých segmentech, na které to bude platit, prostě budou všichni více platit daně a vybere se o 15 miliard víc. Tenhle stát má ale problém, že mu chybí příjmy za stovky miliard korun. A vy sama jste v rozhovoru pro DVTV před koncem loňského roku řekla, že Česko je daň novým rájem pro bohaté, že jsme tím pověstní. Nebylo by důležitější začít jinde, než je EET, a to třeba změnou toho daňového systému, aby tedy byl spravedlivější pro všechny, tedy třeba i pro bohaté?
4: Tak my samozřejmě nezačínáme EET a neděláme jenom EET. Já jsem teď 1. března oslavila 3 roky zase v řadách služby státu a my stavíme systémy a děláme obrovské investice do těch technologií a pochopitelně pod tím pracují naši analytici. Takže pro nás to není jako jediný a nemůže nikdy být, protože to nemíří do segmentu, které v uvozovkách můžou tu ekonomiku spasit. Upřímně přínos toho EET není v tom, že by zachránil státní rozpočet, ale v tom, že věříme tomu, že by se všichni měli nějakým spravedlivým podílem podílet na fungování toho státu. Protože co mě třeba osobně vadí, já nechci být žádný moralista, ale když skutečně neustále přibývají v zákoně různá osvobození, různé výjimky a cílí do částí, které z povahy věci jsou u bohatých lidí. Ale toho dělníka na pásu, který tam pracuje od nevidím do nevidím a ta práce není úplně jako zábavná a tak toho zdaníme do poslední koruny. Já se dívám na ta osvobození fyzických osob, proto jsem to i glosovala, protože ono už nám to narostlo na nějakých 370 miliard na základu daně. Není to daň, jo? Ale jestli říkám, že celá šedá ekonomika...
5: To je co za číslo? 370 miliard? To je osvobození...
4: Osvobození příjmů fyzických osob, většina z toho je z různých prodejů firem, které dneska od těch 90. let narostly do miliardových hodnot. Druhá věc je, že si z toho nikdy nevybírali žádné velké dividendy, takže ani ta srážková daň na těch ziscích, které tam byly, jako se nezrealizovala nikdy. Zároveň jsou tam různá darování v rodině, jsou tam dědictví, ale to největší objem tvoří právě tyhle prodeje. A mě děsí ten objem. Že si říkám, dobře, tak to bylo kdysi zavedeno v 90. letech na podporu investování, rozvoje kapitálového trhu. Jsou tam prodeje nemovitostí po určité době, teď po 10 letech, ale zase to jsou investiční nemovitosti, takže ten člověk na to musí mít, aby si tu nemovitost koupil. A já si prostě nejsem jistá, jestli máme ten systém spravedlivě nastavený, protože
5: zase... kdyby se odstranily tyto hlavní výjimky třeba v těch majetkových daních nebo převodních daních, tak by stát mohl získat stovky
4: miliard. No já nevím, já si myslím, že to je jako symbolické, že skutečně jenom tady na těch dílčích převodech, když se bavíme o té šedé ekonomice, tady máme skoro 500 miliard na něčem, co vlastně cílí do nějakých výjimek, které byly nastavovány z úplně jiných důvodů za úplně jiné situace. Takže já si myslím, že tam potenciál určitě je, jenom by to chtělo něco, co v České republice se zpravidla nestává, seriózně si sednout vlastně na ten daňový mix, který tady máme, seriózně si sednout na to, kde ty daně vybíráme nebo nevybíráme a kde bychom je měli vybírat. Jako které ty skupiny bychom měli více chránit.
5: Každopádně to se teď asi nestane, protože vláda slibuje, že žádné daně nezvýší. Naopak chce zavést další vlastně daňové úlevy.
4: Tak jedna věc je programové prohlášení vlády, které vždycky chápu, že je spíš jako vstřícnost vůči těm občanům. Druhá věc je, že kvituji a otázka, jak to dopadne, ale to, že byla finanční správa oslovená, že pokud vidíme nějaké mezery v těch daňových zákonech, tohle třeba za mě jedna z nich, ale my primárně cílíme i do těch velkých firm, do těch korporací, kde máme implementované nějaké mechanismy, aby se nám neodlevaly zisky z České republiky. A prostě ty daňové zákony obsahují určité mezery, kde věřím tomu, že se tam můžou vyskytovat až desítky miliard korun, které nám odtékají z České republiky a kdybychom ten zákon napsali pořádně, tak se to prostě nestane. Takže my jsme, abychom plně nezahltili ministerstvo financí, tak jsme vytipovali z každé té daně pár takovýchto oblastí, kde si myslíme, že by ta legislativní změna měla nastat. To není o tom, že by se zvyšovaly daně, to je opravdu o tom, aby když už teda mám nějaké pravidlo v tom daňovém zákoně, tak to pravidlo potom platilo a nebyla v něm s odpuštěním díra jako vrta od stodoly, protože pak zatěžuje to pravidlo akorát ty, kteří podlehnou toho fenoménu zdanění hloupých, prostě radši ty daně budu platit, protože mi to prostě nepřipadá fér, abych je neplatil, nebo mám nějakou obavu, nebo mám nad sebou nějakou korporaci, která ty vztahy se státem chce mít korektní.
5: Díky za rozhovor.
4: Já děkuju za pozvání.
0: Z dnešního dílu pořadu Peníze a vliv je to všechno. Mluvili jsme v něm s šéfkou finanční správy Simonou Hornochovou o EET a daních. Další díl uslyšíte za 2 týdny. Příští úterý to budeme s Petrem Šimůnkem s pořadem Nic osobního, prostě biznis. Zatím se mějte fajn a poslouchejte Český rozhlas Plus. Zdraví, Jana Klímová.

0: Baví vás rok?
1: Tak to jste u nás správně. Nalaďte si Rok je náš.
2: Rok je náš.
3: Rok je náš.
0: Každý pátek večer s Iliou Kučerou mladší.
2: Rok je náš.
1: Jedině na Rádiu Praha.

0: čistá hra Martina Procházky.
1: Hokejové léto s Martinem Procházkou pokračuje a dál si zveme hosty. Dnes je to muž, který je členem klubu Legend pražské hokejové Sparty, držitel 4 titulů a nejúspěšnější střelec v play-off, co se týče pražské hokejové Sparty. Martin Procházka dnes pozdraví jako poprvé.
2: Dobrý den.
1: A je tu Jiří Zelenka, vítám vás.
3: Dobrý den.
1: Co teď děláte? Kromě toho, že tady sedíte, co teď pracovně hokejově děláte?
3: Jo, tak samozřejmě děkuji za pozvání a jsem trenér mládeže na Spartě, teďka nový kategorie U16 s Tobíkem Slavíčkem, jsme to dostali na starost, takže teďka budujeme nový kádr na novou sezónu.
1: Jak se buduje nový kádr v téhle věkové kategorii?
3: No, je to náročný, ale jsme teďka v začátcích, jako máme za sebou měsíc a půl letní přípravy a teď už jsme týden na ledě, takže jde to pomalu, ale myslím, že to bude všechno v pořádku a bude to zdárný konec.
1: I Martin Procházka se teď věnuje třeba i individuálním tréninkům, tak v jaké věkové kategorii se to pohybuje? Máte, Jiří Zelenko, také chlapce, kteří mají individuální tréninky?
3: Jo, určitě, samozřejmě je tam spousta kluků, kteří navštěvují tyhle ty tréninkové plány. A prostě chtějí se zdokonalovat, chtějí být lepší, samozřejmě to je dobře, ale musím říct, že u nás jich pár je, který takhle chodí.
1: Martine, ty se tomu věnuješ jak často?
2: No tak je to samozřejmě na vždycky žádost rodičů, problémy jsou z ledy, takže když se povede dvakrát, třikrát týdně, tak si myslím, že to je dobrý pro ty kluky. Není to o tom, aby chodili na ty individuální tréninky každý den, to si myslím, že taky není úplně ideální, ale tak dvakrát, třikrát týdně je to určitá specializace. Já se zaměřuju opravdu jenom na takovýto zakončení střelbu, zakončení okolo branky. Snažím se těm dětem vysvětlovat, jak mají reagovat před brankou. Nemyslím si, že jim říkám nic, co by jim neříkali trenéři v klubu. Ale přece jenom máte čas na toho hráče, máte prostor pro něho, můžete to opakovat několikrát, když mu něco nejde, tak to zastavíte, ukážete mu to. Myslím si, že jsou rodiče spokojení. Já jsem takhle předtím, když jsme to zmiňovali, trénoval jsem toho Jirku Pospíšila, který mu je teďka 21 let, a tohle to je jeho bratr. Takže myslím si, že má to své výhody obrovské, protože jak říkám, ty kluky můžete několikrát opravovat. A mně se na tom líbí to, že když pak ten kluk jde z toho tréninku z té hodiny a je zapocený a říká, že ho to moc bavilo, že některé cvičení mu samozřejmě jdou víc, některý míň a i na těch se musí pracovat, takže to mně se to je to opravdu teďka nějak tak mě to chytlo a je to celkem zábavný.
1: Pokud vás něco zajímá, tak samozřejmě můžete zavolat k nám do studia Radiožurnálu Sport na číslo 221 552 222. Naším hostem je bývalý elitní útočník pražské Sparty Jiří Zelenka. To, co říkal Martin Procházka, můžeme debatovat o tom, jak jsou důležité individuální tréninky v tomhle věku, nebo kdy s nimi třeba začít. Je nějaký úzus na to?
3: Já si myslím, že jako ten věkový rozdíl je úplně jedno. Záleží hlavně, aby ty kluci do toho měli chuť. Jakmile ty hráči do toho nemají chuť a jsou do toho tlačený rodičema, tak je to špatně. To je prostě největší jakoby mínus českého hokeje, že možná ani ty kluci to tolik nechtějí, ale ty rodiče chtějí všichni mít Jardu Jágra a to se prostě nepovede, protože Jarda je jenom jeden.
1: Tak chtějí mít Pastrňáka na čase.
3: Samozřejmě, ale jako z té naší generace všichni chtěli mít Jardu Jágra, samozřejmě teď David Pastrňák, tyhle top hráči. Takže za mě nejdůležitější samozřejmě, ať ty kluci tam chodí, ale ze své iniciativy, ne z iniciativy rodičů, protože, jak říkám, spousta těch rodičů chce jenom, aby oni to tam šli ty kluci na ten trénink a přitom některý ty kluci by tam ani jít nechtěli.
2: S tím souhlasím, protože samozřejmě kromě toho, že trénuju tohle jednoho, tak se mi přidařil další. A tady byl přesně ten, o čem mluví Jirka teďka, že je mnohem víc vidět na těch rodičích, jak oni si myslí, že během toho těch pár hodin, že najednou tam bude obrovské zdokonalení, ale některý ty hráči právě třeba potřebují úplně jiné věci, úplně třeba základy. Jo. Tady tohle to už je specializace, ten individuální trénink je o tom, že ty už máš hráče, který už nějakým způsobem potom už tvaruješ a zdokonaluješ, ale když tam přijde hráč, který jako třeba nemá opět ty základní věci, takže já když mu tak 10krát nahraju na hokejku puk a on mu to 8krát uteče, no tak vlastně to cvičení postrádá jakýkoliv smysl.
1: Takže nedostane
2: se to k tomu zakončení. A kolikrát opravdu potom už mluvím s rodičema. A teď to bylo nedávno, kdy maminka se mě ptala jedna, kde jak to prostě vidím, nebo jak to vím dát, já jsem mi to řekl na rovinu, že si myslím, že tady je opravdu potřeba zapracovat spíš na těch základních věcech. A ty základní věci se dají trénovat v klubu. A on je teďka na hraně dorostu a je tam jako prvoročák, 15 let mu bylo. A já jsem říkal, že pokud nebude vůbec mít tady ty základy, tak si myslím, že to je taková ta otázka času, kdy ten kluk jako ho to přestane bavit a skončí.
1: Jiří Zelenka, který je naším hostem, lehce přikivuje. Teď se bavíme na Radiožurnálu Sport na začátku srpna. Všichni tak nějak trochu odpočatí a těší se na ten hokej. Tak musíte brzdit ty hráče v tom natěšení lomeno rodiče nadšené?
3: No, já bych řekl ani, že ty kluky brzy nemusíme, protože sami vědí, o co si hrajou. Jestli jednou chtějí hrát velký hokej, tak prostě musí od začátku do toho dávat maximum. Že jo, samozřejmě ty rodiče tam chodí, sledují je, ale jako ty kluci prostě chtějí, a to je na tom pro nás to nejdůležitější, že oni mají chuť do toho. Samozřejmě srpen, my potřebujeme, aby byli samozřejmě takhle nastavený i v dubnu, když se to tam bude lámat v playoff, ale podle toho začátku, co teďka jsme, tak jsou všichni natěšení, jako jsme byli my s Martinem, když jsme hráli. Že ty prostě vám ten let chybí, prostě než ta letní příprava, kde furt běháte, posilujete, tak my jsme byli zvyklí, ta naše éra, prostě bejt furt si hrát, takže jsme rádi, nebo byli jsme rádi, že jsme mohli být na tom ledě, to samý mají i kluci, takže jim to prostě zpestřujeme tak, aby je to bavilo, aby na těch klukách byl vidět úsměv a chuť se zlepšovat.
1: Bývalý hokejový útočník Jiří Zelenka je naším hostem a zůstává dál v hokejovém prostředí pražské Sparty, kde strávil prakticky skoro celý svůj hokejový život. A když říkáte, že trénujete kategorii U16, tak jak tahle soutěž pro lidi, kteří třeba ne úplně sledují mládežnický hokej, vypadá nebo může vypadat? Je to celorepubliková?
3: Je to celorepublikový, samozřejmě to teďka vložený od svazu, tam prostě se založila tato nová kategorie, aby se tam trošku jakoby ty kluci ohráli, než přestoupí do toho staršího dorostu. Takže si myslím, že to je jakoby dobře, ale musíme teďka prostě vychytat, je to jak se říká v plenkách, takže se to musí ještě spoustu věcí vychytat, ale já věřím tomu, že ten projekt je dobře nastavený a že to bude pro český hokej jedině dobře.
1: Martine, co si o tom myslíš, že vznikne jakási kategorie, která tak nějak jako rozbourá to pod sebou a nad sebou a vloží se mezi to? Chápu to dobře?
3: Jo. Určitě.
2: Já jsem se o tom s Jirkou mluvil ještě před dnešním studiem a on mi potom přesně mi to takhle popisoval, ale myslím si, že to je dobře, protože v tomhle tom věku si myslím, že ne, ještě úplně každý je nějakým způsobem vyvinutý, nemá určité fyzické parametry a on ten skok potom jakoby z těch starších žáků najednou do dorostu, kde máte hráče třeba kolikrát o hlavu a půl vyšší, tak je dobrý, když tam ještě mají teďka ten jeden mezischůdek. A to, že tam je to na začátku, to, že samozřejmě to bude se muset vychytávat, co se týká nějakých ekonomických důvodů, nějakých cestování, protože Jirka říká, že bude jezdit vlastně jakoby dvě kategorie spolu, že se bude hrát v jeden den.
3: Když to jako bude nastavený tak, že nějaký stadion nebo nějaký tým bude mít dva ledy, tak se to bude pokoušet tak, aby se to hrálo ve stejný čas na velký i na malý hale, takže aby se i ušetřilo, takže bychom jezdili jakoby dvě kategorie jedním autobusem. Ale říkám, je to všechno v začátcích, všechno se to nějak jakoby stabilizuje, takže čekáme jako na nějaký konečný verdikt, ale jak říkám, je to na začátku, takže čekáme, jak to všechno bude do září, než to vypukne.
2: Pokud by teda byl jeden stadion, tak to znamená, že by vždycky odehrál jeden tým. A tu myslím, že by se sice jelo, ale čekalo by se
3: tam ty 2,5 hodiny nebo 3 hodiny na utkání, a to si myslím, že asi jako tohle neprojde, že se bude muset ty kluby, jak se říkal, z té ekonomické stránky to prostě udělat tak, že prostě budou muset jezdit 2 autobusy. Nejdřív pojede 15, pak pojede 16, protože aby jeden tým, nebo jsme přijeli oba stejně na ten zápas a jeden tým tam čekal 3 hodiny, si myslím, že je nesmysl.
1: To by vám zvlčili v tomhle věku dost.
3: No, pak už by vlastně jsme přijeli, oni by tam 3 hodiny jde, když to řeknu, prostě zevolovali a tím pádem by se už pořádně nepřipravili na ten zápas, protože vždycky je to udělaný tak, že prostě přijíždíme na časy, tak aby byla vlastně rozcvička, velká rozcvička a pak už utkání a takhle 3 hodiny s těma klukama tam dělat, jako nevím, jak by to vypadalo.
1: Říká Jiří Zelenka, a vy tedy asi netrpíte na Spartě počtem hráčů v téhle kategorii, nebo jak to tam je, musíte klepající na dveře odhánět v téhle kategorii?
3: Já si jako za stolik hráčů tam nemáme, zatím máme 22 hráčů, jako takhle se to dá říct, že jich máme dost, ale máme tam spoustu kluků jako na zkoušku, takže furt ten kádr ještě není uzavřený, ale myslím si, že by bylo lepší, kdyby tam byl větší počet hráčů, aby byla větší konkurence.
2: Až tak, 22 hráčů mi přišlo dost na tady tu úroveň, protože pokud si pamatuju dřív nás, tak většinou to bylo tak bídou na 3-5, no. Ale 22 hráčů to je celkem dost, každopádně asi je to přesně, říkáš, je to takový ten přechodový rok, takže je potřeba ta konkurence, aby tam byla, protože to je příprava do už dorostu, kde už samozřejmě potom tam jsou úplně jiné nároky.
3: No, samozřejmě, ale jde o to, že jako ten počet je veliký 22, ale nemůžeme brát, jako jsou tam prostě kluci, kteří jsou na skou, kteří o to bojujou, a neříkám, že tam je 22 hokejistů.
0: Čistá hra Martina Procházky.
1: Naším hostem zůstává bývalý útočník hokejové Sparty Jiří Zelenka. Bavíme se, ještě chvilku zůstaneme u mládeže. Jak těžké je teď udržet tu hlavu hokejisty v tomhle pubertálním věku, protože to jsou chlapci, kteří končí základku, jdou na střední.
3: No, jako ta puberta s nima začala jako třískat s tou naší partou, co my tam máme, ty kluky 2.11, máme tam ty mladší 2.12 a musím říct, že jako je to docela jako ostrý tam u některých, ale když si vzpomenu na sebe, co já jsem předváděl, tak já jsem byl Seager první třídy, takže zase jim to nemůžu nějak zazlívat, prostě tím musí projít každý. Ale samozřejmě jsou nějaký pravidla, jakmile tam někdo prostě přes ty pravidla přelítne, tak prostě dostane sekec pěknej, takže samozřejmě to k tomu věku patří, k tomu hokeji určitě, protože tam nemůžete být zase nějaká puťka, takže ta puberta s nima fakt tříská, ale prostě dá se to ovládat.
1: A kdybyste vzal sebe ze své mládeže z tehdejšího roku a takhle jako panáčka se přesunul mezi ty aktuální 15-leté, tak divili by se víc oni vám nebo vy jim?
3: Tak to je těžký na to odpovědět, ale já si myslím, že jsme byli asi v nějakých věcech jakoby na stejno, jo, ale jako mě jediný, co mrzí, že prostě oni nemají jakou tu pokoru, co jsme měli my, že si prostě všichni myslí, že jsou to páni hokejisti a ještě k tomu mají jako dlouhou cestu, aby si to, co si dovolujou, aby si jako tak dovolovali, co si dovolují.
2: Mě by zajímalo ještě, říkáš pokoru, ale mě by zajímalo, jak to mají třeba ze soutěživosti. Mně přijde, že tady ta generace tady těch dětí, že kolikrát prostě to nemají nastavené, takže nebo nevědí tu soutěživost. Za nás se vždycky takhle hrálo, nebo tréninky, nebo v tady té kategorii to bylo, že se furt o něco hrálo. Na každém tréninku, vždycky v závěr tréninku 10-15 minut se většinou hrála hra a hrálo se o něco. Já nevím, jak to máte teď nastavený, ale mně přijde, že tady v té kategorii, nebo většinou tady okolo těch kategorií, ty hráči najednou prostě vůbec nevědí, jako prostě i na tom tréninku, že nechtějí soutěžit. A to mi tam hrozně chybí.
3: To samozřejmě tam jde o to jenom, že oni ještě to tomu ještě nedozráli.
2: Ještě to nedozráli, ty soutěžnosti.
3: Já si myslím, že určitě ne, protože jako oni, jo, když se hraje bago nebo prostě nějaká soutěž, i ta Brazilka nebo něco, tak on vypadne a řekne, no tak jsem vypadl. No. Místo toho, aby se snažil, aby byl nejlepší. Prostě ty kluci ještě do toho nedozráli, anebo prostě tu nejsou na to tak nastavený. Jako za tý naší jako doby, co jsme byli my dva.
1: Říká Jiří Zelenka, říkáte, nedozráli lidi mě 15 let, jako kdy jindy si chtějí hrát. To už si měli hrát předtím, ne?
3: No, ale jak vidíte, tak prostě ta doba je prostě jinačí, oni jsou jiný zájmy, už my jsme měli jenom hokej, my jsme měli fotbal, my jsme byli furt venku a tyhle kluci jsou prostě furt na počítačích, na mobilech a je to prostě těžký, je to jako o to odnaučit, prostě snažíme se pro to dělat maximum, ale když pak přijete do kabiny a vidíte tam všichni, tam jsou na mobilu, tak je to strašně těžký. My jsme ty mobily neměli, já jsem na to šťastný. My byli furt venku, protože jsme někde soutěžili mezi barákama, mezi ulicema, takže my byli furt venku a ty kluci to prostě neznají. Ty mají jenom školu, trénink a jdu domů, co mě na počítač, když to řeknu takhle.
2: Já jsem teďka mluvil s Jirkou Pospíšelem, protože jsem byl ve Slaném a tady je na hraně samozřejmě Sparty Litoměřic a ten říká, že teďka to mají na Spartě nastavený tak, že ráno přijdou do kabiny, musí být bez mobilního telefonu a telefon dostanou až ve 12.30.
3: Já si myslím, že a to jsou
2: dospělí hráči. To jsou dospělí hráči. Takže vezmeme to, že pokud by to tak mohlo fungovat i u mládeže, tak si myslím, že by to bylo na dobrý
3: cestě. Já si myslím, že by to bylo asi nejlepší. My to máme nastavený, takže samozřejmě přijdou kluci taky do kabiny, takový krabičky, aby vůbec nebyli na mobilech, ale samozřejmě jsou tam některý, který prostě stejně jak ty pravidla porušuje a my tam přijdeme nenápadně, nebo tam vlítneme pro něco tam vyřídit a najednou půlka kabiny na mobilech. Takže je to dřív strašně těžký. No.
1: Dřív se zakazovaly noviny, ne? I třeba abyste nebyli ovlivněni něčím, co se píše ve sportovních denících.
3: No, já si myslím, že teda u nás za nás
1: nebo naopak.
3: Nebylo, protože my jsme, jak už jsme byli dospělí, my jsme jakoby rozumní trenéry, tak jako tohle tam jako podle mě nikdy nebylo, aby nám někdo něco zakazoval, co se týče novin nebo takovýchhle věcí.
1: Říká Jiří Zelenka, někdo se k nám zkoušel dovolat a dělá to podruhé, tak jsme rádi za vaši trpělivost a dostáváte slovo. Dobrý den, kdo se dovolal?
4: Dobrý den, telefon je Vítězslav, tu má ty nad dotavou. Já bych měl dotaz na pana Zelenku. Jestli vaši hráči, které trénujete, jestli sledují Extraligu a případně, co říkali na výkony Petra Tomka z Karlových Varů a jestli je to pro ně dostatečná motivace, aby se pokusili jeho výkony napodobit, až se dostanou do Extraligy. Děkuji vám a nashledanou.
1: Děkujeme za zavolání. Jiří Zelenka slyšel otázku, ano. Petru Tomkovi je 17 let. Víme, kdo to je, karlovarský útočník, tak sledují vaši borci Extraligu?
3: Já si myslím, že určitě, jako, určitě to sledují, neříkám, že všichni, ale myslím si, že určitě 3/4 manšaftu sleduje výkony jako všech hráčů, těch mladých a pro tyhle kluky Tomino je prostě velký vzor a vědí, že prostě v takovémhle věku se dá prosadit. Takže prostě, když budou pracovat na sobě, tak nikde není napsáno, že od nás ty kluci, co tam my trénujeme s Tobíkem, takže by se tam nedostali nahoru do Ačka.
1: Jenom pro představu, hokejový fanoušek ví, že Sparta Praha Ačko hraje své zápasy už poměrně dlouho v O2 aréně, vy jste v Holešovicích, předpokládám.
3: Ano.
1: A je nějaká cesta třeba se do té O2 arény dostat, třeba na jeden zápas za sezonu, pro ty kluky to udělat?
3: No, my to máme nastavený tak, že Sparta prostě jde jako nám na ruku tady s tím, takže když kluci chtějí jít na hokej, samozřejmě požádáme vedení, samozřejmě kolik lístků je potřeba, tak dostanou hráči, dostanou lístek, i rodič dostane lístek.
1: Já jsem myslel odehrát tam zápas.
3: Jo, jako myslíte, jako mládež?
1: No, to asi ne.
3: Já si myslím, že tohle asi ne, protože ta O2 arena je tak nabitá, že... I kluci Ačko to cestuje furt nahoru dolů a do O2 areny se dostanou pak jenom oni a naši kluci jsou jak na velký, tak na malý hale, takže my se tam jako mládež vůbec nedostaneme.
1: Martine, byla hala v Holešovicích, když jste hráli v té éře začátek 90. let, dlouhá léta jste hráli proti sobě, Kladno, Sparta, velké derby. Bylo to něco víc hrát si v Holešovicích? Proklade nějaká v tu dobu?
2: Bylo. Já musím říct, že Kladno rádo jezdilo do Holešovic a prý tam byla vždycky výborná atmosféra. Neuvěřitelná rivalita. Ty derby, které byly, tak byly opravdu vždycky vypjatý. Bylo to mezi Kladnem a Spartou, to bylo na každý zápas. A já nevím, jak to měli kluci, ale nakladně se vždycky říkalo, když přijede Sparta, porazíte Spartu, tak je to lepší, když porazíte 10 zápasů, když vyhrajete 10 týmů. Takže my jsme to takhle měli nastavený, proto to kolikrát hodně jiskřilo na ledě, myslím, že to k tomu patřilo, ale fanoušci to měli rádi.
3: Jo,
2: myslím,
3: určitě,
2: že fanoušci to milovali, vždycky říkali, že se těší, jak Spartani, protože jsme znali ty fanoušky, tak se těšili na ty utkání a myslím, že to vždycky byl takový ten svátek. Toho hokej, tady ten zápas.
3: Já si myslím, že určitě, to byl vždycky plný barák, jak Kladně, tak u nás, takže prostě to bylo vyhecovaný a prostě to byly jako parádní zápasy.
1: Vy jste první titul ze Spartou získal ještě v československé lize v roce 1993, tehdy vám bylo tedy 21 let.
3: Ano.
1: Co to udělá s kariérou mladého hráče, takovýhle úspěch?
3: No, abych se přiznal, se mnou to docela zatvičilo, to jsem si myslel, že jako mi leží celý hokejový svět u nohou. Takže jsem trošku polevil v tom trénování a taky se mi to potom hned vymstilo. Takže jsem už tomu nedával tolik, ale pak jsem se hodně rychle probral v roce 96, když přišel pan Lenner do Sparty, takže určitě je to krásný pocit to vyhrát a akor takhle mladý kluk a akor ještě ve Vítkovicích, když jsme to vyhráli, takže prostě jako zážitek neskutečný a přál bych to, aby to každý zažil.
1: Tak to Martin Procházka měl v tomhle hledu poměrně štěstí, že nemá titul s Kladnem ze začátku kariéry.
2: Přesně tak. Měli jsme tam jednu dobrou sezónu, ale nedotáhli jsme to dokonce. Nepovedlo se to s Kladnem. Kladno dlouhé roky čeká na to mnohem déle, než Sparta čeká. Ale mě se to povedlo teda v tom Vsetíně, no, tam to bylo úžasný, ten pátý titul, který jsme tam prošli, ale tam to zase bylo opravdu hodně o tom, že tam ten tým byl tak nabitý, že to opravdu byl Roman Čechmánek, bránce Jirka Dopita, ale povedlo se hnedka následně druhý rok, kdy jsem tam byl, kdy jsme hráli finále vlastně se Spartou, kde právě Zelí byl a další kluci, tak nás vlastně ve třech zápasech vyřadili, vyhráli finále.
3: 1-0, David Výborný.
2: David Výborný, 1-0, třetí zápas ve Vsetíně a bylo hotovo.
1: Bavíme se tady se čtyřnásobným mistrem extraligy ze Spartou, s Jiřím Zelenkou a dostali jsme se i díky Martinu Procházkovi k finále 2000. Tehdy éra, nebo relativně nedávno ještě známe éru Třince, nepřekonatelného stroje v českém hokejovém prostředí, tehdy to byl Vsetín a vy jste najednou zastavili. V jakou pozicí jste tam tehdy šli, když jste viděli na druhé straně ty muže, kteří to vyhrávají rok co rok dokola, Čechmánek, Dopita, teď nabitá Sparta, ale proti Vsetínu asi v té době málo kdo byl favorit.
3: To samozřejmě, protože jak říkal Martin, tam byli prostě co hráč, to reprezentant, že jo? Takže to byli top hráči a my jsme vlastně do toho vstupovali do té série s tím, že už se to jednou musí ta série zastavit, protože kluci to myslím pětkrát za sebou vyhráli a říkali jsme si, jednou už to musí přijít a doopravdy my jsme měli tak sestavený tým, že prostě jsme fakt šlapali jak hodinky, když to řeknu takhle, hodinky, my jsme tam byli propojený od uklízeček přes vrátný, přes ledaře, prostě jedna velká rodina a prostě jsme si řekli, byli jsme teda výborně složený, prostě výborně chytal Petr Bříza, to jako neskutečně, ten nám to tam vychytal, ale prostě jsme řekli, že už jednou to musí přijít a opravdu měli jsme to štěstí, že se nám to povedlo na 3-0, i když je to nečekaný proti takovému týmu, ale my měli takovou sílu a věřili jsme si, že jsme to prostě dokázali.
1: Martine Procházko, seděli jste trochu skleslí v šatně v Praze po tom druhém zápase, kdy vás Sparta doslova spláchla a jela si pro titul k vám domů?
2: Pamatuju si, seděli, bylo tam velké zklamání, protože tam samozřejmě byla euforie, když získáváte jeden titul za druhým. My tam teda samozřejmě byli, jak se říká, na plaveniny s Pavlem Paterou, protože jsme znamenali na dvě sezóny. Tu první sezónu nám to povedlo a tu druhou my jsme nezvládli první zápasy na Spartě. Já si je pamatuju moc dobře. My jsme prohráli první zápas 4-2, takže jsme špatně vstoupili do té série. Pak jsme dostali vyloženě nářez 4-0, jsme prohráli ten druhý zápas. A viděli jsme, že tamto i Sparta má obrovskou sílu, že opravdu si věří na nás, že jako byli sebevědomí. Ale říkali jsme si přece jenom zase ten efekt toho lapače vsetínského publika, že se nám to povede třeba tu sérii zdramatizovat a nám se vůbec v tom třetím zápase doma nedařilo v tom, že jsme nemohli dát branku, přesně říkal Zelí, výborně chytal Petr Bříza. A pak můžete dělat cokoliv, můžete zkoušet cokoliv, přesilovky, jak toto. A pak když oni k tomu přidali tu obětavost ještě a vím, že hráli ještě velmi jako důrazně, že jste hráli to třetí utkání, tak nás moc k ničemu nepustili. No a my jsme vlastně nedali ani jednu branku, což se málo kdy v Vsetínu stalo, že by nevstřel za zápas vůbec žádnou branku. Prohráli jsme 1-0 jedním gólem a bylo konec série. Takže pak tam to zklamání bylo obrovský. Pamatuju si, že majitel pan Zubík, který samozřejmě tam byl u těch všech titulů, tak nám to dal dost najevo tím, že samozřejmě několika pár hráčů se rozloučil hnedka, vlastně dá se říct po tom zápase. Takže jsme věděli, že B je konečná pro nás.
1: Já s dovolením nabídnu pohled dítěte, které začíná sledovat sport a hokej. Takže já si pamatuju titul Olomouce matně, potom gól Rostislava Vlacha z Kaluže ze Zlínem a pak prostě pořád zelená, žlutá, Vsetín a hrozně mě to nudilo a štvalo. A vlastně kdokoliv se probojoval do toho finále, jsem fandil proti Vsetínu. Jak moc jste neměli rádi Vsetín v té éře?
3: Tak v té době ho všichni nesnášeli, že jo? Protože když se podíváte a vidíte, že jenom ten Vsetín jako je nejlepší, proč se mluvilo jenom v novinách a všude možně se mluvilo jenom o Vsetíně, jak jsou výborný, tak samozřejmě nás to štvalo všechny okolo. Dělali jsme pro to maximum, ale jak jsem říkal, prostě to byla mašina, samý reprezentant a prostě měli to štěstí a hráli fakt výborný hokej, takže prostě byli nezastavitelní. Takže my jsme měli to štěstí, že my jsme ten vlak zastavili a potom jsme si ten titul odnesli my. Akord ještě to bylo nás ještě cennější, že jsme to vyhráli na Vsetíně, protože to bylo něco neskutečného, ta atmosféra, že nás tam nesnášeli ty fanouškové, takže vyhrát to tam, tak to bylo strašně jakoby příjemný a jako krásný pocit vidět ty jakoby smutný ty fanoušky Vsetína.
1: Já to trošku chápu, je to pár let nazpátek, co jsem byl na Vsetíně, abych to řekl správně. Na zápase už druhé nejvyšší soutěže, kam přijela Slavia a bylo to v době, kdy Vsetín tam postoupil, protože se probojovával od spodních pater a říkal jsem si tak po dlouhé době Vsetín, Slavia v nějaké soutěži se potkali, tak jsem si říkal, jak se jako přivítají a vylezl první slávista, vkročil na led a bylo pražské, víte co, na pět písmen.
3: To, tam to umějí, tam a v Třinci to umějí, tady to, no. Nás mají hodně rádi.
1: No dobře, tak jak se slavil titul přímo na ledě na Lapači, nebo jste zdrhli do šatny?
3: Ne, my jsme tam zůstali. My jsme se prostě užívali, protože jsme vlastně něco se po dlouhé době dokázali, takže prostě pro nás to bylo něco neskutečného a jako tohle vůbec nevnímáte. Vy si prostě užíváte v tom s těma klukama, s kterýma jste to dokázal a prostě najednou ten jako ten kotel toho Vsetína, tak vás ani nějak nerozhodil, protože byste najednou byli ty nejlepší, tak vám to bylo úplně jedno.
2: Tam jsme vzali my rychle do kaby.
1: Jo.
2: jo. Tak zaprvé, ano, je tam určitý respekt vždycky, takže než se to předá, ale jakmile vlastně jste dostali ten pohár a to, tak pak už nebylo důvod být na ledě, abyste to užívali a my jsme právě šli takovým tím špalírem, tam přesně takhle podle těch
3: střídaček,
2: pamatuju si to. A tam nám fanouci taky, tam určitě už něco taky přihodili, takže no, vždycky ta prohra, když jste na domácím hřišti, tak je o to těžší.
1: A tehdy té éře Vsetínu došlo, nebo Sparta prostě to najednou přebyla?
3: Já si myslím, že potom hned rok na to bylo zase finále Sparta Vsetín, to se to otočilo, to zase Vsetín podle mýho jste vydali u nás, podle mýho to zase to bylo nepříjemný pro nás, že Vsetín to jako nám to vlastně vrátil a pak zase v roce 2002 už zase jsme to vyhráli my, takže jsme začali mít trošku jakoby nadvládu, ale prostě tyhle ty zápasy, protože my jsme většinou na sebe tyhle týmy Sparta Vsetín v semifinále na sebe narazili a to jako většinou spousta lidí říkalo, že to bylo předčasný finále.
1: Třeba nám volá nějaký pamětník s historickým dotazem, máme posluchače na lince. Dobrý den, kdo je tam?
4: Dobrý den, ještě jednou Vítězslav tu Martina Votovou. Já jsem se chtěl zeptat jak pana Procházky, tak pana Zelenky. Vy jste rozebírali Vsetín. Chtěl jsem se zeptat, myslíte si, že se Vsetínu podaří opět dostat zpátky do nejvyšší soutěže? To je jedna otázka. Druhá otázka. Je pravda, že ve Vsetíně byla ve vzduchu cítit slivovice, když byl plný stadion. a jak to hráči třeba vnímali, pokud ten odér toho nápoje cítili ve vzduchu. Děkuju a zatím naslenou.
1: Naslenou, naslyšenou.
2: No tak k tomu můžu samozřejmě dodat. K té první otázce, nevím, jak jestli Vsetín je schopný vytvořit tak silný tým, aby prošel. Bavíme se

0: ani z Zlínu, ani Vsetínu, takže si myslím, že to ani Vsetín na tom není teďka tolik tak dobře. No a k té druhé otázce, no, tak to asi můžeme potvrdit oba dva, no. Ten odér té Slovice
1: tam
0: a nejenom...
1: Cítit určitě, protože my jsme tam přijeli poprvé, já myslím, že to bylo v 95. poprvé na tenhle ten zimák, jsme úplně koukali, kam jsme přijeli, ne. Už 2 hodiny před zápasem, úplně narváno. A jako když člověk šel na to rozbrusení, tak si říkal, tyjo, to... Pane bože, kam jsme to vlezli. Jo. To bylo teda cítit jako neskutečně, protože opravdu ty Valaši do toho šli naplno, ty si to užívali a takže ta Slivovice byla cítit úplně všude.
0: A tam se jde na zápas. Já jsem zažil samozřejmě z té pozice, přesně jak říká Jirka, když tam přijedete jako hostující tým, ale když přijdete jako domácí tým, tak jdete o tu hodinu a 3/4 před zápasem do kabiny a tam už je spousta lidí venku, vevnitř, už tam vlastně zpívají ty chorály, už se připravují.
2: Pro ně už to začalo.
0: Pro ně už to začalo 2 hodiny před zápasem. Oni už jsou všichni na těch svých místech. No a teď se samozřejmě připravil, že jo, proto to tam už je cítit, proto tam teče a už se těší na to rozbruslení, to už vlastně bo rozbruslení, je tam úžasná atmosféra, samozřejmě, že jo, když si pokřikují na ten hostující tým, oni to tak mají v sobě, no ale pak přijde zápas a je neuvěřitá atmosféra, takže, jak říkám, zažil jsem to jak z té strany hostujícího, když jsme tam přijeli s Kladnem, tak jsme tam přijeli a jenom co mi vystoupili z autobusu, už na nás řvali, tak hoši, holgaři, dneska 7, jedete domů, že dostaneme, no to bylo 7-1 na schánu, dostali jsme, prostě oni to milují tam ten hokej, ale nemyslím si, že po brzké době, že se dostane Vsetín do extraligy.
2: Naším hostem je Jiří Zelenka, bývalý útočník hokejové Sparty. Vy jste říkal, že jste přijel na Vsetín poprvé v 95. Takže jako mládežník jste neměl šanci se podívat do těchto míst na druhý konec
1: ne,
2: republiky.
1: Vůbec.
2: My vlastně a kam jste jezdili? Nejdál třeba. Chápu, že jste hráli Plzeň, Litvínov.
1: No, spíš my jsme asi jakoby mládežníci nikam takhle daleko jako nejezdili, my jsme jezdili tady jenom
0: vlastně... No, tady v okolí, no.
1: No, ale jako takhle daleko mládežníci...
0: Moravskou část jsme nehráli,
1: no. Jsme nehráli, takže já měl vlastně první seznámení v roce 95 se Vsetínem a v té době se vlastně nakupoval ten tým a už v té době tam prostě byly velký jména, že jo. Vlastně Roman Čechmánek a tyhle ty postoupili, myslím... v tom 95. z té Maxa ligy, nebo v té době se to byla první liga, takže vlastně postupovali kluci a už v té době už se tam začaly jakoby objevovat ty reprezentační jména a prostě ten tým se skládal a jak se pak jasně ukázalo, prostě byli nejlepší v republice, protože 5x za sebou to vyhrát je něco nádherného.
2: A jaká byla vaše hokejová prozření, když jste jako dospělý opustil ten malý region žákovského hokeje a začal jste cestovat víc po republice a teď jste objevoval ty další místa, Zlín a tak dále. Co vás třeba kde překvapilo?
1: No mě třeba v tom, že se bavíme stále o Vsetíně, tak prostě ten stadion, že jo, to byla taková malá barabizna, když to takhle řeknu, ale prostě ta atmosféra byla neskutečná, jak to tam bylo, to hřiště vlastně bylo takhle dole, tam byl ten kotel, ty tam furt burácili ty fanouškové, takže asi pro mě ty stadiony nějak jako jsem viděl, ale tenhle ten byl pro mě úplně první a musím říct, že jsem byl docela, jsem koukal jako kde Vsetín, takový tým, v jakém hraje prostředí.
0: Já si pamatuju ještě... Když spavím se o té mládežní kategorii, tak si pamatuju, že když jsem byl ještě někdy do 5. třídy v Kralupech, tak jsme tam měli, a to se ještě jmenovalo T.J. Gottwaldov. Mm-hmm. Ale bylo to úplně stejný stadion, bylo to úplně stejný stadion a pak se přeměnili na Zlín, takže asi vlastně to byl jediný, ale to byl turnaj, to nebylo nic, že by jsme tam jezdili pravidelně na zápasy, ale na turnaj, na třídenní turnaj do Gottwaldova.
2: Komentátorská pozice radiožurnálu Sport na stadionu ve Zlíně, na stadionu Luďka Čajky, když ještě Zlín hrál nejvyšší soutěž, je v podstatě těsně nad lidmi. Takže mohu potvrdit, že po gólu, který dá domácí celek, je velmi pravděpodobné, že se na vás otočí někdo s placatkou. A velmi těžko se mu v přímém přenosu vysvětluje, že se jako nedáte. To bylo přitom na posledním zlínském titulu, který je zatím v nedohlednu. Tak třeba nám volá teď aktuálně... Třeba nám teď aktuálně volá někdo právě z těchto míst republiky, nebo ne? Dobrý den.
3: Dobrý den, to je Roman z Luhačovic. Já si vzpomínám na to finále, protože jsem tam měl kamaráda ve Spartě, Vencu Nováka, myslím, že to byl Novák Venca. A já jsem mají v šatně Spartě potom to slavit, ten titul. A v podstatě to byla ta úžasná atmosféra a neopakovatelné. Prostě bylo to vítězství Sparty vlastně po asi 4 letech, kdy to měl Vsetín. Tak a taky jsem mu tam dovezl tu Slivovici.
2: Jak se povedlo, že jste se propašoval až do šatny?
3: My jsme byli s Vencou právě na vojně v Jindřichově Hradci. A od té doby jsme se znali vlastně, a když hrál Vsetín, tak když hrál Sparta na Vsetíně nebo ve Zlíně, tak on vždycky chtěl dovést nějakou Slivovici. Jako tak... jsem mu něco dovezl.

0: Tak děkujeme za zavolání a že nás posloucháte. Mějte se hezky.
1: Jo, díky, naschle.
2: Čistá hra Martina Procházky.
0: Jiří Zelenka zůstává naším hostem ve studiu Radiožurnálu Sport. Pokud vás něco zajímá, můžete zavolat na 221 552 222. Probrali jsme éru Sparty a Vsetína a mistrovskou sezonu Sparty v roce 2000. Další titul přišel v roce 2002 a pak 2007. Jak teď sledujete aktuální současnou Spartu?
3: No tak já sleduji pravidelně, protože jsem každý den na Spartě a mám mi tu možnost, když je playoff, tak jezdím s klukama, s A týmem, takže prostě jsem tam jako takový malý maskot, když byla možnost, tak jsem vždycky jel s nima, takže si to užívám a myslím si, že prostě ta éra znovu se nastartuje a věřím tomu, že Sparta začne získávat ty tituly.
0: Jiří Zelenka maskot, tak to mě zajímá, co si pod tím máme představit?
3: No, tak mám tam oba kluky, který tam pracují, jeden Kuba, ten starší je videokouč, ten mladší Filip tam dělá kustora a vlastně, jak se tam všichni známe, vlastně byl tam Jarda Nedvěd, takže vlastně i s Jardou jsem dostal to povolení, že jsem s nima mohl jezdit, takže byl jsem takový, jakoby, takový kedy, když byla potřeba u masérů něco tam jakoby pomoct, tak jsem jim tam třeba s hokejkama nebo s izolačkama, ale měl jsem tu možnost prostě všechno absolvovat s nima.
0: Ono s nás se takové povolení získává, když jste bývalí spoluhráči, no tebe, jak jste spolu toho lecos nahráli a vyhráli, třeba s Jaroslavem Nedvědem, aktuálním koučem hokejové 18, který je teď na Hlinka Grecky Cupu s českými mládeží. Vy jste o tom prvním titulu říkal, co se týče Sparty, že jste byli jedna velká rodina od uklízečky přes ledaře, vrátného a td. Tohle chybí, nebo může chybět současnému hokeji? A teď se nebavím jenom o Spartě.
3: To je, nevím, jak bych na to odpověděl. Já si myslím, že prostě, jak nemáte tu soudržnost celý tý skupiny, co tam je, tak pak já tomu říkám, že prostě, když skládáte pucle a máte tam jednu pucli, která vám tam nezapadá, tak ten titul v životě nevyhrajete. Takže já si myslím, že ty pucle se tam teďka skládají, myslím si, že se skládají velmi dobře a teď, když to vezme loni playoff, měli jsme krůček od toho postoupit do finále, jedna chyba prostě rozhodla to utkání a hokej je hra chyb a byla škoda, že jsme ji zrovna udělali my a ne Pardubice, jinak jsme mohli být ve finále a mohli jsme být blíž k tomu titulu, ale myslím si, že kluci odvedli neskutečnou práci a strašně se zvedli a v tom playoff ukázali, že ten hokej hra umějí.
4: Jirko, mě by zajímalo tvůj názor. Já se tady bavím o tom, Franta už to zmiňoval, že dřív jste to vyhráli díky tomu, že jste byli jedna velká rodina, to znamená, že se všichni znali, ale nebylo tam spousta tolik, nebo nebylo tam tolik cizinců. Mě by zajímalo tvůj pohled na to, jak vidíš velký, za mě velký počet cizinců v každém týmu. A myslím, že to má jak Sparta, tak to mají jiné týmy. A mně přijde, že prostě ty týmy nikdy se takhle nemůžou už vytvořit, jako se vytvořili dřív, protože sám si to říkal, že jste byli jeden obrovský tým, ale složený z kluků, který jste měli k sobě něco mnohem blíž, ale mně přijde, že s těma cizincema to takhle nejde prostě takhle vytvářet.
3: Jo, tak já si myslím, že jako těch cizinců je zbytečně moc tam. Já nevím, jestli je nějaká kvota, myslím, že bylo 5, nebo jestli se to nějak zvětšilo, teďka nevím.
0: Ono to pak souviselo i s tím, že se vlastně nepočítají hráči z Evropské
3: že
0: unie,
3: vlastně
0: ale...
3: Že vlastně odhrajou 3 roky a pak dostávají nějaký ten status tak. Jakoby Čecha, nebo jak se to říká, abych to řekl správně, ale myslím si, že těch cizinců je pak zbytečně moc a ty mladí kluci nedostávají pak ten prostor na úkor těchto těch cizinců, i když ty cizinci jako hrajou dobře, ale myslím si, že je zbytečně moc. V tom týmu, že místo těch 6 bych tam uvítal 3 nebo 2, aby tam prostě pak už je to zase ta komunita, že jo, těch Američanů, Kanaďanů, který drží při sobě a oni mají tu jinou mentalitu, než mají ty Češi a to si myslím, že taky může být jedna z věcí, která by tam třeba nemusela fungovat.
0: Máme posluchače, který nejprve položil, ale teď vytrval a ptáme se, jaká je otázka. Dobrý den. Slyšíme se, my vás ano, povídejte.
5: No, dobrý den, tady je Štěpán u telefonu. Já bych se chtěl zeptat Jirky Zelí, jestli by si vzpomněl na to, když byl hodně mladý a jezdil na letní tábory na Častokor, kde jsem ho mýval v manšaftu, jestli v té době si vůbec představil, že z něj bude takovýhle světový player a šikovný kluk. Díky, Jirko, zdraví tě, Štěpán.
0: Tak Štěpáne, můžete ještě jednou zopakovat to místo, no tomu nebylo úplně dobře rozumět, vy asi řídíte auto, ne?
5: No jo, jo, jezdili jsme na Častoboř, na Slapy.
0: Častoboř na Slapy.
5: Od ČSTV.
3: Jo, jo, to bylo od maminky.
5: Jo, jo, jo, jo.
3: Jo, tak samozřejmě pamatuju.
0: Šťastnou cestu, Štěpáne.
3: Jo, to samozřejmě mamka taky dělala na ČSTV, takže jsme měli možnost tam jet, takže určitě na to rád vzpomínám, ale určitě jsem si v té době nemyslel, že budu takhle, jako že dosáhnu nějakých úspěchů, ale určitě jsem za to rád, že jsem to dětství mohl strávit tam s vámi.
0: Konec konců na webových stránkách hokejové Sparty z knih Davida Seldnera je tady výňatek, kde se píše a začíná to o Jiřím Zelenkovi, klubu legend, a začíná to: on a škola, jen velké trápení, vždy do vyšších ročníků prolézal vždy s odřenýma ušima. To je to taková úderná, správná věta, která
3: já
0: vás
3: si myslím, že je úplně pravdivá, jo? Protože ta škola mi moc nešla, to se přiznám. Vždycky jsem to teda nějak zpytlikoval, nechali mě prolíst, nebo jsem to nějak dokázal, ale za mě ta škola mě teda vůbec nešla, takže spíš jsem se jako věnoval tomu sportu a jsem rád, že s tím sportem jsem dokázal, co jsem dokázal.
0: Říká Jiří Zelenka, proč zvítězil kolektivní sport nad individuálním?
3: Protože můj taťka jezdil na kole a určitě si přál, abych jezdil na kole, ale to je strašná řehole a myslím si, že bych to asi psychicky sám nedal. A já jsem byl vždycky jako většinou strašně rád v té partě, protože ta parta vždycky dokáže strašně moc. Měl jsem vždycky jako spoustu jako, v těch týmech, co jsem byl, jakoby v mládežnických, tak jsme jako drželi po spolu a to mě prostě udrželo u toho, že jsem radši se věnoval hokej než cyklistice.
0: Konec konců Martin Procházka má jeden aktuální silný cyklistický zážitek.
4: Ano, včera jsem se rozhodl oživit své kolo po dlouhé době, protože už jsem minulé díly mluvil o tom, že jak jsem začal chodit na ten led, takže mě bolí nohy a špatně se mi brusou, tak jsem si včera rozhodl, že to kolo dám dohromady a hned jsem se rozhodl, že se půjdu projet. Ale že na tom budu tak špatně a neuvěřitelně opravdu jsem se trápil i na kole, nejenom, že mi nešly nohy, mi nešly ani plíce, takže jsem si dal jako cíl, že budu minimálně třikrát týdně chodit na kolo a do toho bych chtěl teda aspoň začít trošku cvičit, protože jsem zjistil, že opravdu to jde se mnou z kopce. A jelo mi to opravdu jenom z kopce včera, do kopce mi to vůbec nejelo, trápil jsem se, kdyby šel někdo vedle mě s nákupem, tak bych si s ním mohl dále povídat, kdybych teda měl ještě sílu, ale bylo to hrozný. Musím říct, že opravdu jsem se až styděl.
0: Konec konců, vy jste v podstatě vrstevníci, narození ve stejném roce, asi půl roku od sebe. Tak máte pochopení pro Jiří Zelenko, pro slova Martina Procházky, jak se ve 54 trápil na kole?
3: No určitě, protože já byl na kole v sobotu a prošel jsem si něčím tím samým, co Martin. Takže, ale je důležité jako zdůraznit to, že prostě jak člověk z toho vypadne, z nějakého toho rytmu, co byl celý život a lehce z toho poleví nebo vůbec z toho vypadne, tak je pak strašně těžký do toho vlaku nastoupit a potom si říkáte, to odjedu úplně bez problému, ale to tělo prostě už to nezvládá. Takže potom to bolí ještě víc, než to bolelo, když jsme byli mladí a trénovali jsme, takže už to musíme brát všechno s rozumem a ne, že prostě si budeme furt hrát na ty heroje, který prostě něco dokázali před 20 lety, než teďka v 54, no. Co nám bude.
4: A to jsem si ani nechtěl hrát na to, jenom jsem si myslel, že to bude mnohem jednodušší, že prostě pojedu, že pak vyjedu a nebudu mít nějaký extra tempo, že prostě, ale že prostě pojedu nějaký aspoň frekvenci, protože když, že jo, teď je léto, potkáváte, když v autě potkáváte spousta cyklistů, hodně jich jezdí a říkám si, ježiš, ty se trápí do kopce. Tak když jsem se viděl včera, tak jsem říkal, už jim naprosto rozumím, no. A opravdu si musím něco dělat, takže mě to nakoplo, já ještě dneska si jedu koupit helmu, že včera jsem ji neměl.
0: No radši, ano.
4: No ano, takže si ještě koupím dneska helmu a opravdu se o to musím pustit, protože se budu určitě cítit líp, že mám problém chodit divně ze schodu.
0: Takže hlava říká tělu, co to děláš, ty se nepamatuješ, co bylo před 15 lety?
3: Přesně, nebo i víc? Ta hlava si myslí, že to zvládne, ale ta hlava je ten impuls, to, že to tělo to prostě nezvládá. Ta hlava si na to furt hraje, že to zvládne, ale nezvládne.
0: A nejde oblubnout tělo, prostě myšlenka.
3: Nejde, to tělo, prostě ty svaly odejdou a je to strašně těžký to tam nějak nahnat a v našem věku už je to prostě složitější, všechno víc bolí, ale je důležitý se k tomu přinutit a chtít prostě to tělo prostě zase dát do nějakého rytmu, aby to tělo se samozřejmě cítilo dobře a čím to tělo se cítí líp, tak ten člověk se cítí taky líp.
0: To je motivace Jiřího Zelenky třeba pro mladší sportovce. Vy, když jste byli mladší, tak vás taky nějakým způsobem brzdila zranění, ze který se člověk asi dostával líp, než pak ke konci kariéry. Vy jste měl velmi nepříjemně zlomenou čelist.
3: Jo.
0: Jak se to stalo?
3: Stalo se to v Německu v roce 2003. Prostě souboj před brankou, nebo takový, ne ani souboj, prostě udělal jsem kličku bekovi, chtěl jsem vystřelit, bek to nějak neunes, otočil se a prostě tou hokejkou mi přetáhl přes čelist a rozdrtil mi komplet čelist.
0: Jako rovnou prostě sekera do obličeje.
3: No, sekera do toho, ten borec byl soud kvůli tomu a ten borec dostal doživotní zákaz hraní v Německu, protože to bylo brutální, bylo to všude v novinách. Rok jsem kvůli tomu stál, protože jsem měl dvě těžké operace po 6 hodinách a musím říct, že to bylo strašně nepříjemné a pak jsem se z toho jakoby přes rok a půl vůbec dostával, protože jsem měl strašný strach, aby se mi něco nestalo a musím říct, že to je strašně nepříjemné, když pak se vám něco stane. Člověk říká, samozřejmě, všichni si přejeme, aby jsme byli zdraví, ale když se vám něco nastane, tak pak si ten člověk začne víc uvědomovat a vážit toho zdraví.
0: Martine, ty jsi teda asi přežil, co se týče čelisti, ale zase jsem měl takový poměrně zvláštní problém s kolenem, který se netýkal úplně úrazu.
4: Já jsem měl zánět, mě se dostal zánět do těla, bylo to vlastně po návratu z Voskresensku, když jsem se vrátil do Kladna a po několika zápasech jsem najednou mi v jeden den oteklo pravé koleno, vůbec z žádného důvodu, žádného nárazu, z ničeho. Šel jsem teda na panu doktorovi do Vysočan, jsem šel na zákrok, on mi to rozřízl, vyčistil, říkal, že tam byl, že to koleno teďka bude v pořádku. No jo, ale když jsem měl druhý den pouštět domů, tak mi oteklo druhé koleno. Okamžitě v té chvíli rychlá, jak se říká, rychlá záchranka, převoz do výzkumného ústavu na Karlák a tam jsem vlastně ležel, 3 týdny jsem ležel vlastně na posteli a oni zjišťovali, co mi je. Zjistili nakonec, že to byl nějaký fast food syndrom, který jsem měl v těle, nějaký gen, který mi vlastně udělal to, že jsem ochrnul na půl těla. Takže nejdřív to začalo pravým kolenem, levým kolenem a pak to šlo vlastně do rukou, do toho, do ramene, do loktu, prsty se mi skrutily, no a nakonec jsem musel začít se učit pomalu znova chodit, takže jsem strávil, dá se říct, celou sezonu už potom v tom léčebném procesu a vůbec jsem nevěděl, z čeho to vlastně nakonec, jak říkám, zjistili fast food syndrom.
0: Martin Procházka a Jiří Zelenka částečně odkryli své zdravotnické karty, ale vůbec to nechci zlehčovat, protože tohle je nepříjemné téma, když pak hokejista nemůže, Martin si říkal, že se učil chodit, vy jste se předpokládám učil jíst, nebo něco takového.
3: No, byl jsem 2 měsíce, jsem měl zrátovanou pusu, že jsem vlastně brčkem, že asi 10 kilo jsem schodil, že jsem byl chodící kost. Ale prostě postupem času, hlavně se mi to stalo v Německu na té Cáne klinice, kde prostě se o mě parádně postaral celý Freiburg. Takže vlastně jsem tam dojížděl na ty rehabilitace, všechno, měl jsem jako 100% nejlepší podmínky, které mohly být, takže postupem času jsem se jakoby do toho pomalu dostával, ale ten strach mě prostě brzdil v toho, abych vstoupil na led. Až když prostě ten pan primář v té klinice říká prostě, že to musím zkusit, aby prostě to tělo si na to zvyklo nějaký ten náraz, takže jsem hrál s tím plexištítem. Dostal jsem prvním, jakoby, dá se říct, jakoby, nějakou meltu u mantinelu, najednou jsem zjistil, že to drží, že se nemusím ničeho bát a tím to jako ze mě opadlo a začal jsem potom hrát dál, ale rok a půl jsem čekal, než jsem dostal zelenou od doktoru.
0: To jste byl tehdy čerstvý třicátník, plus minus, to tak vychází. Jak, když jsme se bavili o tom, jak teď ve vašem věku hlava přesvědčuje tělo a ono to nejde, tak tehdy trošku s jiným mentálním nastavení ještě z profesionálního sportovce, jak velký byl ten blok prostě opravdu obout si ty brusle a vlézt tam zase do zaměstnání?
3: No, jako nejhorší na tom je, že se bojíte, aby prostě z nějaký strany někdo nepřilít, aby se vám jako nemohlo něco stát dalšího, že jo. Ale já jsem to, jak jsem to měl zdrátovaný, takže mi se jako by nic stát nemohlo, ale i přesto, že jsem to věděl, tak jsem se prostě bál a ten člověk prostě to podvědomí se prostě bojí a nepustí vás do toho, co byste si normálně dovolili jako zdravý člověk. Že ta, je to prostě strašně nepříjemný pocit a ale prostě člověk si tím musí projít a jak říkám, prostě dostal jsem až tu první bombu, tak jsem si jakoby, jsem řekl, ano, drží to, takže už se nemusím ničeho bát.
0: Čeho se zbál, Martine Procházko, ty, co se týče zdraví a vstupu na led třeba po nějakém drobném problému?
4: Já jsem to měl v roce 1994, jsme hrali playoff s Litvínovem, kde jsem vlastně při střídání, když jsem jel už uvolněný na led, na stříhačů jsem jel, tak litvínovský hráč, který do mě narazil, už nevím přesně, kdo to byl, tak mi udělal natržené vazy v koleni. A to je přesně o čem Jirka teďka mluví, že potom vlastně, jako když už teda jakoby máte pocit, že jste v pořádku, tak máte přesně v podvědomí tom, že musíte furt na tu nohu dávat si jakoby pozor. To znamená, že hrajete třeba půl roku s ortézou. Já jsem použil ortézu, jenomže se mi s ní zase špatně brusilo, protože najednou máte tu nohu jednu takovou. A já jsem musel taky právě dojít k tomu, že kdy už konečně zase zjistím, že už se vlastně jakoby o tu nohu nebojím, abych si tu ortézu sundal a už jsem byl v pořádku. Takže tam je opravdu v té hlavě a to už vám třeba i doktoři říkají, už to můžeš sundat, ale ono najednou to prostě dát sám do sebe si do hlavy, že už jsem fit, že už tu nohu nemusím ani myslet, že už jakoby to mám za sebou, tak to trvá nějakou dobu, no. Takže jakoby, opravdu je tam ten proces dlouhodobější.
0: Říká Martin Procházka, naším hostem Čisté hry je Jiří Zelenka, bývalý hokejista pražské Sparty. Vy tady sedíte v kraťasech, není to úplně vidět na kamerách, ale máte přes koleno takovou krásnou jizvu. To je další vzpomínka na hokej.
3: Jo, to je zase z roku 2000, když jsem si utrhl křížový vaz a byl jsem na operaci.
0: Po titulu až?
3: Po titulu.
0: Tak zaplať pánbu, že vás to chytlo až po.
3: No já jsem to měl jakoby v sezóně, ale dalo se to vydržet, jakoby jsem to odehrál celý, ale pak pan doktor Rika Váchal ve Vysočanech řekl, že potřeba to udělat, takže mi to vlastně udělal, sice jsem půl roku nehrál, ale věděl jsem, že prostě to koleno bude v pohodě, protože jsem byl u Jirky, který ty kolena umí, dělá to na denní bázi, takže mi dal dokupy a sice jsem začal později sezónu, ale prostě jsem se dostal se zpátky potom do kondice.
4: Měl jsem společného doktora, Jirka Váchal, no. Byl právě také tím, který mě nejdřív to koleno rozřízl, ale pak zjistil, že vlastně už s tím víc dělat nemůže a proto mě poslal do toho výzkumného ústavu. A jinak jsem k němu chodil potom už celou další kariéru, až než jsem skončil, tak jsem chodil právě k Jirkovi Váchalovi do Vysočan. A děkuju mu za to, moc za to, že mě celou dobu nějak tak držel ještě při chuti a při životě v hokeji.
0: Zdravíme kolenáře našich dvou mužů, kteří jsou ve studiu, Martina Procházku a Jiří Zelenka je tady s námi. Kdyby tehdy byl rozvinutější systém mentálních koučů, pomohlo by vám to, myslíte? Nebo kdo vám pomáhal nejvíc? Vydržet sám se svojí hlavou rozbitou pusou a roku bez hokeje, to musí být hodně těžké.
3: No, bylo to nepříjemné, ale jako rodina se vám prostě pomáhá, všichni okolo, ty blízký vás prostě drží nad vodou, říká, bude to dobrý, ale ono jako hezky se o tom povídá, ale nikdo v té situaci jako by nebyl, takže si nikdo nedovede jako žít do toho, ale říkám, rodina mi strašně pomohla, i kamarádi, takže prostě se to potom, čím se ten jakoby začátek blížil zase toho nástupu na led, tak se to jakoby malinko opadávalo, ale říkám, že se k tomu vracím, prostě v té hlavě to furt bylo, aby se zase nestalo něco horšího.
4: Já si myslím, že hodně velkou roli v tady tom hrajou taky trenéři, že když se vám to stane pod nějakým trenérem a ten trenér vás nějakým způsobem zná a dá vám potom takovou tu důvěru, řekne dobrý, až budeš prostě zase fit, budeš fajn, budeš zdravý, tak tady máš tu cestu otevřenou, zase dál s tebou počítám, ale může se stát pak samozřejmě, že najednou trenér najednou ztratí ho vlastně nějaký zájem a o to je to potom těžký se do toho znova dostat, protože vy možná několikrát cítíte nějakou tu nedůvěru od toho trenéra a ztrácíte nějakou tu naději.
0: Znáte to taky takhle?
3: Já musím říct, že zaplať pambu, ne, že já jsem měl trenéry, který věděli, co se mi stalo a tu důvěru jsem měl celou dobu.
0: A když jste pak vlezl na led a zkusíte si odmyslet to, že jste se bál a když jste dostal tu první ránu a už to bylo v pohodě, tak pocitově sám pro sebe byl jste třeba jako poloviční nebo tříčtvrteční, jako výkonově, fyzicky, jakkoliv?
3: No, do té doby, jak jsem zmiňoval, než jsem dostal tu bombu, tak jsem se prostě bál a ten puk jsem vůbec nechtěl.
0: Pak jsem alibismus prostě.
3: Prostě jsem to jenom někam vždycky plásnul, protože jsem vždycky viděl, jak z nějaký strany někdo letí, tak jsem to nechal bejt, ale potom, jak jsem dostal, tak jsem zase začal dovolovat a pak to sebevědomí se vám vrátí rychle. Ale prostě ten začátek do té doby, než člověk jako si uvědomí, že je fakt 100% v pořádku, tak je to dlouhá doba, než si to člověk jako uvědomí.
0: Pomalu končí náš pořad Čistá hra Martina Procházky dnes s Jiřím Zelenkou, trenérem hokejové šestnáctky pražské Sparty. Jsme v půlce léta, na co se nejvíc těšíte? Na soutěžní zápas?
3: Já se těším
0: nebo na to,
3: až to prostě vypukne v tom září. My začínáme 5. září, takže až to vypukne a to, ten tréninkový proces už bude za náma a už budou jenom ty utkání a budeme se soustředit na to, aby jsme prostě hráli hezký hokej.
4: Jaké máte cíle?
3: No, samozřejmě ty nejvyšší.
4: No ne, tak říkáš si, že to je nová kategorie.
3: Nová kategorie, samozřejmě bude to něco novýho, ale to určitě novýho? Budeme se snažit prostě hrát hezký hokej prostě a dokázat
4: připravit ty kluky
3: zase do další kategorie. Dalšího ročníku potom a zase, aby se připravili do další kariéry.
0: Z pohledu vaší generace hezký hokej se hrál dřív, tak jak naučit teď hrát hezký hokej 15-leté kluky?
3: Já si myslím, že pro ty kluky je nejdůležitější tak, aby se nebali hrát s pukem. Protože máme prostě teďka takovou, že se všichni bojí hrát s pukem, všichni to od sebe odhazují, takže naučit je, aby se podrželi puk, nebáli se udělat kličku a prostě aby ten, hlavně důležitý, aby ten hokej bavil.
0: Takže uděláš chybu, jakž takž to nevadí.
3: Tam, no, jako, samozřejmě jaká chyba to bude, ale prostě nebát se hrát s pukem.
0: Říká Jiří Zelenka, nejúspěšnější střelec pražské Sparty v play-off, majitel 4 titulů, tak my vám děkujeme za návštěvu a přejeme hodně štěstí do hokejového i mimo hokejového života. Jiří Zelenka to byl, díky.
3: Děkuji moc.
0: Loučí se také Martin Procházka.
4: Děkuji, naslyšenou.
0: Zveme dál na hokejové léto zase v úterý. Další host na Radiožurnálu Sport. Příjemný poslech dalších pořadů přeje František Kuna.

0: po 10. hodině na Radiožurnálu Sport.
1: Na Radiožurnálu Sport. Čistá hra Martina Procházky.
0: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha, hity, doprava, informace.